0: Už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám! Vidíš, že se dívám?
0: Tak se dívej pořádně!
1: No jo, pořádně.

0: A v České kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři, bum. Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy, bum. Pět, šest, sedm, bum. Samci i samice, hotovo, bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou skořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těš se, Pelandoku, až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hejá, krokodýly, jste tady? Krokodýly, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýly stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil. Ty jsi ale hloupý, krokodýle, nedržíš moji nohu, tady ji mám. A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl. Prosím tě, jen mě netiskni tak silně, máš zuby ostré jako dýka. A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil. Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku. Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo, a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: O Alíkovi. Počkej, Dášeňko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zábraží. Tak jednou ti byl jeden fox terrier, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě, plné květin, motýlu a myšiček. A byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože, výjimeď, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa Magica, a ten Alík nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokinkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince, a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášenka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.
1: Ole se bál o ten zub, který mu Lase vytrhl, jako by to byl kus zlata. Nosil ho v kapse v krabičce od sirek a občas ho vyndal a díval se na něj. Za několik dní se začal vyklat zub bosovi. Pro něho to ovšem nebylo žádné umění vytrhnout si ho jako jindy, ale teď si vzal do hlavy, že si chce dát taky tahat zuby ve spaní. A proto si večer nešel spát. Uvázal na zub dlouhou režnou nit a tu pak přivázal na kliku u dveří. A když Agda, naše děvečka, druhý den ráno přišla, aby kluky vzbudila a otevřela dveře, zub vyletěl ven a bose se probudil, takže ho už Agda nemusela budit. To by člověk neřekl, jaká je se zubama báječná zábava, řekl bose, když jsme šli ten den do školy. Zub si taky uložil do krabičky od sirek jako Ole a cestou si je srovnávali. Lase zlobilo, že nemá žádný svůj vytržený zub a řekl, on to bych rád věděl, kam jsem si dal tu stoličku, co mi vytáhl doktor, když byl vloni ve Storbinu. Večer pak prohledal důkladně zásuvku ve své skříni a našel moc krásných věcí, o kterých myslel, že jsou už na dobro ztraceny. V jedné krabici od doutníku leželo několik kaštanů, několik vypálených patron z pušky, rozbitá píšťala, 5 otlučených cínových vojáčků, polámané plnící pero, rozbité hodinky, pokažená baterka a Lasova stolička. A ta byla taky pokažená, proto si ji přece musel dát vytrhnout. Lase se díval na všechny ty rozbité věci a říkal si, že je musí všechny spravit, až bude mít čas. No, ten zub ne, samozřejmě. Ten dal do krabičky od sirek. A celý večer Lase a Bose a Ole jen chodili a chrastili svými krabičkami. Byli moc nafoukaní a nechtěli ani jednou hrát obíhanou. Brita, Anna a já jsme skákali panáka a nestarali jsme se o ně. Já už jsem z těch zubů tak otrávená, že asi brzo vyplivnu i svoje vlastní, řekla Brita. Právě v tom přišli kluci. Byli dlouho v pokoji u Lase a Bose a tvářili se nějak potěuchle. Neříkejte holkám, co děláte, řekl Lase. Proč, to bude přece prima, když to řeknem zrovna jim, řekl Bose. Ať tě to ani nenapadne, řekl Ole. Brita, Anna a já jsme byli tak zvědavé, že jsme div zvědavostí nepukli, ale byli jsme rozumné a nic jsme neříkali. Jsi na řadě, ano, řekla jsem. A skákali jsme panáka, jako by nám šlo o život a dělali jsme, jako že vůbec nejsme zvědavé. Lase a Bose a Ole se usadili na kraji cesty a dívali se. Ale schoval si to pořádně, viď? Řekl Bose Lasovi. Buď klidnej, řekl Lase. Skříňka mudrců musí být schovaná na bezpečném místě. To bych řekl. Jinak by jí mohli najít holky, řekl Ole. A to by byla hrůza. Lase se zatvářil, jako by si neuměl představit větší hrůzu. Ani o tak strašné věci nemluv, Ole, řekl. Kdyby ji holky našly, no nazdar. Teď skáčeš ty, Liso, řekla Brita. A tak jsme skákali panáka dál a dělali jsme, jako kdybychom neslyšeli ani hlesnout o skřínce mudrců. Pak kluci odešli. Šli po cestě všichni tři v řadě a Anna na ně ukázala a šeptala, hele, mudrci. A smáli jsme se na celé kolo. Lase se obrátil a řekl, o to je dobře, že se tak báječně bavíte. Ačkoliv jsou tu věci, o kterých nemáte chudinky ani tušení. Tak jsme se rozhodli, že budeme pátrat po skřínce mudrců. Bylo nám sice jasné, že tu jde o jeden z obvyklých klukovských hloupých nápadů, ale chtěli jsme přece jen vidět, co to ta skříňka mudrců je. Kluci odešli k ohradě, aby si zajezdili na svej naší vrané kobyle. A my jsme se vypravili do pokoje Lase a Bose. A hledali jsme. Ach, jak jsme hledali. Ale skříňka mudrců se těžko hledá, když člověk ani neví, jak vypadá. Dívali jsme se do zásuvek ve skříni a pod postele a na police v šatně a do kachlových kamen a po celé půdě. Ale skříňku mudrců jsme nenašli. Když jsme byli v nejlepším, uslyšeli jsme, jak se dveře na půdu otvírají a kluci se vplížili dovnitř. Panečku, to jsme měli na spěch. Na půdě visí spousta šatů. Zmizeli jsme za nimi a stáli jsme úplně tiše. Vyndáme ji a podíváme se na ní ještě jednou, řekl Bose. Napřed se podíváme, kde jsou holky, řekl Lase. Jsou asi někde v pokoji a mají v parádě ty své hloupé pany. Depak, to by je bylo slyšet brebentit chytráku, řekl Ole. Ty jsou spíš v Norgordenu, vyndej skřínku. Stáli jsme tam a neodvážili jsme se ani pohnout. Já jsem se hrozně bála, že budu muset kýchnout nebo že se začnu smát. Zdálo se mi, že Lase jde rovnou ke mně a už jsem myslela, že to bude má smrt. Ale on se včas zastavil, schýbil se a vyndal něco, co jsem nemohla vidět. Anna do mě šťouchla a já zas do ní. Mudrcové, přísahejte, že nikdy neprozradíte tuhle skrýši, řekl Lase. Ano, ale jak to máme říct, zeptal se Bose. Nedostává nápady tak lehce jako já a Lase. Ale Ole řekl, přísaháme, že nikdy neprozradíme skrýši. Přísahejte, že nikdy nevydáte skřínku mudrců nezasvěcencům. Nezasvěcenci, to jsme byli samozřejmě my. Brita, Anna a já. A já jsem znovu šťouchla do Anny. Bose a Ole přísahali, že nikdy nedopustí, aby se nezasvěcenci zmocnili skříňky mudrců. Nikdy, protože kdyby se dostala do rukou nezasvěcencům, vyprchala by z ní tajemná síla. Ach, jak bych byla ráda viděla tu pozoruhodnou skříňku. Ale kluci stáli kolem a zakrývali ji. Nakonec ji Lase zastrčil zpátky pod uvolněné prkno a pak se zase plížili po schodech dolů. A tuto do nás vjelo. Jakmile se dveře na půdu zavřely, vyřítili jsme se a zvedli jsme prkno v podlaze a tam ležela skříňka mudrců. Vlastně, co to povídám, byla to Lasova stará krabice od doutníků a nic jiného. Na výku bylo velkými písmeny napsáno skříňka mudrců a pod tím byla nakreslená lebka. Honem to otevři, Brito, ať vidíme, co je uvnitř za nádheru, řekla Anna. A Brita to otevřela. Anna a já jsme natáhli krky, jak nejvíc jsme mohli, abychom viděli. A co jsme uviděli, byly tři malé bílé zuby, dva malé a jeden trochu větší. To bylo všecko, co bylo ve skřínce mudrců. To bych ráda věděla, jestli to mají kluci v hlavě v pořádku, řekla Brita. Agda, naše děvečka, má všechny své věci ve staré skříni, která stojí na půdě. Maminka řekla, že se nikdy nesmíme Agdiny skříně ani dotknout, ale Agda je hodná, často mi ukazuje spoustu pěkných věcí, které má v té skříni. Má tam malý růžový polštářek na jehli s krajkami kolem a plno krásných pohlednic s květinami a lahvičku od voňavky, která moc hezky voní. A náramek, který je docela jako ze zlata a je toho tolik, že to všechno nemohu ani vypočítat. Když byl loni ve Storbinu zubní lékař, nasadil Agdě nové umělé zuby. Říkal, že v životě neviděl tak ošklivé umělé zuby, jako byly ty její staré. A že je škoda mít takové zuby, když člověk jinak vypadá hezky. Ale Agda ty staré zuby nevyhodila. Řekla mi, že by si je snad mohla vzít někdy ve všední dny. Aspoň když je ošklivé počasí a šetřit si ty nové na neděle. Však se ty staré zuby ještě takhle hodí, když člověk půjde krmit prasata a dojít krávy, řekla. Ale ty staré zuby brzo omrzely, protože ty nové jsou přece mnohem hezčí. A kde se líbí Oskar, náš čeledín, a tak chtěla asi být hezká i ve všední dny. Věděla jsem, že ty staré zuby leží v nejhornější zásuvce v Agdině skříni. A dostala jsem dobrý nápad. Víte, co uděláme? Řekla jsem Britě a Aně. Dáme Agdiny umělé zuby do skřínky modrců. Když může vycházet tajemná síla ze tří mrňavých klukovských zubů, jak by teprve nevycházela z celého chrupu? Brita a Ana měli z mého návrhu moc velkou radost. Je to tak o mnoho lepší, než skřínku mudrců ukrást, řekla Brita. Protože když si kluci usmyslí takovéhle hlouposti, tak si člověk může dovolit ukázat jim, že to nebere vážně. Ženské opravdu nemohou být pro kdejaký nesmysl, řekla. A tak jsme dali Agdiny zuby do krabice od doutníků a uložili jsme ji na její místo. Pak jsme šli ven podívat se po klucích. Byli dole na silnici a hráli kuličky. Sedli jsme si na kraj cesty a dívali jsme se. A je, mudrci hrají na večer kuličky, řekla Brita. Neodpověděli. Lase měl ruce plné kuliček a já jsem řekla, myslím, že skřínka mudrců by se asi dobře hodila na tyhle kuličky. Zase neodpověděli. Ale Lase si hlasitě vzdychl. Dalo se z toho usoudit, že podle jeho mínění jsou nezasvěcenci hloupější než obyčejně. Hele, snad byste nám mohli něco povědět o té skřínce mudrců, řekla Anna a dloublala se do boku. Ale Lase řekl, že to není nic, co by se mohlo vypravovat holkám. Skříňka mudrců je prý plná tajemné síly a dají se s ní dělat zázraky. Je na tajném místě, řekl, a my se prý nikdy nedovíme, kde. Jenom tajné bratrstvo, kterému patří, smí vědět, kde je. Jinak by prý skříňka svou sílu ztratila. To tajné bratrstvo, to si ty a Bose a Ole, ne? Vyzvídala Brita. Lase mlčel a tvářil se záhadně. Ale Brita a Anna a já jsme se začali smát na celé kolo. Myslím, že je to dopaluje, že nevědí, kde máme tu krabici tu skříňku mudrců, řekl Bose. Máte ji samozřejmě doma v šatně, řekla Brita mazaně. A představ si, že ne, řekl Bose. No tak ji máte asi na půdě pod uvolněným prknem v podlaze, řekla Anna. A představ si, že nemáme, řekl Lase a Bose a Ole najednou. Ale panečku, ti byli hezky vyplašení. Byli pak při hraní kuliček úplně popletení. Neměli bychom se jít podívat na tvou sbírku ptačích vajec, Bose, řekl Lase.
2: Podívat se na Bosova ptačí vejce. A tímhle nás chtěli oklamat. My jsme přece hned věděli, že chtějí odejít a zachránit skříňku mudrců.
1: Mou sbírku jste přeci viděli už mockrát, řekl Bose, který má někdy trochu dlouhé vedení. Ale Lase se na něho zlostně podíval a Bose to konečně pochopil. Ale jo, no jasně, že se na ní můžeme jít podívat, řekl a tvářil se záludně. Pak kluci odešli. Loudavě, aby nám nebylo nic podezřelé. Ale my měli naspěch. Běželi jsme k Olově mamince a řekli jsme, že máme přinést něco z Olova pokoje. A Pak jsme vyletěli po schodech nahoru a přelezli přes lípu do pokoje kluků a hurá na půdu, kde jsme se schovali za šaty, kterých tam visí spousta. A jen jsme se tam dostali, už se kluci štrachali po schodech. Co myslíte, že Anna mínila tou podlahou na půdě? Řekl Bose. Řekla se. To je jenom tak hádala. Ale bude přeci lepší, když skříňku mudrců pro jistotu přendáme na jiný místo. Ala se odklopil prkno, ale my jsme nic neviděli, protože kluci stáli kolem a zaclánili nám. Otevři to, ať se podívám na svůj zub, řekl Ole. A já na svůj, řekl Bose. Mudrcové, řekla Lase. To, co je ukryté ve skřínce, nesmějí nikdy uvidět oči nezasvěcenců, jenom naše. Tak bylo ticho. A my jsme tušili, že Lase otvírá krabici. A potom asi uviděli Agdiny zuby, protože jsme slyšeli jen věknutí. Vyskočili jsme ze skrýše a smáli jsme se a já jsem řekla, teď jste asi dostali tajemné síly, že vám vystačí na celý rok. Tu mrsklala se Agdinými zuby na podlahu a řekl, že ženské by neměly být na světě, protože jenom všechno zkazí. Anna řekla, milý lasíčku, udělej s tou krabicí od doutníku aspoň nějaký malý zázrak. Koleduješ si o nářez, co? Řekl Lase. Ale pak Lase a Bose a Ole zahodili zuby a šli jsme všichni hrát obíhanou.

0: Jaro bylo, jak už dlouho nikdo nepamatoval. Hory se sice místy přikrývaly bílou peřinou, ale ta se valem tenčila, jak do ní píchaly rozdováděné sluneční paprsky. Všichni se radovali a nejvíc Anče. Vlíhla se jí housátka a třpitila se v jarní trávě radost pohledět. Není to krása, lidičky, rozplývala se. Vždyť jsou zrovna jako ze zlata. Trautenberg se už klípl. Pro mě je pták zlatý, jen když je do zlatova upečenej. A to zase s dovolením, prosím, ne, osmělil se Hajný. Můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milozdědečka, vypravoval, že jednou viděl zlatého ptáka letět od Sněžky na Kokrháč.
1: A, casky, plesky, zavrčil Trautenberg. Kdo ví, co viděl?
0: Inu, každý víme své, řekla Anče dopáleně, protože se Trautenberg otřel o její housátka. Povídala poniklská bába, že zlatý pták přilétá jednou za 100 let na svatýho Jána a kdo ho vidí, tomu splní 3 přání. Nestačil Trautenberg něco říci, vykřikl Hajný. Milost pane, on přiletí z Rovínka letos. Trautenberg vyvalil oči.
1: Hajnej, nemejlíš se?
0: Ale Hajný trval na svém. Račte, prosím, milost pane, počítat se mnou. Můj dědek viděl zlatého ptáka právě tu noc, co se mu narodil syn, jako můj otec, a to bylo dědkovi 20 let. Můj táta sloužil u vašeho milost pan tatínka 40 let. Já u vás taky, tak to máme dohromady rovných 100 a svatýho Jána je zrovna dnes. Tu ráno je, jako by Trautenberga vyměnil. Rozkazy lítali. Anče, nachystej studenou pečení, mísu buchet. Hajný, přines ze sklepa nejlepší víno a pošli kubíčka pro doutníky. Ať mě nikdo nevyrušuje, nebo himlaudon. Anče utíkala do kuchyně, Hajný do sklepa a kubíček se loudal ke kupci pro doutníky. Cestou potkal Krakonoše a hned se ho vyptával, je-li to pravda, že na svatýho Jána přiletí zlatý pták, co každému, kdo ho vidí, splní 3 přání. Co pak máš za přání, že k ním potřebuješ zlatýho ptáka? Podíval se Krakonoš. Kde pak já? Špitl Kubíček. To náš milospán. A pak Krakonošovi všechno vypověděl. Ten se jen uculoval a pak řekl. Věřit Trautenbergovi, že zlatý pták, když přilétne, sedne na támhle tu skálu a sedí tam jen tak dlouho, dokud člověk neřekne 3 přání. Ale musí to být taková přání, která jsou jemu k dobrému a jinému neublíží. Doma Kubíček opakoval slovo od slova, co mu řekl Krakonoš o zlatém ptákovi a potom s nevinnou tváří dodal. A taky prý se musí tomu ptákovi nasypat u skály zlaťáky, jinak by si tam nesedl. Anče se rozpálila spravedlivým hněvem. Ještě jsem neslyšela, že by kouzelná bytost někoho ošidila. To jen některý lidi koukají, jak ošidit toho druhýho. Trautenberg však dělal, jako když neslyší, a přikázal nachystat papír, inkoust a pero a vyhnal všechny ven. Hajné mu nešly ty zlaťáky z hlavy. Nikdy neslyšel, že by se zlatému ptákovi muselo sypat nějaké zobání. Také Anče nad tím kroutila hlavou. To by se o tom poniklská bába přece zmínila. A tak se Kubíček přiznal, že si to vymyslel, aby měl Trautenberg vztek, když je takový lakomec. Toho večera bylo chystání, jako by šli na kraj světa. Anče skládala do košíku studené kuře, půl bochníku chleba, koláče a šípkové víno. Kuba musel vytáhnout z jarmary kožich, noci jsou ještě chladné. Hajný přichystat stoličku a tlustou houni, aby se milospánovi měkce sedělo. Konečně vyrazili. Klopítali okořeny, až doklopítali k vysoké skále, na kterou měl usednout zlatý pták. Trautenberg žuchl na stoličku a funěl jako starý měch. Ale Kubíček mu nedal pokoj. Ještě ty zlaťáky, připomínal a mrkl přitom na Kubu a Hajného. Rád.
1: nerad, nerad vytáhl Trautenberg z kapsy měšec zlaťáku. A kolik jich má být? Zeptal se mrzutě.
0: No, když jde o tři přání, tak by měly být tři.
1: Špitl nesměle Hajný. Taková drahota, vrčel Trautenberg. Odpočítal tři zlaťáky a podal je Hajnému. Polož je pod skálu na kámen, ať je na ně vidět, poručil. A teď jdete pryč, ještě by se vás zlatý pták polekal.
2: Jen co Kuba, Anče, Hajný a Kubíček zašli na kraj lesa, objevila se na obloze zář, jako by měsíc padl do korun stromu. Na skálu usedl zlatý pták a promluvil. Čeho si žádáš?
1: Trautenberg se zvedl ze stoličky a poroučil. Tak zaprvé chci mít zámek jako štěpanický baron.
2: Staníš se, odpověděl pták.
1: Za druhé, pokračoval Trautenberg, sklep plný jídla a pití a aby ho neubývalo.
2: Staníš se, odpověděl pták po druhé.
1: A za třetí, poslušné sloužící, abych mohl vyhnat tu svou daremnou a drzou čelátku.
2: V tu chvíli zahrnělo, zablesklo se a místo zlatého ptáka stojí na skále Krakonoš.
1: Tak ty chceš, Trautenbergu, vyhánět poctivé lidi? Víš, co udělá zlatý pták tomu, kdo přeje druhému zlý osud? To hrsápe. Máš štěstí, že jsem přišel včas. Jinak bys nedopadl dobře.
2: Trautenberg se z toho leknutí nezvolil ani na slovo, ale po zlaťásích se sápal.
1: Ty nech být, zarazil ho Krakonoš. Jeden patří Hajnému, že ti tajemství zlatého ptáka prozradil, po jednom Anči a Kubovi, protože je místo odpočinku honíš po lese, a Kubíčka odměním sám, když to všechno tak dobře zařídil.
2: Usmál se Krakonoš a podal Kubíčkovi zlaťák, žlutý jako to čerstvě vylíhlé housátko.
1: A teď běžte domů. Noc patří spánku, zahřímal Krakonoš a zmizel.
2: Tak.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Ale Máničko, co pak se ti stalo?
5: Urvínek mi nabídl bonbon.
6: A Mánička řekla, že ho nechce, tatí.
4: Asi neměla chuť, žáno, tak jí ho nenuť.
5: Když já měla chuť.
4: No tak proč jsi ho tedy nevzala?
5: Když já myslela, že mě bude pobízet a že jich dostanu víc.
4: Ale Máničko.
5: Ale on mě nepobízel a všechny snědl sám.
4: No tvoje chyba. Pamatuj si, děvenko, lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše, že ano?
7: Jaký vrabec, pane Spejble? Jaký holub?
6: Já žádnou vrabce nedával, ani holuba.
7: Nedával, pane Spejble.
4: Jak tak koukám, vy nevíte, co je to přísloví, že ano?
7: Přísloví?
4: No ano, přísloví. Jinými slovy, ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
7: Jak obrazně?
6: Asi kresbou, viď, tatí?
4: Vidím, že mi nerozumíte. Dám vám příklad. Dávejte pozor.
7: Ano.
4: Ty vidíš, Hurvínku, jak Mánička leze na strom.
7: No?
6: A spadne.
7: No.
4: Ale nespadne, co by padala. Vyleze až do koruny.
6: Hm. Mánička? Ta by žuchla dolů jako pytel.
7: No.
4: Já ti povídám, že tam vyleze.
7: Ano.
4: No. Ty vezmeš spadlé jablíčko, hodíš ho po ní, abys na sebe upozornil, no a pak řekneš...
6: Promiň, holčičko, já jsem si tě spletl s Máničkou.
7: No, ovšem, tedy já bych na jabloni nikdy nelezla, já jablka nerada.
4: Šmanko, ty děti, to je příklad. Podívej, Máničko, ty tam prostě vylezeš a ty, Hurvajs, ty řekneš úplná opice.
6: Opice, opice, opice.
7: A co mi neposmívá?
4: A ale tím se ti neposmívá, Máničko. Naopak, tím obrazně vyjádřil, že seš...
6: Opice! No.
4: Že tě dnu lípnu. Tím obrazně vyjádřil, že seš velmi šikovná holčička, že ano, no. Že umíš výborně lézt na strom, no? No. A kdo to umí líp než opice?
7: No, jej danánky, tak to je pravda.
6: Ovšem, obrazně.
4: No, konečně to chápete. A takovým způsobem přísloví vyjadřuje nějakou obecnou zkušenost. Rozumíte?
6: Tím ano.
4: Takže když řeknu, lepší vrabec v hrsti...
7: Než holub na střeše.
4: Ano. Znamená to co, Hurvinku?
6: Znamená to... To znamená, že... To znamená...
7: On neví, pane.
6: Počkej, Máni, to znamená...
7: No přece, že holub na střeše je horší než vrabec v hrsti, že ano, pane Spejble?
4: Cože?
7: Horší je, tedy vrabec v hrsti je...
4: Koukám, Máničko, že ty tomu přísloví taky rozumíš jako koza Petrželi.
7: Co s tím má koza společného, prosím?
6: Co? Je koza v hrsti?
7: A je snad na střeše? Jak by se tam dostala? Koza?
4: A rozumí koza Petrželi?
6: A holub snad ano, co je na střeše?
7: Nebo vrabčák, co je lepší v hrsti než na střeše?
4: To je strašně k smíchu, Máničko, že nerozumíš...
7: Petrželi, my ji prosím ve škole ještě neprobírali.
4: A koza ji snad ve škole probírala?
6: Co pak koza chodí do školy?
7: Tedy do naší třídy určitě ne.
4: No právě, nechodí, takže se o ní neučila. Proto když řeknu, že Mánička tomu přísloví rozumí jako koza Petrželi, znamená to, že mu... No!
6: Nerozumí, aha.
4: No to je dost. Co tedy znamená lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše? No? No tak, podívejte, děti, zkusím to takhle. No, co je vrabec? No, Hurvinku.
6: Že by pták?
4: No, asi, že kvůli tobě se z něho stane plas.
7: To by nesměl mít nohy, pane Spejble. Kdyby byl plas, to by nesměl mít nohy.
4: No, to vím taky.
7: A křídla?
4: No, samozřejmě.
7: Protože plazy nemají nohy.
4: Ale no jo, pořád.
7: Ani křídla?
4: No, samozřejmě, to dá rozum, že vrabec je pták. Otázka však zní takto, jak rozeznáme vrabce od holuba na první pohled. Podle čeho?
6: Že se holubovi vůbec nepodobá.
4: Ale Máničko, víš to ty.
7: No, já bych řekla zcela opačně, že holub se vůbec nepodobá vrabci.
4: No, to je snad totéž, ne? Ale čím se liší, ptám se...
6: No, že každý vypadá jinak, to dá rozum. Jak by se od sebe rozeznali, kdyby vypadali stejně?
4: Nemůžou vypadat stejně, když je každý jiný. Vrabec ten...
6: Skáče, že ano? Tati, hele, tati. Jo, to jsem se chtěla zeptat. Je vrabec raní ptáče, tati?
4: Jak to můžu vědět? Já ho budit nechodím.
6: A holub?
7: A proč to chceš vědět, Hurvínku?
6: No, mě by zajímalo, kdo doskáče dál, podle přísloví raní ptáče dál doskáče, že ano?
7: To je nějaké hloupé přísloví. Ptáci přece létají.
4: To je zase míněno obrazně, Máničko. Tím raním ptáčetem je míněná...
7: Aha, už to mám. Slepice.
4: Šmangode.
7: No, ta přece neumí létat, tak musí skákat.
6: A když si přistane, doskáče dál, to dá rozum. No.
4: Ale ne tím raním ptáčetem, je přece míněn člověk, který časně vstává.
6: Člověk? A to když vstane, začne skákat? Proč? Co z toho má?
7: No to by taky nic nenapadne. Třeba trénuje skok daleký.
6: Jenomže to by se neříkalo doskáče. Ale doskočí, víš?
7: Aha.
4: Tím je přeci míněno, děti, že když někdo časně vstane, tak toho za den víc stihne, že ano?
7: Čeho stihne víc?
4: No toho, co dělá. Chápeš? Ale no. Vraťme se k tomu vrabci v hrsti a holubovi na střeše.
7: Ano, prosím.
4: Vrabec by si musel hodně přistát, protože je jaký?
6: Rozčepířený.
4: No, tak aby se stihl učesat, ne? Jaký je, Máničko?
7: No, přece malý.
4: No, správně, no.
7: Malý.
4: Žáno, když to holub...
6: Je na střeše.
7: Ano.
4: To sem teď nepleť. Jaký je holub? No, proti vrabci.
7: Sim, velký.
4: Velký, no, velký. Konečně. A? Jenomže člověk chce raději... No, Máničko, no...
7: Já už vám rozumím, pane Spejble.
4: No,
7: něco velkého. No. A proto i ten nejmenší vrabec přímo v hrsti je lepší než ten největší holub až na střeše.
4: No, správně.
7: No, a čím prťavější vrabec, vrabec, tím lepší.
4: Co to povídáš? Proč?
7: No, protože potřebuje méně krmení.
4: Šmangote.
7: No, protože veliký holub spotřebuje moc krmení a musí se za ním na střechu a může se spadnout.
4: Mlčuš!
8: Ty jsi to zmotala, dívko. Nech to na mě, tati, já jí to vysvětlím.
4: Pojď tak laskav.
8: Podívej, Máni.
7: Ano.
8: Holub je velký,
7: no je.
8: Do hrsti se ti nevejde, proto je lepší, když zůstane na střeše. Aha. Taky by tě mohl klovnout, když to klovnu ti od vrabce ani neucítíš.
4: No, to snad není pravda tohle, to snad není pravda.
8: Fakt, tati, neucítíš. Já jenom nechápu, co je to za štěstí mít vrabce v hrsti.
4: O toho vrabce přece vůbec nejde. To je míněno... To je míněno...
8: Obrazně.
4: Obrazně, ano. No, obrazně, chápeš? Urvínku, rozumíš, Máničko? Prosím tebe, vem si tady na bonbon.
7: Bonbon.
8: To je ono, Máni. Teď tomu teprve rozumím. Perfektně. Lepší je něco malého, co máš, co držíš v hrsti.
7: Aha, než něco velkého, co bych chtěla, ale co nemám?
8: Právě, tak je to správné. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
7: Aha.
8: To dá přeci rozum.

Dobrý den, děti. Dnes mají tři prasátka, totiž jedno z nich, velký den. Slaví narozeniny. Kdo z nich to je? Tlustý centík?

0: tamhle pod stromem už zase spí funík. Celý den nic nedělá, jen se válí.
1: Jen ho nech, Kvído. Co pak si zapomněl, že má dneska narozeniny?
0: Opravdu? Tak to, abychom mu přichystali nějakou dobrotu. Překvapíme ho.
2: Ahoj, mládenciku.
0: Ahoj.
2: Nesu překvapení pro funíka, kvo.
1: Že, to je krásná bábovka. Tu se dělala sama Josefino.
2: A kdo jiný, kvo?
0: Můžu ochutnat?
2: Ku, co tě napadá, Kvído? Vždyť je syrová. Ku.
1: No tak šup s ní do trouby. Já budu hlídat, aby se bábovka nepřipálila. A vidíte hlídat, aby nás funík nepřekvapil. To by pak nebylo žádné překvapení.
3: Centík strčil bábovku do trouby a Kvído se slepicí Josefinou si šli sednout pod strom, kde spal funík. Za chvíli se funík probudil a začal větřit.
4: Kuj, to je vůně. Pečou nějakou dobrotu.
0: Ale to se ti jenom zdá, funíku. Klidně spirál.
4: Tak dobře. Myslím, že se mi zdá o bábovce. To je ale krásný sen.
3: A funík opět usnul. V nedalekém lese žil divoký vepř Hubert. Zrovna si štípal dříví na zimu, když mu vítr donesl pod nos vůni z chaloupky u tří prasátek. Nemeškal, odhodil sekirku a běžel se podívat, co dobrého pečou. Zatím v kuchyni hovořil malý Kvído s tlustým centíkem.
0: Je to dobré. Funík spí jako pařez a zdá se mu o bábovce.
1: Už je hotová. Právě jsem ji vytáhl z trouby. Tak vyklopíme ji na podnos. Hmm? Tak a dáme ji vychladnout pod okno.
3: Centík odnesl podnos s bábovkou před chalupu a položil ji na stůl pod okno. Vůně bábovky znovu probudila funíka.
4: Ne, to nemůže být sen. Takhle voní jen opravdová bábovka. Někde ji přede mnou schovali, ale já ji najdu.
3: Jenomže dřív než funík našel bábovku divočák Hubert. Zajásal, popadl bábovku a zmizel s ní ve křoví. Právě ve chvíli, kdy se objevil funík.
4: Prázdný podnos. Určitě na něm byla bábovka. Tedy, jestli Kvído s centíkem snědli, tak...
1: No, tohle, my jsme ti, funíku, upekli bábovku k narozeninám a ty už si ji sněd. Pěkné překvapení.
4: Já, že jsem jí sněd. Vždyť jsem ještě před chvílí spal jako dudek. Zdálo se mi, že jsem...
0: Aha, snědl bábovku ve spaní a ani o tom neví.
4: Ha, to je... Možné. Tak já si jdu zase lehnout.
1: A máme po překvapení. Co teď dáme funíkovi k narozeninám?
2: Nebuďte smutní, kamarádi. Nesu pro funíka puding. Je čerstvý, ale musí vystydnout.
0: Výborně. Schováme ho tak, aby ho funík nenašel.
1: Třeba tamhle podnecky u půdy.
3: Z křoví je pozoroval divočák Hubert. Sotva ukryli puding a odešli, Hubert odklopil necky a zajásal.
5: Sláva puding! A vanilkový.
3: Popadl puding a pelášil s ním do křoví. Funík se probudil pod stromem a protahoval se.
4: To jsem se krásně vyspal. Musím se trochu umýt, abych na své narozeniny nebyl jako čuně.
3: Funík šel k pumpě, obrátil necky a pumpoval do nich vodu. Uviděl ho Kvído a běžel za centíkem.
0: Centíku, funík snědl puding.
1: To je ale nenasyta. Víš co? Dáme mu k narozeninám něco, na čem si vyláme zuby a ještě přitom zhubne.
0: Jo.
3: Funík stal u necek a otíral se ručníkem, když v tom uviděl centíka s Kvídem, jak vezou na vozíku

0: velkou podlouhlou krabici ovázanou pentlí.
1: Tak, tady máš překvapení k narozeninám, Funíku.
2: Přejeme ti hodně zdraví a síly.
3: Děkuji vám, kamarádi, už mám hlad jako vlk.
0: Funík nedočkavě rozbalil krabici a zesmutněl. Byla v ní velká činka.
4: Ale to přece není k jídlu.
1: Ne, to je k posilování svalů. Musíš ji zvednout nad hlavu. Tak, podívej. Já s ní nehnu. Je to hrozná tíha.
4: Ohni ty, papiaro. Já vám ukážu, jak se zvedá činka.
2: Výborně. Funíku, ty máš ale sílu.
1: To je úžasné. Zvedlí nad hlavu a ještě s ní tancuje.
3: Pomoc, kamarádi, já ji neudržím. Padne mi na hlavu.
2: Zahodí, nebo tě zamáčkne do země.
0: Funík poslechl, odhodil činku a ta se začala kutálet po svahu ke křoví, kde si Hubert pochutnával na pudingu. Když spatřil, jak se na něj řítí činka, vyskočil a dal se na útěk.
5: Pomoc, zastavte to, já už vám nikdy nic nesním. Pomoc, zachraňte mě, pomoc.
1: Podívejte, Hubert.
4: A vy jste si mysleli, že puding a bábovku jsem snědl já.
6: Nic z toho nedělej, Funíku, kvo. Tady ti nesu nejlepší překvapení, kvo. K narozeninám, kvo. To si pochutnáš, kvo.
0: A Josefína postavila před Funíka třípatrový dort se šlehačkou.
1: Vidíš, neříká se marně do třetice všeho dobrého.
3: Tak tohle už mi Hubert nesní. Děkuji ti, Josefíno. A abyste neřekl, že nejsem kamarád, tak se s vámi rozdělím.
0: Zatímco Funík krájel třípatrový dort se šlehačkou, divočák Hubert prchal před činkou. Pronásledovala ho až do lesa, kde se zastavila o strom. Pěkně to s ním zatřáslo, až spadly šišky. Veverka Zrska měla co dělat, aby se udržela na větvi. Co to vyvádíš, Huberte? Křičela na divočáka. Ale ten zalezl do svého doupěte a celý týden nevystrčil ani nos. Tři prasátka se slepicí Josefínou si pochutnala na dortu a pak si zaspívala na oslavu Funíkových narozenin.

Byly jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beberky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 2 stanice autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oprovdický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a beverky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho, ani Radimane.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
2: Mole?
1: Šéf si štítivě odfrkl.
2: Sežerou vás moly.
1: A proč je jich tak málo? Obrátil se na Vasila.
2: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišly zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
3: Já? A v pohodě?
1: Tulamor senior se chytil za srdce.
2: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
1: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
0: A co já, otče?
1: Zvolal ukřivděně.
2: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra.
1: Řekl.
2: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
0: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
1: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
2: Co se asi tak dá dělat v kleci?
1: Zavrčel Padre.
2: Třeba protáhnout se mřížema.
1: Navrhl Pepa Padrát.
2: Nebo...
1: Zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč. Nebo padrátek. Takhle.
2: Do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
1: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
2: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodný. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
0: přiškrtí, špetl Ramses.
2: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, který je uvězněný chudáček, můj tolík.
1: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
2: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
1: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
2: No, kam asi?
1: Zavrčel Padre.
2: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
1: Ne, že by bylo, ale přikývli.
2: Ano.

Tobě se ještě nechce spinkat? Tak ti povím pohádku, kterou nám babička vyprávěla před spaním a při které jsme vždycky krásně usnuli. Malý Kuba pásl ovečky na louce za vesnicí, za potokem. Pásl je celý den. A když sluníčko začalo zapadat za kopec a kukačka ohlásila, že se blíží večer, Kuba scháněl své ovečky z louky a vedl je domů.

Ovečky byly veselé, strkali se a pošťuchovali a tak na Kubu čekal těžký úkol. Mezi loukou a vesnicí totiž bublal potůček a přes něj vedla jenom úzká lávka. No a po té lávce museli neposedné ovečky opatrně přejít jedna za druhou. No a Kuba je při tom přecházení musel spočítat, jestli se mu některá nezatoulala. Víš ty co? Budeme ty ovečky společně s Kubou počítat. Tak pozor, začínáme. Jako první přechází po úzké lávce ovečka se stříbrným zvonečkem na krku. Druhý jde beran s velkými rohy. A počítej ty Kubovy ovečky se mnou. Za beranem s velkými rohy jde třetí ovečka, potom čtvrtá ovečka, ta má na krku rolničku. Za ní jde pátá ovečka s černým ocáskem, potom šestá ovečka s velkým zvoncem. Teď přichází přes lávku sedmá ovečka a osmá ovečka s velkýma očima. Za ní jde devátá ovečka, pak desátá ovečka, ta má taky zvoneček. A jedenáctá ovečka, za ní jde dvanáctá ovečka s malinkatou rolničkou na krku. A třináctá ovečka a čtrnáctá ovečka a patnáctá ovečka a šestnáctá ovečka a sedmnáctá ovečka a osmnáctá ovečka a devatenáctá ovečka a dvacátá ovečka a dvacátá první ovečka. Už spinkáš? Dobrou noc.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má. A vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou. Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.
3: Obušku, hýbej se! Jeden chalupník byl velice chudý. Tak chudý, že si sám spravoval v sobotu staré boty, aby mohl jít v neděli do kostela. Pracoval dlouho do noci a ráno, když ukončil práci, pěkně se oblékl a šel na modlitby. Na kázání slyšel, že když někdo obětuje svoje jmění kostelu, Pán Bůh mu 100x jiným způsobem vše vynahradí. I tu chuďas hned si umínil, že svou chaloupku prodá a knězi do kostela peníze přinese. Přišel domů, pověděl ženě svůj úmysl a v několika dnech byly peníze u faráře. Ale den za dnem utíkal, děti plakaly hladem, žena hartusila na muže, ale o náhradě nebylo ani vidu. Když naposledy trápil hlad i jeho, oblékl se jako žebrák, vzal do ruky hůl a šel Pána Boha hledat. Šel jeden den, šel druhý den a potkal starého ovčáka, který pásl velké stádo beranů. Že měl ubožák velký hlad, šel k ovčákovi a prosil ho, aby mu dal zbytky od jídla. Při jídle vypověděl všechno, co udělal a jak se mu vedlo. Tu starý ovčák nad ubohým chalupníkem se slitoval a dal mu beránka, který na každé zavolání Beránku, zatřes se! Sypal dukáty, ale přitom mu řekl velikou výstrahu, aby v jedné vsi, kterou musí projít, ke své staré kmotřičce nechodil. Chalupník s velkou radostí uložil si beránka na ramena, poděkoval starci a chutě vydal se na cestu domů, aby děti a ženu potěšil. Když byl za horou, začal slovům starcovým nedůvěřovat. Nemohl si to nějak v hlavě srovnat, aby obyčejný beránek sypal dukáty. Chtěl se lépe opravdě přesvědčit. Posadil beránka na zem a zavolal slovy starcovými. Beránku, zatřes se! A když v tom okamžiku spatřil u nohou beránkových dukáty, považoval se za nejšťastnějšího člověka na světě. Bez odkladu naložil si beránka na ramena a šel domů. A jak šel kolem hostince k motřičky, hned ho prosila, aby ji navštívil, že už tak dlouho se neviděli. Chalupník zpočátku trochu váhal, ale chtěl ukázat, že má dukáty v kapse a že ho také štěstí potkalo, šel ke kmotře. I dal jí nejprve svůj dárek od starce k uschování a ve své prostodušnosti jí hned upozorňoval, ale neříkejte mu, kmotřičko, beránku zatřes se. Potom sedl si za stůl a vypil sklenku piva. Ale chytrá kmotřička hned se domyslila, že v těch slovech musí být nějaké tajemství. Proto odnesla beránka do jiné světnice a když byla sama, řekla: Beránku, zatřes se! Když viděla, že dukáty sype, začala uvažovat, jak by kmotra ošidila. Po malé chvíli si umínila, že kmotra počastuje a pozve na nocleh a na zítří ráno místo jeho beránka, že mu dá jiného, podobného ze svého stáda. A tak se také stalo. Časně ráno vzal chalupník beránka na ramena a běžel k ženě a dětem, které plakaly. On jim však hodil několik dukátů, aby žena připravila dobrý oběd. Žena nemohla se vynadivit, kde její muž nabral tolik peněz, ale nechtěla se hned na nic ptát. Po obědě postavil chalupník beránka na stůl, zavolal děti, aby jim kutálejícími dukáty udělal radost, a křikl: Beránku, zatřes se! Ale beránek stál jako dřevěný, ani hlavou nehnul. Děti byly najedeny, začaly se smát a žena si myslela, že se muž zbláznil. Chalupník se rozlobil, že se jeho přání nesplnilo, opakoval ještě jednou slova starcova, ale opět bez výsledku. Dokud dukáty stačily, byla v domě spokojenost. Ale když se začalo v domě nedostávat, začala žena mužovi vyčítat, že nic nedělá a o živobytí se nestará. I nezbylo chalupníkovi, než aby vstal, vzal zase hůl a šel hledat starce. Že ho pěkně neuvítá, věděl, ale co měl dělat. Stařeček se nakonec slitoval nad chudou rodinou a dal mu zase ubrus, který na každé zavolání Ubruse, roztáhni se! Sám se prostřel a na něm bylo nejpěknější jídlo a pití, ale dal mu opět výstrahu, aby nechodil ke své kmotřičce. Chalupník byl s darem spokojen. Poděkoval starci a šel domů. Brzo byl za horou, sedl si na zem a poručil ubrusu ne z nedočkavosti, ale z hladu, protože mu v břiše kručelo, tak mu poručil, aby se roztáhl. A když najeden šel kolem hostince, čekala na něj jeho stará kmotřička přede dveřmi, opět ho prosila, aby jejího hostince nemíjel. Chalupník sice dlouho váhal, ale nakonec šel, dal jí ubrus k uschování a řekl: Drahá kmotřičko, hlavně neříkejte, ubruse, roztáhni se. Chytrá kmotra mu dala jíst a pít zadarmo a kmotr pil víc a víc, až se mu hlava točila. A kmotra s ubrusem udělala to, co udělala s beránkem. Chalupník přiběhl k ženě a dětem, hodil ubrus na stůl a zavolal: Ubruse, roztáhni se! Ale ubrus se nehnul. A tu teprve bláhový začal rozmýšlet a na kmotru se začal zlobit. Pak se vrátil znova ke starci, prosil ho na kolenou, aby mu odpustil, že ani nyní jeho výstrahy neuposlechl, aby se nad ním slitoval a zachránil ho. Stařec tentokrát dlouho váhal. Konečně dal mu hůl se stříbrným kováním, vykládanou drahými kameny, a poručil mu, aby nyní svou kmotru navštívil a dobře si pamatoval slova: Obušku, hýbej se! Chalupník plný radosti děkoval starci mnohokrát a pospíchal rychle k ženě a dětem, ale byl za horou zvědavý, co hůl znamená, a chtěl se přesvědčit, tak zavolal: Obušku, hýbej se! V tom okamžiku stáli před ním dva ohromní siláci a začali ho nemilosrdně bít. Chalupník byl strachem bez sebe, nevěděl, jakým způsobem poručit, aby ho přestali bít. Konečně notně zbyt vykřikl: Obušku, přestaň! A hned siláci zmizeli a hůl stála před ním. Dobrý jsi, dobrý, pravil chalupník, stal ze země. Ty mi pomůžeš k dřívějším darům. Jak přišel do vsi, kde bydlela kmotra, vstoupil k ní do domu jako ke staré známé. Ta byla velice ráda, protože se domnívala, že zase z něj bude mít dobrý zisk. Dobře ho pohostila a pak se ho ptala, nemá-li nic k uschování. I dal jí hůl s prosbou, aby neříkala: Obušku, hýbej se. Kmotra se v duchu smála hloupému sousedu a říkala si: Bodejť by si mi všechno nepověděl, co nemám říkat. I šla s holí do druhé světnice a sotva práh překročila, zvolala netrpělivě: Obušku, hýbej se! A už tu byly dva obrové a začaly jí holemi bít, až nemohla dechu popadnout. Na její křik přiběhl hostinský na pomoc a tu hupy cupy i jemu se dostalo notného výprasku. Chalupník to viděl a křičel: Obušku, jen hodně, dokud mi beránka a ubrusu nevrátí. K motře nezbývalo nic, než vrátit mu, co mu vzala, i poručila přinést mu beránka a ubrus. Chalupník tentokrát byl chytřejší, a proto se nejprve přesvědčil, zdali dostal pravého beránka a pravý ubrus. Potom teprve vzkřikl: Obušku, přestaň! A obušek přestal být. Pak šel se svými dary rychle domů k ženě a k dětem. I měli potom všichni velkou radost, protože měli dost peněz na živobytí, ale nezapomněli na Pána Boha ani na lidi a každému chudému pomáhali.
4: Třetí kapitola. 4. srpna už nebylo pošmourno, slunce však zastíral podivný stín. Když se vykutálelo nad odpuštěné hory a objevilo se na červeném nebi, vypadalo chvíli černě. Oteplilo se. Naši cestovatelé celou noc jen putovali a putovali. Čenich se dal do fňukání.
5: Jsem unavený, řekl. Jsem už ze všeho unavený. Teď je řada na vás, abyste nesli stan a pánev na livance.
6: Je to dobrý stan, pravil Šňupálek. Musíme se však chránit před nadměrnou náklonností k majetku. Klidně ho zahoď. A pánev na livance taky. Stejně už na ní nemáme co dát.
5: To myslíš vážně? Zeptal se čenich udiveně. Zahodit? Do propasti?
6: Šňupálek přikývl. Čenich se vydal ke srázu. Dalo by se v něm bydlet, bručel. Mohl bych se stát jeho majitelem a mít to jako vlastní stan až do smrti. Milý muminku, nevím, co udělat.
7: Máš přece jeskyni, řekl mu mumínek přívětivě.
6: Čenich se teda zasmál a hodil celé zavazadlo do vztuchu. Udělalo mezi skalisky mohutný skok a pánev na lívance zazněla jako gong a čineli najednou. Skvělé, vykřikl mumínek a hodil do hlubiny ještě kastrolky. Dělali rámus ještě větší a trvalo hodně dlouho, než poslední kastrolek v propasti zmlkl.
7: Už je ti líp? Zeptal se Šňupálek.
5: Ne,
7: řekl čenich a celý zbledl.
5: Zatočila se mi hlava.
6: Pak se jak široký, tak dlouhý natáhl na zem a odmítl jít dále.
7: Poslyš, přemlouval ho mumínek, máme naspěch. Musíme co nejrychleji najít tu malou.
5: Já vím, přerušil ho čenich. Tvou praštěnou slečnu Férku. Nedotýkej se mě, nebo se pozvracím.
6: Nech ho v klidu churavět, řekl Šňupálek. Budeme zatím trochu kutálet kameny.
7: Už jsi někdy kameny kutálel?
6: Ne, odpověděl mumínek.
7: Šňupálek si vybral mohutný balvan ležící kousíček od srázu. Dívej se. Rozhoupal kámen, raz, dva, tři a ten se převrhl a zmizel v propasti. Běželi se podívat, jak padá. Balvan tančil do hlubin s rachotem, ne nepodobným hrmění, za ním se hrnul Štěrk
4: a mezi skalními stěnami se pak ještě dlouho rozléhala dunivá ozvěna.
6: Ha, to byla kamenná lavina, řekl Šňupálek nadšeně.
4: Můžu to zkusit taky? Zvolal Mumínek a běžel k balvanu ještě většímu, který se jen tak držel na samém krajíčku propasti.
6: Opatrně! Zakřičel Šňupálek.
4: Bylo však pozdě.
6: Balvan už rachotil dolů a za ním se řítil nešťastný Mumínek. Kdyby neměl kolem bříška uvázané záchranné lano, bylo by asi na světě o jednoho Mumínka méně. Šňupálek se blesku rychle vrhl na záda a vzepřel se nohama. Lano jej sevřelo tak silně, že měl pocit, jako by se rozlomil vejpůl. Mumínek se bezmocně klátil sem, tam v propasti a vážil nemálo, takže Šňupálek byl pomalu tažen stále blíž ke srázu. Lano mezi ním a čenichem se napjalo a začalo vléct po zemi i čenicha.
5: Nechej toho, fňukal čenich. Dej mi pokoj, je mi špatně.
6: Povede se ti ještě hůř, až sletíš za chvilku do propasti, pravil Šňupálek. Chop se lana a táhni.
4: A v hloubce pod nimi vykřikoval Mumínek.
6: Pomoc, vytáhněte mě.
4: Čenich se posadil a zbledl ještě víc, jenže tentokrát s děšením. A hned se snažil odléct dál, vzpíral se tlapkami i oháňkou a mrskal sebou sem tam, čímž zamotal lano mezi kameny tak důkladně, že se přestali smekat za Mumínkem.
6: A teď táhni, zavolal na něho Šňupálek. Až řeknu, musíš táhnout ze všech sil. Teď ne, ale teď.
4: A tak táhli, co mohli. Centimetr po centimetru. Až konečně spatřili nad okrajem propasti Mumínka. Napřed uši, pak oči, pak čenich, ale jen kousek, pak větší kus čenichu a nakonec Mumínka celého. Při mé oháňce, prohlásil zachráněný, to kdyby viděla maminka.
5: Ahoj,
4: pravil čenich.
6: Jsem rád, že tě vidím, to já tě udržel.
4: Posadili se a dlouhou chvíli se uklidňovali. Najednou Mumínek prohlásil, my jsme byli hloupí.
5: To jste byli,
4: souhlasil s ním čenich. Neodpustitelně, pokračoval Mumínek, trestu hodně. Co když jsme kameny shodili na hlavu malé slečny Ferky?
5: Taky na padrť,
4: poznamenal čenich. Mumínek vyskočil a prudce vykřikl, musíme dál, ihned. A tak pod načervenalým nebem s matným slunečním kotoučem pokračovali v sestupu. Pod horou tekl mezi kameny potůček. Byl jen mělký a na jeho dně se leskly šupinky kočičího zlata. Na břehu seděl Bambul. Koupal si ve vodě unavené nohy a sám pro sebe vzdychal. Vedle něj ležela tlustá kniha s názvem Hmyz severní polokoule, jeho zvyky a zlozvyky.
8: Zvláštní, pravil Bambul, ani jeden kus s oháňkou. V tom případě by šlo o dideroformii fnatopogetes, ale ta je velice obvyklá a oháňku vůbec nemá. A zase vzdychl.
4: Mumínek vylezl ze svého úkrytu za skálu a pozdravil ho. Ahoj.
8: Ofoj, to jsem se lekl, odpověděl Bambul. A to jste zase vy. Myslel jsem, že nějaká další kamenná lavina. Dnes ráno to byla úplná hrůza.
5: A co?
4: Zeptal se čenich.
8: Kamenná lavina, co jiného? Odpověděl Bambul. Úplná hrůza. Všude kolem skákaly kameny velké jako domy. Rozbili mi nejlepší sklenici a já jsem skákal taky. Podívejte, jakou mám na hlavě bouli. Jenom se na ní podívejte.
6: Mám obavy, že jsme čirou náhodou několik kamenů schodili, řekl Šňupálek. těžko se nechávají bez povšimnutí, když jsou takové velké a kulaté.
8: Chceš říct, že ta kamenná lavina bylo vaše dílo?
6: Zeptal se Bambul váhavě.
8: To jsem si mohl myslet. Pochopitelně, nikdy jsem o vás neměl valné mínění a potomhle jsem na váškách, jestli se s vámi mám nadále stýkat.
4: Pak se od nich odvrátil a cákal si na své unavené nohy vodu. Za chvíli řekl,
8: ještě jste tady?
7: Hned půjdeme, odpověděl Šňupálek. Jenom bychom se tě rádi zeptali, zda jsi nevšiml, jakou má nebe nezvyklou barvu.
8: Nebe? Že má nezvyklou barvu?
6: Opakoval Bambul udiveně.
7: Ano, červenou, dodal Mumínek.
8: Podívejte se, řekl Bambul. Ať je nebe třeba kostkované, mně je to jedno. Dívám se na ně zřídka kdy. Nemálo mě ovšem trápí, že můj hezký potok vysychá. Jestli to tak bude pokračovat, nebudu mít možnost čvachtat si v něm nohy.
4: To všechno ale způsobuje velká nebezpečná kometa, spustil Mumínek. Poté se Bambul zvedl, sebral si své věci a přebrodil se na druhý břeh potoka.
7: Tak pojďme, řekl Šňupálek. Zřejmě má radši samotu.
9: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Zatímco děti z města se učí hře na klavír nebo na housle, venkovští kluci a holky chodí do klavíru nebo do houslí. Vítek do nich chodil třeba, že ho to srdečně nebavilo, protože neměl hudební sluch. A ten je na housle moc potřeba. Jenže do houslí chodili všichni jeho starší sourozenci, po nichž zbyly nejen housličky 3/4 koupené před léty na náchodském jarmarku, ale i spousta notových sešitů. A tak Vítek do houslí chodit musel, aby se to všechno náležitě využilo. Pan Seberát, jeho učitel, byl muzikant na slovo vzatý. Však taky prošel s muzikantskou bandou půlku světa, ne-li celý. Odešel tam z trucu, protože mu nechtěli dát jeho milou Mařenku. Ta na něho však počkala a když se milý Jeník vrátil a vysypal před její rodiče pytlík nastřádaných zlatek, rublíků, forintů a guldenů a všelijakých jiných stříbrných a zlatých mincí, byla svatba. Teď učil pan Seberát kluky hrát na housle, psal jim do sešítků stupnice a žil jako vážený studnický soused. Středa odpoledne, kdy nebyla škola, byla pro Vítka dnem utrpení. Musel vzít své housličky a zajít za panem Seberádem, aby tam s ním přefidlal, co se naučil. I pro pana Seberáda to bylo utrpení. Dávno poznal, že z kluka muzikant nebude. Ale ty dva pytle brambor, co dostával za vyučování od Vítkova tatínka, nebyly k zahození. Vítek se snažil, poctivě se naučil, že když je nota namalovaná pod notovými linkami a je přeškrtnutá, že musí stisknout krajní nejtlustší strunu prsteníkem. Ale proč se té notě říká zrovna C, to nemohl pochopit. Stalo se jednou, když už prázdniny byly na dohled, že pan Seberát měl ve středu nějaké jednání v České Skalici a trochu se opozdil. Paní Severádovou zastihl Vítek sedět v kuchyni na otomanu. Měla na uších sluchátka a tvářila se nepřítomně. Když Vítek zaklepal a vstoupil, nadzvedla jedno sluchátko a pravila, že právě poslouchá koncert z Prahy. Dávají zrovna prodanou nevěstu od Smetany. Však jste se o něm učili, Vítku, ne?
1: Jo, učili, ale neučili jsme se, že by to bylo z Prahy slyšet, tak jsem, zapochyboval Vítek.
0: To je přece rádio, pravila paní Seberádová. Vyslovovala spisovně a krátce. Nejnovější vynález, pojď si to poslechnout. A nabídla Vítkovi jedno sluchátko. Vítek si je nevěřícně přiložil k uchu a na mou duši. Ve sluchátku zněla hudba. Pak mu paní Seberádová řekla, aby zatím šel do zahrady a počkal tam, což Vítek přivítal. Věděl, kde mají Seberádovi třešeň chrupku. Když zkontroloval zralost třešní, lehl si do trávy, housličky položil vedle a bylo mu blaze. Kéž by pan Seberád nebyl doma každou středu. Jak tak klimbal ve stínu třešně, představoval si, jak by bylo krásné, kdyby nemusel chodit do houslí. Mohl by se třeba jít koupat do rybníka Pincláku, nebo do tůně pod Skálou. A nebo by mohli s klukama hrát na návsi fotbal, nebo na zaháněnou. Všecko, všecičko je lepší, než chození do houslí, když z nich nevydám poctivý tón, jak říká pan Seberát. Jak tak přemýšlel a uvažoval, nevšiml si, co se mezi tím s jeho housličkami stalo. Když pak pan Seberát zavolal, že už je doma, popadl Vítek housle a kráčel na popravu. Koncert ve sluchátkách už zřejmě skončil, protože paní Seberádová připravila notové pultíky a oba muští se dali do hraní. Vítek nasadil housličky pod bradu, stiskl hmatník, nasadil smyčec a táhl. Ozval se tón, ale pro pána Jana on nebyl sám, byli dva. Pan Seberát zbystřil pozornost. Co to hraješ?
1: Já nevím, prosím, hraju tu první notu.
0: Tak hraj čistě, ještě jednou, poručil učitel. Jen co Vítek popotáhl smyčcem, opět zazněly dva různé tóny.
1: No tohle, Že by ty housle byly začarované, zahraju tón, ozvou se dva?
0: To mi neříkej, divil se pan Seberát, že už umíš dvojhmaty a že hraješ dvojhlasně. Poslechni, nemáš ty v těch houslích čmeláka?
1: Prosím, to je možné, já jsem je prvé odložil do trávy, jak jsem na vás čekal, připustil Vítek.
0: Tak sip ven a ty čmeláky z nich vytřepej. V kuchyni je nepotřebujem.
2: Pan Seberát se ani moc nezlobil.
0: A vracet se nemusíš, dneska toho necháme. Jsem po té cestě nějaký utáhný.
2: Tohle byla řeč, jakou Vítek slyšel ze všeho nejraději. Honem zbalil noty, sebral housličky, způsobně pozdravil a hajdy ven. Celé odpoledne je před ním, ještě možná stihne vykoupání v pincváku. Před Seberátovi s chalupou si u cesty sedl na bobek, obrátil housličky otvory dolů a začal vytřepávat ty miloučké čmiláky, co mu dnes tak pomohly. A jak tak třepe housličkami, opravdu z nich něco vylézá. Ale pro pána Jána, oni to nejsou čmiláci, oni to jsou hrozitánští sršáni, co mají žihadla jako šavly a píchají, že se na to může i umřít, jak říká babička. Se sršány není žádná legrace, to Vítek dobře ví. Lekl se, až to v něm cuklo a bez rozmýšlení odhodil housličky i se sršni daleko, co nejdál, rovnou doprostřed cesty. Stalo se, že v té chvíli přijížděl od České Skalice automobil. Tenkrát, to nebylo jako dnes, tenkrát projel vesnicí automobil tak jednou za dva měsíce. To, když skalický pan doktor Kordina spěchal za pacientem. A těch pacientů, co si zavolali doktora, tenkrát taky moc nebylo. Ale dnes, zrovinka dnes, tu ten automobil jel a právě ve chvíli, když před jeho kola dopadly Vítkovi housle. Kdyby tu byl nejel, snad by se jim nic nestalo, snad by se jim trochu odřeli. Ale takhle, křuplo to, a naráz byla z nich jenom nalakovaná prkenka a pokroucené struny. Když to Vítek uviděl, obešla ho hrůza. Co tomu řeknou doma? Co táta, co maminka, bude mazec? Má brečet už teď, anebo až potom? Když to doma všechno poctivě vysvětlil, usoudili, že je lepší být bez houslí, než poštípaný od sršňů. Ale nové housle už tatínek nekoupil. A Vítek se proto ani nezlobil. Byl rád, že nebude muset chodit do houslí. Ale aby to tak nevypadalo, začal kamarádům vyprávět a brzy se rozneslo po celé studnici, že je vlastně škoda, že už nemůže pokračovat, protože mu to náramně šlo. Že se i sám pan Seberát divil, jaký je Vítek kabrňák, že už umí dvojhmaty a že hraje dvojhlasně.

V Kocourkově zbourali před dávnými časy školu. Nač je nám škola, povídali si. Knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnicí se psát nedá, i kdybychom chtěli. Místo zbořené školy nasázeli brambory, mysleli si, jak to chytře provedli a přemýšleli, co by ještě chytrého mohli udělat. Přemýšleli rok, přemýšleli dva roky, tři, čtyři a čas jim pěkně utíkal. Víte co, povídá jednou ten nejchytřejší z nejchytřejších, pojďme a postavíme si školu. Nač bychom stavěli školu? Bručeli ostatní, před lety jsme ji zbourali a teď ji máme stavět? Knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnici se psát nedá. Proč máme stavět školu? Ale ten nejchytřejší z nejchytřejších se nedal, povídá. Postavíme školu a budeme v ní učit kocourkovské chytrosti. Žádné psaní, čtení, počítání. Uvidíte, že k nám budou chodit lidé z celého světa, aby se naší chytrosti naučili. To ano, řekli ostatní. Pro slávu Kocourkova můžeme něco udělat. Postavíme školu. Ale nikdo nevěděl, jak se staví dům. Nikdo z nich nedovedl ani číst, ani psát, ani počítat. Radili se a radili, až ten nejchytřejší z nejchytřejších řekl, jaké pak dlouhé rady, hlavní věc, aby dům měl střechu. Když nemá dům střechu, prší do světnice. Já jsem proto, abychom začali s tím nejdůležitějším, se střechou. A tak začali v Kocourkově stavět střechu. Když měli střechu hotovou, začali se zase radit, jak pod tou střechou postavit dům. Musíme střechu zvednout.

0: Tak se střecha nahnula. Do večera měli kocourkovští postavené zdi a o zdi opřeli střechu. Škola měla nizoučké zdi a na straně, kde pan tátové klečeli, nebyla zeď o nic vyšší než kopřivy u cesty. Postavili jsme školu trochu nízkou, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, ale to nevadí, když se ve škole žáci skrčí a sehnou hlavu, bude se jim sedět docela hezky. Kocourkovští chodili nejdříve kolem nové školy a prohlíželi si ji zvenčí. Pak si řekli, že se podívají dovnitř. Začali hledat dveře, ale nemohli je najít. No to je divné, divili se. Každý dům má přece dveře. Jak to, že nemá dveře naše nová škola? I zamyslel se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, škola opravdu nemá dveře. Víte proč? No to bude asi tím, že jsme škole dveře neudělali. Uděláme dveře a těmi dveřmi budeme chodit do školy. A tak prorazili kocourkovští do zdi díru a udělali dveře. Dveře byly tak malé a nízké, že kdo chtěl do školy, musel lézt po čtyřech. To nevadí, řekl nejchytřejší z nejchytřejších. Když žáci polezou do školy po čtyřech, neprošoupou si aspoň podrážky na botách. Hned se s několika pantáty protáhl dveřmi do školy. Ve škole si dřepli na zem, aby se neuhodili do hlavy a divili se, co to? Vždyť je tu černo-černá tma, u nás v chalupách je světlo a tady je tma. I zamyslil se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, ve škole je opravdu tma. Víte proč? To bude asi tím, že jsme škole neudělali okna, ale děláním okna se už zdržovat nebudeme. Nachytáme venku světlo do pytlů a nanosíme je do školy v pytlích. A tak chytali kocourkovští pantátové světlo do pytlů, pytle pevně svazovali, ve škole rozvazovali a světlo z pytlů vysypávali. Ale ve škole byla pořád stejná tma. Kolik světla potřebuje taková nízoučká škola? Vzdychali a nosili pytle. Co světla by asi potřebovala vysoká škola? A byli rádi, že postavili školu tak nízkou. Máme asi řídké pytle, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších. A všechno světlo nám cestou vyteče. Vezměte raději baldasky a hrnce s pokličkami a do nich chytejte světlo. Tak to půjde jistě rychleji. Celý týden nosili kocourkovští pantátové do školy světlo v bandaskách a hrncích a ve škole byla tma jako dřív. A já myslím, že tam mají tmu dodnes.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Tak když někdy na ulici potkám malou chobotnici, zmrzlinu mám pořád rád, ale jdem si radši zaplavat.
1: Hurvajs?
2: Co je?
1: No kam pak uháníš?
2: Do kina.
1: A na co?
2: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
1: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
2: Ale?
1: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
2: Proč?
1: Protože jsi rozbil okno.
2: Já ne.
1: A kdo asi?
2: Mánička.
1: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
2: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
1: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
2: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
1: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
2: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
1: Hurvajs.
2: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
1: No takhle je to spravedlivé.
2: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
1: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
2: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
1: No co to jo, to jistě.
2: A kdo?
1: Ten, kdo je starší a zkušenější.
2: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
1: No jistě, jsem přece tvůj otec.
2: A otcové mají vždycky pravdu?
1: No ano, sám sebou.
2: Protože jsou starší, zkušenější?
1: No ano.
2: A chytřejší než jejich synové?
1: Bodeď.
2: Aha, a taťulínku?
1: Co zas?
2: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
1: Přece Edison.
2: Tak proč ne jeho otec?
1: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
2: No, nevím, taťulínku.
1: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
2: Hurá!
1: Ale 200krát.
2: A proč?
1: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
2: No, tak to už jsem pochopil.
1: Ano?
2: Spravedlnost je právo silnějšího.
1: No vidíš, no, tak konec debat a šupej psát.
2: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
1: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
2: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo...

0: Pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Rodinná pouta. Ramses se probudil celý rozlámaný, ale padre si připadal čilý jako za mlada. Udělal pár dřepů, spažil, rozpažil, srovnal si dech.
2: Vstávej, ochu, dovedeš mě k ním, řekl rozhodně.
1: Ramses si nedokázal vzpomenout, kdy naposledy jeho otec půdu opustil. A vůbec, proč se tak najednou změnil?
2: Rodinná pouta, zvolal padre. Jednou to, chlapče, pochopíš.
1: Vzal batoh a naplnil ho podřadnějšími ponožkami. Ramses si hodil batoh na záda. Ze schodů mu musel ještě pomáhat, ale jakmile vyšli na ulici, Tulamor senior navzdory své tloušťce nabral docela svižné tempo. Byla neděle ráno, většina lidí odjela už včera na chalupy a kdo ve městě zůstal, tak ještě pospával. Ani se nemuseli schovávat. Přesto trvalo nejméně hodinu, než došli k řece. Ta cesta se protáhla i proto, že otec už město pomalu nepoznával. Všechno mu připadalo cizí. Kdyby s ním nešel Ramík, snad by ani na nábřeží netrefil. Když se blížili k mostnímu oblouku, vzal Ramses otce za paži.
3: Vypadají dost divně. Nesmíš se jich leknout.
2: Co? Já? A lekat se? Hochu, ty snad o mě nic nevíš.
3: To je pravda, pomyslel si Ramses.
2: Tak kde jsou?
1: Vztekal se otec už zase jako velký šéf.
3: Pánové, halo, nespíte? Dobrý den, zavolal Ramses.
1: Věděl, že tahle parta, co žije svobodně u vody, má svou hrdost. Musí se na ně zdvořile. Schodil ze zad batoh s ponožkami.
3: Něco jsme vám přinesli. Můžete si udělat piknik.
1: Pomalu se sem začali trousit ze všech škvír pod mostem.
2: To je dost,
1: zavrčel padre. Ta cesta ho pořádně sebrala. Schoval se do stínu a utíral si pot z čela. Slunce začalo pálit.
4: Nazdárek, mládenče,
1: pokynul Ramsesovi ten stařec se žlutým plnovousem.
4: Pořád tu někoho hledáš?
3: Bratra, řekl Ramses, ten, co jste ho vytáhli z vody a pak se ztratil, byl určitě Tulamor junior.
1: Stařec si ho prohlížel.
4: Nejspíš jo, připustil. Podoba by tu byla.
2: Tak to vyklopte, co víte.
1: Padre vystoupil ze stínu a rozkročil se, aby vynikla jeho bachratá majestátnost.
3: To je velký šéf.
1: Proběhl jako tichá pošta hloučkem tuláků.
2: Osobně,
1: zavrčel a ujal se výslechu.
2: Tak po pořádku. Kdo z vás ho vytáhnul z vody?
4: Z nás nikdo. Rybář ho chytil a vyhodil na břeh.
1: Odpověděl stařec popravdě.
2: A kdo ho viděl první?
3: Carlos.
1: Ozvalo se pár hlasů z hloučku.
3: Ten se o něj postaral.
2: Carlos.
1: Tulamor senior se zarazil. Zase musel popadnout dech.
2: A kde je? Je tady někde. Přiveďte mi ho.
5: Žádný příkazy. Tady ne. Tohle je naše svobodný území.
1: Ozval se odněkud hlas. Postarší hubený dlouhán s hlavou plnou plstěných copánků se skočil z betonové zítky a ledabile přicházel.
2: Carlosi!
5: Tulamore!
1: Ušklíbl se dlouhán.
5: Pořádně si přibral, amigo. To dělá ta tučná strava. Senior si dopřává pouze vlněný podkolenky. Ale ať je to licháček z té nejlepší ovčí srsti, pane vrchní, že jo? Jako bych tě slyšel.
1: Přestaň, řekl Tulamur senior. Řekl to docela mírně. Takhle si nikdo nedovolil s mým otcem mluvit. Jak je to možné? Pomyslel si Ramses. Bylo to moc divné. Určitě se dobře znají.

0: Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až spole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

Byl sobotní večer na začátku léta. V celém městě svítila světla, svítily šeříky v zahradách, svítily hvězdy na nebi, ale ze všeho nejvíce svítilo divadlo. A to proto, že večer se hrálo představení pro děti, které měly pěkné vysvětčení. Hlavním vchodem, který také zářil a svítil se, hrnuli děti a všechny šli do divadelního sálu, sedli si na červená plyšová křesla a každé mělo svoje číslo. Všechna místa byla potom obsazená. Jenom uprostřed čísla 1, 2, 3, 4, 5 byla prázdná. A to byla právě křesla, kde mělo sedět 5 kluků, ale nesedělo. Naopak, oni seděli doma, v košilkách, nasídli v liáku a měli rýmu. Teď sedí u oken a jsou smutní. Tak co jsem říkal, smutně povídal první, nemáme štěstí a vysvědčení bylo pěkné. Tak co jsme říkali, zaplakali další 4, divadlo neuvidíme. Pst, pst, ozvalo se najednou ze dvora. Co to? Kluci koukli dolů, ale v šeru nemohli rozeznat, co to je. Něco se tam hýbalo, něco tmavého, velikánského, hýbá to křídly a uprostřed to má dlouhý krk, kterým kývá a říká pst, pst. A potom taky dobrý večer, vyvážené obecenstvo, dovolte nám, abychom vám zahráli divadlo, neboť je nám známo, že jste utrpěli křívdu, že jste nevinní deštěm, který vás nastydl. Kluci vjeveně koukají na tu divnou věc v šeru. A teď vyšel měsíček a v tom jasu poznali kluci přátelského slona, který stál na zadních nohách a vlídně kynul ušima. No a to byla ta křídla. Taky houpal chobotem a to byl ten krk. A ještě měl na hlavě červenou čepici. Hluboce se uklonil, šoupl jednou nohou dozadu a drobnými krůčky cupital k oknům, znovu se uklonil a už vážně podával chobotem klukům nějaké lístky. Zde vezměte ty vstupenky, které vás oprávní zhlédnout naše představení, jež je uděláno jenom pro vás a nikdo jiný je nikdy nespatří, neboť si toho zasloužíte svou křívdou. No, kluci dojatě vzali vstupenky a uklonili se, byli udiveni krásnou řečí slona, kterého znali spíše jako nemluvného. Vlastně ho neslyšeli ještě nikdy mluvit a najednou tohle. Zde vezměte spravedlivou odplatu, vaše nespravedlnost bude odměněna, pokračoval slon. No, klukům se to zdálo sice jaksi divné, ale snad se to tak na divadle říká, ne? Po zatroubení na choboce počne divadlo, které se nazývá Šípková karkulka. Zrýmovalo 5 slonů, karkulku hraje slon, tetičku hraje slon, babičku hraje slon, vlka hraje slon, myslivce hraje slon. Hraje tedy 5 slonů, hudbu hraje 5 slonů a taky tančí 5 slonů. Tak a teď to začne. Šípková karkulka. Rozlehla se večerem krásná fanfára na chobot a vrata stodoly se rozletěla a jako husy za sebou se vyhrnulo 5 slonů. Obíhlo dvůr do kolečka, postavilo se v kruhu doprostřed, podalo si choboty a zaspívalo. Potkali jsme kominíka, hleděl na nás, nevolí, píchneme ho do pupíka, ať ho bolí, nebolí, cára, carará, vlk je potvora. No to je dost sprosté, řekli kluci. No, já myslím, že nám dáte zapravdu, nebyla to příliš slušná píseň, ale ti sloni to nevěděli, když to byli sloni, ne? Jinak byli velmi slušní. No a potom 5 slonů uteklo do stodolí a z ní zas vyběhl jeden slon s červenou čepicí. A teď viděli kluci, že to nebyla čepice, ale deštník ze zahrady. Na zádech měl nůši od brambor a zpíval. Já jsem malá karku, karkulíčka, posílá mě k vám teti, tetička. Za lesem bydlí bábí, babička a dneska je svátek a babička má pátek. To je špatně, volali sloni ze stodolí a hned zaspívali správně. Dneska je pátek a babička má svátek. Vždyť je sobota, divil se jeden kluk. Ale to musí být pátek, aby se to rýmovalo. Sobota nejde, to nejde. Dneska je sobota, babička má svátek. To se nerýmuje, volali sloni. Jo, tak ono je to...
Ono je to celé rýmované, to já nemám rád, řekl smutně jeden kluk. Já mám rád obyčejné. No něco bude obyčejné a něco zase rýmované, to někdy v divadle tak je. No tak, dobře, tak řekli kluci, tak hraj Karkulko. A slon začal. Já jsem malá Karkul, to už bylo, to by to nic, to říkej dál. No dál už nic není, teď má přijít tetička. A slon tetička s velkou zástěrou, v které kluci poznali pruhovanou peřinu, se vyvalil na dvůr. Já jsem malá tetička a nesu nějaká vajíčka a dál už to není rýmované. Tak milá Karkulko, zde vezmi tato vajíčka, co ráda jí dá naše babička. A hele, ona se to přece rýmuje, divila se tetička. To ono bude asi dál taky. Odnes je babičce do chaloupky a odevzde jí pěkné pozdravení. No, teď už se to nerýmuje, poznali hned kluci. No tak dál, dál, teď zase ty Karkulko. No já teď nemůžu, teď ona mi má říct, že nesmím být v lese, že se tam zlý vlk nese. No taky to řekni, tetičko. No řeknu, když ona to řekla sama, proč ona to říká, co já mám říkat. To nemá říkat, to mám říct já. To není žádné divadlo, já nehraju. Křičela tetička, zahodila zástěru a zalezla do stodoly a už nehrála. No a Karkulka zatím skákala po dvoře a zpívala la la la la la la la la la. Hledala kytičky, žádné tam ovšem nebyly, ale za to našla koště, které vzala do náruče a zpívala: moje krásné kytičky, jak jste vy mal. Ale v tom šlápla na hrábě, které jí praštili. Kňourala Karkulka: co mě to praštilo do nosu, to já těžko snesu, musím rychle k lesu přiložit k nosu trochu vřesu a rosu. Karkulka se došourala k plotu, strčila chobot do čbánku, který se tam sušil, ale to už asi měla být v lese, protože ze stodoly vyrazil další slon, tedy vlastně vlk, celý obalený v seně a vypadal hrozně a úlísně zaspíval: kde jsi to viděl, Štěpánku, strkatí nos do čbánku. No a Karkulka na to: nejsem žádná Štěpánku a nestrkám nos do čbánku, nýbrž k nosu kladu rosu. A jitrocelné, dodal chlapec, co neměl rád rýmy, ale teď už se mu to najednou začínalo líbit a pokusil se také slovy: moc se mě to líbí, vaše krásné rýmy. No, to nebylo sice na poprvé moc zdařilé, ale Karkulka už pokračovala: kdopak jste dobrý příteli, ale já jsem veverka, co sedí v jetelí, lhal vlk, který nebyl v jetelí, ale celý v seně zabalený. Jak mohl každý poznat, Karkulka si toho asi nevšimla, protože se podívila něčemu jinému. Veverka v jetelí, nejste spíš zajíc? No ten by tam byl ovšem navíc, odsekl drze vlk a zakoktal: co pak to nesete a kam pak jdete? Už si skoro nemohl nic vymyslet a bylo mu úzko. Každý pátek mám babička svátek a já ji nesu, klesu nesu, zabreptala rychle Karkulka, která uměla nejlépe hrát divadlo. Hehehe, a co unesete, Karkulko? Lstivě se lísal vlk. Já unesu hodně, já unesu i automobil. Zapomněl slon, že je Karkulka. Snad jenom automobilíček, když jste Karkulí. Zlomyslně pomáhal vlk zapomnětlivému slonovi Karkulce. Ano, ano, koktala Karkulka, automobilíček, jako pumprdlíček, jako knoflíček, jako malíček, puntíček, nicíček, nicek, nic. Já neunesu nic, zajásala Karkulka. Tak já jdu radši pryč, řekl vlk. No a kluci se mu vůbec nedivili, protože ty poslední verše byly opravdu hrozné. Vlk ale neodešel, naopak odešla Karkulka červená hanbou, ano, a schovala se, protože už ostatní sloni táhli vůz na seno. To byla postel. A ležela v ní babička, měla zavázanou hlavu prostěradlem a rychle brebentila: kdo tu klepal na okénku, koukej, ať si honem venku. Sily však má Karkulička, pospěš za mnou v pokojíčka. Já jsem vlk, já tě slup,
vykřikl vlk a drápal se na postel vůz. Ten ovšem hned praskl a zřítil se i s babičkou. No přece žádný vůz neunese dva slony, ne? To dá rozum. Babička i vlk se kutáleli po dvoře, babička vykřikla Jezuskoté a zmizela ve stodole. A vlk se rozvalil v troskách postele a byl rád, že to má za sebou. Klukům se to moc líbilo, tleskali, křičeli opakovat, opakovat, ale na to nebylo ani pomyšlení, protože neměli druhý vůz a také už přicupitala Karkulka a klepala na vrata. Babinko, babinko, doma líste. Je pátek, mám svátek, co bych doma nebyla, zaskuhral vlk. Když je pátek, tak mám svátek a dost, každý pátek mám já svátek. No, protože neviděl, jak dál, tak stále tvrdil, že má svátek v pátek. Karkulku už to mrzelo a řekla honem, nesu vám kytičky takový maličky a nemám klíčky. To, abych ti otevřel, opravil se rychle vlk, který zapomněl, že je teď babička. Ale pak zakňoural, hej, Karkulko, já už jsem v posteli, není mě nějak dobře a hlava mě bolí, a ta hlava, a taky refma, víš, radši zaklepej, vejdi a pozdrav sama. Má úcta, řekla Karkulka a šla k vlkovi, a teď to bude hrozné, lekali se kluci. Ale nebylo. Vlk jenom koukal na Karkulku a nevěděl, co říct dál, ale Karkulka už věděla. Babičko, vy máte ale velké uši. To, abych tě lépe viděla, radoval se vlk a mával ušima. Ale babičko, vy máte modré oči. To, abych tě lépe slyšela, zamrkal na ní vlk. Ale babičko, vy máte velký zub. To, abych tě lépe slup, křičel vlk a honil Karkulku po dvoře. Ale Karkulka se schovala do stodolí. Vlk? Slon stál uprostřed dvora. Lehnu si, usnu si, řekl. Rozhodl se a udělal to. A pak přišel pátý slon, táhl za sebou vozíček a zpíval. Já jsem myslivec jako lívanec a ten vozíček to je můj psíček jako knedlíček. No, možná, že by bylo lepší mazlíček, ne? Soudil chlapec, který se stal básníkem. Ale ostatní na něj křičeli, aby nebásnil. A co to tu leží nedaleko dveří? Zpíval myslivec a šťouchl vlka chobotem. To šimrá, přestaň, kvičel vlk. Ten, co tu leží, je ještě svěží. Nepřestal myslivec a šťouchal víc. Nešťouchej mě pořád, křičel vlk. Já jsem lehtivý, já už to nevydržím. A nevydržel. Vyskočil, šťouchl myslivce, ten ho taky šťouchl. Vlk ho ještě víc šťouchl a myslivec rozšlápl vozík, co byl jeho psík, a vypískl a začal honit vlka a lechtat choboty. A vlk se smál, až se zakuckal a utíkal do stodoly. Myslivec za ním a uvnitř bylo slyšet strkání a výskání a taky plácání a šimrání. No a velký rámus a potom ještě větší rámus a pak ještě větší rámus a pak se kousek stodoly sesýpalo. Kousek u jednoho rohu a taky kousek střechy a hned bylo ticho. Kluci čekali, co bude dál, ale nebylo nic. Měsíček vklouzl za stodolu a všechno potemnělo. Ze stodoly se ozvalo jakési přešlapování, ale možná také, že to jenom žáby zakunkali. No, pánové, to byl dnes den, řekl potom jeden kluk. Jo, vlastně večer, řekli všichni a šli spát, protože teď už byla noc.

0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Ale Máničko, co pak se ti stalo?
1: Urvínek mi nabídl bonbon.
2: A Mánička řekla, že ho nechce, tatí.
0: Asi neměla chuť, žáno, tak jí ho nenuť.
1: Když já měla chuť.
0: No tak proč jsi ho tedy nevzala?
1: Když já myslela, že mě bude pobízet a že jich dostanu víc.
0: Ale Máničko...
1: Ale on mě nepobízel a všechny snědl sám.
0: No tvoje chyba. Pamatuj si, děvenko, lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše, že ano?
3: Jaký vrabec, pane Spejble? Jaký holub?
2: Já žádnou vrabce nedával, ani holuba.
3: Nedával, pane Spejble.
0: Jak tak koukám, vy nevíte, co je to přísloví, že ano?
3: Přísloví?
0: No ano, přísloví. Jinými slovy, ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
3: Jak obrazně?
2: Asi kresbou, viď, tatí?
0: Vidím, že mi nerozumíte. Dám vám příklad. Dávejte pozor.
3: Ano.
0: Ty vidíš, Hurvínku, jak Mánička leze na strom.
3: No?
2: A spadne.
3: No.
0: Ale nespadne, co by padala. Vyleze až do koruny.
2: Hm. Mánička? Ta by žuchla dolů jako pytel.
3: No.
0: Já ti povídám, že tam vyleze.
3: Ano.
0: No. Ty vezmeš spadlé jablíčko, hodíš ho po ní, abys na sebe upozornil, no a pak řekneš...
2: Promiň, holčičko, já jsem si tě spletl s Máničkou.
3: No, ovšem, tedy já bych na jabloni nikdy nelezla, já jablka nerada.
0: Šmanko, ty děti, to je příklad. Podívej, Máničko, ty tam prostě vylezeš a ty, Hurvajs, ty řekneš úplná opice.
2: Opice, opice, opice!
3: A co mi neposmívá?
0: Ale tím se ti neposmívá, Máničko,
3: jak
0: naopak.
3: To?
0: Tím obrazně vyjádřil, že seš...
2: Opice!
3: No.
0: Že tě dnu lípnu. Tím obrazně vyjádřil, že seš velmi šikovná holčička, že ano, uh-huh. Že umíš výborně lézt na strom, no? A kdo to umí líp než opice?
3: Je, no, jej, Danánky, tak to je pravda.
2: Ovšem, obrazně.
0: No, konečně to chápete. A takovým způsobem přísloví vyjadřuje nějakou obecnou zkušenost. Rozumíte?
2: Simano.
0: Takže když řeknu, lepší vrabec v hrsti...
3: Než holub na střeše.
0: Ano. Znamená to co, Hurvínku?
2: Znamená to... To znamená, že...
3: Je?
2: To znamená...
3: On neví, pane Spejble.
2: Počkej, Máni, to znamená...
3: No přece, že holub na střeše je horší než vrabec v hrsti, že ano, pane Spejble?
0: Cože?
3: No, horší je, tedy vrabec v hrsti je...
0: Koukám, Máničko, že ty tomu přísloví taky rozumíš jako koza Petrželi.
3: Co s tím má koza společného, prosím?
2: Co? Jako za vrsti?
3: A je snad na střeše? Jak by se tam dostala? Koza?
0: A rozumí koza Petrželi?
2: A holub snad ano, co je na střeše?
3: Nebo vrabčák, co je lepší v hrsti než na střeše?
0: To je strašně k smíchu, Máničko, že nerozumíš...
3: Petrželi? My ji prosím ve škole ještě neprobírali.
0: A koza ji snad ve škole probírala?
2: Co pak koza chodí do školy?
3: Tedy do naší třídy určitě ne.
0: No právě, nechodí, takže se o ní neučila. Proto když řeknu, že Mánička tomu přísloví rozumí jako koza Petrželi, znamená to, že mu... No!
2: Nerozumí, aha.
0: No to je dost. Co tedy znamená lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše? No tak, podívejte, děti, zkusím to takhle. No, co je vrabec? No, Hurvínku.
2: Že by pták?
0: No, asi, že kvůli tobě se z něho stane plas.
3: To by nesměl mít nohy, pane Spejble. Kdyby byl plas, to by nesměl mít nohy.
0: No, to vím taky.
3: A křídla?
0: No, samozřejmě.
3: Protože plazy nemají nohy.
0: Ale no jo, pořád.
3: Ani křídla?
0: No, samozřejmě, to dá rozum, že vrabec je pták. Otázka však zní takto, jak rozeznáme vrabce od holuba na první pohled. Podle čeho?
2: Že se holubovi vůbec nepodobá.
0: Ale Máničko, víš to ty?
3: No, já bych řekla zcela opačně, že holub se vůbec nepodobá vrabci.
0: No, to je snad totéž, ne? Ale čím se liší, ptám se.
2: No, že každý vypadá jinak, to dá rozum. Jak by se od sebe rozeznali, kdyby vypadali stejně?
0: Hm? Nemůžou vypadat stejně, když je každý jiný. Vrabec ten...
2: Skáče, že ano? Tati, hele, tati... Jo, to jsem se chtěla zeptat. Je vrabec raní ptáče, tati?
0: Jak to můžu vědět? Já ho budit nechodím.
2: A hlup?
3: A proč to chceš vědět, Hurvínku?
2: No mě by zajímalo, kdo doskáče dál, podle přísloví raní ptáče dál doskáče, že ano?
3: To je nějaké hloupé přísloví. Ptáci přece létají.
0: To je zase míněno obrazně, Máničko. Tím raním ptáčetem je míněná...
3: Aha, aha, už to mám. Slepice.
0: Šmangode.
3: No, ta přece neumí létat, tak musí skákat.
2: A když si přistane, doskáče dál, to dá rozum.
0: No. Ale ne tím raním ptáčetem, je přece míněn člověk, který časně vstává.
2: Člověk? A to když vstane, začne skákat? Proč? Co z toho má?
3: No to by taky nic nenapadne. Třeba trénuje skok daleký.
2: Jenomže to by se neříkalo doskáče. Ale doskočí, víš?
0: Aha. Tím je přeci míněno, děti, že když někdo časně vstane, tak toho za den víc stihne, že ano?
3: Čeho stihne víc?
0: No toho, co dělá. Chápeš? Ale vraťme se k tomu vrabci v hrsti a holubovi na střeše.
3: Ano, prosím.
0: Vrabec by si musel hodně přistat, protože je jaký?
2: Rozštěpířený.
0: No, tak aby se stihl učesat, ne? Jaký je, Máničko?
3: No, přece malý.
0: No, správně, no. Malý. Žáno, když to holub...
2: Je na střeše.
3: Ano.
0: To sem teď nepleť. Jaký je holub? No, proti vrabci.
3: Sim, velký.
0: Velký, no, velký. Konečně. Ha? Jenomže člověk chce raději... No, Máničko, no...
3: Já už vám rozumím, pane Spejble. No, něco velkého. No. A proto i ten nejmenší vrabec přímo v hrsti je lepší než ten největší holub až na střeše.
0: No, správně.
3: No a čím prťavější vrabec, tím lepší.
0: Co to povídáš? Proč?
3: No, protože potřebuje méně krmení.
0: Šmangote.
3: No, protože veliký holub spotřebuje moc krmení a musí se za ním na střechu a může se spadnout.
0: Mlčuš!
2: Ty jsi to zmotala, dívko. Nech to na mě, tati, já jí to vysvětlím.
0: Buď tak laskav.
2: Podívej, Máni.
3: Ano.
2: Holub je velký.
3: No je.
2: Do hrsti se ti nevejde. Proto je lepší, když zůstane na střeše. Aha. Taky by tě mohl klovnout. Budeš to klovnutí od vrabce ani neucítíš.
0: No, to snad není pravda tohle. To snad není pravda.
2: Fakt, tati, neucítíš. Já jenom nechápu, co je to za štěstí mít vrabce v hrsti.
0: O toho vrabce přece vůbec nejde. To je míněno... To je míněno...
2: Obrazně,
0: ano, no obrazně, chápeš? Hurvínku, rozumíš, Máničko? Prosím tebe, vem si tady na bonbon.
3: Bonbon?
2: To je ono, Máni! Teď tomu teprve rozumím. Perfektně. Lepší je něco malého, co máš, co držíš v hrsti.
3: Aha, než něco velkého, co bych chtěla, ale co nemám?
2: Právě, tak je to správné. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
3: Aha.
2: To dá přeci rozum. Yeah.

0: Kapitola 11. U růží. Byla to opravdu růžová brána. Zdobily ji obrazce vysázené z rubínů a vypadaly nadýchaně jako nejjemnější krajka. Šedozelená přistoupila k podlouhlému zrcadlu ve středu, dýchla na ně a na zamženou plochu napsala prstem. Eniky, beniky, rikety, pikety. Zrcadlo se pootevřelo a v odkrytém okénku se objevila hezká hlava vosy.
1: Čím vám mohu sloužit, excelence?
0: Zeptala se medovým hlasem.
2: Potřebuji kočár, abychom se dostali rychle do paláce růží, protože jsme se opozdili.
1: K službám, excelence.
0: Rázem jednotlivé části brány sklouzly jedna do druhé a vytvořily elegantní kočárek, do kterého se zapřáhly čtyři vosy. Jejich křídla se rozvířila jako vrtule letadla a už jsme ujížděli korálovou alejí. Dojeli jsme na nádvoří růžového paláce a tam nás uvítalo sedm šípkových poupat, kterým výborně slušel jejich spola rudý a spola zelený stejnokroj, stejně jako jejich ušlechtilé chování. Poupata nás zavedla do sálu, kde všechny stěny byly vyloženy zrcadly.
2: Na konci sálu je chodba a ta vede přímo k fialkám,
0: řekla mi šedozelená. Ale marně jsem se dívala po té chodbě. Na zdech, na stropě, na podlaze, všude se zrcadlil můj obraz. Brzy jsem ani nedovedla poznat, kde vlastně v tom sále stojím. Dostala jsem závrať a musela jsem se opřít o žábu, abych neupadla.
2: Neboj se, Aničko,
0: uklidňovala mě šedozelená.
2: V těch zrcadlech bydlí skřítkové, kteří by nás chtěli zatáhnout do svých skleněných pokojíčků, ale zapomínají, že my nemůžeme žít bez vzduchu jako oni. Jen pěkně otevři oči. Však uvidíš, že skřítkové poznají, jak se marně namáhají a vymažou tvůj obraz jako gumou.
0: Opravdu. Žasla jsem, když jsem viděla, jak můj obraz mizí počínajíc s hlavou a pak už jsem se mohla pohodlně rozhlížet po sále. Všude byly jen polštáře, lenošky, křesla, lehátka a pohovky, na nichž polo seděly a polo ležely růže a vybraně se spolu bavily. Hlavičky se jim vynořovaly z pěny krajek. Růže se neustále pudrovaly velikými pudrovátky a jak dýchaly, vzduch kolem nich byl plný vůně. Ale co bylo nejpodivnější, stále volali na dlouhá zrcadla, která k ním přibíhala na jejich sebemenší pokyn. Růže si tu přibarvily trochu rty, tam upravili pěkně řasy a pak propouštěli s úsměvem zrcadla, která se jim zdvořile uklonila a spěchala k dalším růžím, jež na ně už čekali. Jakmile šípkové poupě ohlásilo šedozelenou, všechny růže se zvedly a postavily se do špalíru. Šedozelená jim obřadně tiskla drobné ručky, které jí podávaly. Byla jsem velmi hrdá na takové krásné přivítání a hluboce jsem se růžím uklánila, jako kdyby ty rozkošné krásky vítaly také trochu i mne. Došli jsme už na konec sálu a chtěli jsme vstoupit do chodby, jež vedla do jeskyně fialek, když z ní vyběhl kos a udýchaně volal.
3: Konečně jsem vás našel, excelence. Hledám vás už půl hodiny. Královna Flóra přijela s velkým spěchem a volá vás.
0: Žába silně zbledla a spozorovala jsem, že se zachvěla.
2: Vždyť její výsost měla přijet až za měsíc,
0: zašeptala šedozelená.
2: Uložila mi přece, abych dnes odpoledne předsedala plesu, který se pořádá na rozloučenou s fialkami.
3: Muselo se přihodit něco neobyčejně vážného,
0: přiznal Kos.
3: Protože královna má velmi špatnou náladu. Povídá se, že skupina malých holčiček zničila na lukách víc než polovinu pryskyřníků, které byly poslány dnes ráno na zem.
0: Při těch slovech jsem cítila, jak se mi třesou nohy. Šedozelená, které bylo stejně nevolno jako mě, na mě kývla a řekla Kosovi.
2: Dobře, oznamte její výsosti, že přijdu okamžitě.
0: Kos i hned odletěl. Rozčilené růže se zas vrátily na svá lehátka a šedozelená mě zatáhla do jednoho kouta a šeptala mi.
2: Za nic na světě tě tady už nikdo nesmí vidět. Nevím, co by se s tebou stalo, kdyby se Flóra dozvěděla, že jedna malá holčička pronikla až do jejího království. Zvláště je-li Kosova zpráva pravdivá.
0: Za řeči vytáhla z šatů maličký zlatý klíček a zaklepala jim na stěnu. Jedno zrcadlo se pootevřelo a uvnitř se objevilo točité železné schodiště.
2: Seběhni po těch schodech,
0: dodala šedozelená.
2: Tam dole najdeš starou jabloň a ta ti ukáže cestu k domku, kde bydlí pšenice. Je to má nejlepší přítelkyně. Je velice hodná a schová tě do té doby, než pro tebe přijdu a odvedu tě na zem.
0: Objala jsem žábu a poděkovala jsem jí hlasem, který se chvěl slzami. Jakmile jsem vkročila na schody, zrcadlo se za mnou zavřelo a snad navždy mě odloučilo od té, která jediná mě mohla zachránit.

0: Vesele zpívejte, kohouti, ať se mé srdéčko narmoutí. Zpívejte, kohouti, už jeden, za přáhnem koničky pojedem.
1: Piggy vtip.
2: Do kadeřnictví přijde silně kudrnatý pán a ptá se.
3: Prosím vás, stříháte také pudly?
2: Ano, posaďte se.
1: To ta paní holička si myslela, že ten pán je pudl.
4: Aby ho nestříhla do oučka.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Vochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a vochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle? Řekl vochomůrka. Tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko

Křemílek a Bochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá, jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a Bochomůrka jen tak stáli a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, tak mě napadá, jestli vy vlastně víte, jak vypadá takové upažení. Že nevíte, nevadí. Za prvé, já vás to dnes naučím a za druhé, když se zeptáte svých rodičů, tak jsem přesvědčená, že si ještě tento povel budou z dob školní docházky pamatovat. A abyste je mohli zkontrolovat, jestli tento úkol provedli správně, tak musíte vědět hlavně vy, co znamená úkol upažit. A právě to si teď vysvětlíme. Obě ruce zvedneme do výše ramen. Já cvičím společně s vámi. Teď jsem si uvědomila, že nesmí být ruce ani výš, než jsou ramena, a ani níž, než jsou ramena. Napněte obě ruce v loktech a uvědomte si, kde je hřbet ruky a dlaň ruky. Dlaň je tam, kde můžeme zatleskat, a hřbet je na opačné straně. Pamatujte si, že hřbety paží musí zůstat nahoře a dlaně směřují dolů. A když k tomu zatáhnete bříško, zpevníte celé tělo, tak budete vypadat jako písmenko T. A to si můžete najít třeba s rodiči, až si budete číst někde v knížce. Milé děti, mějte se moc hezky. A já se na vás budu těšit zase příště u cvičení.
3: Podle řeky a pořád za sluncem. Otec měl z té zprávy mnohem větší radost, než dal najevo. Najevo totiž nedal vůbec nic. Ty jsi ale tvrdá palice, komentoval to Carlos.
4: Můj syn se dopustil zrady a to se u nás v rodině neodpouští,
3: prohlásil Tullamore senior. Bylo vidět, že ho nic neobněkčí.
5: Pane Carlosi, přimluvte se, prosil Ramík.
3: Neříkej mi pane, ohradil se Carlos. Ramíku, doufám, že se tvůj bratr doma brzo objeví, usmál se.
5: Já taky, Carlosi, ale přijme ho táta.
4: Já tu už nebudu,
3: pronesl otec vážně.
5: Jak to?
3: Vylekal se Ramses. Otec ho vzal kolem ramen.
4: Už jsem se rozhodl. Jsi skoro velký chlap. Je čas, aby jsi zařídil vlastní život. A já vlastně taky.
3: Najednou se poťouchle zašklebil. Celý život jsem jen hromadil majetek.
4: Paty jsem z téhle půdy nevytáhl. Tak si chci na starý kolena užít trochu volnosti. Když nic nemáš, tak ti všechno patří.
3: Obrátil se na Carlose.
5: Je to tak?
3: To je moje heslo, zazubil se Carlos. Tak půjdeme, amigo?
5: Jdeme, řekl Tullamore senior a pohnul se ke dveřím.
3: Vasil celou dobu seděl mlčky na palandě a teď najednou vyskočil.
6: A jo, jdu s vámi. Třebaž na Sibíř?
3: Ty můj věrný Vasile, rozněžnil se padre.
5: Co všichni blázníte? Kam chcete jít?
3: Vztekal se Ramses, kterého si nikdo nevšímal.
5: Podle řeky a pořád za sluncem, řekl otec.
3: Rozhodně ne na Sibiř, upřesnil Carlos.
5: Tati, a co já?
3: Zvolal zoufale Ramík. Otec syna objal.
5: Ramíku, tobě teď tady všechno patří. Táhle půda i tvůj osud. A nejsi sám. Máš Jihlíka a to je skoro bratr.
6: A kamarád,
3: řekl Ramses. Otec přikývl.
5: Jenom na toho profesora si dej pozor. Já hochu lidem prostě nevěřím.
6: Jenže on si víc rozumí s náma, než s lidma. On ti je takovej...
3: Takovej licháč, že jo? Zasmál se Carlos.
6: Přesně.
5: Tak víš co, chlapče, řekl otec.
4: Dělej toho ředitele ty. Šéf jako šéf. Já bejval šéf podsvětí a ty tu teď budeš dělat
5: šéfa penzionu nový život. No, proč ne? A když mě budeš chtít hledat, tak mě určitě třeba i s Tulíkem někde najdeš. Svět je malej.
3: A s tím se rozloučili. Ramses zůstal na půdě sám. Bylo mu smutno, ale konečně měl tátu. Teď, když mu odcházel, někam podle řeky a pořád za slunce.

0: Dnes je 3. srpna.
1: A svátek slaví Miluše.
0: Miluše, Miluška, to je krásné jméno.
1: Dříve se tak říkávalo Miloslavám.
0: A určitě se to všem tak líbilo, že to jméno teď má svůj vlastní svátek, viď?
1: A co vlastně znamená?
0: No přece milá a slavná.
1: Takže milé, slavné, milované Milušky.
0: Všechno
1: nejlepší.
2: Rumcajsova jeskyně v lese Řáholci byla tak hluboko, že tam nikdy nebyla k spatření ani bába brusinkářka. Když chtěl Rumcajs uvidět člověka, musel si kleknout nad studánku. Rumcajsi, povídá jednou svému obrázku ve vodě, jednomu je smutno a dvěma je hej, musíš si najít panenku, aby ti dělala hospodyní. Potom Rumcajs došel tajnými cestičkami v houští až skoro na kraj Řáholce. Stojí tam na křižovatce dub. Rumcajs si vyhlídl větev, která se pnula rovnou ke sluníčku, vylezl na ní, sáhl rukou k nebi a ulomil slunci 2 paprsky. Byly docela tenoučky. Ty paprsky Rumcajs všelijak proplítal, až z nich byl zářivý prstýnek. Jeho záře se rozsvěcovala se slunce východem a večer se sluníčkem hasla. Rumcajs počkal, až bude poledne, v pravé poledne pohodil sluneční prstýnek na lesní křižovatce, prstýnek se jen třpitil. Rumcajs si pročísl vousy hřebenem na borůvky a čekal. Najednou se od stromu ke stromu mihlo modré pírko a sojka zavolala, už jdou. Cestou ke křižovatce přicházejí 2 jičínské panenky. Obě jsou úhledné a přece je každá jiná. Jedna má vlasy černé a ruce běloučky, druhá zas ruce ožehlé od sluníčka a vlasy jako nedozrálá pšenice. Jedna je Anka a ta druhá Manka. Anka spatřila sluneční prstínek na křižovatce dřív, hned po něm skočila, hned si ho navlíkla na prst a hned si taky spočítala, že by za něj bylo nejmíň 12 dukátů. Rumcajs vystoupil z křoví. Prstínek máš, povídá, a protože je to můj prstínek zásnubní, musíš mě k němu přibrat. Co bych nepřibrala, řekla Anka, k pěknému prstínku přiberu i loupežníka. Tak dobrá, kývl Rumcajs, hned ti ukážu hospodářství. Vede si Anku k loupežnícké jeskyni. Ta druhá Manka jde 2 krůčky za nimi, aby nepřekážela. Když došli k jeskyni, Rumcajs se zastavil. Tohle je můj hrad. Anka si posvítila do jeskyně slunečním prstýnkem. Moc toho tu nevidím, povídá. Jen tamhle vzadu stojí nějaká jarmárka, snad v ní bude trochu jmění. Běhla do jeskyně a honem se dobývá do jarmárky. Leží tam jen hliněný talíř a dřevěná lžíce. Anka zlostně přirazila dvířka. Vzala jsem si loupežníka nebo žebráka. Hybaj, Rumcajsi, na loupežničinu, nebo tě nechci. Rumcajs nechtěl začínat s novou hospodyní hádku a proto šel. A sotva byl z dohledu, strčila Anka Mance do ruky březovou větev a poručila jí, aby v jeskyni pořádně poklidila. Rumcajs zatím došel k dubu na křižovatce, smutně nabil pistol žaludem, vystřelil jen tak do vzduchu a povídá, Anka je celá pěkňoučka, ale zlá jako čert. Co teď? Sluníčko na nebi zaslechlo tu smutnou ránu a řeklo, co pak tě trápí, Rumcajsi? Asi jsem sluneční prstínek nedal té pravé, povídá Rumcajs a nabíjí pistol, aby vystřelil 2. smutnou ránu. Ty, řeklo sluníčko, nech toho, tím nic nespravíš. A slunce se zamyslelo tak hluboce, až po krajině přešel stín. Ale v tom se zas usmálo. Vždyť já mám taky své trápení. Ten dub, co pod ním stojíš, mě strašně dopaluje. Celé léto schovává žaludy pod listy a já mám pak k podzimu moc co dělat, aby to všecko pořádně uzrálo. Nemohl bys s tím něco provést?
3: Rumcajs přikročil k dubu a objal ho velikou rumcajsí silou. Kdo je to? Povídá dub. Rumcajs.
2: Dub si chvíli v duchu počítal.
3: Stojím tu 257 let, ale za celou tu dobu mě ještě nikdo takhle chlapácky nestiskl.
2: Jo, a co teprv, kdybych zatřás? Zasmál se dovous Rumcajs, to by se žaludy jen sypali.
3: Snad bys jim to neudělal, polekal se dub. Vždyť je to všecko ještě zelený.
2: A ukázal všechny žaludy, co jich měl. A sluníčko po nich hned hodilo krapítkem zlata. Děkuju ti, Rumcajsi, za dobrou pomoc, řeklo. Teď se zase já postarám o tebe. Klidně se vrať do jeskyně.
1: Rumcajs udělal, co mu sluníčko poradilo, šel domů a posadil se na kámen u vchodu do jeskyně, ale pořád nevěděl, jak mu vlastně chce slunce pomoct. Nezdálo se, že by se něco mělo obrátit k lepšímu. Manka pilně zametala březovou větví a Anka si držela nos a všelijak Manku peskovala, aby prý neprášila a zas ji honila, aby vystlala podlahu v jeskyni pískem s bílými křemínky.
3: Rumcaj se na to díval, byl celý nesvůj a najednou z něho vyjelo. Spletl jsem to. Kde pak Anka? Měla to být Manka.
2: Teď už je pozdě, ocekla mu na truc Anka. Jenže v tu chvíli se slunce začalo kutálet za horu a jak se tratilo, přestával zářit i sluneční prstýnek, co měla Anka na prstě. Záře od něho bylo pořád míň a míň, až nakonec docela uhasla.
3: Anka zadupala. Proto já se stala loupežnickou hospodyní. Ani 12 krejcarů nemá ten šancaj k cenu. A mrzk ho uhodila prstínkem o zem a odešla cestou, co vede k Jičínu.
1: Žalost pro ní nebyla. Rumcajs chvíli přešlapoval v rozpacích jako v malých botách, ale nakonec pohaslý sluneční prstínek zvedl a navlíkl ho na prst Mance. On se ti ráno zase se sluníčkem rozsvítí. Manka na to, vždyť já bych ho vzala i tak. A Rumcajs zase, já nevím, jestli tě můžu chtít za loupežnickou hospodyňku. Ty jsi celá taková čistěnka. Manka si věděla rady. To se spraví, povídá. Vždyť já se ti, Rumcaj, si při loupežnickým hospodářství časem taky umažu.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

obloha kabát si rozepla a vločky začaly vířit. Vojáci sedli si do tepla, přestali na sebe mířit.

0: Eskimáci, nedávejte dětem pod stromeček harpuny, je to nebezpečné, děkujeme vám.
1: Indiáni, indiáni, sem tam slzu uroní, pak se smějou bez přestání,

0: těší na kosti.
1: Vážení psi, nesežerte všechny kosti hned. Něco si zahrabte na horší časy, děkujeme vám.
2: Obloha kabát si rozepla a vločky začaly vířit. Vojáci sedli si do tepla, přestali na sebe mířit.
1: Nastal čas dětí a nadějí, utichly spory a hádky. Z nebe se na zemi snáší.

0: Kouzelná loď. Byl jednou jeden král a ten měl to nejpodivnější přání pod sluncem.
1: Ať mi postaví loď, která by dokázala plout po vodě i po zemi.
0: Tak královský kancléř poručil, aby po celé říši Heroldové rozhlásili.
1: Kdo dokáže králi postavit takovou loď, která bude plout po vodě i po zemi, dostane za ženu princeznu a stane se králem.
0: Tahle zpráva se donesla i jednomu bohatému majiteli pily, který měl 3 syny. Zavolal si je a řekl, vynaložím vše, co mám, jen když jeden po druhém zkusíte takovou loď postavit. Synové se měli k hašteření a strkání, nemohli se shodnout, který z nich první vyzkouší takovou loď postavit, až nakonec otec rozhodl, že začne ten nejstarší. Tak se syn vydal z pacholky do lesa, aby tam pokáceli dřevo, které potřebují ke stavbě lodi. Měli už srovnánu pěknou řádku krásných jedlí, když lesní pěšinou přicupital nějaký stařík a prosil o kousek chleba. Mladý pilař mu ale řekl, mám chleba jen pro sebe a své lidi. Tobě nedám nic.
2: A co to tu se svými lidmi děláš?
0: Zeptal se stařík.
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: zavrčel na něj mládenec.
2: Toho Boh dá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A jak řekl, tak se také stalo. Pracovali dlouho, ale loď postavit nedokázali. Když přišel nejstarší syn domů s prázdnou, vypravili do lesa toho prostředního. Slunce se sklánilo za horu a mladý pilař si chtěl zrovna z pacholky trochu oddechnout, když tu přišel stařík a prosil o chleba.
1: Pro cizí lidi žádný chléb nemám,
0: dostal odpověď. Na to se stařec zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: odvětil mládenec.
2: Toho Boh dá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A měl pravdu. Také prostřední syn musel po zbytečné námaze od díla upustit. Teď přišla řada na Honzu, toho nejmladšího. Svolal dělníky, vytáhli do lesa a tam přiložil ruku k dílu i on. V podvečer k němu přišel stařík a prosil o kousek chleba. Rád vám kousek dám, řekl Honza. Sedněte si sem, ke mně. A podal mu chleba a sýr a naplnil mu pohár vínem. Stařec poděkoval a po chvilce se ho zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
0: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi.
2: Tak, tak,
0: pravil ten muž. Moji 2 bratři se o to již pokoušeli, ale nedařilo se jim, vyprávil Honza. Stařec pokývnul.
2: Já vím, také ty to nikdy nedokážeš, ale protože jsi z vás 3 bratrů ten nejlepší, budeš mít to štěstí, aby ses o princeznu ucházel. Přijď za 3 dny na toto místo a v tuto hodinu a já ti takovou loď dám.
0: A opravdu, když tam Honza přišel, byl tam stařík i kouzelná loď, co pluje po vodě i po zemi. Chasník byl samou radostí bez sebe.
2: No, nastup si, řekl stařík, a šťastnou cestu.
0: Dříve než se Honza ohlédnul, aby svému dárci poděkoval, tento zmizel. Tak vstoupil na loď a vydal se bez váhání na cestu do královského města. Když plul vodou a zemí, uviděl u lesa stát lovce, který mířil puškou někam do nebes. Honza zastavil loď a zeptal se ho, na co míříš, příteli?
3: Lovec mu odvětil, chci střelit toho vrabce, který sedí za vsí na kostelní věži.
0: Honza mínil, to přece není možné. Ale lovec ho usadil,
3: touhle puškou trefím každého ptáka, který bude 400 hodin cesty odtud.
0: Nechceš jet se mnou? Zeptal se Honza.
3: No, to bych rád, ale nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl mu Honza. Tak se lovec posadil k němu do lodi a jeli dál společně. Nebyli dlouho na cestě, když narazili na ležícího muže, který měl obrovské ucho přitisknuté k zemi. Honza zastavil loď a ptal se, co pak si to počínáš s tím uchem?
4: Pšt, poslouchám, co si říkají perníkářky v Bagdádu.
0: Tak si poslechni, co říkají na královském zámku, prosil Honza. Velkouchý chvíli naslouchal a pravil.
4: Vyprávějí si o potřeštěném královském přání. Prý, kdo umí postavit loď, která pluje po vodě i zemi. Královský ministr říká, že něco takového je nemožné.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
4: No, to bych rád, ale já nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza, nechal ho nastoupit a jeli dále. Brzy potkali jiného muže, který měl na nohách obrovské holínky. Honza zastavil loď a ptal se toho muže, proč máš tak velké holínky? Muž odvětil,
1: v těch holínkách jsem rychlejší než vítr.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
1: No to bych rád, ale já nemám žádné peníze, abych ti zaplatil cestu.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza a jel s nimi i běžec. Za nějakou chvíli uviděli u cesty stát čtvrtého muže, kterému z podolku koukala obrovská dřevěná zátka. Tomu se Honza velmi podivil, zastavil loď a zeptal se, proč tam máš zastrčenou tu zátku?
5: To má svůj dobrý důvod,
0: odvětil ten muž.
5: Protože kdybych tu zátku vytáhnul, mohl bych, podělat celé království, no.
0: Aha, řekl mu Honza. A nechceš jít se mnou?
5: No, to bych rád, ale já nemám žádné peníze a mnoho s ním.
0: Peníze nepotřebuješ, řekl Honza. Jen pojď s námi. Tak muž se zátkou nastoupil na loď a jeli na královský dvůr. Když Honza připlul na zámek, předal loď i se čtyřmi muži do péče strážím a sám šel rovnou ke králi. Dvorně se uklonil a řekl, pane králi, dole mám loď, která dokáže plout po vodě i po zemi. Tu se král zeptal,
2: sám si ji vyrobil?
0: Ano, odvětil Honza.
2: Tak mi to dokaž. Kus z té lodi vyřízni a pak to oprav,
0: poručil mu král.
2: Já jsem tu loď celou postavil. Proč bych ji teď měl ničit a pak opravovat?
0: To neudělám, odvětil Honza. Když se král tímhle způsobem Honzy nezbavil, nechal povolat kancléře a radil se s ním, co si počnou, neboť králi se vůbec nechtělo dát svoji dceru za ženu nějakému hlupákovi. Kancléř mu poradil.
2: Musíte mu dát nesplnitelný úkol. Řekněte, že mu dceru a říši nedáte dřív, dokud to nesplní.
1: A jaký úkol myslíš, aby byl nesplnitelný? Zeptal se král.
2: Pošlete ho ke studni, která odtud leží 300 hodin cesty, aby vám z ní za 3 hodiny přinesl plný džbán vody. Myslím, že od ženitby pak rád upustí.
0: Tato rada se králi líbila. Nechal si zavolat Honzu a řekl,
2: poslouchej, musíš mi nejprve přinést džbán vody ze studny, která leží na hranicích mé říše. Budeš-li zpět během 3 hodin, dostaneš moji dceru a staneš se králem.
0: Staníš se, řekl Honza a pospíchal na loď za svými druhy. Natáhni svoje holínky, volal na běžce a poslal ho pro vodu. Běžec utíkal jako vítr ke studni, naplnil džbán a chtěl se hned obrátit na zpáteční cestu, ale pak si pomyslel, času máš dost, chvíli si odpočineš. Položil se pod strom a usnul. Uběhly 2 hodiny a Honza stál na lodi a čekal a čekal, ale běžec nikde.
4: tu řekl tomu velkouchému. Poslechni si, kde běžec vězí.
0: Velkouchý položil ucho na zem a chvíli poslouchal.
4: A usnul u studny. Slyším, jak tam chrápe.
0: Tu popadnul lovec pušku. Nabil štěrčíkem a střelil tomu z páči těsně kolem hlavy, až mu ty kamínky zasvištěly kolem uší. To běžce probudilo, utíkal dál a přiběhnul právě včas. Honza vodu zanesl králi a žádal dceru a království. Nyní byl král opět v úzkých, neboť by si nepomyslil, že Honza přinese vodu ze studny tak rychle. Protože ale žádné východisko neviděl, zeptal se,
6: nechtěl bys místo princezny a mojí říše třeba zlato?
0: Honza odvětil, to může být, ale chci tolik zlata, kolik unese moje loď. Tomu král přislíbil, ale potají se nechal zavolat kancléře a řekl,
4: jakmile Honza vypluje, pošlete za ním regiment husarů, aby to zlato zase hezky vzali.
0: Mezitím nosili královští sloužící tunu zlata za tunou. Když byla loď naložená, vydal se Honza i se svými pomocníky na zpáteční cestu. Když projížděli městskou bránou, řekl Honza velkouchému, ještě jednou si poslechni, co se povídá na zámku. Velkouchý chvíli poslouchal a pak pravil,
4: král vyslal zrovna regiment husarů, aby nám to zlato vzali a přinesli králi zpět.
0: Netrvalo dlouho a rudá jízda byla tu. Honza zavolal na muže se zátkou. Co myslíš? Mohl bys těm husarům ukázat svoji odvrácenou tvář a vytáhnout zátku? I to bylo zbytečné ptání. Muž vytáhnul zátku a tuto z něj vyletělo jako ohnivý plamen a rovnou na ty husary. Zřídilo je to tak ošklivě, že to dlouho nevydrželi, obrátili koně a tryskem se hnali zpět na zámek. Honza i se svými druhy dopluli šťastně a nerušeně domů, kde si to zlato spravedlivě rozdělili a každý měl tolik, že byl po celý svůj život zaopatřen.

0: Vigy básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: O bezohledném slonovi. Když někdo myslí jenom na sebe, dělá všechno jenom tak, jak to jemu samotnému vyhovuje a je mu jedno, že ostatní omezuje nebo dokonce poškozuje, říkáme o něm, že je bezohledný. Takový člověk například předbíhá při nastupování do autobusu nebo bouchá dveřmi u výtahu. Také si klidně pustí hodně nahlas rádio nebo televizi a je mu úplně jedno, že kvůli němu nemůže někdo spát, i když je už noc. V pohádkách to s bezohlednými a zlými lidmi vždycky špatně dopadne. Vzpomeňte si třeba, jak dopadla babizna z pohádky o perníkové chaloupce nebo zlá královna v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. Tahle ta pohádka je o slonovi, který byl bezohledný ke všem okolo, protože se domníval, že vzhledem k jeho velikosti a síle si to může dovolit. Chodil každý den po cestě, která vedla k řece, kam všechna zvířátka z blízkého i dalekého okolí chodila pít a někdy se i vykoupat. Slon si to vždycky vykračoval tak, jako by ta cesta patřila jenom jemu. Neuhnul a nedal přednost ani srnčí mamince, která převáděla přes cestu malého kolouška, který se jen tak držel na nohou, protože byl na světě teprve 3 dny. Slon si nevšímal ani hodně starého medvěda, který už špatně viděl. No a jak dopadne taková srážka slona s medvědem, srnkou, ježkem, zajícem či klokanem, to si dovedeme představit. Jednoho letního odpoledne si to slon kráčí uprostřed cesty. Neohlíží se nalevo ani napravo, křižovatka, zatáčka, semafor, všechno je mu jedno. Ostatní zvířátka sotva stačila uskakovat z cesty. Slon se tomu potkli, ještě usmívá a dokonce si myslí, že je Bůh ví jaký pašák, když mu všichni uhýbají. Jak si tak spokojeně kráčí, zaječel mu v uchu tenký, ale pronikavý hlásek.
1: Stůj, slone!
0: Slon se lekl a zastavil tak prudce, až se mu chobot rozhoupal, jak zvon na věži kostela.
2: No to je drzost, zastavit slona, když je v pohybu,
0: říká si pro sebe slon.
1: Tak co bude? To tady budeš stát celé odpoledne uprostřed cesty a bránit provozu?
0: Pištěl mu do pravého ucha nepříjemný hlásek.
1: No, uhni, uhni, zaparkuj po straně cesty, musím s tebou mluvit, tak dělej, dělej, nezdržuj.
0: Slon raději, než by ohluchl, poslechl. Potom se teprve rozhlížel na všechny strany, ale nikoho neviděl.
2: Kdo jsi?
0: Povídá slon.
2: A kde jsi? Ukaž se, ať tě můžu zašlápnout.
1: To zrovna! Budu se ti ukazovat! Mně stačilo, že jsi mi rozbořil dům, zničil ulici, školku, školu, nemocnici, zásobárnu, jesle a vůbec celé mraveniště.
2: Cože? Ty jsi mravenec?
0: Podivil se slon.
2: Ten mrňou smrňavý, který mi nesahá ani.
0: Slon si nemohl v rozčílení rychle vzpomenout na nic malého. Až po chvilce povídá.
2: Ani na chodidlo mé nohy.
1: Jo, to jsem já. Máš mě přímo v uchu. A já ti budu dávat povely tak dlouho, až se naučíš chovat se na cestách stejně jako jiný účastník provozu.
2: Cože? To mám snad zastavovat na křižovatce jenom proto, že svítí červená? A vyhýbat se veverce nebo jezevci? To tedy nikdy!
0: Rozlobil se slon a dupnul přední nohou tak vztekle, až vyletěl oblak prachu z cesty.
1: Jak chceš, já tady budu bydlet ve tvém pravém uchu a budu si taky dělat, co budu chtít. A teď se mi chce zrovínka zpívat. Já totiž moc rád zpívám.
0: A jak řekl, tak tak také udělal. Začal si zpívat národní mravenčí písně, a to jednu za druhou. Potom přešel na jazz a když si slon myslel, že mravenčí repertoár je vyčerpán, začal zpívat odrhovačky. Když uvážíme, že mravenec neměl hudební sluch, pochopíme, proč to slon vzdal.
2: Tak dost, udělám, co chceš, jenom prosím tě, už nespívej. To se nedá vydržet. Zpíváš falešně, moc nahlas, máš nepříjemný hlas. A hlavně se to nedá vydržet. Udělám opravdu všechno, co chceš, jenom drž kusadla.
1: Nechci toho moc, jenom aby se schoval na cestách jako každý jiný a nemyslel jenom na svoje pohodlí, ale i na ostatní.
0: No a mraveneček začal učit slona slušnému chování. Slon byl celkem učenlivý a taky mu nic jiného nezbývalo, pokud nechtěl ohluchnout na pravé ucho. V pohádkách ani v našem životě to nevyhrává vždycky jenom ten, kdo je velký, má sílu a je bezohledný. Já věřím tomu, že nikdo z vás bezohledný není a nebude, protože jinak by mu do ucha mohl vlézt mravenec.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
2: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
0: Piggy reklama.
3: O králi s oslíma ušima. Pohádka z Bhútánu. Před dávnými a dávnými časy, za tisícero horami a ještě více řekami, leželo malé království. V jeho údolích bujně rostly banánovníky, na svazích se zelenala rýžová pole a v hustých lesích kvetly pestré orchideje. Zasněžené horské štíty čněly tak vysoko, až se zdálo, že každou chvíli protrhnou oblohu. Tomu království vládl král Chéring, který měl jedno velké tajemství. Narodil se totiž s oslíma ušima. Už od útlého dětství proto nosil na míru šité čepice z přepichového brokátu a své tajemství střežil tak úzkostlivě, že se o něm nikdy nedozvěděla ani žádná z jeho tří královen. Přepečlivě střežené tajemství králi skoro v ničem nebránilo. Byl obratný jezdec a zručný lučištník. Vždy se však vyhýbal plavání, protože se splihlou čapkou by byl všem podaným jen pro smích. Jednou však přišlo tak horké léto, že se král chtěl aspoň na chvíli svlažit v řece, která tekla hned za jeho palácem. Požádal proto jednoho ze svých komorníků, věrného Jigmeho, aby ho doprovodil k řece. Král se půjde vykoupat, Jigme se mu postará o šaty a bude dávat pozor, aby ho nikdo nespatřil. Současně král komorníkovi přikázal, že na něj nesmí pohlídnout ani on, jinak s Jigmem bude zle. Co se ale nestalo? Nad řekou právě letěla straka zlodějka. Králova čapka byla vyšívaná zlatou a stříbrnou nití a ve slunci se tak třpitila, že po ní straka hned zatoužila. Vrhla se dolů a královskou čepici sebrala. Panovník najednou stál na břehu řeky prostovlasý a na hlavě mu čněla dvě oslí ušiska. Postrat se hodil kamenem, ale netrefil se. A kámen dopadl pouhé dva kroky od komorníka. Ten se lekl a bez děky se otočil. Ty zrádce! Neříkal jsem ti, že na mě nesmíš pohlédnout? Teď tě musím nechat stít.
4: Pane, smiluj se nade mnou, neudělal jsem to úmyslně.
3: Král chvíli uvažoval a nakonec se mu nebohého komorníka zželelo. Musel ale slíbit, že tajemství neprozradí živé duši, jinak bude o hlavu kratší. Jenže Jigmeho tajemství tížilo a nedalo mu spát. A tak ho napadlo, že se mu třeba uleví, když všechno řekne myší díře na svahu vysoké hory. Vykřikl splna hrdla do myší díry. Toho ale nenapadlo, že ozvěnu zaslechne vítr a odnese jeho slova do světa. Právě to se však stalo. A vítr tajemství donesl až do domku, kde bydlel starý dřevorubec se ženou. Právě jedli sýr s pálivými papričkami. Když uslyšeli, jak vítr houká,
0: král Čherink má oslí uši.
3: Řekli si, že krále před takovou zlou pomluvou musí varovat. A tak počkali, až k ním za pár dní přijde syn, jenž na královském dvoře dělal zahradníka. Řekli mu, co jim vítr donesl, a že prý si u krále musí vyžádat slyšení a o té pomluvě mu říct. Králi, slyšel jsem o tobě tak zlou pomluvu, že z ní stydne krev v žilách. Přišel jsem tě před ní varovat. Začal nesměle zahradník.
4: Co se o mně říká? Mluv!
3: Vyštěkl nedůtklivě král.
4: Že prý máš oslí uši,
3: zašeptal zahradník.
4: To se ví.
3: Král chtěl vědět, odkud zahradník tu zvěst má. A když se dozvěděl, že od starých rodičů, nechal si je předvolat.
4: Kde jste slyšeli tu zlou pomluvu?
3: Dřevorubec se ženou se před králem jen krčili. Nikdy nebyli v hlavním městě, natož v královském paláci, který se majestátně tyčil na ostrohu nad soutokem dvou řek. A ani ve snu by je nenapadlo, že jednou budou klečet před samotným králem.
4: Přinesl ji vítr, vaše veličenstvo.
3: Když to král uslyšel, nasedl na koně a vyrazil do hor, aby se zeptal přímo větru.
4: Větře, odkud si přinesl tu hanebnou zvěst?
3: Zvolal král.
5: Řeknu vždy jen to, co slyším. Já si nikdy nevymýšlím. Pověděla mi to jedna myší žíra.
3: Zaševelil vítr.
4: Když král našel myší díru, pochopil, že Džigme ve skutečnosti tajemství nikomu nevyzradil. Přesto si ho hned po návratu do paláce předvolal a řekl mu:
3: Svato svatě si mi slíbil, že zachováš tajemství, a přesto si ho vyzradil.
4: Ano, vím, neřekl si ho žádnému smrtelníkovi. Ale v této zemi mají uši i myší díry.
3: Za trest Džigme ho vykázal z království na 999 roků. Od té doby si dával ještě větší pozor. A tak se jeho tajemství nedozvěděla žádná další živá duše, ba ani žádná z jeho královen.

0: vtipky.
1: Turista na Islandu se ptá starousedlíka.
2: A kdy tady bývá léto?
3: To máte různý. Letos bylo v pátek.
0: Na Islandu, to je tam, kde mají velikou zimu, víš?
2: A...
0: To je takový daleký ostrov.
2: Jakože léto už bylo, jo?
0: No, že bylo, ale bylo kraťoulinka.
4: Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemusi se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fuk, ať jsou z vás knírači. A smečka knírachů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fuk, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando, jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za nimi ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni.

si načerpám, kam se zase podívám. Všechno si načerpám.

0: Jirky cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Piggy, ahoj.
1: Co budeme dneska dělat?
2: Přesně to, co teď tady děláme. Vy nás sice děti nevidíte, ale my tady tančíme.
1: Já se tady válím.
2: Ale neválí se. On tady háže rukama, nohama, kopítky. A já bych se dnes chtěla bavit o tom, co se děje v našem těle, když se nehýbeme, když celý den sedíme. Když ze školy přijdeme a zase sedíme, když pak jedeme někam autobusem a tam si zase sedneme. Prostě v našem těle se děje co?
1: V našem těle se děje válenda.
2: Válenda. A ta úplně našim svalům nedělá dobře. Nedělá dobře ani našemu trávení, zažívání, náladě. Protože prostě pro tělo je přirozené, tak jak pro všechny zvířátka. Pro tebe, Piggy, určitě taky. Se proběhnout třeba na hřišti. Vem si takového kocoura Vojtu. No. Ten, kdyby neběhal, tak se zblázní.
1: No, to je
2: Veverka,
1: pravda.
2: Laskonka leze po stromech. Jaké máš ještě kamarády, kteří...
1: Veverka, Laskonka, ta se míhá v kuchyni, takže z ní vidíš jenom žíznivou čáru.
2: Přesně tak. A protože tento pohyb jim dělá radost, tak já to musím říct i našim dětem a i tobě. Když se nebudeme hýbat, tak se nám naše svaly zkrátí, což znamená, že nás budou bolet. Ochabnou, to znamená opět, že nás budou bolet.

0: budu se zadýchávat, když poběžím na autobus, nebudu mít žádnou fyzičku, a to určitě budou znát rodiče, kteří třeba míň sportují. Ono potom jednou v životě stejně přijde na to, že se musí začít každý z nás hýbat, protože to prostě je pro naše tělo přirozené.
1: Hanko, a jak se dá přinutit medvěd Hugo, který pořád jenom leží a jí sušenky a čte, aby si s námi šel zaběhat s Vojtou a se mnou?
0: A to je otázka strašně těžká, protože když to v člověku není, tak se to v něm dá těžko objevit. Já vždycky na to odpovím, že v podstatě člověka musí dohnat až nějaký zdravotní problém, aby si uvědomil, že tělo se musí hýbat.
1: To bych Hugovi nepřál.
0: To no, já taky samozřejmě nepřál.
1: Odpoledne stavím. Přesně a budeme někam ven.
0: Budeš jeho dobrý kamarád, který ho tak nějak přemluví k tomu, že třeba půjdete na dlouhou procházku se záminkou, že tam třeba koupíte lahev medu. Tam bys ho mohl dostat, ne?
1: Tak my nemusíme zrovna do obchodu. My můžeme třeba jít za zajícem Antonínem na procházku.
0: Přesně
1: to,
0: tak.
1: Co může?
0: Takže jestli, děti, vy máte nějakého línějšího kamaráda a máte ho moc rádi, tak mu prostě jenom vymyslete nějakou vtipnou hru anebo nějakou zábavu, která bude mít sportovní charakter. Dá se lyžovat, pouštět drak, jít někam na dlouhou procházku, jít s pejskem, no prostě
1: sokol. A nebo uspořádat velký kuličkový turnáj.
0: A nebo diskotéku, děcko, je to úplně jedno. Takže Piggy, pojď, my si teď tady zatančíme. Děti, mějte se hezky, půjďte si doma kazeťák, nebo nějakou písničku a zasportujte si.
1: Víš co, Hanko, pustíme si písničku.
2: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a ne skočit.
3: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho bylčta.
2: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno, už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pytlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pytlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pytlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pytlíkem do vody. Žobluňk! Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas. Už ho máme. Sláva. Teď nám neuteče. Ha. Vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat pytlíka. Teď ho konečně polapím. Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pytlíkem do vody. Ne. Pytlíka chytit nedáme. Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať pytlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pytlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal. Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také. A najednou chňap, Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.

0: Dnes je 3. srpna.
1: A svátek slaví Miluše.
0: Miluše, Miluška, to je krásné jméno.
1: Dříve se tak říkávalo Miloslavám.
0: A určitě se to všem tak líbilo, že to jméno teď má svůj vlastní svátek, viď?
1: A co vlastně znamená?
0: No přece milá a slavná.
1: Takže milé, slavné, milované Milušky.
0: Všechny.

0: dnů prázdnin. A víte, kolik nazbírám hub? Já nechodím do lesa s košíkem jako obyčejní houbaři, ale s nůší. A když je les na rovině, tak rovnou s dvoukolákem. Protože já nezbírám jen hříbky a kozáky jako sváteční houbaři. Já znám hub. I pohádku o houbách znám. Povím vám ji, to je pohádka pro kluky. Pohádka o houbě, která má nejošklivější jméno pod sluncem. O hadovce smrduté. Hadovka smrdutá má jméno, které se za rámeček nedává, ale sama nikomu nic nedělá. Je ráda, když může poslouchat veselé houbové povídačky. Houby si toho totiž navymýšlejí, že si to ani nedovedete představit. Každá si něco přidá, každá si něco přilže a jedna houpá druhou, aby byla legrace, aby to bylo zajímavější. Nejvíc tedy práší prašivky. Ale ostatní houby nezůstávají za nimi nijak pozadu. Hřib Satan například vždycky vypravuje, jak poroučí v houbařském pekílku celé rotě hřibů čertu, ať že topí pod kotlíky, kde smaží míchanici z nejhorších houbařů. Kuřátka sličná ho chtějí trumfnout a začnou si vymýšlet, že z nich jednou budou slepičky sličné. Ještě prý přesně nevědí, jestli lenkhorky sličné, vlašky sličné anebo české kropenky sličné. Hřibkovář to všechno poslouchá a vrčí.
1: Safra, já tu jen stojím a nic nedělám. Já půjdu raději do kovárny a rozdělám oheň a ukovu pár podkov.
0: Všechny houby dobře vědí, že hřibkovář nemá ani kovadlinu, ani perlík a že se stejně do ničeho nepustí. Jen ucháč obecný mu na to pokaždé naletí a přemlouvá ho.
2: Jen tu s námi buď, však ti práce neuteče.
0: Má totiž strach, že se jednou hřibkovář do práce opravdu dá. To by byl ucháč nerad, když se kují podkovy, to je rámusu. Bim, bim, bum, bác. A to ucháč nemá rád. Musel by si zacpávat uši a neslyšel by, co vypravuje liška. Lišku poslouchala hadovka ze všech nejraději a její malé miminko, malá hadovička, taky.
2: To byste nevěřili, co se mi stalo. Začalo pršet a chci se schovat. Koukám, ve stráně je díra, nora, vlezu do ní a byla plná králíků. Kdo pak to k nám leze, ptají se. A ten, co byl nejblíže, povídá docela klidně, ale jenom liška. Neumíte si představit to pozdvižení. Ti zadními neviděli na nohu a mysleli, že jsem čtyřnohá liška a ne liška houba. Začali křičet pomoc a utíkali, jako by jim ocásek hořel.
0: Houby se smály, až jim padaly kloboučky do čela. A tuto hadovka nevydržela a zeptala se.
2: A ten králíček, co byl nejblíž, taky utekl.
0: Liška jí chtěla odpovědět, ale bedla jedlá ji předešla a rozkřikla se.
3: Ty se mezi nás nepleť, ty jdi kousek dál.
0: A hned se k ní přidal hřib dubový, podmásník a kozák a osopili se na hadovku, až jí vyhrkly slzy do očí.
3: Ty taková vyprávění ani neposlouchej a jednou provždy si pamatuj, že tě mezi sebou nechceme.
0: Hadovku mezi sebe nechtěli, protože říkali, že je podezřelého původu. Protože se nerodí jako jiné houby. Hadovky se rodí z vajíčka. Skoro z takového vajíčka, jaké snáší slepice, až na to, že je kožené jako vajíčko hadí. A pak ji mezi sebe nechtěli, protože nenosila klobouk. Hříbek, bedla, kozák, jiné houby nosí klobouk, ale hadovka ne. Hadovka má zelenou lyžařskou čepici, takového skoro kulicha. Ale proč by nenosila kulicha, když jí slušel, že ano? Teď se hadovka dívala, jestli se jí někdo zastane. Ale marně, nezastal se jí nikdo. Tak vzala své malé hadovčí miminko a že půjde pryč. A ono by tak rádo vědělo, jestli ten malý králíček utekl nebo ne. Najednou však zapraskaly větvičky a hrůza hrůzoucí. Před hadovkou stanuli dva houbaři. Oba měli v rukou ukrutné košíky a ukrutánské nože a strach z nich šel až na kraj lesa.
3: Podívej se, tati, houba,
0: povídal ten menší. Byl sice o hodně menší než ten větší, ale byl o tolik větší než hadovka smrdutá, že z toho hadovka div neskamenila.
3: To nech, to je hadovka smrdutá, povídal ten větší. Hadovky nejsou k jídlu.
2: Pak já do ní aspoň kopnu, aby se rozprskla,
0: rozhodl se ten menší. Proč pak bys do ní kopal, povídal ten větší. To je taková zvláštní houba, ta snáší vajíčka.
2: Vajíčka?
0: Podivil se ten menší a najednou začal cítit k hadovce obdiv. Ano, bílá kožená vajíčka a k zemi je přivazuje bílým koženým provázkem. Když do ní nekopneš, možná, že zítra tady bude. V tu chvíli vystrčil kozák hlavu z trávy a křikl.
3: Jen do ní kopni!
0: A hned se k němu přidal i hříbek, podmástník a bedla.
3: Stejně je podezřelého původu, stejně nosí kulicha.
0: Ale to jim bylo osudné. Jen je houbaři zahlédli šmik, šmik, šmik a už je měli v tom ukrutném košíku. A teprve pak šli dál. A teprve pak se hadovka dostala mezi houby. Liška jí totiž povídala.
3: Ty, hadovko, měla bys do zítřka snést vajíčko. Jistě se na ně přijdou podívat.
1: Tak, tak,
0: přidal se kovář.
1: A snes ho tady, ať to vidíme taky. To se hned tak nevidí, že ne?
0: Obrátil se na ostatní houby.
3: Ovšem, že ano,
0: souhlasila kuřátka sličná.
3: Aspoň uvidíme, jak se to dělá. Až nás budou slepičky sličné, budeme muset snést vajec, že to nikdo neunese.
0: A abych nezapomněla, obrátila se na ní Liška. Ten králíček, co byl nejblíž, utekl taky. Asi se lek toho, jak se ti druzí polekali.
2: Rozesmálo se hadovčí miminko a smálo se tak, že to nakazilo i všechny ostatní houby.
0: Smálo se tak, že to slyšeli i králíci. Přihopkali a ptali se.
3: Čemu se smějete?
0: Ale houby jen hihihi, hahaha, hehehe. A kloudného slova z nich nedostali. Králíci na ně chvíli koukali, ale pak je to omrzelo a šli po svých.
3: Bláznivé houby. Smějí se a vůbec nevědí čemu.
0: Vyprávějí si dodnes ušáci po celém lese.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Veďte, Alberte, já dětem slíbil ten sen, jak jsem byl v pohádkový zemi. Tak bych prosil...
1: Uvádíme fíků v divoký sen o pohádkové zemi.

0: Správně by měl fík nejdříve překročit devatero hor a devatero řek, pak se to vždycky přece na začátku říká. Jenže ve snu tohle neplatí. Zkrátka nepřekračoval vůbec nic, ani povolenou rychlost a najednou byl v pohádkové říši. Ale zase to nebyla taková ta úplně správná pohádková zem, o které se vypráví v pohádkách o králích a princeznách. V téhle pohádkové zemi to bylo všechno nějak pomotané, jak to bývá právě jen ve snu. Co pak se to hodí, aby v pohádkové říši lítalo letadlo? No a vidíte, lítalo. A třeba to byl jenom pták ohnivák, kdo ví, ačkoliv zase, co by tam potom dělala ta betonová přistávací dráha. A ty červené pruhované pytlíky na stožárech, ukazující směr větru. Ovšem pohádková země to byla určitě. To tedy ano, protože fíkovi se zdály králové a koňové a rytíři a čarodejnice a zdály se mu lesní tůně plné vodníků, palouky plné rusalek a hluboké hvozdy plné loupežníků. Jenže v těch hlubokých hvozdech byl najednou z ničeho nic přes paseku bíle pruhovaný přechod, bílá zebra a po něm se zrovinka chystala přicházet, hádejte kdo, červená karkulka. Tedy ona nebyla doslova červená, nýbrž oranžově pruhovaná, ale fík bezpečně věděl, že to je červená karkulka.
1: Ahoj, karkulko.
2: Ahoj, pse.
1: Jak to, že nejsi červená, nýbrž oranžově pruhovaná?
2: To je kvůli větší dopravní bezpečnosti,
0: odpověděla karkulka.
2: Oranžová barva je velice výrazná a řidiči si ji nejlíp všimnou. Víš, pse?
1: Jo, no ale já tu ještě žádnýho řidiče neviděl. A na co tu máte ten pruhovaný přechod? Co pak je tu nějaká křižovatka?
2: No to víš, že ne. Tady je paseka, co pak to nevidíš?
1: Na křižovatce taky někde může být pěkná paseka, říkával tatínek.
2: No jo, ale tohle není křižovatka.
1: No, takže tady žádný auta nejezdějí?
2: No jasně, že ne. Co by tady dělalo auto v hlubokém hvozdu?
1: No právě. Tak proč teda máte ten pruhovaný přechod?
2: A co kdyby tu přece jen nějaký jelo?
1: Teda s tebou je řeč jako rozprávka.
2: No, rozprávka je slovensky pohádka. A pojď už, máme zelenou.
0: A oranžově pruhovaná karkulka chtěla fíka převést na druhou stranu, jenže na protějším smrku se rozsvítil zelený panáček. A fík se spouzel.
1: Počkej, já ještě nemůžu.
2: Proč ne? Svítí zelený panáček.
1: No právě. Já musím počkat, až se rozsvítí zelený pejsek.
0: A karkulka se zasmála.
2: Je, no to víš, že jo. No tak kvůli tobě budou ještě dělat i zelený pejsky. A nechtěl by si taky, aby byl vzlášť zelený panáček a vzlášť zelená panenka?
0: Fík si tedy dal říct a přešel na znamení zeleného panáčka. Ale stejně pro jistotu se rozhlédl napřed vlevo a pak vpravo, než vykročil. Karkulka se ani nezasmála, protože ono to tak vlastně správně má být. Rozhlédnout se máme, i když svítí zelená. Co kdyby se třeba docela z nenadání přiřítil zleva splašený barvoslepý ješker?
1: No, stejně se mi to tu zdá všechno nějaký divný,
0: řekl fík, když úspěšně přešli zebru.
1: Na pasece tu máte přechod pro chodce, ty seš oranžově pruhovaná, místo červená, místo košíčku máš tašku s kolečkama. Hele, teď mě napadá, co vlastně dělá vlk a babička?
2: Vlk nedělá nic a babička si dává teplý obklad na bříško.
1: Proč na břicho?
2: No protože je jí špatně.
1: A proč je jí špatně?
2: No protože snědla vlka.
1: No, to se mi snad jenom zdá.
2: To je možný, ale to nepoznáš dřív, dokud se neprobudíš.
1: No tak babička snědla vlka. No, To snad je zlej sen.
2: Proč zlej? Vlci nejsou chráněni. Babička ho slupla v úterý k obědu, protože jsem jí nepřinesla nic k svátku, jelikož jsem musela do školy.
1: Co? Vy tady taky musíte chodit do školy?
2: No jasně, to se přece chodí všude.
1: No jo, ale v pohádkový zemi.
2: No u nás už byla taky zavedená povinná školní docházka a je to dobře. Aspoň teď nejsou žádní hloupí Honzové.
1: No, promiň, ale kdo potom léčí smutný princezny?
2: Žádní nejsou. Smutné princezny byly zrušeny. Od té doby, co tě viděli v televizi, od té doby se nedokázala žádná udržet smíchy.
0: Byla to docela zajímavá rozmluva a mohla se ještě zajímavě rozvíjet dál, jenže najednou byla pruhovaná karkulka fuč, pruhovaný přechod taky a paseka jak by smet. A Fík stál před podivným domem. Takhle to ve snech vždycky bývá. Takové rychlé změny. Takže se Fík ani moc nedivil. Tedy té rychlé změně. Za to se trošku divil tomu podivnému domu. Jelikož ten dům byl trošičku jako perníková chaloupka, trošku jako chaloupka na muří noze a trošku jako panelák. Nad vchodem visla veliká tabule s nápisem Informace. Telefon 444444. Ale Fík bezpečně věděl, že tam bydlí děd Vševěd. Zazvonil, ve dveřích se ozval bzučák, tak si otevřel a šel rovnou k výtahu. Vyjel do 12. patra a tam vešel do malé světničky s hliněnou podlahou. Za trámovým stropu byly stoleté pavučiny, za pecí seděla stařena v puntikovaném šátku s nápisem Z pohádky do pohádky a na rameni jí seděla černá kočka.
1: Dobrý den, jsem tady dobře u děda Vševěda?
0: Zeptal se Maxi Pes.
3: Ale jistě, panáčku, já jsem jeho matka, co pak si přeješ?
1: Měl bych, prosím, dva dotazy na vašeho syna děda.
3: Tak se zapiš tamhle do pořadníku a pak se přijď zeptat příští týden.
1: Co? Ono to nejde na počkání.
3: Ale pejsku, kde pak jsi to viděl? Na počkání. Ha.
1: No já myslel, že v pohádce by to snad šlo.
3: Ale co tě vede, synku? My jsme tady jediná informační kancelář na celý království. Je toho na nás moc. Synáček chudák neví, kde mu hlava stojí. No, taky pořád někde lítá. Místo, aby seděl za pecí a poskytoval informace. Takže to máš těžký. A taky dneska nemá úřední hodiny. Tak bys tady asi opravdu čekal úplně zbytečně. Jestli se někde zapovídá s neználkem, přijde domů, kdo ví kdy. A co teprve, jestli potká makového mužíčka, nebo motýla Emanuela, nebo dokonce polní žínku Evelínku.
1: No, to je mrzutý. Já zas moc dlouho čekat nemůžu, poněvadž se třeba za chvíli probudím.
0: No, ale dopadlo to nakonec dobře. Matka se dala umluvit a svolila, že Fík může tedy počkat. A ještě mu poradila, aby se schoval do garáže.
3: Tam on synek vůbec nepřijde, protože ani neví, že nějakou garáž máme. Koho by to taky napadlo hledat ve 12. patře garáž, viď?
0: Fík se tedy skoval do maličké garáže, která vypadala jako zrušená koupelna, ale nebyla tam vana ani odpad. Nebylo tam vůbec nic, jenom jeden malý koberec. Jenže to byl ovšem létací koberec, takže měl na garáž plné právo. Létací koberec je přeci taky dopravní prostředek.
1: No jo, ale proč já se mám vlastně před tím dědem Vševědem schovávat?
0: Uvědomil si najednou Maxi Pes Fík.
1: Jak se ho pak můžu na něco ptát, když budu skovaný?
0: A hned se na to taky zeptal Matičky.
1: Matičko, proč já si mám vlastně před vaším synem dědem schovávat?
3: Ale no protože je na to tak zvyklý z pohádky.
1: Aha, už jsem si vzpomněl. Jenže ale v pohádce přece ten dotyčnej chasník chtěl ovšem vytrhnout vašemu synovi dědovi ten zlatej vlás, tak proto musel být skovaný a čekat, až děd vševěd usne.
3: Ano, no vidíš, tak to bylo.
1: No, ale já vašemu synovi dědovi přece žádnej zlatej ani šedivej vlas vytrhnout nechci.
3: No, kdyby si chtěl, bylo by to marné.
1: Ale kdybych si pěkně počkal, až děd vševěd usne.
3: Ale stejně by to bylo marné.
1: A kdybych se k němu pak děsně opatrně, matko, poslouchejte, přiblížil a vy byste ho pak česala.
3: Ale stejně by to bylo marné, můj syn děd už nemá ani jeden zlatý vlas, víš, zkrátka nemá vůbec žádný vlas.
1: A jo, tak oni mu teda vypadali.
3: Ale nevypadali. O jeden vlas přišel při tlačenici v tramvaji, jeden mu vytrhli chuligáni na fotbale a jeden vyměnil u zubaře za zlatej zub. On takovej zub je přece jenom důležitější než vlasy.
0: A to tedy Fík rád uznal. Dokonce řekl, že i jeden obyčejný bílý zub má určitě větší cenu než třeba i tři zlaté vlasy. Ale stejně ho ta dědova ztráta tří vlasů tak dojela, že souhlasil i s tím zhola zbytečným skováváním, aby dědovi vyhověl a aby zkrátka bylo všechno tak, jak je děd z pohádky zvyklý. Zalezl do té koupelno garáže a jenom ještě na okamžik vystrčil čenich a řekl Matičce docela omluvně.
1: No, jenom halt bude muset říct, čichám nějakou psinu. Jináč to může zůstat všechno při starým.
0: To se ovšem Fík zmýlil, nebo vlastně pozor, děd vše věce zmýlil, jak za chviličku poznáte. Počkejte, vlastně jak se to vezme? Ve snu se přece nikdo nemůže zmýlit. Ve snu je všechno tak, jak se to zdá. S tím se nedá vůbec nic dělat. V tom je právě ten rozdíl mezi snem a skutečností. No zkrátka, v tom snu to bylo tak, že když děd vševěd konečně přišel, začmuchal párkrát kolem sebe jako králík a řekl:
4: Teda, koho to tu matko máš?
3: Ale nikoho, synáčku, nikoho.
4: Nelži, matko. Matko, já čichám člověčinu.
0: Když tohle děd vševěd řekl, vylezl Fík z úkrytu, otráveně mávl tlapou a znechuceně prohlásil.
1: No, tak to už mi teda nic neříkejte, pane děde vševěde. Jestli teda já jsem člověčina, tak vy jste potom Baba Jaga. Chtěl jsem se vás jakožto kapacity na něco zeptat, ale vidím, že by to bylo úplně zbytečný. Ta pověst o vás asi pořádně přehání.
0: Děd vševěc toho byl celý rozpačitý, že se tak hloupě bodnul a hned se snažil omluvit.
4: No tak promiň, milý pse. No to víš, jednak jsem už na to takhle zvyklý z pohádky, říká to takhle o té člověčině. A jednak popravdě řečeno, víš, čich už mi příliš neslouží. Stáří sice bývá moudré, ale za to mívá horší čich a taky horší sluch a zrak, no. To já vím moc dobře.
1: No, jak pak by ne? Vždyť jste vševěd.
4: Hele, nedělej si legrácky, jo? No, však ty taky jednou budeš starý.
1: Já se omlouvám,
0: řekl Fík se sklopenýma ušima.
1: Já to tak nemyslel. Můžu vám teda položit dvě otázky, když už jsem se vás dočkal?
4: Nenom to můžeš. Můžeš položit i tři, jak to bývá v pohádkách zvykem. Tři přání, víš? Nebo tři otázky, no to si vyber sám. Přání já neplním, na to je zase kouzelný dědeček. Tak teda, hele, bude pro tebe lepší ty tři otázky.
1: No, tak zaprvé bych prosil, jestli budou letos růst hodně houby.
4: No, to ti teda neřeknu. Já jsem sice děd vševěd a ne baba kartářka, Já vím všechno, rozumíš, co bylo, nebo je, a já nemůžu vědět, co teprve bude. To závisí, podívej se, Maxi Pesvík, to závisí na počasí a na všem možným, jenom ne na mě.
1: A je. No tam, to ta druhá otázka odpadá. Já jsem se chtěl zeptat, jak dopadne utkání Sparty se Slaví.
4: No tak to je taky ošemetná záležitost. To taky záleží na počasí a pak ještě na mnoha dalších věcech, taky na rozhodčím. A třetí otázka je taky tak nesmyslná, prosím tě.
1: Ne, třetí otázka je, jak se nejlíp dostanu k Perníkový chaloupce.
4: Jo, no tak to je úplně jednoduché.
0: Řekl děd Vševěd, ale v tom se ozval telefon.
4: No, počkej chviličku, moment. Ano, slyším. Ne, prosím, ale ne. Nejkrásnější v celé zemi je stále ještě Sněhurka, konec. Teď jsem se vyrušil telefonicky. Cože jsi to chtěl vědět?
1: Jak se dostanu nejlíp k Perníkový chaloupce?
4: Jo, takhle, no. No tak tohle je náramně jednoduchý. Podívej se, takhle by si měl. Hele, půjdeš pořád po dálnici na 30. Dělej si tlapou poznámky. Na 30. kilometru zahneš doleva, jo. Mineš studánku s živou vodou, vyhneš se hradu zahalenýmu černým suknem, překročíš závlahovej kanál, zahneš doprava.
0: A Maxi Pes slušně poděkoval, vydal se po vyznačené trase. Šlo to hladce, ani se nemusel nikde moc vyptávat, jenom jednou se zeptal kombajnéra na poli a potom už docela dobře trefil.
3: Dále!
1: Dobrý den, paní Ježibabo.
3: Čau, Maxi Pse. O, co nám neseš?
1: Pozdrav od děda Vševěda.
3: O, no dobrá, dík. Tak je mohl poslat něco lepšího než pozdrav. A co chceš odnést?
1: Jo, co vás napadá? Vy tu máte všechno z Perníku a na Perník já nejsem. Já radši maso. Jenom jsem se přišel optat, co dělá Jeníček a Mařenka.
3: Milej zlatej, ty já už jsem neviděla ani nepamatuju, no to víš, děti, jsou dneska úplně zmesaný, o Perníček už nikdo nestojí. A že bych udělala adaptaci a přestavila to tu na Žvejkačkovou chaloupku, no to mě teda ani nenapadne. A už mě nezdržuj, letím k zubaři.
0: Ježibaba nastartovala bakelitové koště, zařadila jedničku, vyhodila blinkr a jen se za ní zaprášilo.

0: Ne, ne, tady je informační kancelář. U telefonu děd Vševěk.
1: Dobrý den, tady je zase Fík. Můžu mít ještě jeden dotaz?
0: Ale to už je čtvrtej. Ale kvůli tobě já rád překročím plán. No tak spust.
1: Mohl byste mi laskavě říct, kde bych teď našel dlouhého, širokého a bystrozrakého?
0: Je takhle. No, u rybníka Pucek. Pucek. Ale ne Pucek. No, jako Puk, ale Cek. No, tak Pucek. Ovšem, jestli mě paměťový záznam neklame, tak jsou tam momentálně jenom dva. Promiň, já tady mám další hovor. Konec.

0: No, opravdu je našel na břehu rybníka Pucku a opravdu tam byly jenom dva. Opravdu tam byly jenom dva. Dlouhý a bystrozraký. Široký chyběl.
1: Jo, kde máte Širokýho?
0: Zeptal se Fík a bystrozraký jen otráveně mávnul rukou.
2: Ale, dělá teď na zámku dveře.
1: Cože?
2: Dělá dveře, no. Rozbili se jim tam panty a nemůžou sehnat opraváře. Tak tam místo dveří postavili Širokýho. Co pak to nevidíš?
0: Povídá bystrozraký, ale v zápětí mu došlo a omluvil se.
2: Aha, no promiň, no, ty tak daleko nevidíš. No tak se podívej tuhle.
0: A zapnul přenosný televizor. Na obrazovce se hned objevil Široký, jak krásně vycpává celé dveře a přilehá ještě daleko dokonaleji než ty původní.
2: Jo, a taky si ještě změnil jméno. Říká si teď Otyrý.
1: No, ale jak to teďka bude s tou princeznou v tom skleněném zámku?
0: Starostlivě řekl Fík a Dlouhý pokrčil rameny.
3: Jo, tak to bych taky rád věděl. Co si máme počít bez Širokýho, tedy Otylýho? Nikdo z nás ten rybník přeci nevypije. Leda, že bys nám trošku pomohl.
1: No, ale klidně,
0: souhlasil Fík. Nechtělo se mu však pít tu špinavou vodu, která je jistě zdravotně závadná, a tak raději do rybníka pořádně skočil, až skoro všechna voda vytekla. Toho zbytku se už Dlouhý nezalekl a za chvíli přinesl vysvobozenou princeznu a všichni Fíkovi vřele děkovali.
2: Můžeme teď zase my udělat něco pro tebe?
0: Nabízal se Dlouhý a Fík mu podal obálku a řekl.
1: No, mohl bys třeba donést Áje tohle psaní.
2: Ale s radostí!
0: Řekl Dlouhý a dvěma kroky se vzdálil do nedohledna.
2: A já ti tady zatím ukážu, co teď Ája dělá.
0: Nabídl se bystrozraký a zapnul televizor. Na obrazovce viděl Fík Áju, jak jde ze školy a vesele si zpívá, a tak byl náramně spokojený, že je doma všechno v pořádku.

0: Básničku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Hujá, dětské písničky!

0: Au, můj nos.
1: V poledne zabalili. Pak šli na zastávku autobusu. Strýček Evald jí podal ruku. Ďáblové, opatrujte v autobuse tu nebožku, nabádal strýčky. Za 2 hodiny byli v Praze. Doma je čekala máma, babička i děda. Já vím, že máš naklepaný zadek, řekl na přivítanou děda, že ho máš modrej jako pavián. Nemám, zavrtěla hlavou Minka, ani trochu ne. A jakou máš zdravou barvu, chválila ji babička. To jsou tvářičky, to je vidět, že si lítala po stráních od rána do noci, že tě táta nemohl dostat ani do postele, že? Teď nastalo ticho. Všichni pohlédli jeden na druhého. No, ono to bylo obráceně, začal vysvětlovat táta. Minka byla v posteli celý týden. Ležela. Přivezla si angínu. Má holčičko zlatá, spustila babička naříkavě. První hory a takhle je máš zkažený. Mně bylo hned divné, že jsi tak bledá, že přijedeš z Krkonoš a nemáš žádnou barvu. Nic si z toho nedělej, konejšil Minku děda. Až pojedeš na Přezrok, dostaneš třeba jen psotník. Já si z toho nic nedělám. To byly tak prýma hory. Sedělo u mě 5 báječných strýčků a vyprávěli mi, ale jakou psinu. Zatímco z ní stahovali čepici, kabát, svetry, šálu, košily a oteplovačky a navlékali ji do pyžama, vyprávěla Minka, jak strýček Arno létal nad Vrchlabím a nad dvorem Králové. A jak si strýček Roman operoval v Grónsku slepé střevo.
2: Spát šli až po půlnoci. Děda s babičkou domů a máma s tátou do ložnice. Minka už v postýlce byla. Pojď k nám na chvilku do pelíšku. A Minka dup, dup, dup a žuch a zavrtala se mezi ně do teplička. To je od těch kluků hezké, že se s tebou vystřídali, řekla máma tátovi. Jinak by sis ani nezajezdil, viď? Musím jim to nějak vynahradit, přemýšlel táta. Víš co? Posadila se máma. Já upeču krůtu a domácí dort. Ať to stojí, co to stojí a všechny je pozveme. A uděláme den díků vzdání. Ano, jásala Minka. A kdy? Ptal se věcně táta. V sobotu. Minka napíše každému pozvání.
1: Minka se dala do psaní hned ráno. Každému strýčkovi napsala totéž, aby někdo nedostal hezčí dopis než ten druhý.
2: Milý strýčku, ještě jednou ti děkuji, že ses mi věnoval, když jsem stonala na horách. Ráda bych ti však poděkovala ještě líp. Proto tě zvu na sobotu 17. tm tohoto měsíce na 1 hodinu napečenou krůtu. Setkáš se u nás i s ostatními strýčky. Doufám, že ti ta krůta vynahradí ten den na horách. Budeš k ní mít i dort. Od babičky pak nakládané houby a meruňkový kompot. To prý je vzácnost, povídala babička. Všechno to bude pro tebe úplně zadarmo. Tak se na tebe těším a táta s mámou taky, tvá Minka.
1: Ve čtvrtek přinesla máma krůtu, tak velkou, že se jim nechtěla vejít do chladničky. Večer zazvonil telefon. Ahoj, Hanuši, zahalekal táta do sluchátka. Honzo, já děkuju Mince za pozvání, ale já v sobotu nemůžu. Sténalo to na druhém konci drátu. Já ti dostal takové horečky, že mě doktorka uznala. A co je ti? Bolí mě v krku. Mám angínu. Chytil jsi ji od Minky? Od ní ne. Ono to bude nějak ve vzduchu. Rád bych v sobotu přišel, ale tu krůtu musíte sníst beze mě. Taky kdyby přišla kontrola, víš? Jen domluvili, zazvonil druhý telefon. Volal strýček Řehoř.
3: Lidi, v sobotu mě musíte omluvit. Já nemohu přijít. Dostal jsem angínu.
1: Strýčka Arna zavolal táta sám. Zrovna chtěl sám telefonovat. Nemůže přijít, má angínu. A strýček Aleš a Roman zrovna tak. Všech 5 báječných strýčků leželo s angínou.
2: Babička byla z toho celá pryč. Tak hodní lidé, takoví sportovci a nakazí se od naší Minky angínou, říkala v sobotu, když přišla s dědou. Takový obětaví, tak Mince posloužili. No, teď jim víme krůtu. A to dostanou chudáci jenom nemocenskou a neplný plat. No, jaký pak chudáci, olizoval se děda. Prodloužili si dovolenou a pořádně si odpočinou. No, že jim jíme krůtu, čert nikdy nespí. Kdo ví, jestli to nebude pro někoho z nich lepší? Kdo ví, jestli by někomu z nich nešla na žlučník? Podívej se na mě. Nebýt jejich angíny, měl bych teď k obědu sekané potrubí. Pak se rozhlédl a zeptal se, proč tu s námi vlastně nesedí Honza?
4: Táta si šel lehnout, odpověděla Minka. A máma k tomu dodala, začalo ho nějak bolet v krku.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
2: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z úplného ostrova?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
0: Piggy reklama.
3: Šišlavé nevěsty. Jedna bohatá vdova měla 3 dcery. Nejstarší z nich se jmenovala Dorotka, prostřední Bětuška a nejmladší Kačenka. Matka se v nich jen viděla, všecko jim dovolovala a tak si je rozmazlila, že si dcery dělali, co chtěli. Byly tak líné, že se nenaučili ani pořádně mluvit. I z řečí se mazlili a pošišlávali jedna hůř než druhá. Lidé si toho všimli. Tu a tam se někdo matce zmínil, že by měla být přísnější. Ale matka nedala na dcery dopustit. A kdo je nechválil, rozlil si u paní mámy ocet. Stará kmotřička dívky často napomínala a říkala jim:
4: holky, aspoň mluvit se naučte. Uvidíte, že se vám mládenci budou smát a nevdáte se.
5: Ale kmotřičko, bránila matka své mazánky,
6: však oni se naučí. Peněz mají dost, nač by se namáhali.
3: Dcery rostly, léta jim nestála a už byly všecky na vdávání. Matka je pěkně strojila, všude rozhlašovala, jaké jim chystá výbavy, jaké bude mít každá věno. Dívky byly dost hezké a není divu, že se brzy hlásilo pár ženichů. Mládenci přišli, matka je pohostila jako o posvícení, ale sotva dcery promluvili, každý hoch se zarazil a už nepřišel. Tak to trvalo několik let. Matce to bylo divné, že se ještě ani jedna dcera nevdala. Radila se s kmotřičkou a nakonec přece jen uznala, že dcerám vadí jejich šišlavá, rozmazlená řeč. Napomínala dcery, aby mnoho nemluvili, přijde-li kdo na návštěvu. Ale bylo pozdě. Po celém kraji si povídali o těch šišlavých panách. Hoši nedbali bohatého věna a nikdo ostavení ani nezavadil. Jednou přijel ke kmotřičce mladý kupec z dalekého městečka. Nevěděl o ničem, zastavil se jen proto, že měl cestu kolem a protože se jeho maminka s kmotřičkou za mlada znali. Kmotřička vypravovala kupci o 3 nevěstách. Kupec měl rád peníze a když slyšel, že dívky jsou bohaté,

0: Mysleli, že si ženich také pochutná. Udělali jich mísu, pěkně je zavařili v mléce, usmažili na másle a posypali čerstvým tvarohem. Když byl oběd hotový, všecky tři dcery se oblékly do svátečních šatů, seděly ve světnici a matka je napomínala, aby mlčeli. V poledne přijela kmotřička se ženichem. Matka je pěkně uvítala a hned je vedla do světnice. Dcery se poklonily, ale žádná nepromluvila ani slova. Matka je omlouvala, že jsou stydlavé, že nikam nepřijdou a nejsou zvyklé na návštěvy. Kupci se dcery líbili, ale hlavně se mu líbilo, když viděl, že to je zámožný dům. A nic mu nevadilo, že pany nemluví. Matka vykládala s kmotřičkou, dcery mlčely, ženich se po nich po očku díval a mlčel také. Najednou skočila kočka na pec k míse, kde byly slejšky, a pustila se do nich. Kačenka to viděla, bála se, aby si toho ženich nevšiml, a vykřikla.
1: Maminko, kotka tjátka tjejtky!
0: V tom si vzpomněla, že nemá mluvit. Zapálila se a bylo jí do pláče. Prostřední dcera Bětuška viděla, že se matka mračí, i napomenula sestru.
1: Katenko, myč!
0: Matka se na ní zostra podívala. Bětuška se zarazila a za chvilku se tiše vytratila ze světnice. Nejstarší Dorotka byla ráda, že si nezadala. Myslela, že si ji kupec vezme, protože neslyšel, že také šišlá. I nezadržela se a řekla matce.
1: Dobře, ze sem nic nezejkla. Aspoň jsem se nepodzejkla.
0: Kupec byl najednou jako na trní. Matka to chtěla všechno zamluvit, vyptávala se ho, jak se mu daří s obchodem, a za chvilku všichni zasedli k obědu. Jídel bylo mnoho. Všecko bylo dobré a ty nešťastné slejšky ani nepřišly na stůl. Matka nutila hosta do jídla. Nalévala mu piva, vína. Potom i kmotřička vypravovala, jak jsou dcery skromné a co dostanou, ale nic to nepomohlo. Ženich se najedl, napil, po obědě poseděl, poděkoval za pohoštění, dal zapřáhnout a odjel s kmotřičkou. Cestou jí řekl, že by raději chodil po světě se žebráckou mošnou, než by si vzal takové šišlavé nemehlo. Matka naříkala, hubovala, proč dcery nemlčely, ale ženich se nevrátil a dcery se nevdali.

0: chybk.
1: Malý Tomáš chce koupit mamince k narozeninám kuchařskou knihu.
2: Máme dvě, jednu za 120 korun, druhou za 80 korun. Kterou si vybereš?
1: Stačí ta menší, my tolik nejíme.
0: To by bylo báječné, kdyby z kuchařských knih pádala rovnou už uvařená jídla.
1: Yeah.

0: Prostě tak se nevrátím.
1: To se tedy vrátíš, jinak ti namlátím šošolku.
0: Cože? No dovol, Taťuldo, proč mě chceš mlátit? Vždyť to všechno je jenom hra.
1: Já se splet. Já nechtěl říct šošolku, ale

0: zahraj džunu, džunu, džunu, džunu.
1: No, no, no, to je něco jiného. Namlátit mě nebo šošovičce, to je rozdíl.
0: To tedy je? Šošovičku nemusím honit po bytě.
1: Hele, Taťuldo, a co je to vlastně ta šošovička?
0: No co asi, čočka.
2: Teda, pane Spejble, vy jste tak vzdělaný.
0: No.
2: Kdo by to do vás řek?
0: No.
2: Kam vy na ty vědomosti chodíte?
0: Když jsem byl mladý, tak jsem sloužil u sedláka.
1: Jo?
0: To nevíte?
1: To tedy ne.
2: Vyprávějte.
3: Přehánějte.
0: Poslouchejte.

0: pláče doma v komoře.
1: Bodejť by neplakala. Vždyť je to k pláči. Za rok služby si vysloužit jedno kuře. To se spíš divím, jak jste při takovéhle chudobě mohl najít děvče.
0: Jak by ne? Já byl paní Kateřino Fešák.
1: Ano.
0: Když jsem sloužil v Miloticích, měl jsem nové šaty. Kabát jsem měl papírový, slaměné kalhoty a střevíčky z husí košky, punčošky ze sítí. Každičky se zastavoval, jak se mě to svítí. Klobouk jsem měl z pavučiny, za ním myší pírko. Když mě nechceš, vem si, co chceš, má zlatá panenko.
1: Jo, tak to ano. To jste byl opravdu feša.
0: A nejenom já. I ten sedlák, u kterého jsem sloužil, se uměl vyparádit. Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou. Sedlák, sedlák, sedlák, sedlák, je velký pán. On má pás na břiše a na svým kožiše. Tuli, tuli,

0: Pompej.
1: To tedy je, jen si to poslechněte.
2: Vzal si sedlák selku slepou, klicnu hlukou, kosu tupou se četrá. Za chalupou se četrá, mu za chalupou. Tráva suchá, selka slepá, klicna hluchá, kosa tupa, sedlák se. Če jen to lupa, sedlák se. Če jen to lupa.
0: No, tak to se tedy sedlák se selkou moc nenajedli.
1: No, to tedy ne. A když si na to ta selka stěžovala, uklidňoval ji sedlák.

0: tebe.
1: Chudák Selka.
2: Jo, člověk si musí moc dobře rozmyslet, koho si vezme.
1: A nejenom člověk, bábinko, to i takový komár.
2: Nepovídej.
0: Vážně? Povídej.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, tady je Figy a Hanka Kynichová a hlavně Hanka Kynichová.
2: A hlavně Figy a vy děti, na které jsem se moc těšila. A ještě dneska by se chtěla chvilinku zastavit u toho, že vánoční svátky byly dlouhé, protože trvaly dost, skoro 2 týdny. Co Figy?
0: Vždycky ty nejdelší svátky a prázdniny připadají hodně krátké.
2: To se zdá i mým dětem a myslím, že i dětem doma. Ale víte co, my se sice naučíme teď cvik, kterým budeme formovat zadeček po Vánocích, ale vy ten cvik můžete cvičit v průběhu celého roku.
0: Zadeček?
2: Protože se hodně sedí ve škole, hodně sedíte u počítače. Maminka má třeba taky sedavý způsob zaměstnání a já bych teď chtěla prospět vašim hýždovým svalům, respektive tvaru vašeho zadečku. Figy, co? Otoci ke mně prdelkou. No jo, to je potřeba. Takže postavíme se děti rovně. Třeba se opřete o židli. Rukama chyťte židli.
0: Takže stojím proti opěradlu židle.
2: Proti opěradlu židle. Oběma rukama. Pravou nohu dej do zádu a opří o špičku.
0: Jo, dobře.
2: Na levé noze stojíš. Máš stabilitu? Děti,
0: co
2: máte
0: stabilita?
2: To je jako, že nepadáš, proto se držíme té židličky.
0: A myslel, že to je jako chřipka nebo tak.
2: Ne. A teď tu nohu zanožíme nahoru.
0: Nahoru.
2: A pustíme dolů.
0: Dolů.
2: A já ti budu tempovat, protože to potřebuji dělat v rychlejším aerobním tempu. A pojď. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu. A až tě to bude bolet, tak mi dej nějaké znamení, jo? Tý-da-dý-ta-ta. Tý-da-dý-ta-ta. Zdvihnu a povolím. Zdvihnu
0: Hanko,
2: a povolím. Zdvihnu a povolím. Tak a v tomto okamžiku ještě chvilku vydrž. Drž. A malinký hmyty nahoru patou. 5, 4, 3, 2 a pustíme nožku dolů. Takže, kde tě to pálilo?
0: No,
2: zadečku.
0: Na té půlce té nožičky,
2: a
0: co
2: aby
0: cvičila.
2: Ta jedna noha té druhé nezáviděla, tak se všechno musí udělat úplně stejně na druhou stranu. Takže stojíme na druhé nožce, opačnou dám do zanožení.
0: Kopítko dozadu.
2: Děti mají patu nahoře, špičku opřenou o zem a jdeme na to. Zanožím a vrátím. Tý-da-dý-da-dá. Zastav to nahoře a malinký hmyty dozadu. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Já bych mohl ještě.
2: No tak super, tak si dáme ještě jednu sérii. Připrav druhou nožku a jdeme do zanožení a vrátím špičku na zem. Do zanožení a vrátím špičku. Do zanožení a vrátím. Do zanožení.
0: A to mi opravdu s tím zadečkem pomůže?
2: Zadečkem pomůže, zpevníš ho, on se ti vytvaruje a malinký hmyty nahoře. A teď už hmytáme nahoře. 10, 9, 8, 7, 6, 5 a hotovo. Děti.
0: A druhá nožička sám už.
2: Druhou sám a já budu počítat do 8. Zdvihneme nahoru nožku a pustím špičku na zem. Zdvihnu nahoru, pustím špičku. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru a zastavím nahoře.
0: Vítám.
2: Super. Takže Piggy, teď musíme dětem vysvětlit, že toto byl posilovací cvik. A protože ten nám sval zpevní, tím pádem se dá říct, že se zkrátí. My opět ten sval musíme dostat do dobré kondice tím, že ho protáhneme. Takže se teď uděláme jeden stretchingový cvik. Postav se do roznožení, nožky dáme mírně od sebe a pomalu se předkloníme, až si prsty rukou chytíme špičky na nohou. A hmytám a táhne nás to pod prdelkou.
0: Ještě, že už jsme cvičili minulé to bříško.
2: Že už se můžeš předklonit. Tak a teď pomalinku obratel po obratli jdeme zase nahoru. Takže děti, Piggy, tento cvik se věnoval posilování a protahování hýžďových svalů. Vždycky ho můžete použít v okamžiku, kdy budete mít pocit, že je váš zadeček uvolněný. Mějte se moc hezky a příště se budeme učit, víš co?
0: Nevím.
2: Správně sedět.
0: Hanko, víš, že to bylo moc příjemné. Děkuju.
2: Ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: Vsuvka o paní Květuš, Františkovi a Hubertovi. Tahle noc byla a ještě pořád je nekonečná a plná překvapení nejen pro lichožrouty. I vdova Voráčková zažila něco mimořádného. Bylo to v hotelu Zátiší, kde se každý lichý pátek konal seznamovací večírek pro starší a osamělé. K tanci tu hrála rytmická skupina, která si říkala Poslední rande. Pan Vavřinec s nimi rád hostoval, protože mohl předvést to nejlepší, co znal ze svateb i z pohřbů. Při jednom valčíku se paní Květuš smetla na naleštěných parketách, ale nezachytil ji její tanečník, ten zůstal trčet a jen koukal. Před pádem jí zachránil nějaký Bartoš František, jak se v zápětí představil. Celý večer se pak povídali, pan František jí během řeči spravil nalomený podpatek, ale protože sebou neměl ten správný vercajk, jak řekl, raději jí po půlnoci doprovodil až k domu. Cestou si on stěžoval, že je takový jako vyprahlý a ona naopak, že je jako studna, z níž ale nikdo nepije. Na ponožky, které ve větru kolem nich poletovaly, vůbec nehleděli. Před vilou se rozloučili, slíbili si další setkání v Zátiší a tím idyla skončila. Domem otřásal štěkot jejího Bernardína. Hubert už jen sýpal, ale přesto nebyl k utišení, protože všude cítil lichožrouty. I když se z bytu nedostal, byl díky svému citlivému čenichu jediným svědkem nočního drancování na půdě profesora Kadeřábka.
0: Dnes je 3. srpna.
1: A svátek slaví Miluše.
0: Miluše, Miluška, to je krásné jméno.
1: Dříve se tak říkávalo Miloslavám.
0: A určitě se to všem tak líbilo, že to jméno teď má svůj vlastní svátek, viď?
1: A co vlastně znamená?
0: No přece milá a slavná.
1: Takže milé, slavné, milované Milušky.
0: Vše.

kočičce a pejskovi. Byla jednou jedna matka a ta měla dvě dcery. Jedna se jmenovala Kačenka a byla její vlastní. Druhá byla nevlastní a říkali jí Andulka. Andulce macecha nepřála a jen pořád přemýšlela, jak by ji dostala z domu. Andulka viděla, že je své maceše na obtíž, a tak řekla, že půjde někam do služby. Macecha byla ráda, upekla jí buchtičku a pustila do širého světa. Andulka šla, až přišla na rozcestí, nevěděla, kudy dál. Vyndala buchtičku z uzlíku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Řekla si, že půjde tam, kam se bude buchtička kutálet. Ta se zastavila u švestky, která byla plná housenek a mušek. Když se Andulka sehnula pro buchtičku, švestka se zachvěla a prosila Andulku, aby očistila a zbavila hmyzu. Andulka sizula střevíčky a punčochy, vylezla na švestku a celou ji očistila. Švestka jí děkovala a řekla, až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka slezla ze stromu, vzala si punčochy, obula střevíčky a šla dál. Vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela k jabloni, která byla celá porostlá mechem. Prosila Andulku, aby jí zbavila mechu. Andulka se dala do práce a brzy byl mech pryč. Jabloň děkovala a řekla, až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mne a já ti pomohu. Andulka vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se dlouho a dlouho kutálela, až se zastavila u lesní studánky. Studánka byla plná bláta. Když tak u ní Andulka stála, začala studánka prosit, aby ji očistila. Andulka si rychle zula střevíčky a punčochy a netrvalo dlouho, studánka byla zase čistá a volala. Až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Buchtička se kutálela přes celý les, až se zastavila u jedné pekárny. Ta byla plná popela a země i prosila Andulku, aby ji vyčistila. Andulka se dala do práce a zanedlouho už se mohlo v pekárně péci. Když Andulka odcházela, pekárna jí děkovala a řekla, až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka zase hodila buchtičku na zem a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela pořád dál a dál přes vysoké hory, až se dokutálela do hlubokého údolí k jedné louce. Tam stál vraný koník, ale nemohl jít, jak byl zamazán a zaprášen. Prosebně hleděl na Andulku a ta hned k němu přiskočila a celého ho očistila. Vzala ho za zlatou uzdu a chvilku ho vodila po louce. Vraník vesele zařechtal a řekl, děkuji ti, Andulko, že jsi mě vysvobodila, však já se ti odvděčím, až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě. Andulka pokračovala v cestě a buchtička se kutálela, až se dokutálela k jedné chaloupce. Andulka zaťukala na dveře a za malou chvíli vyšla z chaloupky stařena. Co pak tady hledáš, děvčátko, a odkud jsi přišla? Andulka pověděla babičce, odkud přišla a že hledá službu. Tak zůstaň u nás, navrhla jí babička a Andulka ráda zůstala.
Babičku si zamilovala hned na první pohled. Brzy jí babička dala na starost celou domácnost, zvláště ale pejska s kočičkou. Mladá hospodyňka se pečlivě o všechno starala a s pejskem a kočičkou se dělila o každé sousto. Zvířata se měla dobře a Andulku měla ráda. Když se počase babička vrátila domů, pejsek s kočičkou jí všechno vyprávěli. Po několika měsících, když si babička myslela, že už by se Andulka měla vrátit domů, zavedla ji na půdu. Tam byla hromada truhel, krásně malovaných, ale i docela obyčejných. Babička řekla Andulce, aby si některou vybrala, ale že ji nesmí otevřít dříve, dokud nebude doma. Tu se k Andulce přitočili pejsek a kočička a radili jí, aby si vzala tu nejošklivější truhlu. Andulka je poslechla, vzala si nejošklivější truhlu, vložila si ji na ramena, rozloučila se s babičkou, pejskem i s kočičkou a namířila si to domů. Sotva popošla kousek cesty, nemohla dál, protože truhla byla moc těžká. Musela se zastavit a v duchu si pomyslela, kdyby tady byl můj vraník, ten by mi pomohl donést truhlu domů. V tom se přihnal jako vichřice vraník a řekl Andulce, jen aby si na něho naložila truhlu a sama aby nasedla. Andulka si nasedla i s truhlou a vraník se rozběhl domů. Když urazili velký kus cesty, dostali hlad. Andulka si pomyslela, kdyby tady byla pekárna, ta by nám přišla vhod. V tom vidí před sebou u cesty pekárnu plnou čerstvého pečiva. Zastavili u ní, Andulka se najedla, dala chleba i vraníkovi a jeli dál. Bylo ale velké horko a oba dostali žízeň. Nikde ale nebyl ani potůček, ani studánka. A tu si Andulka pomyslela, kdyby tady byla moje studánka, nebo jabloň, anebo švestka, ty by nás ochladili. V tom vidí kousek od cesty jabloň a švestku a pod nimi čistou studánku. Andulka se napila studené vody, najedla se chutného ovoce, napojila a nakrmila vraníka a jeli k domovu. Když přijeli domů, vyletěl kohout na střechu chaloupky a zakokrhal: Kikiriki, naše dcera domů jede, stříbra, zlata, truhlu veze. Andulka složila truhlu a pěkně poděkovala vraníkovi. Ten radostně zafrkal, zařechtal a odklusal zpět do svého údolíčka. Jakou radost měla Andulka a jakou zlost Kačenka, když otevřeli truhlu a v ní bylo zlato a drahé kamení. A protože Andulka nebyla lakomá, každému přála, tak dala Maceše i Kačence část zlata a drahého kamení. Potom jim Andulka vypravovala, co se jí přihodilo a co viděla a zažila. Macecha s Kačenkou dělali, že z toho mají radost, ale záviděli jí. Proto se matka rozhodla, aby její nejmilejší Kačenka šla na zkušenou. Upekla jí co možná nejlepší buchtičku a poslala do světa. Kačenka šla tou samou cestou, jak jí Andulka pověděla. Když přišla ke křižovatce, vyndala buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli, líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se zakutálela ke švestce, která Kačenku prosila, aby ji očistila. Ale Kačenka se bála o své šaty a potom byla tuzelína. Zamračila se, vzala buchtičku a kutálela ji před sebou. To samé se opakovalo u jabloně, u studánky, u pekárny i u vraníka. Pyšná a líná Kačenka všude dělala, jako by neslyšela, odvrátila se a nikomu z nich nepomohla.
Konečně přišla k chaloupce, kde před časem sloužila hodná Andulka. Kačenka zaťukala. Za malou chvíli se ukázala ve dveřích babička a ptala se, co si přeje. Kačenka odpověděla, že hledá službu, zda by ji mohla k sobě vzít. I toť se rozumí, pojď dál, budeš mě po celé jaro zastávat v hospodářství a budeš-li hodná a svědomitá, však já se ti dobře odměním. Potom babička zavedla Kačenku do světnice, všecko jí ukázala, kde co leží a stojí, ale zvláště jí dala do péče pejska a kočičku a odešla. Teď, když zůstala Kačenka sama a měla úplnou volnost, tak si myslela, že si může dělat, co chce. Připravovala si ta nejlepší jídla, pejskovi a kočičce dávala jen zbytky. Uplynulo jaro i léto a jednoho rána se babička vrátila do chaloupky. Hned viděla to špatné hospodářství kolem sebe, ale přece jen zavedla Kačenku na půdu, kde měla mnoho truhel, a řekla, aby si jednu vybrala. Kačenka se ptala pejska a kočičky o radu, ale ti jí řekli. Sama jedla, sama pila, sama sobě poradila. Kačenka si vybrala sama krásně malovanou truhlu, naložila si ji na ramena, nerozloučila se ani s babičkou, ani s pejskem a s kočičkou a zamířila domů. Cestou si myslela, heď, Andulinko, však já budu mít něco lepšího než ty. A tak šla domů. Ale truhla byla tuze těžká. Slunce pražilo, že musela každou chvilinku se zastavit a odpočívat. Šla kolem pekárny, ale ta byla studená. Šla okolo studánky, jabloně i švestky, ale nikde žádné občerstvení. Když přicházela k domovu, vyšla jí matka naproti a radovali se nad tím, že v takové krásné truhle budou mít něco daleko lepšího, než měla Andulka v té své škaredé. Jejich kohout zase vyletěl na střechu a zakokrhal. Kikriký, naše dcera domů jede, hadů štíru truhlu nese. Když přišli Kačenka s matkou domů, vytáhli květovanou truhlu na půdu a šli si prohlédnout to drahé kamení. Ale zmýlili se, když otevřeli truhlu, vylezli z truhly hadi a štíhři a uštípali zlou macechu a její dceru. Andulka zůstala v chaloupce a pokud nezemřela, žije tam až dodnes.

0: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté?
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: jak rákosníček popletl všechny vody. Byla ryba u potoka, měla v hubě klíč, na koho to slovo padne, musí z kola pryč. Recitoval skřítek na hrázi rybníka a všelijak přitom tajtrlíkoval, protože měl radost z hezkého dne. Ale najednou přestal a s údivem se díval ke stavidlu, kde se z vody vynořil kapr Matěj. A v hubě držel veliký starodávný klíč, celý porostlý žabincem.
1: Hele, co jsem našel,
0: povídá rákosníčkovi, když klíč vyhodil na hráz.
1: Ležel v té nejhlubší hlubině a jak tak koukám, musel tam být hezky dlouho, že by tady zůstal povodníkovi Pulečkovi.
0: Skřítek jenom rozpačitě pokrčil rameny. S vodníkem se nikdy nepotkal. A jak by také mohl, vždyť Půleček přišel do Brčálníka dávno před ním. Kde pak mu je dneska konec? V rybníku na něj vzpomínali už jen ti nejstarší pamětníci.
1: To pak možné by to bylo,
0: řekl skřítek po chvíli uvážlivě.
1: Jenomže, kdo dneska ví, ke kterým dvířkám tenhle klíč patří?
0: Pak se podrbal za uchem a prohlásil.
1: Takže se to musí zkrátka hned a na místě zjistit. Matěji, jdeme.
2: Tady, aby jeden pořád něco dělal.
0: Bručel si kapr podvousky, když se potápěl až na samé dno rybníčku a dával přitom pozor, aby nestratil rákosníčka z očí. Když prohledali všechny vzdálené, vzdálenější i nejvzdálenější kouty, konečně našli, co hledali. Skutečně tam byla dřevěná dvířka a na nich nápis Půlečkovo vodní laboratorium. Za nimi bylo asi tak 50 vypínačů, vodoměrů, hloubkoměrů, proudoměrů a teploměrů. Ještě se ani pořádně nerozkoukali a venku to zabouřilo divokou vodou. Vlny bušily do dveří, až se otřásaly v pantech a skřítek měl co dělat, aby se udržel na nohou.
1: Že ty si sáhl, kam si neměl,
0: volal na kapra Matěje, ale už předem tušil, co uslyší.
1: Sáhl,
0: přiznal rozpačiče kapr,
1: ale jak pak jsem mohl vědět, co to udělá? Tak abys teda věděl, ty jeden Matěji, teď to budeš se mnou napravovat, až se z tebe bude kouřit.
0: Zlobil se rákosníček.
1: Jak tak koukám, mylně si zapnul ventilátor, což ovšem vyvolalo vlnobití.
2: To jo,
0: souhlasil kapr.
2: Sice mylně, ale jinak ano, tedy že jsem zapnul.
1: Takže neotálej a dej sem receptář vodního laboratoria, jinak tady bídně zhyneme.
0: Přikazoval skřítek a mračil se jako 7 čertů.
2: To je mi pořád nějakého honění.
0: Stěžoval si Matěj, ale udělal, co se po něm chtělo.
1: Tady to máme, všimni si. Divokou vodu zastavíme, když zvedneme stavidlo S.
0: Předčítal skřítek z rozdrbané knížky. Hned jak to udělal, voda se uklidnila a rákosníček slabikoval dál.
1: V mektuohok emičotas. Ty, co to melu?
0: Zarazil se, ale před Matějem dělal jakože nic.
1: No, snad si pochopil, že to čtu obráceně, že ano? Tak dál. Tady je napsáno, že se má otočit kohoutkem B, což ovšem hned vykonám.
2: No jo, tak vykonej, ať už je konečně pokoj, žbrblal kapr Matěj. Sotva to skřítek udělal, chytil se Matěj za hlavu.
1: Ne, ne, tohle já nechtěl,
2: bědoval.
1: Vždy to je tady najednou samá bublina, já v sodovce plavat neumím.
0: Ono to bublalo, kolotalo i šumělo a chudák Matěj mezi těmi bublinkami poletoval ze strany na stranu.
1: Nezoufej, hned vše napravím, tohle je jen malé nedopatřeníčko, neboť v knížce chybí pár stránek, za okamžíček to bude lepší.
0: Ale ať mačkal vypínače, jak mačkal, lepší to nebylo. Nejhorší pohroma nastala, když ze samého zoufalství otevřel kohoutek s písmenky S a U. Začala z něho totiž vytékat slaná voda a tak byl za chvíli brčálník celý prosolený. Kapr si už párkrát lokl a prskal a plival a skřítek už viděl všechnu tu hrůzu, která mohla nastat. To by se mu třeba v rybníčku proměnily mřenky v slanečky. A štika třeba v žraloka. Ostatní nechtěl ani domýšlet.
1: Matěj, je zlé,
0: naříkal.
1: Tohle je náš úplný a přímo neodvratný konec, protože z brčálníka bude na to šup moře.
0: Kapr jenom bezmocně mávl ploutví a raději nic neříkal, protože měl strach, že by se zase napil té slané břečky. Když je ale nouze největší, bývá pomoc nebe nejbližší. Nad brčálníkem se totiž rozpršelo a déšť padal tak dlouho, až z té slané vody v rybníčku byla zase voda sladká.
1: To je dobře, to je zase dobře,
0: odechl si skřítek. Laboratorium ale pro jistotu zavřel na 3 západy a klíč strčil pod stavidlo, aby ho voda odnesla z rybníka pryč. Potom si řekl, spíš jen tak pro sebe, že někdy se splete i rákosníček, ale honem dodal,
1: což ovšem nic neznamená, protože příště už zase všechno zařídí. Kdo? No, přece já.
0: A docela potichu ještě zašeptal.
1: Eventuálně ovšem i někdo jiný.
0: S kaprem Matějem se raději honem rozloučil, protože věděl, že dneska se zrovna moc nevyznamenal.

Sázka slona s tygrem. Jednou štěbetali ve větvích kvetoucího stromu špačci. Ke stromu přišel slon s tygrem a poslouchali ptáky. Slon řekl tygrovi: "Saďme se, kdo z nás zastaví ptačí zpěv. Který z nás to dokáže, může sníst toho, kdo prohraje." Tygr souhlasil. Nejdřív zatroubil třikrát slon, jak mohl nejvíce. Ale špačci štěbetali dál. Potom třikrát zařval tygr. Jeho řev byl slyšet po celé džungli. Všichni ptáci stichli. Dokonce i špačci umlkli. Tygr se chlubil. "Vyhrál jsem, teď tě mohu sníst." Slon byl velmi nešťastný. Z očí se mu řinuly slzy. "Souhlasím, že si vyhrál, ale prosím tě, nech mě odejít domů, abych se rozloučil se ženou a dětmi. Vrátím se za týden." Tygr souhlasil a slon odešel domů. Sedmý den se vrátil. Byl velmi smutný. Uviděl ho králík a ptal se, co ho trápí. Slon odpověděl: "Prohrál jsem sázku s tygrem. Sní mě." "Neměj strach, pomohu ti," slíbil mu králík. "Udělej, co ti řeknu." Nasypal na hřbet slona listí a trávu. Pak mu prozradil svůj plán. "Až se sejdeme s tygrem, řeknu mu, abychom vyzkoušeli, kdo z nás dvou je silnější. Komu se podaří porazit tebe, může sníst toho druhého. Požádám tygra, aby tě porazil. Až do tebe bude strkat, nesmíš se ani pohnout. Pak tě budu strkat já a ty musíš upadnout, jakmile se tě dotknu." Slon s radostí souhlasil. Když se objevil tygr, králík mu řekl: "Slyšel jsem, že jsi velmi silný. Vyhrál jsi prý nad slonem. Vsaďme se, kdo z nás dvou je silnější. Pokusíme se porazit slona. Kdo vyhraje, může sníst toho druhého." Tygr se rozzlobil. "Jak si může dovolit tak malé zvíře tohle říci silákovi, jako jsem já?" Se sázkou však souhlasil. Nejdřív se pokusil slona porazit tygr. Strkal do něj, ale slon se vůbec nepohnul. Konečně se vzdal. Pak přišla řada na králíka. Jakmile se slona dotkl, ten se ihned svalil. Králík mu skočil na záda a pustil se tam s chutí do své oblíbené potravy, kterou již dříve na slona připravil. Tygr se lekl, že králík se již zakousl do poraženého zvířete. Bál se, že ho také sežere, protože prohrál sázku. Byl tak vystrašený, že utekl do džungle a už se nevrátil. A tak malý králík zachránil svým důvtipem velkého slona před tygrem.

0: rybky.
1: Pouští Sáharou běží muž. Na hlavě potápěčské brýle, trubičku na dýchání, na nohou ploutve. Potká jezdce na velbloudovi.
2: Řekněte mi, jak daleko je k vodě?
0: K vodě? Dobré 2-3 dny.
2: Výborně, taková krásná široká pláž.
0: To ten pán, ten potápěč si ten život umí užít.

0: jak se pasou žížaly. Dnes si vzal můj člověk zase jednou do hlavy, že mě bude zlobit. Začal mě vyhazovat do výšky a chytat mě. To se mi vždycky směje, když strachy brečím. A tak jsem si řekl, a zrovna ne. Ani jsem nemňoukl a jak mě tak vyhazoval těsně u chaloupky, udělal jsem najednou hup a byl jsem na střeše. Vyběhl jsem až docela nahoru, tam jsem si sedl, jakože o něm nechci nic vědět. On mě volal a když jsem si ho nevšímal, udělal, že taky o mě nechce vědět. Mě to přestalo bavit a řekl jsem si, že slezu. Ale kočky, ono to nešlo. Jak jsem chtěl jít dolů, tlapky pode mnou ujeli. Jel jsem po zadečku, až jsem si jel za komín. Tam jsem začal strachy brečet. Můj člověk se mi dole smál. Smál se tak dlouho, až jsem se urazil a jako by nic, začal jsem se mít. A pak se stala podivná věc. Když jsem se na olíznutou tlapku postavil, neklouzala. Olízl jsem druhou a vida taky neklouzala. A tak jsem si ještě jednou pořádně obě přední tlapky olízal a teď to šlo dolů pěkně. Kočky, ten můj koukal, jak jsem chytrý. Sešel jsem docela až na kraj střechy, skočil jsem mu na rameno a předl mu do ucha. On mě velice chválil a pak mě položil na vyhřáté místo v trávě. Byl jsem velice pyšný, jak jsem chytrý. Jak tak ležím a myslím na to, jak jsem chytrý, začala ze země přímo přede mnou vyrůstat černá hromádka. A bylo to velice zajímavé. Trochu jsem do ní hrábl a hromádka přestala růst. Stojím nad ní a čekám, jestli ještě neporoste. A najednou ta hromádka povídá,
1: čekáš, bardě, já nevylezu.
0: A já povídám, jak to, že nevylezeš, když už tě takový kus vylezl. Za hloubí hromádky se ozval zase hlas.
1: Ty jsi ještě nějaký hloupý. To, co vylezlo, to přece nejsem já. To je hlína z mé chodby. Já dneska uklízím.
0: Tak jsem hromádku trochu rozhrábl a poznal jsem, že ten hlas opravdu nepatří hlíně. Byl cítit jinak než hlína. A ten hlas zase povídá, jestli budeš hrabat, tak ti uteču. Já pod zemí běhám rychleji než ty po zemi. Ty víš, kdo já jsem? Ptám se. Pod hromádkou to začmuchalo a řeklo, pes nejsi, liška taky ne, ty budeš asi kočka. Já nejsem kočka, já jsem kocour modroočko, představil jsem se a hlas povídá, to souhlasí, páchneš velice ostře. A co tam děláš pod tou zemí? Lovím, co bych tu dělal. A jak můžeš lovit, vždy tam nic nevidíš. Oči jsou k ničemu. Stačí dobrý nos. Já ve svých chodbách vyčenichám každou žížalu. A co to je žížala? Zeptal jsem se toho podzemí. Když nevíš, co je žížala, nevíš, co je dobré. Každý večer, když jdou žížaly na pastvu, prolezají býby chodbaby. A to mám co dělat, abych je všechny pochytal. Chytám je také ráno, když se vracejí z pastvy dolů, do země. To dá hodně běhání, ale stojí to za to. Pomlaskával si ten podzemí a pak se ptal, jestli jsem viděl někdy hada. Já jsem mu řekl, že znám hada zmíji, která mě chtěla kousnout do nosu. Ale ježek Franta Šramota ji snědl. Ten dole řekl, že žížela vypadá zrovna jako had, jenže je o moc menší. Pak najednou začmuchal a povídá, že v chodbě za rohem cítí žížalu a to

0: Kolegy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, ahoj Piggy.
2: Ahoj Hanko Kynichová a já volám ahoj Hanko, protože dnes je u nás Hanka Kynichová, takže to znamená, že budeme cvičit.
1: Budeme cvičit. Já mám pro Piggyho a pro vás hned otázku, ale myslím si, že Piggy ji bude asi znát tu správnou
2: jenom
1: odpověď.
2: Jenom aby to nebylo moc těžké.
1: Ne, Piggy, prosím tě, víš, co je to metronom?
2: Metronom.
1: Metronom.
2: Vím, co je metronom.
1: Víš, co je metronom? Tak to pojď dětem říct.
2: Víš, proč to vím? Protože slečna, učitelka, sova, Heda Okata mě učila na piano zahrát ovčáky, čtveráky a přitom na tom piáně měla takovou zvláštní dřevěnou skřínku a ta skřínka vypadala jako pyramidka a v té skřínce byla taková dlouhá tyčka a ta tyčka dělala klop, klap, klap,
1: ano,
2: klap.
1: Ano,
2: a
1: ano,
2: minkla ano. S sebou ze strany na stranu a když se otočilo kolečkem na té skřínce, tak ta tyčka začala minklat ještě rychleji. Klap, klap, klap, klap, klap,
1: jde, jde, jde, jde, jde.
2: A nebo pomalej. Klap, klap.
1: Výborně, takže děti, já si myslím, že jste pochopili, že vám Piggy popisoval přístroj, který se používá k pravidelnému rytmu při hře na klavír a kinklá se ten přístroj doprava a doleva a to samé teď my jdeme dát do praxe, jdeme totiž do akce.

0: Potřebujeme ze svého těla udělat taky takový ukláněcí mechanismus, tedy na chvilku se proměníme na metronom. Není to vůbec nic těžkého.
1: Budu mít nad sebou taky takovou pyramidu?
0: Budeš mít nad sebou pyramidu, totiž tu pyramidu my si uděláme z vlastních nohou. Ale nejdříve potřebuji, abyste si děti, pigy, maminky, pokud s námi cvičí, lehly na záda, ruce si dali do upažení.
1: Vedle sebe.
0: Že si je položíte vedle sebe, dlaněmi na zem. A teď jdeme udělat pyramidku. Zdvihneme svoje nožky.
1: Kopítka. Ako mě to vůbec nejde?
0: Piggy, ty se nesoustředíš. Zdvihni nožky. Teď je natáhni v kolenou. Aha. A z kopítek znova udělej fajfky. Tak, a teď máme nohy zdvižené, dopnuté kolenou. Pokud by se vám zdálo při uklánění bim-bam vpravo a vlevo, že ty nohy máte příliš těžké, tak si je lehce pokrčíte.
1: Hanko, takže ty nohy jsou jako ta tyčka?
0: To je ta tyčka, výborně. A ještě poslední pomůcku, než ze sebe uděláme metronom, je, že špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou. Špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou.
1: Špičky kopítek taky.
0: Ty máš kopítka, my máme ruce, my máme nohy a špičky, takže v každém případě teď ležíme na zádech. Dlaně máme opřený o zem, zdvižené nohy a jdeme pomalu pouštět nohy k pravé straně, bim. A teď to zabere šikmý břišní sval. A jdeme na druhou stranu, bim. Piggy, ty necvičíš.
1: Mě to hrozně baví.
0: Takže, děti, nevím, dám ještě jednou šanci Piggymu, tak pojď, ukloň svoje kopítka k pravé straně a teď je zdvihni a pojď je uklonit k druhé straně. A já vám teď řeknu, co tímto cvikem, který se jmenuje metronom, posilujete. Jsou to šikmé břišní svaly. Takže, milé děti, já tady musím se vrhnout na Piggyho a trošinku ho opravit. Pevně věřím, že vám to doma jde skvěle. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
1: Hanko, možná je to tím, že mám to bříško moc kulaté. Já ho mám jako balónek a vždycky ten balónek se mi překlopí na jednu
0: je
1: stranu.
0: To tak, je
1: a
0: to
1: na
0: tak. A protože nechceš mít bříško jako balónek, proto teď se mnou cvičíš.
1: Tak pojď.
0: Tak, ruce máme na zemi, nohy jsou zdvižené. Pomalinku je pouštím k pravé straně, dotkla jsem se kopítky prstů na rukou a pomalu zdvihám a překláním své nožky na druhou stranu. Děti, doufám, že se vám to povedlo. Mějte se krásně a naschledanou.
1: Ahoj, děti.
2: Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka napůl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Lec, kde po lese se poptávala po pláňce, ale řekla jí až Sojka. Já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá pláňka Amálce. Že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko, Amálka nedosáhla. Povídá Sojce, vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se Sojka a byla ta tam. Amálka stála pod pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupalí jako vojáci. Já jsem ježek, povídá první. A já ježková, povídá druhý. Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl. Proč tu tak stojíš? Povídá Ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka. Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí Ježek. Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na pláňce se pohnul sotva list. Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá Ježek. Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do pláňky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu? Takhle, řekla Ježková. Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. Amálka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když Ježek řekl, podívej, Ježková, na cestě leží kámen. No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla Ježková. Jenže Ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou Ježkové do pichláků. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem Ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, Ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne Ježek na Ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní Ježkovi čichnout. A, už nebolí? Ptá se Ježková. Bolí. A Ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá, já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl, Ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách Ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá Ježek a otevřel na osmínku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed, řekl měsíček. O Amálce, o jablíčku, o Ježkové, o Ježkovi, o pichláku

0: Dnes je 3. srpna.
1: A svátek slaví Miluše.
0: Miluše, Miluška, to je krásné jméno.
1: Dříve se tak říkávalo Miloslavám.
0: A určitě se to všem tak líbilo, že to jméno teď má svůj vlastní svátek, viď?
1: A co vlastně znamená?
0: No přece milá a slavná.
1: Takže milé, slavné, milované Milušky.
0: Všechny.

0: Matku, pro kluky třeštidla a pro holčičky mazlíčky. Zas bude zdaleka, dnes od africké řeky Nilu, kde žila rodina krokodýlů. Plavali v řece tam a plavali zpátky, v bahně se bahnili, v rákosí šustili a jinak se celkem nic nedělo. Aspoň to tvrdila jedna krokodýlí slečna, jmenovala se Mína. Pořád jen vzdychala nad nudným rákosím a bahnem a když uprostřed řeky plula velikánská loď, odkud bylo slyšet hudbu, Mína zvědavě kroužila kolem a jen se vrátila do rákosí, spustila. Ach, ta loď, jak nádherně hraje. A večer na palubě tančí slečny s pány a k tomu jim salutuje kapitán ve zlatě premované čepici. O, to je něco jiného než tady v rákosí, kde se vůbec nic neděje.
1: Ono je líp, když se nic neděje, zlobil se na Mínu prastarý krokodýlí dědeček.
0: Ty tomu nerozumíš, dědečku, vrtěla hlavou Mína. Je to moc krásné.
1: A co je na tom krásného?
0: Třeba to, že jednu z těch slečen miluje kapitán. Vzdychla Mína, vyznal jí lásku a dal jí zlatý náramek.
1: To je toho, zacvakalo na Mínu zuby dědeček. O tebe si taky někdo přišel říct, krokodýl Ignác, jenže když pořád trajdáš bůh ví kde, ani se to nedozvíš.
0: Přece bych si nevzala krokodýla, ohrnula Mína nos. Ten kapitán má kromě čepice i roztomilý knírek a přesto mu slečna z lodi řekla ne. A hodila náramek přes palubu. Koukni. A Mína ukázala dědečkovi zlatý náramek. Měla ho nasazený na drápku jako prstínek. Celé dny pak krokodýlí slečna Mína plavala za lodí a natahovala uši. Slyšela, že kapitán znovu a znovu vyznává slečně lásku. A za týden slyšela, že slečna řekla ano, a teď si plánují svatbu. Tím se stalo, že i Mína změnila názor. Dědečku, kde je Ignác? Spustila jen, co se vrátila domů do rákosí. Není sice kapitán, ale když mi slíbí, že si nechá narůst knírek a že spolu poplaveme na svatební cestu hned za tou lodí, vezmu si ho. Ani se nemusí starat o prstýnek, ten už mám tady na drápku. Tak tedy byla svatba na lodi i v rákosí. Všichni se přitom hodně smáli i plakali, ovšem víc slz bylo na krokodýlí svatbě, protože slzy umějí ronit přece jenom nejlíp krokodýly. To nakonec uznala i nevěsta Mína a byla to poslední slova, co od ní krokodýly slyšeli. Ráno po svatbě zmizela, plavala s Ignácem za lodí na svatební cestu a v rákosí u řeky Nilu se zase nic nedělo. Až do podzimu, kdy přišlo od Míny psaní, přinesl ho čáp z dalekého světa, kam odplula loď a tvářil se přitom náramně vážně, i když toho si všiml jen prastarý zkušený krokodýlí dědeček.
2: Milá krokodýlí rodinko, nevím, jak jsme mohli žít, když jsme jen plavali tam a plavali zpátky, v bahně se bahnili a v rákosí šustili. Teď je to úplně jiné. Bydlím v zoologické zahradě, v apartmá s bezpečnou pevnou mříží. A drahý Ignác se má ještě líp. Sice se nestal kapitánem, ale přesto hodně cestuje a představte si, má teď dva zámky ze zlata.
0: Mína ta si uměla vybrat dva zámky ze zlata, žasla rodinka.
1: Je to vůbec pravda, čápe?
3: Pravda, pravdoucí. Viděl jsem je na vlastní oči, ale víc už prosím nechtějte vědět.
1: Odpověděl smutně, zaklapal zobákem a letěl pryč. Zrovna v tu chvíli plula uprostřed řeky Nilu loď.
2: Vypadá jako ta, co přinesla štěstí Míně.
1: Všimla si jí jedna čilá krokodýlí dívenka.
2: Poplavu k ní a snad i mě potká štěstí a vdám se za manžela, co má dva zlaté zámky. O, my to taky zkusíme,
1: zvolali další a za okamžik houf krokodýlích slečen zakroužil kolem lodi. Na přídi stál kapitán s knírkem, ale nesalutoval, jen se mračil a hromoval.
4: Co je to dneska s těmi krokodýly? Chtějí mi sežrat loď? Že já po nich něco hodím? Jo, já jim ukážu.
1: Potom se ve vzduchu cosi zlatě zablesklo.
2: Už hází prstýnek, která ho chytí, vezme si kapitána a bude na tom líp než Mína, která se vdala jen za krokodýla.
1: Radovali se krokodýlí slečny. Plác! A na vlnách řeky Nilu přistála hranatá hnědá věc, na které svítilo cosi zlatého.
2: Prstýnek to není, jenomže co to tedy je?
1: Vyhrkly zmatené slečny, připluli blíž, ale že žádná z nich dosud nevytáhla paty z rákosí, věc nepoznali a museli se zeptat zkušeného dědečka.
3: Co by to bylo?
1: Odpověděl tichounce.
3: Je to kufr a taky, však jsem to tušil, když čáp dělal ty kukuče, taky to je náš, tedy Mínin, drahý Ignác.
2: Cože, tohle je drahý Ignác?
1: Vypískla jedna dívenka.
3: No, ano,
1: vzdychl dědeček.
3: Vidíš, má dva zlaté zámky.
2: Uvej, ach, tak Ignác, drahý,
1: fňukla druhá.
3: Inu, kufr z krokodýlí kůže je drahý.
1: Smutně pokýval hlavou dědeček a plaval pryč a do řeky mu kapaly velké velikánské slzy. A za ním plavaly i krokodýlí slečny. Také plakali tak moc, že hladina řeky Nilu stoupla, protože krokodýlí slzy jsou největší na světě. Od té doby se už žádný krokodýl na lodě uprostřed řeky ani nepodíval. Opět se jen v bahně bahnili a v rákosí šustili, plavali tam a zase zpátky a nic víc se už nedělo. A bylo jim dobře.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Výlet do Afriky. Byla neděle ráno a Káťa se Škubánkem se chystali na výlet.
1: Co kdybychom šli do zoo?
0: Navrhla Káťa. Škubánek skákal radostí. V zoo ještě nikdy nebyl. V autobuse dostali místo hned vedle řidiče. Káťa si libovala, jaký je odtud výhled, ale Škubánek nemohl odtrhnout oči od šoféra. Líbilo se mu, jak točil volantem, šlapal pedály, přehazoval rychlost a někdy dokonce i troubil.
2: Být řidičem, to je něco. Takový velikánský autobus a musí ho poslechnout na slovo.
0: Ale už to byla konečná, všichni vystoupili a hrnuli se branou do zoo. Škubánek nevěděl, na co koukat dřív. Pán v placaté čepici s nápisem ZOO právě házel do klecí obrovské kusy masa. Byl to Karlíček, nejstarší dozorce v zoologické zahradě, a na malém válníčku vezl všelijaké koše a nádoby s krmením. Potom vzal košík plný ovoce a zamířil ke kleci, která vypadala jako prázdná.
3: Pojď papát, Zuzanko, volal něžně.
0: Káťa a Škubánek s napětím čekali, kdo se objeví. Ze zadního rohu klece vyskočila opice a hrnula se ke košíku. Místo, aby se dala do jídla, začala vyhazovat ovoce na všechny strany.
4: Pche, banány tvrdé, kokosy měkké, pomeranče kyselé a datle samá pecka,
0: nadávala Zuzanka a vztekle lomcovala mřížemi.
4: To by u nás v Africe nikdo nežral.
3: Neplkej, Zuzanko, v Africe si v životě nebyla, mírnil ji Karlíček.
4: Nebyla, ale budu. Každá správná opice musí bydlet v Africe.
0: Mlela Zuzanka svou, popadla prázdný koš a hodila ho Karlíčkovi na hlavu. Karlíček už toho měl dost a rychle se dal na ústup. V tom uviděl Škubánek zvíře jako hora.
2: To je ale velký pes a jak smrdí.
1: To je přece slon, smála se Káťa. Počkej, udělám ti s ním fotku.
0: Škubánek si stoupnul před slona, jenže slon byl moc velký a Káťa ho nemohla dostat celého do hledáčku. Ustupovala pospátku dál a dál, až se octla zády těsně u Zuzančiny klece.
1: Usmívej se, Škubánku,
0: zavelela, ale než stačila zmáčknout spoušť, opičí tlapka jí vytrhla fotoaparát. Opice protáhla foťák mřížemi a začala kroutit objektivem.
1: Dáš to sem, prevíte?
0: Rozčílila se Káťa, ale Zuzanka držela foťák pevně oběma rukama a nohou dělala na Káťu dlouhý nos.
4: Tuhle, pojď si pro něj, pojď.
0: Káťa byla v ráži, sundala si bundu a snažila se protáhnout mřížemi.
4: Támhle jsou dvířka na petličku, radila Zuzanka.
0: Karlíček ve spěchu zapomněl zaklapnout zámek a tak Káťa byla v mžiku uvnitř. Foťák ležel na dně klece, ale než ho stačila sebrat, vyskočila Zuzanka ven, zavřela petlici a zaklapla zámek.
1: Škubánku, pomoc, pomoc,
0: křičela Káťa z klece. Škubánek se vrhnul k mřížím, ale v tom ucítil, jak se mu cosi přitisklo vzadu mezi žebra.
4: Ruce vzhůru, nebo střelím,
0: vřeštěla Zuzanka. Škubánek se leknul, taková opice je schopná všeho. Netušil, že co ho tlačí dozad, je jenom obyčejný banán.
4: Teď mě nenápadně dostaneš ze zoo a pak mě zavezeš do Afriky,
0: rozkazovala Zuzanka. Hbitě si navlékla Kátinu bundu, která ležela před klecí. Sahala jí až po paty, což se výborně hodilo. V kapse byla dokonce Kátina čepice, kterou si Zuzanka napařila do čela, že jí sotva koukaly oči.
4: Jde se!
0: Houkla a strkala Škubánka před sebou. Za okamžik vyšli hlavní branou. Před vchodem parkoval malý nákladák s nápisem Krmivo pro zoo. Opice přitáhla Škubánka k autu a otevřela dvířka u volantu.
4: Nasedat a jedem!
2: Neblázni, já nemám řidičák!
1: Bránil se Škubánek, ale nebylo mu to nic platné. Opice vyskočila na druhé sedadlo, zabouchla dvířka a rázně otočila klíčem.
4: Drž volant, jedeme z kopce!
1: Ještě, že ráno viděl Škubánek toho šoféra v autobuse, jenže něco jiného je vidět a něco jiného je řídit sám. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil se dopravní strážník. Naštěstí se Škubánkovi podařilo zabrzdit. Už se radoval, že poprosí o pomoc.
4: Jedete v protisměru, pane řidiči.
1: Zlobil se strážník a přistoupil k okýnku. Jakmile uviděl Škubánka za volantem, vytřeštil oči.
4: Pes a řídí?
1: Škubánek se snažil všechno rychle vysvětlit.
2: Jedu s opicí!
4: To snad ne, zalapal po dechu strážník.
1: Zuzanka se vyklonila z okna.
4: Nezdržuj, vejklado, a radši nám řekni, kudy do Afriky.
2: Přes vinohrady a na hostivař.
1: Zablekotal strážce pořádku a zdrceně usedl na obrubník.
2: Já mám snad úžeh, nebo co?
1: S vyplazeným jazykem oči na kapotě dokodrcal Škubánek na nábřeží.
4: Dál pojedeme lodí,
1: prohlásila Zuzanka. Dole na Vltavě kotvil výletní parník a opice se k němu rozběhla.
2: Parník už vůbec řídit neumím,
1: protestoval Škubánek.
4: To se naučíš,
1: rozhodla Zuzanka.
4: Do Afriky se odjakživa jezdí lodí.
1: Parník byl prázdný. Opice postavila Škubánka ke kormidlu a vyrazili plnou parou vpřed. Sama vylezla na stožár, tahala barevné vlajky a zpívala na celé kolo.
4: Každá správná opice a

0: Káťa zatím seděla v koutku na slámě a natahovala moldánky. U její klece se zastavila babička s vnučkou. Tady vidíš, Mařenko, jak velice se podobají opičky lidem.
1: Ta je ale smutná, řekla Mařenka a hodila do klece jabko.
0: Krmení je zakázáno, huboval Karlíček, který byl zrovna na obchůzce.
1: Když ta opička je strašně smutná, omlouvala se Mařenka. Karlíček kouknul do klece a zůstal úplně paf. Holka nešťastná, co tam děláš? A kde je opice?
2: Ujela do Afriky a vzala sebou mého pejska,
0: brečela Káťa. Karlíček rychle odemknul a už upalovali hlavní branou na silnici. Snad nebudou daleko, doufal Karlíček a zamířil k přístavišti, protože si chtěl zkrátit cestu přes přívoz. Po řece sem právě dojížděl parník se škubánkem a opicí. Těm dvěma vůbec nedošlo, že jeli autem do středu města a parníkem zase po proudu zpátky. U přístaviště byla zahradní restaurace a před vchodem stály dvě palmy v kořenáčích.
3: Vidím palmy, hurá, jsme v Africe,
0: jásala Zuzanka. Škubánek přirazil k molu.
3: Jsem doma a ty si jdi, kam chceš,
0: rozhodla Zuzanka a vyšplhala na jednu palmu. Škubánek vůbec netušil, kde je, a tak si šel přečíst ukazatel směru.
1: Zoo 300 metrů, stálo tam.
3: To jsme daleko nedojeli,
0: drbal se rozpačitě za uchem.
1: Pst, buď sticha,
0: zašeptala na něj Káťa, která se krčila s Karlíčkem za plotem restaurace a ukazovala na opici, jak se rozkošnicky vyvaluje na palmě.
3: To sluníčko hned jinak svítí. Afrika je Afrika.
0: Zívla Zuzanka a za chvíli už bylo slyšet, jak spokojeně chrápe. Na to Karlíček čekal. Přikradl se blíž, podal Kátě a Škubánkovi pytel a ti ho podrželi pod palmou. Pak Karlíček zatřásl kmenem a Zuzanka spadla do pytle, jak zralý kokos. Všichni byli zvědaví, jak se bude tvářit, až se octne zase ve své kleci. Karlíček ji tam vysypal rovnou před košík z banány.
4: Vítám tě v Africe, odlož si, máme tu teplo,
0: vítal opici a sundal jí Kátinu bundu. Pak opatrně vylezl ven a pečlivě zamlkl zámek.
3: Ty banány mají úplně jinou chuť, to se nedá srovnat,
0: libovala si Zuzanka a zamyšleně koukala za odcházejícím dozorcem.
3: Kdybych nevěděla, že jsem v Africe, tak bych řekla, že je to náš Karlíček.
0: Byl čas vrátit se domů.
1: Ach jo, to byl zase výlet,
0: povzdychla Káťa.
3: Náhodou, to bylo prýma dobrodružství,
0: pochvaloval si Škubánek.
3: Víš, že řídit parník není tak těžké? Auto je daleko horší.

0: Jeníčku.
1: Ruf, ruf.
0: Já jsem pes. A kdo je víc?
1: Ruf.
0: Umím štěkat na měsíc.
1: Ruf, ruf.
0: Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
1: Ruf.
0: A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: To bylo tak dávno, že si to nepamatuje ani váš dědeček, ani dědeček vašeho dědečka a dokonce ani dědeček dědečka vašeho dědečka. Ale praprateta pratety tety praprabáby prabáby báby mojí báby o tom slyšela od svojí báby. Takže této prapratety praneteř to vyprávěla své neteři, která o tom pověděla svojí prapravnučce, ta pak své pravnučce, která to řekla své vnučce, mojí babičce, a ta ten příběh řekla mně. Tenkrát byly jinačí časy. To když tenkrát bylo léto, tak bylo teplo a svítilo sluníčko a děti se chodili koupat do rybníka nebo na plovárnu. Když ale někdy v létě pršelo, tak děti seděli doma a koukali se oknem, jak kapky deště skáčou z nebe na pěšinu a jak venku chodí strejdové s deštníkem a vyhýbají se kalužím. Když pak tenkrát přišla zima, tak napadl sníh a mrzlo a děti se mohly klouzat nebo sáňkovat nebo taky stavět sněhuláky. Tehdy se kočky vůbec nezlobily na myši a myši se vůbec nebáli koček. Jedna myška dokonce bydlela s naším kocourem v psí boudě. Byla to bouda překrásná. Měla ústřední topení a koupelnu a sklep. Jednou byl čtvrtek. Náš líný kocour seděl v křesle a četl si noviny a pilná myška měla už všechno uděláno. Prádlo bylo vyprané a vyžehlené, nádobí umyté, podlaha zametená a myška chodila sem a tam a nevěděla, co si počít. Kocourku, povídá najednou, co kdybychom šli spolu na procházku?
1: Proč ne,
0: řekl kocour a šli. Myška si vzala červené šaty s bílými puntíky a krajkovým límečkem, na nohy si obula boty s vysokými kramflíčky a na ocásek si přivázala velikou mašli. Kocour si vzal proužkované kalhoty a sako a klobouk. Pro jistotu si vzal i deštník, kdyby náhodou pršelo. Moc jim to spolu slušelo. Však také všichni, kdo je potkávali, jim říkali: to vám to spolu pěkně sluší. Chvilku jdou a najednou myška povídá.
2: Moc ti to, kocourku, sluší, ale přece jen ti něco chybí, abys byl úplný švihák. Potřebuješ mít na krku kravatu nebo motýlka?
1: Mňau, kravatu nemám, ale motýlka si můžu chytit.
0: A kocour honem běžel na louku chytit si nějakého motýlka. Zrovna tam seděl jeden na bodláku. Byl krásný, puntikovaný, ale nebyl moc chytrý.
1: Tebe zrovna potřebuju, povídá kocour. Nechtěl bys mi ozdobit krk?
0: Motýl nic neříká, jen kouká a kouká a je z toho celý zmatený.
1: Mňau! Slyšíš, motýle, potřebuji, aby jsi sedl na můj límeček u košile.
0: Ale motýl zase nic neříká, jen se kouká a kouká a je z toho celý popletený. Kocour se s ním už nedohadoval, chytil motýla za křídlo a posadil si ho pod bradu na límeček u košile. A motýl sedí na límečku, nic neříká, jen kouká a je z toho celý zmatený a popletený. Opravdu to není moc chytrý motýl.
1: Podívej se, myško, jakého krásného motýlka mám na krku,
0: chlubí se kocourek.
2: Opravdu je to nádhera, povídá myška. S takovým krásným motýlkem bys mohl jít i do tanečních nebo na nějaký ples.
1: Taky bych mohl jít do divadla nebo na koncert, povídá kocour.
2: Nebo třeba do Nobel restaurace nebo do drahého pětihvězdičkového hotelu,
0: řekla myška.
1: A taky na svatbu bych mohl jít, řekl kocour.
2: To je ono, kocourku,
0: vykřikla myška.
2: Na svatbu? Ty se musíš, kocourku, oženit, když ti to teď s tím motýlkem tak sluší.
1: Mňau, mnou, to se ti snadno řekne, povídá kocour. Ale koho si vezmu?
2: To nebude žádný problém. Nějaká ta kočka se jistě najde.
1: Možná, že se najde. Jen aby uměla dobře vařit jako ty, Miško.
2: Hlavně, aby byla na tebe hodná, kocourku, a aby nebyla nepořádná.
1: A hezká musí být, povídá kocour. Musí to být hezká kočka.
2: No, povídá zase Miška. Nejdůležitější ze všeho je, abyste se měli rádi.
0: Jak tak Miška a kocour spolu mluvili, pomyslel si ten motýl.
2: Co to se mnou udělali? To snad mám sedět kocourovi na krku a dělat mu parádu? Já tu nikomu nebudu pro legraci.
0: Rozlobil se, pak roztáhl křídla a uletěl.
2: Podívej se, kocourku, uletěl ti motýlek,
0: volala Miška.
1: Však já ho zase chytím,
0: řekl kocour a běžel za motýlem. Ale motýl už byl moc vysoko.
1: Mňau, teď se ale nemůžu oženit, když nemám na krku motýlka ani kravatu.
2: To máš pravdu, kocourku, ale možná, že je to dobře. Třeba by ta tvoje kočka byla zlá a nepořádná.
1: A třeba by ani neuměla vařit, řekl kocour.
2: A taky, povídá Miška, taky byste se třeba ani neměli rádi.
1: A možná, že by byla úplně ošklivá, řekl zase kocour. Míš, Miško, já jsem docela rád, že mi ten motýl uletěl.
2: Já jsem taky ráda, povídá Miška. Vždyť ten motýlek vlastně vypadal docela hloupě.
3: Piggy reklama!
4: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
5: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
4: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
3: Piggy reklama!
6: Ledový náhrdelník na motivy norské pohádky. Byla jedna krásná, ale pyšná princezna. Žila v zemi dlouhých nocí a říkalo se o ní, že je právě tak tvrdá a chladná jako led. Snad to byla pravda. Protože jednoho dne se ta princezna rozhodla, že chce z ledu vyrobit náhrdelník.
7: Bude velký ples, oznámila výrobcům šperků. Přijede mnoho hostů a bude zářit mnoho svící. Přijede i princ ze sluné země. A já chci plát víc než všechna světla, víc než slunce v jeho vlasti. Chci být ze všech dívek nejkrásnější. Chci něco, co žádná nemá. Ani zlato, ani perly se nelesknou tak jako čistý led. Proto mi z ledu vyrobíte náhrdelník. Do 3 týdnů jej musím mít. A jestli nesplníte můj rozkaz, váš život skončí.
6: Klenotníci se polekali. Náhrdelník z ledu? Což pak je něco takového možné? Ale královský rozkaz je rozkaz nejpádnější. Nikdo by se neodvážil neuposlechnout. Zvláště, když hrozí smrt. Pokoušeli se tedy klenotníci o náhrdelník. Vylámali kusy ledu z jezera a sekali z nich ozdoby. Štípali rampouchy na korálky, spojovali k sobě zmrzlé kapky, zhotovili mnoho náhrdelníků. Ale co to bylo všechno platné? Jakmile je donesli do teplého domu, zbyly ze všech jen krůpěje vody.
8: Všichni zemřeme,
6: naříkali výrobci šperků. Neboť čas se krátil a do 3 týdnů mnoho nechybělo. Tu
7: povstal nejstarší z nich a pravil.
9: Přátelé, jste mladí a bude-li nejhůř, můžete uprchnout ze země. Mé nohy už by daleko nedošly, proto vezmu odpovědnost na sebe. Zajdu za princeznou a pokusím se ji přivést k rozumu. Jestli se mi to nepodaří, položím hlavu za vás, za všechny. A vy si můžete najít živobytí jinde ve světě.
10: Jsi šlechetný,
7: řekli ostatní klenotníci.
10: Ale snad bychom měli odejít i hned. Jak bys chtěl přivést princeznu k rozumu?
9: To dosud nevím,
7: přiznal stařec.
9: Musím o tom přemýšlet.
7: Za pár dní se starý klenotník dal ohlásit u princezny. Nesl obrázek a na něm byl namalován ten nejúžasnější klenot. Náhrdelník z rampouchů a ledových kapek.
11: Ano, to je přesně to, co jsem chtěla,
7: vykřikla princezna.
11: Kdy bude hotov?
9: Za pár dní,
7: uklonil se klenotník.
9: Prosil bych jen, abys ty sama, vzácná paní, vybrala rampouchy a kapky, z nichž má být šperk zhotoven.
7: Princezna kývla. Oblékla kožešinový plášť, přes hlavu přehodila vzácný šál, vyšla do královské zahrady. Lámala střechýly, sbírala rukou v teplé rukavici zmrzlé kapky na keřích. Když měla z kvostů plný košík, vešla do paláce, kde na ní čekal klenotník. Schodila plášť, odložila šál a tu vidí, že se led v košíku mění ve vodu.
11: Co to má znamenat?
7: Vykřikla. Starý klenotník stál u stěny a jen se usmíval. Led tál. A s ním tála i princeznina pýcha. Sklonila hlavu a vzala starého muže za ruku.
9: Ve světle svíc bude zářit tvá krása, princezno,
7: řekl stařec.
9: To, co je chladné, se musí rozpustit v ohni lásky. Ty nepotřebuješ šperky, ale člověka, který má upřímné srdce.
7: Po těch slovech opustil starý klenotník královský palác. A princezna? Netrvalo dlouho a provdala se za prince ze sluné země. Vzal si ji bez jediného šperku.

0: paní učitelka se ptá v hodině biologie. Děti, který pták si nestaví hnízdo?
1: Přihlásí se Pepíček a říká: kukačka, paní učitelko.
0: Ano, správně. A proč tomu tak je? Ptá se učitelka dál.
1: Protože bydlí v hodinách.
2: Tram, tadadá! Jízda na kole. Tedy s jízdním kolem je to špatné, protože a jelikož na kole nesmí na silnici jezdit nikdo, komu není 10.
3: A to jsem já.
2: A to jsem já.
4: Velmi správně. Komu není 10, ten smí na silnici jezdit jenom pod dohledem otce nebo někoho, komu je alespoň 15 let.
2: A protože mému otcovi není 15 let, musím jezdit jenom po chodníku, po dvoře, cyklistické stezce, nebo na polní cestě, nebo někde na hřišti a louce. No, a to je hrozná otrava.
4: Ale ať už chceš jezdit na silnici nebo na hřišti, tak jedno pravidlo platí pro každého. No které pak to asi je, Máničko?
3: No, že ať už chceme jezdit na dvorku nebo kdokoliv, tak musíme mít kolo.
4: A to dá rozum, Máničko, ale takové kolo si musíme, co?
3: Vypůjčit.
4: Ale ne.
3: Ale jo, já fakt kolo nemám.
4: Když chceme jezdit, tak
2: musíme kolo vyvést ze sklepa před dům.
4: Ale nejdříve ho musíme před jízdou zkontrolovat.
2: I to moje.
4: No především to tvoje. Protože s tím tvým, abys tak leda plašil špačky.
2: No dovol.
4: Všechno na něm řachtá, cinká, klepe.
2: Náhodou. Já na něm trhnul i hampla.
4: A trhej si, co chceš. Ale kolo měj přitom v pořádku.
2: Když já to všechno neumím sám spravit, tatí.
4: No tak řeknu, tatí, sprav mi prosím kolo. Žáno, no a já pěkně přijdu. O čeho máš jazyk?
2: Já jsem ti to řekl, tatí, a ty jsi mi řekl, jestli bych nechtěl hodinky s vodotryskem, že nemáš čas.
4: Ano, no jo, no. Protože mi o to máš říkat tehdy, když mám čas, no.
2: Já pak jel do zatáčky a brzdil a ono mi to nebrzdilo, žáno. A když jsem zatáčel, tak mi to nezatáčelo, žáno. Jak jsem měl povolenou matku, řidítek.
4: No pro pána, tohle to mě snad ani neříkej.
2: Tak já ti to raději neřeknu.
4: A co jsi udělal, říkej.
2: Projel jsem Roštím až na Kocourkovic dvůr.
4: Yeah. A co pak?
2: Pak jsem vylezl z Kocourkovic popelnice a odnesl to kolo domů.
4: No, tak jo, to je správné, že jsi ho vzal domů.
2: Jo.
4: Protože s kolem bys neměl jezdit, když nemá v pořádku brzdy, ani když nemá takové to Máničko.
3: Co?
4: No jak si s tím cinká?
3: Zvonek.
4: No ten takovej, no.
3: Zvonek,
4: dobře, no. Dobře, ano. A proč má mít kolo zvonek? Aha, děti, hurvajs.
2: Že aby každý uhnul, když jedu.
4: Ale žádný uhnul. Zvonit budeš jenom v naléhavém případě.
2: Sím, ano.
4: Abys odvrátil, co?
2: Abych odvrátil chodce od přecházení, když jedu.
4: Ale abys odvrátil nehodu, žáno. Když chodec jde nebo přechází správně, toho plačit nebudeš. No, necháš v klidu, jo? A když jdeš za ním, tak ho takhle

0: žluté odrazky, že ano.
1: A vepředu bílý světlomet.
0: A vzadu?
1: Vzadu?
0: No, já nevím, z tebe to leze. Co musíš mít vzadu?
1: Kšandy.
0: Červené světlo musíš mít vzadu, ne kšandy.
1: Kšandy taky, tati, protože, hele, to by mi nedrželi kaťata.
2: A to by mohl Hurvínek ohrozit bezpečnost silničního provozu.
0: No jo, no jistě, to
2: ano.
0: Bez kalhot by jezdit neměl.
2: Neměl.
0: To, samo sebou, to musíš mít.
1: Kšandy.
0: No, ale bez čeho jezdit vyloženě nesmíš.
1: Na kole.
0: No, co musíš mít na sobě?
1: No boty přece.
0: No jistě, vhodnou obuv musíš mít, ano, to... Dobře, ale na co nesmíš zapomenout? No, máš to na hlavě.
2: Mozek?
1: Na hlavě.
0: No, musíš mít?
1: Na hlavě musím mít...
0: ochranou přilbu.
1: A jo!
0: Tak, a když už máte děti správné oblečení... i kolo je v pořádku.
1: A tu přilbu?
0: Tak musíte znát. Co? Hurvínku?

0: měla to být radši zmrzlina.
1: Tyky cvičení
2: s Hankou.
1: Ahoj, děti.
3: Jak to bylo, ahoj. Jak to bylo?
1: Sakra, ahoj, Hanko, Hanko. Je tady Hanka Kynichová, ale Hanka vypadá náramně ustaraně, Hanko.
3: Já jsem si teď opakovala choreografii, sestavu, protože bych ji teď chtěla naučit vás, děti, a tebe samozřejmě, Piggy. A každá choreografie musí mít nějaký smysl, musí na sebe nějak navazovat, tak aby to náš mozek schroupul, pobral a aby se nám pak nestalo třeba, když budeme někde na vystoupení, že nám ta sestava vypadne z
1: hlavy. Hanko, tak mě to nevypadlo a já ti řeknu, co si pamatuju.
3: Tak povídej.
1: Já si pamatuju, že jsme vzali obruč.
3: Mm-hmm.
1: A tu obruč jsme vyhodili z jedné ručičky a chytili do druhé ručičky.
3: Ano.
1: Pak zase zpátky.
3: Ano.
1: Pak jsme si nandali obruč jako na háček na palec jedné ruky a točili jsme s ní. To mi vůbec nešlo.
3: To
1: musím
3: nevadí.
1: Říct, že jsem teda moc nepokročil, i když to jsem nevadí. Se snažil.
3: Ale my
1: a
3: jsme
1: ještě
3: také...
1: jsme si s tou kotoulali jsme si s ní.
3: Přehazovali jsme si ji, protože...

0: jiného se přes éter nedá naučit. Tam je spousta věcí, které by děti mohly doma dělat.
1: A ještě
0: ale
1: jsme
0: dají
1: prolézali,
0: se špatně vysvětlit.
1: Prolézali
0: to
1: jsme.
0: Je ono. Ale protože každá sestava musí něčím začít, tak my si teď vezmeme obruč nad hlavu.
1: Jo,
0: ukloníme
1: nevěděl,
0: se k pravé straně, jdeme rovně, ukloníme se k levé straně, prolejzáme obručí, pouštíme ji před sebe, jdeme do ní pravou nohou, levou nohou, za zády vedeme obruč zpátky nahoru. Tak, Piggy, přehodím ti obruč, ty ji chytíš, hop.
1: Co mám dělat s tou svojí, co jsem prolejzala?
0: Tu zase hodíš mě,
1: já, takhle.
0: Hop. A zase vyměníme ty mě, já tobě, hop, do druhé ruky. A ještě jednou já tobě, ty mě, hop. A opačně, hop. Super, teď si vyhodím sám obruč nad hlavu, chytím do levé ruky cvak, z levé ruky do pravé a mám tady ten háček. A točíme.
1: Palcový háček.
0: Chytím obruč.
1: Počkej.
0: A bude závěr, bude závěr.
1: Ukolím se.
0: Opřu se obruč, podívám se za ní, zdvihnu levou ruku.
1: Jsem ladnej.
0: Podívám se do porodců a je konec sestavy.
1: Ty jsi porodcánko.
0: Já nejsem porodce, to je jako někdo. Ten tady teďka není. Jo, já jsem tvůj porodce, ano.
1: Porodce to je jako kdybych byl na mistrovství světa, tak tam sedí někdo, kdo mi dává pak medaile.
0: Pokud si ji zasloužíš, jak dostaneš medaili.
1: On komu bych dostat dneska medaili?
0: Pojď za mnou, já ti dám medaili. Tak děti, pojďte ještě jednou zopakovat sestavu.
1: Dostala jsem pusu, ale to je někdy lepší než medaile.
0: Jdeme na to. Takže dáme si obruč nad hlavu.
1: Nad hlavu.
0: Ukloníme se k pravé straně. Narovnáme se. Ukloníme se k levé straně.
1: Hraje taky hudba.
0: Pouštíme obruč dolů, zpívej. Prolízáme pravou nohou, levou rukou. Obruč dávám za hlavu, až nad hlavu. Pustím ruce a budeme si přehazovat ty mě, já tobě.
1: Přehazuju
0: dnesky hudbu. Stop. Vyhodíš si nad hlavu pravou, chytíš do levé. Z levé do pravé. Umístíš si obruč na háček, který tvoří palec a točím. Chytím obruč, opřuji o zem, levou ruku vzpažím, podívám se dopředu na poruce a sestava má závěr, tečka, bum, a je to. Takže děti, já pevně věřím, že se vám naše sestava povedla, že jste si ji užili a prosím pěkně, mě už teď nic nenapadá. Takže já si jdu sednout a jdu vymýšlet příště
1: medaile
0: nějakou sestavičku pro vás.
1: Medaile jsou rozdány. Ahoj!
0: Ahoj!
2: Slunce dávalo zimě co proto. Všude rozkvétaly jarní kytičky. Každý rok tou dobou lítal Abraxas na návštěvu ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u Krexů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku a ptala se ho. Stalo se něco tvému bratru Krexovi?
3: O, naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas, ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stračího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
2: Malá čarodějnice však řekla.
3: Abraxasi, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
2: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
4: Jsou tam,
3: krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě. Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm. Skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
4: Hej, vy tam,
3: volala malá čarodějnice.
4: I hned slezte dolů.
3: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
4: Tak dobře, tak vy tak,
3: řekla malá čarodějnice a přičarovala oba lupiče hnízd pevně ke stromu. Zůstali přilepeni tam, kde právě byli. A teď se do nich Abraxas a manželé Krexovi pustili zobáky. Zoufalí zloději vajíček se dali do křiku. Volali o pomoc tak hlasitě, že se ke kachnímu rybníčku seběhla polovička vesnice. Co pak se to děje? Ptali se polekaní lidé. Ale to je přece Béďa Krejčích a Pepek Ševců. Snad nechtěli vybrat havraní hnízdo. No to se jim dobře stalo. Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do zaječích. No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
5: My nemůžeme,
3: naříkal Pepek Ševců a Béďa Krejčích brečel.
5: My jsme přirostli, nejde to.
3: Celá věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.
6: Tiki kalendář! Dnes je 3. srpna.
7: A svátek slaví Miluše.
6: Miluše, Miluška, to je krásné jméno.
7: Dříve se tak říkávalo Miloslavám.
6: A určitě se to všem tak líbilo, že to jméno teď má svůj vlastní svátek, viď?
7: A co vlastně znamená?
6: No přece milá a slavná.
7: Takže milé, slavné, milované Milušky.
6: Vše

0: Slovenská pohádka o chudých sirotcích a andělu. Byla jedna vdova, velice chudobná, děti měla jako ratolestí, ale na všem jiném nedostatku zrovna dost. Že byla dobrou matkou, starala se o své děti, jak jen mohla. Pracovala do úpadu, aby je vyživila, ale přece jen to byl velmi malý kousek chleba na tolik zubů. Trápila se nad tím, chřadla, až nakonec na lože klesla a těžce se roztonala. Když se již blížila k poslední hodince, poslal k ní Pán Bůh anděla, aby odvedl její duši do nebe. Sotvaže anděl přistoupil k jejímu loži a viděl státi kolem něho plačící děti, zželelo se mu jich i vrátil se zpět do nebe prosit Otce nebeského, aby nechal těm malým ubožákům matky naživě. Sotva však předstoupil před Pána Boha a svoji prosbu mu přednesl, řekl Otec nebeský. Vrať se opět na zemi, ponoř se do hlubokého moře a dones mi ze dna mořského kámen. Anděl tak učinil, ponořil se do moře a vzal tam veliký kámen na dně ležící. Vrátil se s ním k Pánu Bohu. Otec nebeský kámen vzal, jako kousek chleba rozlomil a hle, bylo v něm plno maličkých zvířátek. Pohleď, pravil k andělu, jak na sta červíčků žije v tomto kameni. A jako nedám zahynouti ani těmto malým zvířátkům, tak nedám zahynouti ani malým sirotám na zemi. Poté Pán Bůh opět složil kámen tak, jak byl, a dal jej andělu. Poručil, aby opět odnesl jej do moře. Za trest však, že anděl měl tak malou důvěru k němu, vládci světa, rozkázal mu po 3 léta na zemi se zdržeti a sloužiti lidem. Šel tedy anděl zase na zem a vstoupil do služby k Pánovi, který měl veliké bohatství, ale neměl ani ženy, ani děti, ani příbuzenstva, ba ani přítelička. Ostatně si jich ani nepřál, neboť co si zamanul, to se stalo. Kam se mu chtělo, tam jel. Zkrátka, každá jeho vůle se mu vyplnila. Avšak nikomu neprokázal nic dobrého, co by zamák byl. Byl tě na lidi zlý a proto neradi sloužili u něho i za drahé peníze. Ale anděl měl andělskou trpělivost a Pán si ho zamiloval tak, že když někam jel, bral si jen jeho sebou. Jedenkráte vyjel si Pán na lov a anděl s ním. Přišli do velikého lesa a tu Pán, stíhaje srnu, zabloudil v hustém boru a nemohl najít cesty zpátky. Anděl však i tentokrát mu byl po boku. Než se nadáli, přepadla je noc a Pán snad poprvé v životě spal na holé zemi. Ještě více však ho trápil hlad. Všude pusto, ani plánky nebylo vidět. Jak rád by byl vzal zavděk s nejčernějším kouskem chleba, kdyby ho bylo. Lačen a umdlen ráno vstal a zase s andělem na pochod se vydali. Druhý den našli už leckde plánku, čerstvý pramen, ostružinu, ale na stopu člověka nepřišli. Pán brzy naříkal, brzy plakal a zase lál, ale anděl ho stále těšil a domlouval mu, aby důvěřoval v Pána Boha, ten jedině, že mu může pomoci. Ale boháč málo dbal na Pána Boha. Tak bloudili mnoho dní v tom lese. Živili se jedině kořínky, lesním ovocem a pakli někdy pán veverku zastřelil, tak si ji upekli. Ale na tom nebylo dosti. Jednoho dne přepadli je loupežníci a když viděli na pánovi slušný šat, dočista ho o všechno obrali a ještě ho zbili. Kdyby nebylo anděla, jistě by nebyl více vstal, ale anděl mu rány zahojil. Ach, ach, snad tu v tom lese zahyneme, naříkal pán. Měj jen důvěru v Pána Boha a uvidíš, že nám pomůže, utěšoval jej anděl. Ach, ach, proč by se Pán Bůh o nás staral, zoufal boháč. Protože je svrchovaně dobrotivý a ačkoliv ty se nestaráš o něho, on se o tebe postará, abys tu nezahynul, ubezpečoval anděl. Jak bychom tu nezahynuli, když nemáme ani šat, ani prostředků, abychom se mohli zachránit, odpovídal pán. Jen nezoufej a vstaň. Dáme se nyní touhle cestičkou a já doufám, že přece někam se dostaneme, kde bychom našli dobré lidi. Stane-li se tak a vrátíme-li se domů, chci se ti dobře odplatit za tvé služby, řekl pán andělovi. Ale ten jen hlavou zavrtěl, že odměny nežádá. Tak šli stále tou cestičkou, až skutečně dostali se z lesa ven do malé vsi, kde bydleli sice chudí, ale dobří lidé, kteří měli jen na strminách kousek políčka, na němž dařilo se pouze trochu žita a ječmene. Tu dostali pocestní kousek černého chleba jako z popele a trochu nakyslého mléka. Ale co jim bylo dáno, toho dostalo se jim z upřímného srdce. Avšak pánovi nejdražší jídla, co jich na stole mýval, nikdy tak nechutnala jako tento černý chléb. A nejen o chléb se s nimi rozdělili tito dobří lidé. Nýbrž i šaty jim darovali, když slyšeli, že byli od zbojníků o vše připraveni. Pán vida, jak ti chudí lidé ochotně jim pomáhají, rozpomenul se, že ač oplýval bohatstvím, nikdy nuzným nepomohl. A proto nyní mu to bylo velice líto. I umínil si v duchu. Až se domů vrátí, že bude lépe činiti, než dříve dělával. Anděl, znaje tyto pánovi myšlenky, velice se z toho těšil. A když si byli odpočinuli, vedl svého pána dále zpět k domovu. Třetího dne přišli opět do jedné dědiny a tam zastavili u okénka nepatrné, do země zapadlé chaloupky, která stála už na pokraji lesa. Podívali se tím okénkem dovnitř a hle, tam v jizbičce právě se modlilo o něch 6 dětí za zemřelou mamičku, prosíce Pána Boha, aby jich neopouštěl. Vidíš, pane, ty malé děti, jak se vroucně modlí? A víš, kdo jsou? To jsou sirotci. Nemají ani matky, ani tatíčka. A jen onoho Otce nebeského, řekl anděl pánovi a šli dále. Když však byli až u města, kde bydlel boháč, pravil anděl, jdi si nyní, pane, sám, však si už doma. Já stále s tebou být nemohu, neboť již 3 roky minuli, co ti sloužím, a proto musím zas vrátit se k Pánu Bohu. V toho-li budeš doufat, zle ti nikdy nebude, zvláště budeš-li též dobro konat a ujmeš-li se o něch sirotků. Pohnut odešel pán do oné dědiny a co si přece vzal, to i vykonal. Všecku nádheru opustil a stal se vlídným, milosrdným a otcem šesti sirotků.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

A byl srpen. Tam dole v pšenici zněly srpy a ten vřes byl v plném květu, tak krásně zardělý až do tmava a také bílý jako mléko. Brouček se stavoval pokaždé na okamžik u Janinky, však potom tatínka a kmotřička dohonil. A nebo letěl sám, však cestu už znal. A Janinka mu říkala, jen Broučku všeho nech a pěkně sviť. A Brouček, že ano, a letěl. Půl měsíček začínal svítit, povětří se samými broučky až třpitilo. A když Brouček přiletěl do zahrady u toho krásného domu, byla tam pod širým nebem slavnost. Pod jasanem stál dlouhanánský stůl, u něho seděla ta velká paní s kadeřemi a Fréda a Pavlíček a Ela a hromada jiných děvčátek, větších i menších, a hoši tam také byli. Jedli buchty a pili něco ze šálečků a Ela měla na hlavě krásný věnec. A jenom ona a nikdo jiný. Brouček si sedl na hrušku na samý vrcholek a díval se a poslouchal. A když si je tak všechny prohlížel, ten bělovlasý Pavlíček se mu přece ze všeho líbil nejvíc. A už od stolu vstávali a že si budou hrát. A už se chtěli rozbíhat. Ale ta velká paní, ne, milé děti, nejdříve Pánu Bohu pěkně poděkujeme. A Elinka se modlila nahlas tu pěknou modlitbičku. A teď, že nač si mají hrát? Vzali se do kruhu za ruce, ta velká paní také, chodili kolem a zpívali. Vyletěla holubička ze skály, la la la la la la la. Ale Pavlíčkovi se to jaksi nelíbilo, aby prohráli na slepou bábu. A když tak běhali a tu slepou bábu šťouchali, sletěl Brouček z hrušky a pěkně jim svítil. Však bez toho už nebylo dobře vidět. A když byl Pavlíček tou slepou bábou, tomu Brouček svítil, že až někdy o něj zavadil. A Pavlíček měl zavázané oči a jakoby neviděl, ale on byl vykuk a přece viděl. A ta slepá bába už ho také nějak mrzela. On, když Brouček za zdrobátko o něj zavadil, strhl šátek z očí, chytl z hlavy ten kulatý černý klobouček a ze vší síly jim pomylem Broučkovi praštil. Skutečně ho trefil tak nehorázně. A bylo po Broučkovi. Celé jedno křídelko zůstalo na kloboučku sedět a ten ostatní Brouček spadl tam do růžového keře a zůstal viset za trn. Dětem se už nechtělo hrát. Přestali jakoby nic a šli domů. Ale s Broučkem byl konec. Ani s sebou nénul. A tak tam visel a visel a maminka nevěděla nic a Janinka nevěděla nic. Až pak za dlouhou chvíli, jako by v něm přece ještě dušička byla a on trošičku zavzdychal, ale docela potichu. Tu však letěl nějaký Brouček a že se mu zdálo, jako by byl někdo zasténal, díval se a svítil si a tu ho viděl, toho Broučka. Visel na trnu, takový rozbitý, pravé křídelko bylo celé pryč, ani sebou nehnul. Ten cizí Brouček ho budil. Broučku, probuď se, ale on nic. A ještě ho budil, no tak Broučku, probuď se. Ale on pořád nic a nic. Až pak za dlouhou chvíli zas trošičku zavzdechl. A tak ten Brouček
zavolal ještě jednoho broučka a ten honem nabral v trávě rosy a šplíchnul ji broučkovi do očí. Ale brouček sebou ani nehnul. A tak ten brouček ještě jednou letěl pro rosu a ještě jednou pořád ji šplíchal broučkovi do očí. Až brouček oči trochu otevřel a upřeně se na něj díval. No broučku, čípak si. Ale brouček nic. Broučku, kde pak zůstáváte? Ale brouček zas nic. Víď, broučku, vy zůstáváte tam za potokem, pod jalovcem. Víď? A brouček jakoby trošku kývnul očima, ale už je zase zavřel a bylo dočista po něm. Tak je to on, já jsem si to hned myslel, povídal ten první brouček. Když jsem poprvé letěl, tak mi ho tatínek ukazoval. Letěl s ním jeho tatínek a kmotříček a ten zůstává tam nedaleko našich pod dubem. A tatínek povídal, že ten malý brouček zůstává pod jalovcem a pak mi jednou ten jalovec ukázal. A takže ho tam pod jalovec zanesou. Zavolali ještě dva kamarády, udělali taková malá nosidélka, ustlali na ně trochu měkounkého mechu, natrhali ho na hrušce u samé země a milého broučka na to položili. Ale brouček nevěděl o ničem a nesli ho pomalu a opatrně. A už byli za potokem, už byli u samého jalovce, a kdo jim to jde naproti, to je broučková maminka. Drží v ruce džbán a jde na palouk pro rosu. Ona se hned lekla, ale když nevěděla, co to je. Máte vy jakého broučka? Ptali se jí broučci. I arcit, že máme. No, budeť bychom neměli. Tak se pojďte podívat. I pro pana krále, co pak to je? Zvolala maminka a šla se podívat. Ale ještě u něho nebyla a už to viděla. A vzkřikla a padla na zem a byla jako mrtvá. A tak broučci zanesli nejdřív broučka do chaloupky a položili ho na postel a pak přivedli maminku. Ona se zatím vzpamatovala, ale nemohla ze sebe ani slova vyrazit. Až pak se dala do takového pláče. Ach, on snad byl přece neposlušný. A prosila broučky, aby skočili tamhle pod dub pro kmotřičku a pro berušku. A oni že ano, a letěli rovnou cestou pod dub. Do chaloupky se však nemohli dostat. Oni byli obě někde tam vzadu na dvorku a tak tloukli na dveře a beruška přiběhla otevřít. Kdo pak to tluče? Já. Kdo pak je to? To jsem já, brouček, tadyhle nedaleko z roští. Máme vám něco vyřídit. Tak beruška mu otvírala a kmotřička zatím také přišla. Aby prý jste přišli hned pod jalovec. S broučkem je zlé. Jak to kmotřička slyšela, honem, honem pod jalovec. A tu jim maminka lomila rukama naproti. Ach, on snad byl přece neposlušný. On snad byl přece neposlušný. Ach. A spěchali do světnice a tu ležel brouček na posteli, takový rozbitý. To pravé křidélko bylo celé pryč a ani sebou nehnul. A tu teprv počali všechny tři plakat. A plakali a lomili rukama a plakali. Ale brouček o ničem nevěděl a ani sebou nehnul. A když tak plakali, tu někdo spěchal k chaloupce pod jalovec. Byla to Janinka.
A nikdo jí to nepověděl, ale ona, jako by to věděla, už měla dvě lahvičky sebou. Tu jednu s olejem a tu druhou s vínem. Janinka spěchala do světnice a tu ležel Brouček na posteli, takový rozbitý. To pravé křidelko bylo celé pryč a ani sebou nehnul. Janince se sypaly z očí slzy jako hrachy, ale nelomila rukama. Co pak vy Broučka tak necháte a nebudete nic dělat? Honem, Beruško, přines do džbánu rosy, honem! A Beruška honem běžela, nabrala do džbánu rosu a Janinka ji honem na Broučka stříkala a šplíchala. Ale Brouček sebou ani nehnul. A Janinka počínala už mít strach. Slzy se jí zasypaly z očí jako hrachy. A ještě stříkala a tím vínem milého Broučka omývala. A když ho tak zomývala, Brouček pootevřel oči a upřeně se na ní díval. Ach, to měla radost a to měli radost. Ale Brouček ani nepromluvil a už jim zas pod rukama omdléval. A tak ho Janinka zas omývala. Pak vzala tu druhou lahvičku a nalila mu do ran oleje. A když mu ten olej do těch ran lila, tu najednou přiletěl tatínek s kmotříčkem. Slunko ještě nevycházelo, ale kdo si jim řekl, že je s Broučkem zle, a ubohý tatínek byl celý pryč. Plakal a naříkal a zas plakal a předhazoval si, že přece neměl nechávat Broučka tak samotného. Kmotříček ho chlácholil, vždyť prý všichni Broučci lítají sami a oni, že také nikdy s nikým nelítali, ale nechali všeho a letěli honem domů. A tu bylo pláče, maminka zas plakala, kmotříčka plakala, Beruška plakala, tatínek plakal, kmotříček také plakal, jenom Janinka neplakala, ale celého Broučka olejem potírala. Brouček však o ničem nevěděl, ale už nebyl jako mrtvý, ale jako by spal. A Brouček pořád spal a maminka měla pořád strach, že snad přece umřel. Ale když se počínalo rozednívat, tu se Brouček probudil a otevřel oči. Janinka se na něho usmívala. Chtěl něco říci, ale nemohl. Chce se ti pít, viď, Broučku, ptala se Janinka. Brouček kývl očima a maminka mu honem podala koflíček s rosou. Brouček se napil a usnul. A když se zas probudil, už se trošku usmíval. A tak se to pořád lepšilo. Už zase mluvil, ale jen slabonce, že ho bylo sotva slyšet. A když jim vypravoval, jak se mu to tam v zahradě stalo, tu maminka pořád bědovala. Ach, on byl neposlušný. A tatínek se vadil, ale Janinka se na něj pěkně dívala a neříkala nic. A už se měl Brouček zas dobře. Maminka mu snášela, co jen mohla, kmotříčka mu posílala po Berušce jahody a vařené švestky a Janinka se chodila den jak den na něho dívat a vždycky měla něco sebou, kousek medu nebo kapínečku vína, aby se Brouček posílil. Však už mu křidelko zas rostlo, ale bylo takové slabonké a aby lítal, nebylo ani pomyšlení. Počkej, jen počkej, říkala Janinka, když u něho sedávala v trávě. Do jara se zotavíš, zas poletíš a budeš pěkně svítit.
Však už byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenže se ještě sejdou pod Jalovcem, protože brouček nemohl dosud na krok z domu. A tak se sešli kmotříček a kmotříčka, Beruška a Janinka. Pak tatínek ještě pozval toho broučka z Roští, který broučka tenkrát nesl na nosidelkách domů, i jeho tatínka. A tak si sedli kolem kamen, však už byla zima, a povídali si. Brouček seděl vedle Janinky, ale neříkal nic. Maminka přinesla koláče s tvarohem a smákem, ale brouček pořád nic. Pak šla maminka s Beruškou ven a když za chvilku zas přišli, tu nesli celé zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásné, modré až do červena. Postavte je tadyhle na stůl, to bude nejlepší, radil tatínek. Kohoutek už byl připravený, vzal honem kladívečko, stopku vyrazil, kohoutek nasadil a natočil do křišťálového koflíčku, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. Beruška skočila sečbánem na palouk pro rosu a tak si nalévali a natáčeli, pili a povídali. Ale brouček pořád nic. A počalo loučení. Pěkně se líbali a pánu bohu poroučeli. Brouček se jaksi bál a díval se na Janinku. A Janince se sypali z očí slzy jako hrachy. Když byl brouček ještě moc slabý. A tak se rozešli. Kmotříček a kmotříčka a Beruška letěli pod dub, ten mladý brouček s tatínkem tam za dub do Roští, Janínka tam k lesu do Vřesu a tatínek a maminka a brouček stáli pod Jalovcem před chaloupkou a dívali se za nimi. Když už je nebylo vidět, musel si brouček hned lehnout do postýlky. Tatínek pak s maminkou se sami dali do práce. Nejdřív přenášeli z komory do kuchyňky hrách a kroupy a jáhly a krupici a mouku a čočku a jiskřičku másla, aby to měla maminka všechno po ruce. Pak nanosili do kuchyňky a do síně dříví, co se ho tam vešlo. Potom všechno všudy pěkně měkonkým mechem ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout, zavřeli zevnitř dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali mechem dveře a okna a teď ať si třeba mrzne. Ale maminka měla přece jaksi strach. A tak si povídali, že už kolikrát bylo zlé a že zas bylo dobře a usnuli. A spali, a spali, a spali. Ach, dobře se jim to

básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: o čertovské muzice. Pohádka české poštovní známky. V pradávnu, kdy se pohádky předávaly vyprávěním z pokolení na pokolení, potřebovali si pradědečkové všechno pojmenovat, aby se v širém světě vyznali. I rozdělili si svět na tři patra. Nad hvězdnou plachtou, kde sídlí andělé, slunce, déšť a všechno dobré, je nebe. A pod zemí je tma a v ní čerti a všechna špatnost. Mezi obojím je slzavé údolí, kudy se musí lidé brát od kolébky ke hrobu spravedlivou cestou, aby nespadli dolů do temnot. Ti nahoře, jako strážci dobra, byli spokojeni. Ale čertu v temnotách země se to nelíbilo. Udry, naše království zla prohrává v boji s dobrem v krajině lidí, řekl Lucifer. Musíme vyslat do světa lidí víc lovců a políčit tam svá tenata. Hromáždil roty čertů a stanovil, kam který z lovců půjde klást lidem nástrahy sedmera hříchů. Nastalo pak mezi čerty velké dohadování, kam který by šel rád lovit. Jenže jaká pak v pekle spravedlnost? Ti, kteří měli nejblíž k Luciferovu trůnu, dostali co výbavu na cestu tašku dukátů, kočár se čtyř spřežím vraníků a mapu hradů, zámků a paláců velkého panstva. Ti, kdo sloužili v Luciferově vojsku, aspoň jako desátníci, dostali mysliveckou kamizelu a péro za klobouk. Na dva poslední pěšáky, Anciáše a Marbuela, zbyl jen pytel, kam mají sbírat hříchy obyčejných lidí. Kam pak to bude? Ptali se a prohlíželi přidělenou mapu svého loviště. Česká země, takový puntík na veliké mapě světa. Utěšovali se, aspoň se nenachodíme. Taky tam nezbohatnete, řekl jeden opelichaný vysloužilec. Lidi se tam modlí, pracujou a na nejvýš občas zasakrujou na tu všivou robotu. Zeptal se Marbuel. Ty jsi tam byl? No bodejď. Kývl vysloužilec. Sloužil jsem v zakletém mlýně a měl jsem obehrávat pocestné a nocležníky v Mariáši. Kdo pak z lepších lidí se zastaví na tak ztracené vartě? Vysloužilec mávil drápatou pazourou. A ještě mi jeden otrhanec vynadal do švindlířů, že mám prý drápama označené karty. V Čechách se čertům nedaří. Tak vám tam přeju dobré pořízení. My se na to poptáme, řekl Anciáš. Obešli pak s Marbuelem několik vysloužilců, vyslechli jejich zážitky a pak se přihlásili u Lucipera s žádostí o slyšení.
1: Vaše nejtemnější veličenstvo, uklonili se před trůnem. My hlásíme, že do té české země nepůjdeme, protože...
0: Lucifer zakoulel očima, vypustil oheň z huby a zle se obořil na ty dva pěšáky.
2: Odry.
0: Vám se nechce z pekelného teplíčka do zimy hořejšího světa? Vy tam naopak půjdete, protože rozkaz je rozkaz.
1: Ještě chvíli brácel, kdo prý to jakživ slyšel, aby byla v pekle rebelie.
0: A pak si dal zavolat jednoho hříšníka, který úpěl v pekle pro neposlechnutí příkazu svého císařpána. Když stráž přivedla chudáka císařského vojáka, zeptal se Lucifer. Pověz, kdy je nahoře v Čechách největší zima? Voják se zamyslel.
1: Vaše veličenstvo, já myslím, že nejspíš tehdy, kdy zabrznou muzikantům instrumenty. Písnička zamrzne v trumpetě a tak se s písničkou předtím loučí s velikou parádou o masopustním úterý. No, a pak už jen v komínech hvízdá meluzína. Lucifer propustil vojáka v milosti. Ke dvěma svým pěšákům zahovořil. Nástup do služby toho dne, kdy zamrzne v trumpetě písnička. Svezete se na hořejší svět s meluzinou. Co těm dvěma zbývalo, než poslechnout? Oblékli nejhuňatější kožichy a když vypustil pekelný vrátný na svět meluzínu, vyšli ti dva lovci hříchů na pouť po české zemi. Vítr je popohnal kupředu a sníh jim zasypal výlet na hořejší svět. Marbuel vzdychl. To je začátek. A bude ještě hůř, protože jsme přišli brzy. Ještě nezamrzla lidem písnička. Slyšíš, Anciáši? V skutku doléhala k ním muzika a výskot chasy a už k ním přibíhá kdosi, kdo málem vypadal jako jejich příbuzný. Má chlupatý kožich a na hlavě rohy a volá přátelsky na ty dva. Nestůjte jako sněhuláci a pojďte s námi! Kam? Ho přece k hospodě! Loučíme se s písničkou, než nám zmlknou instrumenty! Vždyť je masopust! Čerti nevěděli, co je to masopust, ani co je to popelec. Jen cítili, že je jim převeliká zima. Musíte poskakovat, tancovat, jako my všichni, a zahřejete se, pobízel je chlupatec, kterého málem už měli za čerta. V hospodě je teplo. Když slyšeli teplo, přidali se. Za chlupatcem poskakoval celý průvod podivně vystrojených lidiček. Šašek, kominík, žid s pytlem, jakási kobila v plátěném rubáši, ba i sama smrtka s kosou. Za těmi všemi si vykračovali muzikanti a hráli do kroku i do skoku. Čerti šli tedy s muzikou, vždyť se při písničce i trochu už zahráli. A což teprve v hospodě, tam bylo teplo jako v pekle, kouře a čmoudu jako v pekle a všichni si připíjeli ohnivou vodou, která zahřívala jako pálenka z Luciperova sklípku. Tu se k ním přidružil chlupatec. Vzkazuje bubeník, jestli byste za něj na chvíli vzali paličky. Má tu svou káču a chtěl by si s ní potancovat, aby nenadávala káča. Kývli. Chlupatec nalil oběma čertům ohnivé vody a tak si ti dva dodali kuráže a přidali se k muzikantům. Panečku, když bubnuje čert, roztočí se v kole každý, i když jej tíží na zádech kolikátý křížek. Tancovali staří, mladí, ba i mládenci se poprali a všichni si libovali, jak se o masopustním veselí poveselili. Šenkýřka pak do čertovských pytlů nasypala koláče jako vejslušku a navrch přidala pár jitrniček. Čerti přespali v hospodě pod kruchtou a ráno pak mudrovali, co počít dál. S pytlem koláčů se k Luciperovi vrátit nemůžeme, strachoval se Marbuel. A proč bychom se vraceli s koláčem a k Luciperovi, uvažoval Anciáš. My jsme si koláče vybubnovali, tak si je zbaštíme. Chutnají líp než ta pekelná polívka z mouru. Marbuel řekl, kdyby nás tak vzali k muzice, když jsme se jim už tady osvědčili. Co ty na to? Pak musíme přiznat, že nejsme maškary, ale opravdoví čerti. Ale nejsme už tak docela opravdoví čerti, mínil Anciáš. V pytli na hříchy máme koláče a nelovili jsme hříchy, ani když se strhla pranice. Posnídali klobásy a šli se přiznat hospodskému, jak to s nimi je a vyzvědět, co by mohli čekat od lidí. Hospodský je zavedl za kapelníkem. Prý, ať si teda přinesou svoje nástroje a pak, že se uvidí. Času mají od masopustu do Velikonoc, protože písnička teď spí. I vyrobili tedy nástroje, jak uměli. Anciáš vzal klacek, za hospodou našel blešku po kyselých rybách, tak ji přibyl hřebíkem ke klacku a potáhl měchýřem, aby to mělo aspoň hlas jako buben. Nahoru přivázal pokličky, střepy a plechy, aby to rachotilo, a když se s tím zabouchalo, dělalo to rámus. To je můj vynález, bozembou, neboli čertovský housle. Představil svůj výtvor kapelníkovi. Když se s tím zařampá o zem, je to rámus i paráda dohromady. Tak byli ti dva přijati do kapely a o pomláskové muzice parádovali mezi muzikanty. A když už začalo hřát i v české zemi sluníčko, nebylo jim zima. Jestli je něco hnětlo, tak leda, aby aspoň dali Luciperovi na vědomí, že je jim v Čechách dobře a že už se do pekla nevrátí. Ale jak mu to skázat, když se bojí přijít pánu pekla na oči? Lidé si posílají dopisy, když si chtějí něco sdělit. Zeptejte se na poště, jestli by doručili váš dopis i tam, odkud jste přišli. Taková byla rada hospodského. Šli tedy na poštu. Naštěstí na té poště sloužil i poštovský skřítek. Ten si oba muzikanty i s jejich nástrojí nakreslil na svůj létací kobereček a slíbil doručit zprávu adresátu, jak je to v pohádkovém království, úkolem poštovských skřítků.

Princezna Hotaru. Japonská pohádka. V hlubokém příkopu hradu Fukui v provincii Echizen, ve stínu bambusů a kaméliových houštin, vládl svému národu světlušek mocný král Hi.

domově. V průvodu své matky a služebných proletovala se krajem, když se stmívalo. Navštěvovali zelená rýžová pole, všecka zavodněná jako jezera. Posvátné rybníky chrámové, zarostlé lotosem, nebo háje zeleného rákosí v hradních příkopech. Pomalu dorůstala a tělíčko její počalo vyzařovat zlatou záři. To bylo známkou její vyspělosti a královský její otec svolil, aby se provdala podle své vůle. I přicházeli ženichů celé zástupy. Veškeren téměř hmyz, zlákán jejím zlatým světlem a její dobrotou, ucházel se o její ruku. Přilétali pestří motýly, vášky, zlatohlávkové, šedí moly, noční můry, zkrátka vše, co mělo křídla. Princezna už byla unavena tím jejich věčným obdivem. Rozhodla se, že se jich nějak zbaví. Řekla jim: Milí páni, těší mne nesmírně váš obdiv a vaše láska, ale chci pojmouti za chotě jen toho, kdo přinese mi oheň podobný mému světlu. Rozletěli se rázem nápadníci na všechny strany. Někteří letěli do lidských příbytků, naráželi hlavami na osvětlená papírová okna a ti, jimž se podařilo vniknouti tam, bídně hynuli v plamenech lamp. Jiní zaletěli do otevřených buddhistických svatyní a marně tloukli svými křídly do rozžatých kovových lamp nebo spálili si křídla na oltářních svících a žhavých tyčinkách doutnajícího kadidla. Jiní hynuli v kouři milířů, snažíce se uloviti vyletující z nich jiskérky. Někteří nadarmo hledali světlo ve světelkujícím setletém dřevě nebo ve svítících chalupách na břehu moře. Žádný se nevrátil ke sličné Hotaru Hime, aby jí donesl světlo podobné její záři. A tak se to opakovalo denně. Princ Himaro zatím dospěl a zmužněl. Jeho tílko začalo vyzařovat světlo skoro tak hezké, jako bylo světlo princeznino. Předstoupil před krále Hi-o, poklonil se a požádal o ruku princezninu. Záhy slavila se slavná svatba. Šťastná princezna nevzpomenula ani nešťastných nápadníků, kteří zahynuli z lásky k ní. Proto prý zavírají japonská děvčátka světlušky do malých klecí z bambusu. Chtějí tím zachránit pošetilé hmyzí nápadníky před jistou smrtí. Ale nadarmo. Tisíce jich denně hyne v plamenech svící a lamp. Ráno, když kněží poklízejí oltáře buddhistických chrámů, nebo ženy a dívky světnice příbytků a smetají popálený hmyz ležící pod lampami, vzdychají. To zase měla Hotaru Hime včera nápadníků.

není levné živobytí. Právě dneska ve své kase narazil jsem na dno zase, abych mohl cestou světem zdarma všechno zašít dětem. Prachy ty jsou potvory.

0: Potkají se dvě myši. Ty, představ si, že mám nového přítele. Tady mám jeho fotku.
1: Vždyť je to netopír.
0: No vidíš. A mě přesvědčoval, že je pilot.
2: Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal Procházky.
3: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
2: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
3: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
2: Ano, zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal, příteli, musíme si toho tolik povědět, Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek.
3: Jak to, že byla, přerušil Ramíka, to už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
4: Není. Včera v noci vydrancoval gang kudly Dederona.
2: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem.
3: Vydrancoval gang kudly Dederona.
4: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
2: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
3: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
4: V Kilimandžáru.
3: V Kilimandžáru.
2: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
4: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
2: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
3: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
2: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jak se máte?
0: Ahoj děti, je tady s námi Hanka Kirichová.
1: A jak Hanca, se má?
0: Ahoj, zdar.
1: A jak se má můj pigoušek?
0: Pigoušek se má dobře, protože pigoušek trénoval.
1: A to já pigouška moc chválím. A já jsem totiž minule vysvětlovala, proč je důležité pro naše tělo pigy. Co? Posilování. A to hlavně břišních svalů.
0: No a to je právě to, co pigoušek trénoval.
1: A my také víme už, kde naše břišní svaly leží. Jsou uprostřed na zlomovém místě. Kolem pupíku, nad pupíkem a pod pupíkem. Naučila jsem vás také jeden cvik a dnes přidám pigy další.
0: Je, Hanko, a ten cvik, co jsme minule dělali, já jsem na to přišel. Ten cvik vypadá, jako když leží v nějakém hororu upír a pomalu vstává z rakve a jako první do hlava a upír dělá.
1: Teda, Piggy, ty máš fantazii. Já bych se radši od upíru vrátila k našemu posilování břišních svalů, protože chci přidat další cvik a to proto, aby když budete cvičit jenom ten předchozí cvik, tak by se vám to všechno okoukalo. Tak mě napadlo, že dnes si dáme ještě cvik další.
0: A to já jsem rád.
1: Takže my předchozí cvik nazveme upíří cvik. A teď se budeme věnovat dalšímu, takže Piggy, nejdřív potřebuju, aby jsi si lehl na záda.
0: To mi jde.
1: Pokrčil jsi mírně nohy, děti, to, co říkám Piggymu, samozřejmě i vy doma dělá. Takže ležíte na podložce na zádech, máte lehce pokrčené nohy.
0: Hanko, víš, co je prýma, když já si představím, že se mnou všechny děti doma cvičí, tak je mi parádně.
1: Tak to já jsem samozřejmě taky ráda a těší mě, že máš stejnou radost ze cvičení jako já, protože cvičení je pro mě ta největší láska na světě. A teď už teda pojďme zapojit tu horní část těla. Ještě jednou zopakuju povely. Piggy, prosím tě, lehni se rovně na tu podložku. Pokrč si ty nohy, přilep si záda do podložky a kopítka si dej v týl.
0: Honko, já to mám ocáse.
1: Je, to mě nenapadlo.
0: Počkej, já si ho tam
1: ty jsi ho rozmotal. Výborně, takže Piggy si urovnal ocásek, teď už si dá ruce v týl.
0: Ruce v týl znamená, že si dám ručičky pod lavičku, jako když třeba ležím na louce a koukám na mráčky.
1: Děkuju ti za pomůcku. Teď se zhluboka nadechni. Děti, prosím vás, nosem, ještě jednou nádech. A s výdechem zdvihněte trup nahoru. To znamená, rukama si zatlačte do hlavy a pomalinku přes tu hlavu zdviháte i lopatky. Tam chvilinku podržíme a zase se natáhneme na louku. Nadechni se, Piggy. A s výdechem znova balíme hrudník nahoru. Bradu si přitahujeme na hrudník a vrátíme zpět.
0: Hanko, když jdu dopředu, tak vydechuju.
1: Přesně tak. Takže když jdeme směrem ke kolenům, tam je výdech. Teď ležíme na zemi, koukáme na sluníčko, na louce, nádech a s výdechem se zdviháme nahoru směrem ke kolenům. Takže, milé děti, jdeme si dát upíří cvik, lehneme si na podložku, flexujeme chodidla, to znamená, že s nich uděláme fajfky.
0: Je, flexum!
1: Ruce si složíme na prsa. Hlavu zdvihneme, pomalu zdvihneme i krční páteř.
0: Můžete
1: a bradu přitáhneme na hrudník a počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opouštíme upíří cvik, krčíme nožky, ruce si tentokrát dáváme do týla, nadechneme se a s výdechem přitáhneme hrudník nahoru, až se nám zdvihnou lopatky a položíme dolů. Dnešnímu posilování Piggy třikrát nazdar, vy děti doma taky.
0: Nazdar!
1: Ale lepší by bylo zdar. Mějte se krásně a zase příště na viděnou.
0: Tak, zdar, na viděnou.

0: Jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět, ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.
1: Díky kalendář! Dnes je 3. srpna.
2: A svátek slaví Miluše.
1: Miluše, Miluška, to je krásné jméno.
2: Dříve se tak říkávalo Miloslavám.
1: A určitě se to všem tak líbilo, že to jméno teď má svůj vlastní svátek, viď?
2: A co vlastně znamená?
1: No přece milá a slavná.
2: Takže milé, slavné, milované Milušky.
1: Všechno
2: nejlepší.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Lidi, lidi, lidi, soustavně se pí.

0: lidská cnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Jsi na to přišel, že jsem horoleze?
2: Jsem detektiv Kolombo. Máš boudě na skříni mačky.
1: Ty víš, co to je?
2: Jasně.
1: Ahoj, Luboši.
2: Toupací železa.
1: Ahoj. Hele, kam to házíš? A co je to? Čamolungma.
2: Mont Everest. První byl na hoře Hilaria Tenzing.
1: A která osmitisícovka padla první?
2: Annapurna.
1: A která si vyžádala nejvíc obětí?
2: Nanga Parbat.
1: No. A kdo byl první nahoře?
2: Herman Bull, toho mám nejradši. Hned po tátovi.
1: No, jsi dobrý.
2: Mám knížky.
1: Pojď, pusť to.
2: Nepokořená hora. Ty maláští tygři. To vysílají v rádiu na pokračování.
1: Hotovo, hotovo. Tak jedem. A kdo ti ty knížky kupuje? Táta?
2: Táta byl taky horolezec.
1: A co dělá teď?
2: Teď je mrtvý.
1: Nezlob se, Vašku, to jsem nevěděl.
2: Při sestupu byl poslední v traverzu na lavinovým svahu. A utrhlo se to s ním.
3: Vezmeš si můj spacák. Asi jenom pěnem jen spal taky jeden můj kamarád. Dostal střevní chřipku. To je při 20 stupňovém mraze pěkná patálie.
2: A kde jsi spal ty?
3: No, dokud jsme nespali.
2: Máš hodně kamarádů?
3: Ne, mám spoustu známých. Kamarádi to jsou kluci, na který se můžeš kdykoliv spolehnout.
2: Máma říká, že táta žádný kamarády neměl.
3: To je divný. Když si s někým na jednom laně, musíš mít k němu důvěru. Jistíš mu záda, on tobě taky. To se vytvoří kamarádství na život a na smrt.
2: Třeba si máma myslí, že mohl tátu někdo zachránit. Ten jeho kamarád.

0: Meziměsto. Prosila bych Špindlerův mlýn 93439. Pilně, děkuju.
1: Tak to můžete zas klidně zrušit. On totiž volal sám.
0: Kdo?
1: Ten Špindl. Mm? Povídala bych si to zapsala, kdybych měla sklerózu. Vašek sněd 7 knedlíků, vyčistil si zuby a spí jak dub.
0: To je holomek. Dělá si ze mě legraci.
1: Jenže on za hodinu volal znovu, že venku padá sníh a že nemůže usnout.
0: Boženko, já mám hlad.
2: Dneska ti to sedlo, ano. Udělala si mi ohromnou radost.
3: To bude asi tím, že jsem si odpoledne zdřímla.
1: Zdřímla? 3 hodiny tady spala, jako zabitá.
2: Smím tě pozvat na večeři?
4: Ježišmarja. Trhla se jí jeden, já ho roztrhnu na 7 malých kousků. Co se hrneš do zatápění, ty?
5: Já jsem ti chtěl udělat topinky. Už to chytlo. Na mě se můžeš pohlednout.
4: Ty na mě taky. Já ti tu udělám vojnu jak zem. Podívej. Teď ušel jsem ti tyhle ty boty. Těch svých můžeš akorát tak do tanečních.
5: Luboši, jak se člověk stane doopravdickým horolezcem?
4: Když vyleze na první kopec.
5: Na který?
4: To je přece jedno. Když tě to chytne, tak je z tebe horolezec na celý život. Ale musíš mít železnou vůli. A hlavně si musíš umět správně rozhodnout.
5: Jak rozhodnout?
4: No, kam dát ruce, kde se zapřít nohama, jak se zahřát. To je jednoduchý. Uděláš chybu a zabiješ se.
5: To tedy nevím. Můj táta určitě chybu neudělá.
4: Myslel jsem to jinak. Pro pořádného mužského je přece největší štěstí, když může překonávat překážky, ne?
5: Můj táta byl pořádnej, silnej, o hlavu vyšší než ty.
4: Jasně. Poslední v traverzu je vždycky ten nejlepší.
5: Ty ses nikdy nebál.
4: Když chceš vyhrát, když chceš porazit takovou 8000, která tady je odjakživa, miliony let, tak musíš mít dost sebevědomí, no ne?
5: Tak ses nebál.
4: Ale bál. Vítr v Himalájích, to je takový řev, jako když se na tebe řídí vlak. Jednou mě úplně rozbrečel.
5: Můj táta byl taky v Himalájích. A proč jste nesestoupili do Tábora?
4: V noci. Nebylo vidět na krok.
5: A ráno?
4: Začali jsme výstup k vrcholu.
5: Dokázali jste to?
4: Byl to nejšťastnější den v mém životě. Vyšlo slunce, ticho jako v pohádce. Jenom skály a led. Stojíš tam a připadáš si jako bůh.
5: Já budu taky bůžek, ale mamina o tom nesmí vědět.
4: Spousta lidí si myslí, že každý horolezec je vlastně cvok.
5: To já jsem.
4: No, to vidím. Sypeš si do čaj sůl.
6: Drž se. Držet. Držet. Pase, pase, křížitka, tak. A raz a dva, a raz a dva, a...

0: držet, drž. Raz a dva a tři a čtyři, zvednout dva, stranou dva. Raz a dva a tři a čtyři, nezvolňuj do rytmu a raz a...
1: Aho, a vy...

0: Raz, dva, hop, hop, hop, hop. Pozor na hůlky. Hop, hop, hop.
1: Byl jsem v advokátní poradně.
2: Ty něco kupuješ nebo prodáváš?
1: U rozvodového advokáta. Co kdybychom to přece jenom my dva spolu zkusili? Podle pravidel. Jenom nevím, jestli bych si na vaše zvykl.
3: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř. Jak jsem jen mohla nechat samotného Kolomba na horách s Lubošem? Utěšovala jsem sama sebe, že Vašek nic netuší. Ani Luboš nic neví. A proto, i kdyby stokrát chtěli, nemohou se domluvit. Na zkouškách v divadle jsem se nemohla soustředit. Myšlenkami jsem byla s nimi na horách. Nepochybovala jsem, že Vašek bude Luboše otravovat, aby ho učil lyžovat. Za dva dny ho bude mít náčelník horské služby plné zuby. Ani ve snu by mne nenapadlo, že Luboš se bude Vaškovi věnovat celé hodiny. Po třech dnech výcviku se s nimi vydal na opuštěnou pláň. Zapadající slunce, panenský sníh a Vaškův úsměv. Jak se může vejít do takového malého človíčka tak veliké štěstí?
4: Víš, jak vytrhnout velibě stoličku? Sestruješ mořský jeřáb, víš? Dáš velibě vagon Elgény, načasuješ nálož dynamitu, 3, 2, 1,
5: Čemu se řechtáš, co?
4: Já jsem ještě žádnému chlapovi pusu nedal.
5: Nepovídej. Copak ty si neměl tátu rád?
4: Měl, jenomže já jsem ho ještě neznal.
5: Poslechni, kamaráde. Nesi ty náhodou malej brepta?
4: Náhodou velkej.
5: Když jsme ráno vařili snídaně, tak byl tvůj táta ještě o hlavu větší než já a najednou ho neznáš?
4: Když já byl tenkrát ještě takhle malej.
5: Maminka se po druhý nevdala?
4: Ne. Já bych chtěl taky tatínka. Tanda už má třetího.
5: Maminka musela mít tatínka asi moc ráda. Když má někdo někoho moc rád, tak na něj nemůže zapomenout.
4: Jo, to bys koukal, jak se vzteká, když maluju Annapurnu.
5: Tvůj táta byl na Annapurně?
4: Jasně, tam je pochovaný.
5: Taky jsem byl na Annapurně.
4: S mým tatínkem?
5: Ne, my jsme se vrátili všichni domů.
4: Můj táta byl ve zvláštní expedici. Vrtali se v líně pod ledovcem. Koukej, jaký jsem švadlena.
5: Počkej. Ty mi tu chceš tvrdit, že tvůj táta byl v expedici Annapurna s geologickým programem?
4: Jasně.
5: A kdy to bylo?
4: Když jsem byl ještě takhle malej.
5: Vašku, co to tu na mě koulíš? Byl jsi takhle malej a pamatuješ si, že měl táta takovýhle ramena?
4: Mám doma fotku.
5: A ty jsi tátu nikdy neviděl?
4: Když ti povídám, že jsem byl ještě takhle malej.
5: A co to je takhle malej, co to je?
4: Když jsem byl ještě u maminky v břišku.
5: Tobě je 8?
4: Jo.
5: A narodil jsi? Září?
4: Sakra, ty jsi jasnověrec.

zkouším, jaký bude vzejtra sníh. Nemusíš po mně dělat každou blbinu.

0: Vašku, co bys tomu řekl, kdybych si začal tvoji mámu namlouvat?
1: Ty bys to zkusil.
0: Zkusil. Já to udělám.
1: Máma se ti líbí.
0: Ty se mi líbíš.
1: Ty mě taky. Luboši, musíš opatrně.
0: A co?
1: No to namlouvání. Máma nechce o vdávání slyšet žádný řeči. Mě už dala málem vejprask.
0: Udělám, co budu umět.

0: Co to děláš?
1: To, co jsme se domluvili, viď?
2: Jo, ale to líbání si vymyslel Luboš sám.
3: Byli jsme jako každá rodina. Byli jsme tři. Dováděli jsme, koulovali jsme se, supěli do kopce, padali do sněhu. Zdálo se mi, jako bych se ocitla v jakémsi nereálném pohádkovém světě, kde všechno bylo, jak má být. Chvílemi jsem necítila ani to mrazení v zádech, co by se mohlo stát, kdyby... alespoň na chvíli hodit všechno za hlavu a nemyslet. Vnímala jsem jen tu nádhernou bílou krajinu, stromy, jejich široké větve se prohýbaly pod sněhovou nadílkou. A Vaška, který samým štěstím zářil, sypal si na kulicha sníh a smál se nahlas jako řechtačka. Metal kotrmelce ze svahu dolů a celou svou malou bytostí na mě volal: Mami, maminko, není to nejkrásnější den mého života? Ani nevím, jak mě donutil, aby i mě dal Luboš lekci v lyžování. Nemyslela jsem na to, jaká by to byla pohroma, kdybych si zlomila nohu. Jenže ten varovný hlas se ozýval stále naléhavěji. Jak to mám udělat, abych svému milovanému Kolombovi nezlomila srdce? Nechtěla jsem na nic myslet. Ten den jsem připustila i to, že Luboš připoutal Vaška za sněžný skútr.
4: Ano,

Zdobí si orty a šel házet vlaštovkou. Ve veverčí škole kluk pak chodil kolem, loudil po mně svačinu.

0: No, chlapci, kde jste kdo? Sfukovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic.
3: To pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletili vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky.
0: Vampiři, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Když smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak si řekla tu sůvu z nudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímá.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc... tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
2: Jo.
0: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu. No,
1: ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova bezpečně.
2: Ale
0: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
2: Yeah!
0: Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví. Tak...
0: No, říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: Je... Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
0: No, Figi,
1: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. Mm. A to se pak těžko hledá. Mm. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. Dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justýno, tak mě napadá... Není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... No, neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy, nudlí. Ale Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Dělat si z toho takovou tento nonc kafiléry. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte za potřetí. Za potřetí.
2: Nemáme za potřetí dělat za se smůly z hublí v kafiléry. Co jsi to říká?
0: Amforu. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
1: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu. To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená, pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to pečená, vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

0: Za A nebo za B? Mikulka seděla na zahradě a smutně okusovala konec tužky. Před sebou měla rozložený sešit s početními úlohami. Bylo jich 10 a byly těžké. Pod zadáním se pak měl zvolit a zakroužkovat výsledek. Buď za A nebo za B.
1: Ajajaj. Jak ale určit, co je správné? A nebo B? A kdo pak jí s tím pomůže? Maminka je v práci, tatínek na služební cestě se šéfem a babička v lázních se žlučníkem.
0: A tak tam Mikulka seděla a nepřítomným pohledem pozorovala sousedovic ovečku Julinku, jak se za plotem spokojeně pase.
1: Ta se má ovce jedna kudrnatá, myslela si Mikulka. Nic důležitého neřeší, jenom kouká, kde je jaký šťavnatý lístek. To já do školy musím chodit a počítat, kde jaký hloupý úkol. Asi musím, co mi jiného zbývá. Jak říká babička, když udělám A, musím udělat i B.
0: A pak už bezmyšlenkovitě zopakovala nahlas. Když udělám A, musím udělat i
1: B.
0: Ozvalo se spoza plotu.
1: Správně, musím udělat i B.
0: Kývla hlavou Mikulka. A pak jí to došlo.
1: Jej, Danáčku, Julinka, to přece není samo sebou. Jak hezky a správně mě doplnila.
0: A že si ji ještě vyzkouší. Mikulka pomalinku přišla k plotu a upřeně se na ovečku zadívala.
2: Tak schválně, Julinko, dávej teď dobrý pozor. Co myslíš? Do které třídy chodím? Do 4. A nebo B?
0: Ovečka se na holčičku zkoumavě podívala a splna hrdla spustila.
1: Bé, bé, bé.
0: Mikulka zůstala pof.
1: Zase to ta ovce trefila. Opravdu, chodí do 4. B. To je k neuvěření, jak je to zvíře chytré. Možná, a teď přišel ten správný nápad, možná, že by Julinka mohla vyřešit slovní příklady. To se musí zkusit.
2: Teď poslouchej pozorně. Dám ti lehký, jenom lehoučký příklad. Maminka koupila 2 stejné bomboniéry a 1 oplatky. Celkem zaplatila 98 korun. Oplatky stály 10 korun. Kolik stála 1 bomboniéra? A máš možnost. Buď to za A 34 korun nebo za B 44 korun. Tak, teď se ukaž.
0: Ovce se skoro moudře zahleděla na Mikulku a jednoznačně odpověděla.
1: Ne.
0: Mikulka chvíli počítala na papíře a potom úžasle hlesla.
1: Ty jo, je to správně. Odpověď za B. No, tak to ti dám i ostatní příklady.
0: A tak postupně četla všechna zadání slovních příkladů a vždycky se Julinky zeptala, co si o tom myslí. Za A nebo za B? Ovečka ve 4 případech odpověděla, že za B. Mikulka si výsledky pečlivě zakroužkovala ve školním sešitě. Tam, kde Julinka zůstala pěkně potichu, zvolila odpověď A. Ani to po ovci nekontrolovala. Poslední příklad byl zřejmě skutečně zapeklitý. K němu se Julinka nějak dlouho nechtěla vyjádřit. Trvalo jí, než si to v hlavičce spočítala a spásla hodně zelené trávy, než nakonec odměřeně utrousila.
1: Bé!
0: A bylo to. Úkol splněn. Ani to moc nebolelo.
1: Mikulku vlastně vůbec. A ovce byla určitě ráda, že pomohla.
0: Druhý den

0: dýchla a řekla. No, nevím, nevím, děti. Pravda, úlohy byly těžké, ale musíte si zvyknout a naučit se je správně počítat. Vždyť jednou budete třeba kupovat dvě bomboniéry a oplatky. A jak si potom spočítáte peníze? Ale jsem upřímně překvapená, že jediné bezchybné odpovědi měla Mikulka. Šikulka. Tak pojď k tabuli a ukaž ostatním, jak si postupovala. To byl průšvih. Mikulka stála před tabulí a ne hnout s novým příkladem. Jací lidé na koncertě a kolik z nich je dívek a kolik chlapců a kolik rodičů. Ach jo, a kdo by to v té velké hale taky počítal, že? Tak za A nebo za B? A bylo to za pět. Paní učitelka pak na milou Šikulku Mikulku dotírala. Kdože jí s tou úlohou pomáhal? Maminka? Tatínek? Babička? Mikulka na všechny otázky záporně vrtěla hlavičkou. Ne, ne. Ale paní učitelka už se zlobila. Myslela si, že jí žákyně lže. Tak se přece přiznej, kdo ti to vypočítal?
1: Prosím, sousedovic Julinka.
0: Neochotně pípla Mikulka. Sláva, už to z tebe leze. A do které třídy chodí ta Julinka? Nedala pokoj paní učitelka.
1: Prosím, Julinka nechodí do třídy. Ona chodí jenom po zahradě. Tyto ovce.
0: Špitla Mikulka. Ale to není hezké, že takhle mluvíš o své kamarádce. Právě jsme s panem ředitelem řešili, že Pepík Troníček napsal na tabuli Lojzdík Mysliveček je pěkný vůl. Pepík je největší raubíř, to všichni víme. A navíc tam nasekal hrubky. Ale že ty, taková slušná žákyně, označíš kamarádku názvem dalšího přežvíkavce. To jsem nečekala.
1: Děti, děti, co z vás vyroste?
0: Povzdychla si paní učitelka a dodala. Tak, a teď si vyber. Buď to za A napíšu pánům rodičům a ta pětka ti zůstane, nebo za B se to do zítřka naučíš a všechny příklady, které dostaneš, správně vyřešíš. A sama. Bez té ovce. Pardon, tedy bez kamarádky. Co ty na to? Mikulka si v duchu řekla, co by jí teď asi Julinka poradila. A jak si to představila, vyrazila ze sebe hlasité za B. Odpoledne Mikulka běžela se sešitem na zahradu a pilně se učila. Ovečka se vedle spokojeně pásla a jenom občas zvedla hlavu. Podívala se směrem k Mikulce a spokojeně zkontrolovala výsledek. Bé. A druhý den Mikulka u tabule správně a sama vyřešila všechny zadané příklady. Paní učitelka ji pochválila a opravila jí tu pětku. Ale i v pozdějších letech, když Mikulka rostla až vyrostla, se někdy s už stařičkou Julinkou radila. Třeba. Co myslíš, mám se přihlásit za A na gymnázium nebo za B na zdravotní školu? Nebo co myslíš, mám si vzít za A jendu nebo za B vendu? A ovečka vždycky poradila. Schválně. Koho si tak asi Šikulka Mikulka, toho času zdravotní sestřička na středisku, vzala? Za A nebo za B?

0: Piggy vtip.
1: Paní učitelka vykládá dětem látku a v tom si všimne, že jeden žák podřimuje. Pavlíku, spíš? Vykřikne na něho.
2: Já nespím, brání se Pavlík.
1: Nelži, tak schválně řekni mi, jaká byla moje poslední věta.
2: Pavlíku, spíš?

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

o zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako 7 čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík jí zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu? Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička, na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

Černokněžník. Byl jednou starý otec a ten měl syna. Ale protože byl otec starý a chudobný, nemohl syna uživit. Zavolal si ho a řekl: jsem starý a chudý, pracovat už nemohu, žebrat se stydím. Ty už jsi dost velký, musíš si sám ve světě hledat štěstí. Milý otče, už jsem chtěl sám jít do světa hledat si službu, řekl syn. A tak se otec vydal se synkem přes hory a doly hledat službu. Jak tak šli lesem, přišli před velikou skálu, kde seděl muž a četl knihu. Byl to černokněžník. Pán Bůh dej štěstí, pozdravili pocestní. Pán Bůh dej i vám, kam jdete? Vedu synka do světa. Rád bych mu našel nějakou službu, aby se něčemu naučil, odpověděl starý. Tak ho nechte u mne, co byste chodil daleko, pravil černokněžník. Vy ho přijmete? Zvolal radostně otec. Rád ho přijmu, bude mi posluhovat. Ale co mi za to dáte, když ho vyučím? Co bych vám mohl dát? Sám nic nemám, ani co bych do úst dal, smutně řekl starý otec. Tak víte co? 7 let bude u mě sloužit a učit se. Po 7 letech si pro synka přijdete. Poznáte-li ho, bude váš. Nepoznáte-li, bude navždy můj. Tak dobře, řekl starý, jak bych po 7 letech nepoznal svého vlastního syna. A dal synka do služby k černokněžníkovi a sám šel domů. Po cestě domů si říkal, co když po 7 letech synka nepozná. A dostal strach. Ale syna přece jen nechal u černokněžníka. Nejdříve se černokněžník zeptal chlapce, umí-li číst. Ale jak by uměl? Když neumíš, dám ti práci, řekl a zavedl ho do jeskyně. Tam byly 2 izby. V jedné byl stůl a příbory pro 2 osoby, ve druhé bylo plno knih. Z těch knih budeš utírat prach. Když by tě práce omrzela, zazvoň na tenhle zvoneček, přiběhnou chlapci a budou si s tebou hrát. Po těch slovech usedli ke stolu, najedli se a pak černokněžník odešel na dlouhou cestu a chlapec se pustil do práce. Když tak den po dni utíral prach, byla mu dlouhá chvíle, ale nezazvonil na zvoneček, ale otevřel si 1 knihu, díval se do ní a tak se pomalu naučil číst. A jakmile uměl číst, přečetl všechny knihy a v nich všechna čarodějova kouzla. Po roce se čaroděj vrátil domů. Byl potěšen pořádkem, pochválil chlapce a dal mu dukát. Ale synek ho prosil, aby směl navštívit svého otce a dát mu ten dukát. Černokněžník svolil a chlapec vesele pospíchal domů. Jeho otec seděl před chalupou na lavici a byl zamyšlen. Co jste, tatínku, tak zadumán, zeptal se synek. Ach, synáčku, bojím se, že tě po 7 letech nepoznám, odpověděl otec. Tím se, táto, netrapte. Až si pro mne přijdete, promění mě černokněžník v holuba a já si sednu mezi ostatní holuby na střechu do 3. řady. Pak se dobře dívejte. Ten holub, který bude mít křídlo svěšené, budu já. Na toho ukažte. Stařeček se uklidnil a synek se vrátil k černokněžníkovi. A ten zase odešel do světa a chlapec zůstal s knihami sám. Pilně je utíral a přitom v nich četl. Když se černokněžník vracel ze světa, byl vždy s chlapcem spokojen. A tak uběhlo 7 let. Otec si přišel pro synka.
Pravda, řekl černokněžník, 7 let minulo, tak si ho vezměte. Támhle sedí, na střeše. Ale jestli ho nepoznáte napoprvé, zůstane u mne na věky. Otec se opřel o hůl, prohlížel si hejno holubů a tu vidí ve třetí řadě holuba, který má svěšené křídlo. Tamten je můj synek a holí ukazuje na holuba se svěšeným křídlem. Uhodl jste, řekl mrzutě černokněžník. Ale pak se začal vymlouvat, že nemůže hned chlapce proměnit z holuba, že musí otec nějaký čas počkat. A tak se starý otec s těžkým srdcem odebral domů. Černokněžníka mrzelo, že musí chlapce vrátit, kdo ví, co s ním měl v úmyslu. Ale chytrý hoch, když černokněžník zase odešel, vzal kouzelnou knihu a rozběhl se za svým otcem. Dohonil ho ještě na cestě. Otec radostně zvolal, synáčku, už jsi se vysvobodil, už jsem na svobodě a ještě jsem si vzal sebou tuhle knihu. Jen, aby si ji draho nezaplatil, řekl starostlivě otec. I nezaplatím, vždyť toho umím víc než sám černokněžník. Ale víte co, táto? Nemáme nic k jídlu, ani peníze nemáme a já se bojím, že mě bude černokněžník honit. Proměním se v koně a vy mě půjdete do města prodat. Až mě prodáte, sejměte mi uzdu a schovejte. Zapomenete-li ji na mě, už se k vám nikdy nevrátím. Chlapec se proměnil v krásného koně, otec na něho usedl a jel do města. Tam byl trh a kolem starého otce se hned seběhli kupci a ptali se, zač chce toho koně prodat. On řekl, za 400 zlatých. Kůň se zdál kupcům drahý. Ale kde se vzal, byl tu čaroděj. I hned poznal, co to je za koně a ptal se starce, který černokněžníka nepoznal, co chce za koně. Pod 400 zlatých ho nedám, řekl otec. A černokněžník dal peníze. Stařeček přepočítával peníze a zapomněl na synova slova. Černokněžník vzal koně za uzdu, vyšvihl se na něho a byl v prachu. Zlobil se na chlapce a proto zamířil k první kovárně. Kůj kováři 2centové podkovy a rozžhavené přibíjej tomuhle koni, rozkázal. Kovář si šel připravit železo a černokněžník přihlížel, aby bylo vše v pořádku. Kůň zůstal venku sám. Byl by se rád zbavil uzdy. Tu vyběhlo z kovárny děvče a pospíchalo sečbánem k potoku. Pěkně prosím, děvčátko, povol mi trochu uzdu, rád se ti odměním, prosil kůň děvče. Ráda ti posloužím, pravila dívka. Postavila džbán a povolila uzdu. Jakmile ji povolila, schodil kůň uzdu z hlavy, proměnil se v holuba a v mžiku byl v oblacích. Děvče udiveně pohlíželo za holubem, ale černokněžník, který věděl, co se stalo, zvolal kouzelné slovo, proměnil se v jestřába a pustil se za holubem. Už ho dostihoval, když letěli nad královským zámkem. V okně seděla princezna. Z holuba se stal prsten a padl královské dceři do klína. Princezna vykřikla radostí a běžela ke svému nemocnému otci, aby mu ukázala, jaký nádherný klenot získala tak podivným způsobem. Co se podivovali prstenu, ohlásil se cizí lékař, který prohlásil, že krále uzdraví. Ten cizí lékař byl černokněžník. Princezna se ptala, zdali skutečně uzdraví jejího otce. Uzdravím vašeho otce, dáte-li mi prsten, který nosíte na malíku. Princezna se nejdříve nechtěla zříci prstenu, ale pak se podívala na nemocného otce,
bála se, aby nezemřel, a tak slíbila prsten lékaři. Černokněžník nepotřeboval mnoho léků. Za krátkou dobu byl král zase zdráv a čaroděj žádal prsten. A jak princezna snímala prsten z prstu, vyklouzl jí z ruky, upadl na zem a mžiku z něj byla pšeničná zrna. Černokněžník se ale proměnil v holuba a začal zrna zobat. Na jedno zrnko princezna stoupla. A jak se holub octl u její nohy, proměnilo se zrnko v jestřába, jestřáb chytil holuba a roztrhal ho na kusy. Pak se z jestřába stal krásný jinoch, který se poklonil princezně a pěkně jí poděkoval. Král se na vše udiveně díval a když mu chlapec vše vyprávěl, řekl: když jsi tak moudrý, že si černokněžníka přelstil, dám ti svoji dceru za ženu a po mé smrti se staneš králem. A tak se i stalo. Chudý synek dostal za ženu princeznu, dojel si pro svého starého otce a když král zemřel, panoval moudře až do smrti.

0: vás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Laskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino. No, má úcta.
1: Konečně. Trocha úcty, Hugo. Že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svoji svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav. Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No ale je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. Nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil, ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte, pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou tento vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista.
1: A čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude? Řetkvičky tím nepřesadím a stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu, ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj. Ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Jugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, to zní, no, to zní.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezel až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláčku tálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl 2x po tváři. Pak 3x obtančil kůži a mnul si ruce. Vrátil se do tábora a naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ně. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty ho dřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanělou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží.
Pars slezl s pálemi s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariba, anebo k močálům

0: reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
0: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.

0: O třech kuřátkách. Francouzská pohádka. Narodila se jednou tři kuřátka. Jedno bílé, jedno černé a jedno červené. Dokud byla malá, starali se o ně tatínek Kohoutek a maminka Slepička, ale když povyrostla a naučila se sama schánět potravu, řekl Kohoutek. Nic platno, děti, musíte se podívat trochu do světa. Jste už dost velké na to, abyste se sami starali o živobytí. Kuřátka chvíli plakala. A také tatínek Kohoutek a maminka Slepička potají utřeli slzičku. Bylo jim všem líto, že se musí rozloučit. Ale tak už to chodí na světě, že když děti odrostou, odcházejí od svých rodičů. A tak se kuřátka vydala do světa. Kohoutek a Slepička s nimi vyšli až před vrátka a mávali jim, dokud kuřátka nezašla za kopec. Po nějaké době přišla kuřátka k hromádce kamení. Zastavila se u ní a tu červené kuřátko povídá.
1: Což abychom si, bratři, udělali z toho kamení,

0: o červené kuřátko vevnitř, přirazilo dveře, zavřelo je na závoru a volalo, že k sobě nikoho nepustí, že prý je to jeho chaloupka a že tu bude žít jen ono samo. A žádné prosby ani pláč nepomáhaly. Červené kuřátko nechtělo o svých sourozencích ani slyšet. Tak se tedy vydalo bílé a černé kuřátko na další pouť. Netrvalo to dlouho a kuřátka uviděla při cestě zase hromádku kamení.
1: Víš co? Povídá černé kuřátko. Z téhle hromady si postavíme chaloupku a budeme tu společně bydlit a hospodařit. Souhlasíš?
0: Ano, odpovědělo bílé kuřátko a hned se pustilo do práce. Snášelo kamínky, vršilo je na sebe, černé kuřátko mu pomáhalo a zanedlouho tu stála pěkná malá chaloupka.
1: Tak, a teď vyzkouším, jak se nám tu bude bydlit,
0: řeklo černé kuřátko, když bylo už všechno hotovo. Ale sotva vklouzlo dovnitř, přirazilo za sebou dveře, zastrčilo závoru a volalo.
1: Jdi si kam chceš, já tě k sobě nepustím. Tohle bude jen můj domeček. Nechci, aby tu žil někdo se mnou.
0: Bílé kuřátko prosilo a plakalo, ale marně. Černé kuřátko bylo neoblomné, a tak nezbylo nic, než jít dál a hledat přístřeší. Ubohé, oklamané bílé kuřátko se vydalo samo na další cestu. Šlo dlouho a dlouho. Už se začalo smrákat a kuřátko ještě stále nevědělo, kde bude přenocovat. A jak tak šlo a usedavě plakalo, kde se vzala, tu se vzala, objevila se přímo proti němu krásná víla. Co pak pláčeš, kuřátko? Povídá laskavě. Stalo se ti něco?
2: Jak pak bych neplakalo?
0: Vzdychlo bílé kuřátko.
2: Pomáhalo jsem stavět chaloupku červenému kuřátku a vyhnalo mě. Pak jsem pomáhalo stavět chaloupku černému kuřátku a také mě vyhnalo. A teď ani nevím, kde budu přenocovat.
0: Jen nepláč, těšila krásná víla kuřátko. Když ti tvoji bratři tak ublížili, dostaneš ode mne chaloupku mnohem lepší, než mají oni. Ale dávej pozor, co ti řeknu. Dobře se zamkni a kdyby někdo přišel a chtěl dovnitř, nesmíš mu otvírat. Mohla by to být lasička a ta by tě bez milosti zadávila. Sotva to krásná víla dořekla, zmizela, jako by se propadla do země. A na tom místě, co stála, objevila se najednou krásná malá chaloupka. Bílé kuřátko radostně zapípalo a hned vklouzlo dovnitř a dobře se zamklo, jak mu to ta dobrá víla poradila. A věru dobře udělalo, protože k večeru vyšla na lov lasice. Zavětřila a ucítila, že je tu někde kuřátko. Kuřátko, kuřátko, otevři! Začala volat lasička sladkým hlasem. Přinesla jsem ti plnou ošatku zrní, ochutnej. Ale červené kuřátko přece jen poznalo podle hlasu lasičku a odpovědělo.
1: Ba ne, neotevřu. Ty jsi lasička a kdybych otevřelo, zadávila bys mě.
2: Nezadávím tě, neboj se,
0: řekla lasička. Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě opravdu sním. Ale kuřátko neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a opřela se o chaloupku až se kamení.

0: zpátky rozsypala. Potom skočila a zadávila červené kuřátko. Ale copak je jedno kuřátko pro lasičku? Sotva je spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ulovila ještě něco. Zavětřila, začichala a už běžela k druhé chaloupce, kde bylo černé kuřátko. Přiběhne k chaloupce a volá sladkým hlasem. Kuřátko, kuřátko, otevři. Přinesla jsem ti ošatku zrní, ochutnej.
1: Bane, neotevřu. Jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
0: Odpovědělo černé kuřátko.
1: Nezadávím tě.
0: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě sním, odpověděla lasička. Černé kuřátko mělo strach, ale neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a vrazila vší silou do chaloupky z kamenků a rozbořila ji. Potom skočila po černém kuřátku a na místě je zadávila. Sotva kuřátko spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ještě bylo něco na zub. A jak zavětřila, začichala, ucítila, že je tu na blízku ještě jedno kuřátko. A rozběhla se k domečku, kde bylo bílé kuřátko. Přiběhla a začala líbezným hlasem volat. Kuřátko, kuřátko, otevři. Přinesla jsem ti plnou ošatku zrní.
1: Bane, neotevřu. Nestojím o tvé zrní,
0: odpovědělo bílé kuřátko.
1: Myslíš, že tě nepoznám po hlase? Ty jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
2: Nezadávím tě, kuřátko, řekla na to lasička.
1: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se a zbořím ti domeček a pak tě sním.
0: Bílé kuřátko se strachy celé zachvělo. Schovalo se do koutka, schoulilo se, ale neotevřelo. Lasička se rozběhla, opřela se o domek, ale domek nepovolil. Rozběhla se tedy po druhé, zase nic. Rozběhla se po třetí a tu se najednou na kraji lesa objevil myslivec. Jak uviděl lasičku, strhl s ramene pušku, zalícil a jednou ranou lasičku položil. Bílé kuřátko si oddechlo, poděkovalo myslivci a pak šlo s ním a zůstalo už v myslivně, kde dostávalo denně 3 hrsti zrní. Myslivcová sype zrní, má ho plné ošatky, kuřátko jde pěkně za ní, uteklo nám z pohádky.

0: Sedí rodina u stolu a Mařenka začne směrem k mamince volat.
1: Mami, mami!
0: A maminka jí řekne.
2: Ale Mařenko, při jídle se nemluví.
0: Po skončeném jídle maminka povídá.
2: Teď už mi můžeš říct, o co šlo.
0: A Mařenka na to.
1: Teď už je to jedno, mami. V tom salátě, co jsi jedla, byl brouk.

Licho žloutné se k rybušky, labužník jen na ponožky. Přišel k nám už před loni a nic mu tak nevoní, jak ponožky její, vážně nic jiného nejí. Jenom jednou za to táče spořádal i punčocháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: sudá lichá. Sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá. Pavel Šrut, Lichožrouti. Říkali mu Hihlík. Říkali mu Hihlík, i když v lichožroutím kalendáři je plno vznešených a hrdinských jmen, třeba Ramses nebo Tulamor, tak se jmenovali jeho dva příšerní bratranci. Za to, že Hihlíkovi začali říkat Hihlík, si může sám. Když byl v rozpacích, začal se chichotat. A úplně se toho nezbavil do dneška.
1: Hihlíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Takhle na něho ti dva příšerní bratranci pokřikovali, když byl ještě malý. Vlastně to není tak dávno.
1: Nebo je?
0: Těžko říct, lichožroutům se čas někdy natahuje nebo sráží jako ponožky.
2: Digi básnička!
3: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
2: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
4: A teď si ji zopakujeme.
3: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
2: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
5: A jestli se vám básnička líbí,
4: běžte na www.figi.cz
6: a tam ji najdete.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kdysi dávno, kdesi daleko, byl mramorový les. Neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný. A tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Na tom, že objevili les lidé, nebylo nic překvapujícího. Vždyť lidé už přišli na tolik věcí. Ale že našli les jednoho dne i děti, byl div divoucí. Mramorový les totiž ležel daleko, moc daleko. Toho dne, kdy do něj vkročily první dětské nožky, byla středa. A v ten den s pravidelnou neúprosností na mechovém palouku jeden z hříbků pod dubáků společně s kropenatou muchomurkou parádnicí česali mech. Hříbek se snažil, ale muchomůrka ohrnovala nos. Taková ošklivá práce, ještě si ušpiním své puntíky. A co chvíli se zhlížela v zrcadle studánky, jestli se opravdu neušpinila. Náhle tichem lesa zazněl dětský hlas. Podívej! A prst neznámé dětské ruky zamířil k hříbku s muchomůrkou. Na palouku totiž stál David a jeho sestra Pavlína. Kam se mám podívat? Támhle, ukázal znovu prst. Houby moc dobře věděli, že člověk, byť i docela malý, přináší do lesa nebezpečí. Hříbek se ohlédl po muchomůrce, aby ji jako správný muž ochránil. Ale kde pak muchomůrka? Ta už pelášila pryč. O kamaráda se ani trochu nestarala. Vzala svoji štíhlou nohu elegantně na rameno a zamířila k pařezu u stoleté kapradiny. Dobře věděla, že dorazili tam dřív než podubák, bude mít vyhráno. Běžela, až jí bílé puntíky nadskakovaly. Hříbek viděl, že se o přítelkyni starat nemusí, ba naopak. A tak podle jejího příkladu vzal na rameno svoji tlustou a nemotornou nohu a rozeběhl se za muchomůrkou. Počkej na mě, volal, ale docela zbytečně. Ani mě nenapadne, myslela si muchomůrka v duchu. Proč utíkáš tak rychle, funěl hříbek. A mám snad utíkat pomalu, smála se pro sebe muchomůrka a ještě zrychlila. Já už nemůžu, naříkal hříbek, ale to už byla muchomůrka u pařezu. Kdyby tolik nepracoval a odpočíval jako já, myslela si, mohl tady být dřív a to by bylo zlé. Pařez totiž dokázal v případě nebezpečí schovat jen jedinou houbu, a nebo dvě žáby, a nebo 10 žížal. Věděla to muchomůrka, možná to věděl i hříbek, ale ten sotva dýchal a klopítal, takže neměl čas přemýšlet, kam to vlastně běží. Vrátka, vrátka, otevřte se, nebezpečí bojíme se, řekla muchomůrka. Vrátka vrzla a pařez se otevřel. Muchomůrka vběhla dovnitř a v tu chvíli, jako by se po ní země slehla. Muchomůrka zkrátka zmizela. Hříbek dosupěl k pařezu jako druhý. Vrátka, vrátka, smilujte se. Hříbečkovi otevřte se. Vydechl. Nestalo se však vůbec nic. Pařez mlčel. Jen odkud si zevnitř bylo možné zaslechnout vítězoslavné chichotání muchomůrky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, posmívala se a hříbku nezbylo, než pochopit, že prohrál. Svěsil hlavičku, usedl do trávy, sklopil zrak a čekal na svůj konec. vydal se dětem na pospas dobrovolně. Ale David s Pavlínou, jako by nic, usedli na pařez. Vezmeme si ho domů, zeptal se kluk. Proč? Já mám radši zmrzlinu. Máš pravdu, přisvědčil David. Zmrzlina je lepší. Po chvíli se děti zvedly a odešly. Asi na zmrzlinu. Hříbek si oddechl a když se vzpamatoval, vrátil se na mechový palouk dodělat svoji práci. A muchomůrka? Ta se uvnitř pařezu tak dlouho vrtěla a chichotala, až vrátka zaskočila a nešla několik dní otevřít. Možná jí chtěl pařez potrestat. Kdo ví? Vždyť myslet jen a jen na sebe se nikdy nevyplácí.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: o Krištůfkovi, který se schoval v mixéru. Byl jeden malý, mlsný chlapeček. Jmenoval se Krištůfek a ten měl ze všeho nejraději šlehačkový dort. A teď si představte tu náhodu. Maminka ho právě pekla tetičce Anežce k narozeninám. A Krištůfek si v duchu zpíval. Sláva, sláva, peče se šlehačkový dort. A nehnul se z kuchyně, i když mu maminka říkala, běž raději cvičit na piano. Slíbil si tetě Anežce, že jí zahraješ zvonečku, ty modrý, sladce zvoň. Ale Krištůfek si myslel, to tak, půjdu hrát na piano, zrovna když se peče šlehačkový dort. Někam se v kuchyni schovám a maminka mě nenajde. A protože byl opravdu malý, schoval se do mixéru, kde byla šlehačka. A tak ji jedl plnou pusou. Jenomže maminka nemohla vědět, kde Krištůfek je. Spustila mixér. Mixér udělal... A tak se stal Krištůfek šlehačkovým dortem. Ani nevěděl, jak. Byl krásně upečený. Nahoře měl šlehačku s třešněmi, uprostřed marmeládu. A krásně voněl. To vám byla vůně. A pak ho dali do krabice. Krabici převázali růžovou mašlí a šlo se k tetičce. A Krištůfek ležel v krabici a říkal si, vede se mi docela dobře. Nesou mě v krabici, voním jako šlehačkový dort. Nahoře mám třešně a šlehačku, uprostřed marmeládu. Co kdybych se trochu ochutnal? A tak se ochutnal. Ochutnal se nahoře a ochutnal se uprostřed. Zkrátka, trochu se snědl. A když tetička Anežka otevřela krabici, začala křičet. Co má tohle znamenat? Proč mi dáváte okousaný dort? Vypadá jako od myší. Tohle přece nebudu jíst. A Krištůfek řekl. Nikdo vás nenutí, tetičko Anežko. Když nechcete, nechte být. Já se s ním sám. A opravdu by se byl málem snědl. Ale tatínek naštěstí řekl, dost, už ani sousto. Slíbil si přece tetičce, že jí zahraješ na piano. Ale tetička křičela. Když je Krištůfek šlehačkovým dortem, nemůže hrát na piano. Zamaže mi klávesy. A kdo to bude čistit? Ale tatínek řekl, jen klid, tetičko, přines mixér a uvidíš. A tetička přinesla mixér. Tatínek dal dort do mixéru, pustil mixér pospátku. Mixér udělal... A než bys řekl švec, vylezl z něho Krištůfek, jenomže o trochu menší. Tak, a teď si sedni a hrej, řekl tatínek. A Krištůfek si vylezl na židličku a hrál. Zvonečku ty modrý, sladce zvoň. Ale hrálo se mu špatně, protože měl krátké nožičky a nedosáhl na pedály. Jak je to možné? Divil se Krištůfek. Jsem menší než včera? Ale tatínek řekl, jak pak bys nebyl menší, když ses málem snědl. Aspoň vidíš, kam to vede, když se někdo schová v mixéru.
1: A ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
2: No, říkal, Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudruhu předsedou.
3: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
4: Už se hlasuje!
5: Ne, předseda chce zapojit rytíře do akce Z.
1: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
4: Leontinou.
1: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
2: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
3: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš Hrádek patřil dětem.
2: Švagroha, dávej pozor. To je omyl, tady Švagrova myslí, že se hlasuje pro žampiony. Viď.
3: A kdo je pro žampiony?
5: Hurá! Hurá! Vyhráli jsme! Držte mě!
6: Když ještě bída s nouzí chodili moravskou zemí, pod Oderskými vrchy žil jeden dřevař se ženou. Mnoho toho neměli, jen starou chalupu doškem přikrytou a na stole věčně prázdnou mísu. Za to dětí byla plná světnice jako doubků v lese. Dokud les dával jahody, maliny, borůvky a houby, vedlo se jim dobře. Hůře však bylo v zimě, když všechno zapadlo sněhem a vítr profukoval každou skulinou ve stavení. Děti byly pořád při chuti a máma jim neměla co dát. Celý rok vypomáhala u bohatých sedláků, aby domů přinesla něco na přilepšenou, a přece to k živobytí nestačilo. Dřevař v lese kácel stromy. Osekával větve a kulatinu svážel dolů k cestě. Lepší dřevo prodal rovnou, ostatní řezal na špalky a štípal na polínka. Každý den jezdil s vozem vysoko naloženým do města, kde polínka prodával po domech. Hospodyně ho rády viděli, protože měl vždycky dobrou míru a nikdy je nešidil. Někdy jim také dovezl několik kousků másla a tvarohu, pečlivě zabalených do řepných listů.
7: Dříví, kupte dříví, prodám lacino,
6: volával na všechny strany a hnětky pomalu táhly vůz od domu k domu. K večeru, když mu na voze něco málo dřeva zbylo, klepával dřevař na vrata známých a nabízel pytel polínek za šesták, jen aby se s ním nemusel vracet domů. Ale ať dělal, co dělal, ve stavení peníze pořád chyběly a pořád měl plno starostí, jak děti uživí. Jednou kácel pod růžovým kopcem a v poledne odpočíval nedaleko velikého šedého kamene, odkud bylo vidět daleko do kraje. Neměl k obědu víc než kus suchého chleba, který zapil vodou ze studánky. Bylo toho trochu málo na takovou dřinu. Uložil se tedy ke spánku, aby hlad zaspal. Hlavu měl ale plnou starostí. A tak přesto, že dávno oči zavřel, usnout nemohl. Pořád ho pronásledovaly samé černé myšlenky. Tohle by snad ani čert nevydržel. Celý den se plahočím po lese a nakonec nemám nic pořádného k snědku. Doma jsou děti hladové jako vlčata a jen vyjedli. Kdybych jenom věděl, kdo mi z bídy pomůže, dal bych mu za to nevím co. Najednou se zčista jasna zablízklo a na šedém kameni stál myslivec. Mladý, pohledný, oči mu jen jiskřily. Dřevař vyskočil a rychle smekl beranici, aby pána pozdravil. Marně však vzpomínal, jestli tohohle myslivce už někde viděl a přece znal všechny v celém polesí. Když si ho lépe prohlédl, Všiml si, že má pod zeleným kloboukem v černých kudrnatých vlasech dva růžky. Safraporte. To je vzácná návštěva, pomyslel si dřevař. Odkud pak se tu vzal čert? Vždyť ho nikdo nevolal. Mladý čert na kameni přešlapoval, vousiska si nakrucoval a byl rád, že udělal na dřevaře ten nejlepší dojem. V pekle mu nařídili, aby jim přinesl nějaké duše. A když slyšel, jak si chudý dřevař naříká, vyrazil na svět. Vím, co tě trápí a rád bych ti pomohl. Ale něco za něco. Zadarmo ani kuře nehrabe, natož takový čert, jako jsem já. A znovu se začal před dřevařem natřásat a ukazovat svou parádu. Rád bych si pomohl ke štěstí, pane. Jsem jenom chudý dřevař. Mám sotva tolik, abych se ženou a dětmi neumřel hlady. Takový chléb by se i tobě přejedl. Čert skočil dolů a chytil ho za ruku. Držel ho pevně, aby mu chudák náhodou neutekl a šeptal mu do ucha. Dám ti pytel stříbrňáků a ty mi dáš za rok svou hříšnou duši. Tohle je přece dobrý obchod pro nás pro oba. Dřevaři se v té chvíli zatočila hlava a málem by se byl vyvrátil jako strom. Tolik peněz ještě nikdy neviděl. Za ty by se doma najedli do syta, koupili šaty a boty, jednu krávku a pár koz, žena chtěla mít vepře, to všechno by za ty peníze pořídil. Podíval se na čerta, ale mlčel. Zdá se ti to málo? Dám ti tedy dva pytle stříbrňáků, ale víc ani chlup. To bych měl z toho v pekle jenom mrzení, že dávám za hloupou dřevařskou duši tolik peněz. Dřevař zajásal a už se nerozmýšlel. Za tolik peněz by byl dal všechno na světě. Čert hvízdl, až mu v uších zalehlo, dupl pravou nohou o skálu a v tu chvíli tu byly dva pytle stříbrňáků. Z kapsy pak vytáhl pergamenový list a přiostřil husí brk, který měl za kloboukem schovaný. Nejdříve se mi krví upiš, potom budou peníze tvoje. No jo, ale milý pane, jak se mám podepsat, když jsem se nenaučil psát? Jestli vám budou stačit tři křížky, rád je udělám. Čert si odfrkl, pak mu chňapl po ruce a natrhl nehet. Když omočil brk v krvi, podal ho dřevaři. Podepiš se, jak umíš. Do roka si pro tebe přijdu k tomuhle šedému kameni. Nezapomeň na to. Dřevař s těžkou rukou udělal vedle sebe tři kostrbaté křížky a smlouva byla platná. Čert se spokojeně zachechtal, nohou kopl do skály a byl pryč. Nebýt těch dvou pytlů, co tu po něm zůstali, nemusela to být ani pravda. Toho dne se dřevař už do díla nepustil. Stáhl dva pytle dolů na cestu, naložil je na vůz a jel domů. Žena se divila, proč už je tak brzy doma. Pomohla mu odstrojit koně a pytle spolu odtáhli až do komory. Když se ale do nich podívala, zatrnulo jí u srdce. Muži, kde jsi ty peníze vzal? Snad si někoho nezabil. Ženská bláznivá, co si to o mě myslíš? Poctivě jsem je vyměnil s čertem za svou duši. Rok tu s vámi zůstanu, dám všechno do pořádku a hajdy do pekla. Za všechno se musí platit. Co tě to napadlo? Neříkala žena. Co si tu bez tebe s dětmi počnu? Na nářky je vždycky dost času. Teď uvař něco dobrého, mám hlad jako vlk. Hlavně, že bude po bídě. Brzy stála pod lesem nová chalupa. Na dvorku běhalo hejno slepic s kohoutem, ve stáji stál vedle hnědek ještě jeden pár koní a v chlívku chrochtal pěkný vepřík. Celá dědina se divila, jak si pomohl chudý dřevař z nouze a bídy. A když koupil pole, přijali ho mezi sedláky. Žena s dětmi měla co dělat, aby doma na všechno stačila. Dřevař jezdil za obchodem, prodával dřevo, formanil a dobře se jim dařilo. Jak měsíc ubíhal za měsícem, štěstí se z chalupy začalo vytrácet. Muž i žena mysleli na čerta a nemohli se smířit s tím, že jejich společnému životu bude zanedlouho konec. Děti byly sice zaopatřeny, nejstarší se šli učit řemeslu, ale ty mladší ještě chodili do školy. Zítra si pro mě čert přijde k šedému kameni. Jednoho dne povídá dřevař. Udělal jsem všechno, aby se vám dobře žilo. Vzpomínejte na mě v dobrém. Žena se dala do usedavého pláče a celou noc oka nezavřela. Ráno však bylo moudřejší večera. Když děti po snídani vyběhly z domu, dřevař obešel hospodářství, spočítal peníze v truhlici a pak se začal loučit se ženou. Nepospíchej, muži, dopoledne je ještě čas a já se pokusím čerta zahnat. Musíš mi ale pomoci. Dřevař se velice podivil, jakou má odvážnou ženu, a bylo mu jí líto opustit. Když se předpolednem objevili nahoře v lese, dřevař nesl putínku vápna a jeho žena plný džbán svěcené vody. Došli mlčky až k šedému kameni, polili ho vápnem a schovali se nedaleko do houštiny. Slunce za chvíli kámen osušilo. Svítil bělostí, až se nad ním zvědaví ptáci začali slétat. V poledne se zablízklo a čert byl tu, vystrojený jako na svatbu. Začal se ohlížet na všechny strany, jako by něco hledal. Pak vytáhl úpis a znovu se rozhlédl. Pomalu začal obcházet kámen ze všech stran a tu proti němu vyskočila z houštiny dřevařova žena. Co pak tu hledáš, pekelníku? Přišel jsi pro mého muže? Ale ne, jenom si vzpomeň, že jste se spolu měli sejít u šedého kamene a ten tu není. Abys nenaříkal, že si nedostal žádnou odměnu, trochu ti pokropím zelený kabátek, jen se podívej, jak ti to bude slušet. Než se čert vzpamatoval, polila ho svěcenou vodou, která zahání zlé duchy. Pekelník zařval a oběma rukama se popadl za hlavu. Pergamen mu vypadl na zem, dřevař po něm skočil a hned ho roztrhal. Je mi líto, panáčku, ale naše smlouva už neplatí. Snad budeš mít jinde víc štěstí a za ty peníze ti se ženou moc děkujeme. Udělal si dobrý skutek. Do smrti na tebe nezapomeneme. Čert viděl, že ho přelstili, a dal se na ústup. Škrábl kopytem o kámen, země se otevřela a on za hrozného rachotu zmizel. Dřevař objal ženu a teprve nyní poznali, co je to štěstí.

0: Křiky hádanka.
1: Hryže dřevo řízy řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
2: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
1: Co je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Zuby z ocele má...
1: Žralok!
0: Ten má zuby jako z ocele.
1: No.
0: Ale nehryže dřevo.
1: A to je pravda, ten má rád rybičky.
0: Zuby z ocele a dřevo řízy, řízy, hryže, pila.
4: Honza, který si ještě včera myslel, že získá princeznu, zahanbeně prchal ze zámku. Zastavil se, až když proběhl celý les. V dálce svítila bílá stavení s kostelíkem uprostřed. Brzy byl u krajní chalupy. Kolem byla zahrádka, v ní zalévalo děvče s červenou penklí ve vlasech kytky. Jdeš z panské služby, mládenče? Zavolalo na něj. Zůstaň u nás, vyučíš se krejčovině. Když má krejčí tak hezkou dceru, zůstanu, kýval Honza. Má dvě hezké dcery, smálo se děvče. Já jsem Dorka a to je Barka. Ukázala na dívku se žlutou pentlí, která stála ve dveřích. Chceš se naučit píchat jehličkou? Ptal se ho krejčí. Chci, kýval Honza. Naučím se šít vesty, spodničky i kacabajky. Pěkná práce je to, tady v chládku. Venku sluníčku praží na záda. A ještě se budu dívat na vaše pěkné dcery, pochvaloval si. Jen kdybych je uměl uhlídat, povzdechl si krejčík. Celé noci se někde toulají. Já je uhlídám, pan táto, kasal se Honza. Už to zkoušeli jiní mládenci a neuhlídali je, mávl rukou krejčí. Honzovi bylo divné, kde se dvě mladá děvčata můžou po nocích toulat, ale neptal se. A krejčík ho učil svému řemeslu. Honza nejdřív přišíval knoflíky na kabáty a obšíval k těm knoflíkům dírky. Pak stahoval sukně a všíval do kabátů podšívky. Viděl, že krejčovina není tak lehké řemeslo, jak si myslel. Od jehly měl rozpíchané prsty a zas ho bolela záda. Ale obě krejčíkovi dcery se na něj usmívaly, pekly mu placky a lívance z povidly a jiné dobroty, co měl rád. I čaj mu večer do postele nosili. Honza se čaj napil a usnul jako dřevo. Holky se pak někam vytratili, celou noc byly pryč. Ráno pak přišly unavené, vlasy rozcuchané, sukně potrhané a Honzovi se smíchem lhali, že byli na borůvkách a cestou zabloudili. Vemte mě někdy s sebou na ty borůvky, žadonil. Ale děvčata se jen smála. Až jednou, když prosil moc, povídá Dorka. Dobře, vezmeme tě sebou, ale zavážeme ti oči, řekla Barka. Honza souhlasil. Děvčata se vystrojila, vpletla si do vlasů červené a žluté pentle, zavázala Honzovi oči šátkem a šli. Ale když došli k lesu a Honza zakopl opařízek, zastavil se. Teď si zahrajeme na slepou bábu. Smála se děvčata, zatočila s Honzou a křikla: najdi si nás, Honzo, najdi! A skočila do křoví. Kterou najdu první, té dám pusu, radoval se Honza. Ohmatával mladé smrčky a volal: kde jste, Dorničko, Baruško, kde jste? V tom nahmátl ženskou sukni. Barka nebo Dorka? Volal a hned tu sukni objal. Ale když si strhl šátek z očí, viděl, že objímá starou babku s rancem klestí. Aha, holky ti dávno utekly, ty hloupý Honzo, povídá se smíchem babka. Dones mi ten ranec do vsi, ať nejdeš s prázdnou. Barka s Dorkou jsou mazané, nikdo neví, kam se v noci ztrácejí. Každému utečou. Já to zjistím, řekl umíněně Honza. V noci neusnu a budu je hlídat. Ale neuhlídal. Když mu večer přinesla Barka čaj a Dorka ho hladila po vlasech a šeptala mu do ucha sladká slovíčka, zase se napil. Tušil, že holky vaří čaj z bylinek na spaní, ale nevěděl, jak to udělat, aby je přelstil. Až jednou našel v kuchyni stejně malovaný hrnek, jako byl ten, ve kterém mu Barka s Dorkou nosili čaj a schovali jej pod postel. A když večer přišli, Poslušně si vzal hrnek plný teplého čaje a předstíral, že pije. V tom vykřikl: myš, tamhle běží. Děvčata se lekla a s křikem vylezla na stůl. Honza rychle hrnky vyměnil a prázdný jim podal. Pak zívl a dělal, že usíná. Barka s Dorkou vyběhly ze sednice. Honza rychle přelil uspávací čaj do lahvičky a schoval si ji do kapsy. Sotva pak uslyšel vrznout branku u plotu, pospíchal za děvčaty. Dorka s Barkou běželi až do prostřed lesa. Bylo tam houští a za ním skála. Skálo, skálo, otevři se, zlatá nitko, ukaž nám cestu, volali obě dívky. Na jejich volání se skála otevřela a mezi křovím se objevila zlatá nitka. Holky se té nitky chytly a spouštily se dolů. Honza honem přiskočil, protáhl se škvírou ve skále, chytil se zlaté niti a opatrně sestupoval za nimi. Cesta to byla srázná, kolem rostlo vysoké kapradí i keře s ostrými trny. A právě to trní trhalo dívkám sukně, jak nedočkavě klouzali po kamení dolů. Dole byla ve skále široká jeskyně plná barevných krápníků. V jeskyni běhali skřídci, nosili na stůl mísy s jídlem a nalévali do pohárů víno. A jiní zas ladili malé housličky a flétny. Honza se schoval za kapradí a po očku se díval, co se bude dít. V tom vyšli ze skály dva obři. Byli celý zarostlí, vlasatí, oči jim svítily a ruce měli tak velké, že by jimi mohli skály lámat. Skalní muži, lekl se Honza a ještě více přitiskl do houští.
5: Vítejte, naše krásné tanečnice, řekli obři a uklánili se Dorce a Barce.
4: Dívky se napily vína, padly skalním mužům do náruče a pustili se do tance. Honza z výšky viděl, jak jim hoří tváře. V tom cítil, že mu po noze leze mravenec. Ohnal se po něm, ale noha mu uklouzla a on se skutálel rovnou před obry a jejich tanečnice. Honza, špitli Dorka s Barkou, co tu děláš?
5: Chtěl jsem si taky zatancovat, lhal Honza. Dobrá, budeš tancovat, ale kolem nás, křikli obři a vlekli Honzu ke stolu. Budeš nám víno nalévat a jídlo chystat, odtud se už nikdy nedostaneš.
4: Honzovi bylo ousko. Tušil, že brzy bude ráno, viděl, jak jsou Dorka s Barkou unavené.
5: Poslední pohár vína a poslední tanec, volal první skalní muž. Nalej nám víno, poručil Honzovi druhý.
4: Honza si vzpomněl, že má v lahvičce uspávací čaj. Když se obři nedívali, nalil jej těm dvěma do poháru. Zlatavě se třpitil, zrovna jako víno. Obři nápoj vypili a začali se šklebit.
6: Co jsi nám to dal? To víno bylo skyslé. Za to z tebe uděláme skřítka.
4: Hrozili mu, ale začala se jim podlamovat kolena, oba padli na kámen a usnuli. Honza honem utrhl proutek a šlehal Barku s Dorkou po sukních. Teď budete poslouchat mě a rychle ven. Děvčata se zas chytila zlaté niti a lezla po skále nahoru. Honza za nimi. Tu zlatou nitku si navíjel na palec, aby ty dvě už nikdy nenašly do skal cestu. Domů přišli všichni ráno.
5: Tak vám vedu, pane mistr, ty tulačky, povídá Honza. Tancovali v jeskyni se skalními muži, ale už nebudou. Sebral jsem jim zlatou nitku, která je tam vedla.
4: Děkuji ti, Honzo, radoval se Krejčí.
5: A kterou si vybereš? Ani jednu nechci, pane mistr. Pro ně jsem jen hloupý Honza. Půjdu dál a naučím se jinému řemeslu.
7: A hele, mese, máně jablka nese.

Září bylo jenom chvíli. Ruce mi to nestačily. Má drahá mami, budem na jaka sami. Srdce mi buší, vezmem si nůši.

0: čas letěl horami jako větrný kůň. Kubíček rostl z kysela a zdravého povětří a Nesek do nadál byl z něho kluk, jak se patří. Anče mu dala na starost kozu Lízu, husy a králíky. Kuba ho učil se vším si poradit, aby jednou obstál v nelehkém živobytí, jak se na mužského sluší. Ale ze všeho nejraději chodil Kubíček s Hajným do lesa. Hajný mu vyprávěl, jaké to bývalo, když se učil u svého tatínka na Hajného, a Kubíček si svatosvatě umiňoval, že jednou bude taky Hajným. Jednou ráno se Kubíček s Hajným vypravili do Krakonšova na hříbky. Chodili křížem krážem, když tu Kubíček málem šlápl na Krakonošovu sojku. Ležela na mechovém polštáři, hlavičku pod křídlem, ani pírkem nehnula. Kubíček schválně zadupal, aby ji vyplašil. Co pak se to dělá? Spát ve službě? Ale sojka nespala.
1: Čedo, rozplakal se Kubíček. Ona umřela.
0: Tak, tak, pokyvoval Hajný. A lítost mu kolem hrdla šňůrku utáhla. Každý máme na světě svou mírku. A ptačí je hold menší než lidská, na tom nic nezměníš. Kubíček utřel slzy a vzlikl.
1: Uděláme jí hrobeček.
0: Vyhrábli důlek, vystlali jej mechem a trávou, aby se sojce měkce leželo, a tu stojí vedle nich Krakonoš. Děkuju, že jste se mi o ní postarali, řekl a hlas měl smutkem potažený. Pohladil sojku a v dlaní mu zůstalo sojčí peříčko, jako by se s ním sojka loučila. Krakonošovi ukáplo po veliké slze a vůbec se za to nestyděl. Co já si bez ní počnu, povzdychl Krakonoš. Kdo mi teď bude pomáhat? Kubíček si stoupil na špičky, aby vypadal větší, a kurážně řekl. Já bych to zkusil. Než se Hajný vzpamatoval z té troufalosti, Krakonoš se usmál. No, to je, Kubíčku, moc dobrý nápad. Od téhle chvíle jsi mým pomocníkem. Tady ti odevzdávám sojčí peříčko. Když si je dáš za čepici, budeš rozumět řeči ptáků i zvířat. Kubíček poděkoval a hned se ptal. A co mám teď dělat, když jsem teď pomocník? Dobře se dívej a pozorně poslouchej. Sám uvidíš, co je třeba, řekl Krakonoš. A kdybych tě já potřeboval, najdu si tě. Když se Kubíček s Hajným vrátili domů, nebralo vyprávění konce. V Rokytnici už dávno odzvonili poledne a Trautenberg marně čekal na oběd. Vletěl do kuchyně a sakroval, až hrnce na studené plotně poskakovali. Himmeljaudon, Donnerwetterkruzeis element! Já umírám hlady a čelátka si sněmuje!
1: Sojka, milost pane, Krakonošova sojka umřela,
0: vzlikala Anče a utírala si oči do zástěry.
1: I Krakonoš i chudák obrečel.
2: To bych teda chtěl vidět, jak ten fousatej náfuk a brečí, ušklibl se Trautenberg.
0: Tohle bylo i na Kubu moc. Nevím, co je na lidským zármutku k smíchu, zavrčil, ale to si dal.

odsekl Trautenberg, ale v hlavě se mu začala převalovat špatnost. Půjč mi to peříčko, houkl na Kubíčka. Rád nerad podal Kubíček Trautenbergovi peříčko. Trautenberg je zastrčil za klobouk a už slyší. Trautenberg, milost pán, břicho má jako džbán, vykřikoval vrabec na okení Římse. Taková věc nepatří dítěti do ruky, steká se Trautenberg a už ustrká peříčko do kapsy. Co mi dal krakonož, to je moje, křikl Kubíček, vyškubl Trautenbergovi peříčko z ruky. Peříčko nedalo Trautenbergovi spát. Takový poklad, sám císař pán by je zlatem platil. A najednou se mu v hlavě rozsvítilo. Ta sojka přece neměla jen jedno peříčko. Vyskočil z postele, popadl lucernu a už si to štráduje do Krakonošova. Jenže nespal ani Kubíček. Jakmile uslyšel dupat Trautenberga po dvoře, vyklouzl z postele a šup za ním. Ještěže měsíc podřimoval za mraky, co kdyby se Trautenberg ohlédl. Na balvanu velikém jako půl dvora, opřený zády o sněžku, seděl Krakonoš. Pobafával z fajfky a vzpomínal na sojku. Tu slyší podivné zvuky, jako by někdo potně šátral po cestě. Mávl holí, vyhnal měsíc spoza mraku a vidí, Trautenberg si to šine k sojčímu hrobečku a určitě tam nejde uronit slzičku. No, počkej, pomyslel si Krakonoš. Postavil se za buk a čekal. A to už Trautenberg oběma rukama odhrabával hlínu z hrobečku. V tom se ozval křik a jek a z korun všech stromů se snášejí podivné příšery se sojčími hlavami a sápou se po Trautenbergovi. Pomoc, duchové! Křičí Trautenberg. Ani po smrti nenecháš mou sojku na pokoji, zahřímal nad ním Krakonoš. Já, koktá Trautenberg, chtěl jsem se podívat na ten hrobeček, nedořekl. Z houští se vyřítil Kubíček. Lže, křičel na celý les. Chtěl obrat sojku u peříčka, když se mu nedal to svoje. Co zbývalo Trautenbergovi, než se přiznat. Protože se lží si na Krakonoše nikdo nepřijde. A Trautenberg už vůbec ne. Jsi statečný chlapík, pochválil Krakonoš Kubíčka. Dobře jsem si vybral pomocníka. Stáhl z oblohy největší mrak, posadil do něho Kubíčka jako do peřiny a než se Kubíček nadál, byl doma.

0: Měsíčku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Lovci se vydali na lov. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali, rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plní zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám, ptali se stromy, že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděli listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich dobrodiní nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?
1: Piggy vtipk.
2: Pepičku, ty jsi rozbil všechny dárky, které ti dal tatínek.
3: Ne, jeden zůstal.
2: A který?
3: Kladívko.

0: Můj veveřata s mlsnými fousky, moji milí mrsotkové a šmakovinky, vítám vás při další lekci vaření s veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Rovinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano, vážení, Piggy se sune, nese velký koš jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí krákonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco slup, třeba něco zhup, hupy, hupy, hup. Ahoj, Laskunko, rýmuju jako rýmista, všimla jsi?
0: Rýmista? Takové slovo asi ani neexistuje, Piggy.
1: No, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář, rýmář jako šprýmář.
0: Básník, Piggy. Rýmuje básník.
1: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
0: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
1: Jaký koš? No nemám, kde bych ho vzal.
0: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
1: Přemýšlel jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla, začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív, ať je houpe, říkala. Představ si, děs, běs je to.
0: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
1: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, je jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou obr, vele, vele, obřisko, pumprdlíkovatě, sloní.
0: Piggy, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme. Schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
1: Svačinku.
0: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
1: Tak jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
0: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
1: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šup ho, sendvič jako malovaný.
0: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
1: Jo tak, nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. A budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
0: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
1: No jo, tak promiň, já to říkal jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
0: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
1: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává. Maslo,
0: tady je, koukej, maslo, koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
1: No,
0: pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
1: Jasně!
0: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
1: To krájení, to je tvá práce, viď?
0: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
1: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
0: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
1: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
0: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
1: Tak, mažu, natírám.
0: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dal si tam toho zbytečně moc.
1: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu.
0: Ty jeden mlsoune.
1: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
0: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
1: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
0: Ale až za chvilinku.
1: Ještě tam dáme něco.
0: Ano.
1: Mně by to stačilo i takhle.
0: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
1: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
0: Ta namazaná jablečná kolečka. Posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
1: Já vím, přiměřeně, že jo.
0: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
1: Je, to je jako když sněží.
0: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
1: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
0: Správně. No a teď je ještě ochutnej.
1: Já už je přece dávno ochutnávám.
0: No a jaké jsou dobré? No?
1: Dobré, no.
0: Piggy, řekni něco.
1: No je to mňamka, no. Čupr, eňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, Laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
0: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
1: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
0: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ještěrka podjedlí, točila jojem, zvědě.

korunu, abych koupil rybu. A já místo ryby, ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? O co se hýbá? Proč? Proč? Protože je ryba, ryba šťastná. Bělice, tak to má bejt. Nechce bejt mastná. Svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu, abych koupil rybu. A já místo ryby, ryby

0: dělá ryba, osa sem hýbá. Proč, proč, protože je ryba, ryba šťastná.
1: Štika!
0: Tak to má bejt, nechce bejt masná. Svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu, aby koupil rybu, a já místo ryby, ryby koupil velrybu. Co dělá ryba, osa sem hýbá. Proč, proč, protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má bejt, nechce bejt masná.

0: měla korunu, aby koupil rybu. A já místo ryby ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? O co se líbá? Proč? Proč? Protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má být. Nechci být másná. Svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu, abych koupil rybu. A já místo ryby ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? O co se líbá? Proč? Proč? Protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má být. Nechci být másná. Mama mi dala korunu. A já jsem nic nekoupil.
1: O venkovské a městské myši. Poslyšte bajku o tom, že všude je chléb o dvou kůrkách. Žily byly dvě myšky. Jedna bydlela ve městě a hospodařila ve spíži u bohatých pánů. Druhá žila na vesnici, v malé komůrce, na samém konci pšeničného pole. Venkovská myš pozvala kamarádku na návštěvu a s údivem naslouchala jejímu vyprávění, jaký prý má ve městě báječný život, co pochoutek a lahůdek z cizích zemí skrývá komora, kde myška bydlí. Tady nic neužiješ, máš jen to pole a trochu zrní. Pojď se mnou do města, lákala myš přítelkyni z venkova. Ta se snadno dala přemluvit a vydala se s kamarádkou na cestu. Putování bylo dlouhé a úmorné, ale výsledek stál za to. Alespoň to tak zprvu vypadalo. V prostorné spíži zrály sýry, voněly do věnců stočené klobásy, mísy byly plné ořechů, datlí a fíků. Hotový ráj pro hladové myšky. Právě se pustili do žlutého banánu, když někdo z prutka otevřel dveře.
2: Člověk je tu, rychle pryč, jde nám o život!
1: Vypískla městská myš a vtáhla vyděšenou přítelkyni do díry pod podlahou. Lidské kroky duněly myším nad hlavou a oběma z toho bušilo srdce k prasknutí. Když vše utichlo, myšky opět vylezly a pustily se do sladkých fíků. Ani nestačily polknout první sousto, když oknem skočila do komory kočka. Bum, bác, hop a skok rovnou mezi dvě myšky. V poslední vteřině vklouzly pod podlahu. Tiskly se k sobě v těsné skulině a bály se pohnout. Nožky i ocásky jim z toho docela zdřevěněly. Kočka odešla s nepořízenou a hlad opět vyhnal myši ven. Chtěli si vzít jen jeden oříšek, aby ho v úkrytu v klidu snědli, ale ani to se jim nepovedlo. Jen se vyšplhali na polici, už tu byla služebná se smetákem a začala myšky honit. Tolik hrůzy, strachu a hladu jako ve městě za jediný den venkovská myš nezažila za celý život. Myslela, že se rána nedočká. S prvními paprsky zbalila raneček, rozloučila se a spěchala domů. Třeba, že na našem poli nerostou datle a fíky, je tam pravý ráj. Sluníčko na mě svítí, jdu kam si zamanu, a zrníček vůbec neubývá. Doma je mi nejlépe. Mudrovala venkovská myška, když usínala ve své komůrce na poli.

0: Za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jim lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde do nedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí. Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece. Kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazil ji spratkovi Muradovi do břicha. Přiboukl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak, který z vás to byl? Hrbáči mlčí. Honem! Máte tu vedro k zalknutí. Který z vás? A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavalili očité svědky. Propích, ale jako kerej, no to je, no jeden z nich to musel být, ale holenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten. Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po storanách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymácili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: vidíte, co vidím já? No a co vidíš? Vidím jednoho kulhavýho, ošklivého hrbáče s jedním okem. Pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinu i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. To už není takový pohled pro soucit třikrát. To už je pro smích. Musíme se rozejít. Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a nahout ho přijal. Na šeridu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A nahout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořálkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. Dva dny se mu ještě kouřilo z uší, takže musel odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s Nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořálka. No zbraně a kořálka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjak živa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně až za šera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Co pak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Co pak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inat došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlatáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic. Almužna je to, urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inat. Siahuk dobře věděl, že by to Inat za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá. Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá. A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z plíšku, vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže Babekan nevylítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako dva blázni: otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všecky, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. Zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému Babekanovi. prohledal celý dům, i do sklepa nakoukl, ale zasudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptil. Má štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel. Ze žárlivosti. Neboštík na hout také žálil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým, pokoušela se chudák i o umělé dýchání, a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý setiny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytla a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa 2. A když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj. Jakej ty seš nešiká, koukni, teď on se vrátil. Byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
1: A to udělal, dobře, paní, ale... A je to nějaký syčák mazaná. A ho mrsknu daleko od břehu.
0: Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, kterého zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
1: Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan
0: a popad vyjeveného Babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů. Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky.
1: Ten už se k vám nevrátí,
0: smál se Hasan, když to vyprávěl Babekanově ženě. Vrahu, vrahu, pištěla Babekanová, to byl můj muž.
1: Co si to všechno nemyslíš, bábo? Abys mě nemusela zaplatit dlužny 2 cechiny,
0: zlobil se Hasan.
1: Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže. Neplatila ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád. Tak pojď, záplaveš si taky, ropucho.
0: Popatí za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať ti to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pustu ženu. Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a Babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se tři hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: Pusťte mě šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčílil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně namol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubíjec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilah, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejně. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslili, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslit, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát. A honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: Vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skoučí studem i zlosti. Hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chechtá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapa a zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k nubíci. Vezmi z nich toho, který je Babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inat odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl, Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou bohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami, pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé. Byly mladé a krásné. A byly přístupné. Přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení. Z radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavil a smál. A pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořálku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak. Záviděli jim.

všichni psíci z naší čtvrti, je zechčící kopři krti, vydali se spontánně na náměstí fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který zchudl. Pokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl. Kolie. Ještě ho polije. Setr. Lord, co ztratil s

0: ti z naší čtvrti je zlehčící pokřik krti. Vydali se spontánně na náměstí fontáně.
1: Další účinkující má v roli samý škrt. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrch interiér. Na

0: Visí to, neví kde. Bije to, neví koho. Ukazuje, neví kam. Počítá a neví kolik. Co pak to je?
1: Co to počítá? Aha, hodiny!

krásnou u Pikaši, to jsem krásně zavřený, študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, je to jsem rád, že jsem zácný exponát,

0: básnička.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám

zemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony. Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tullamore junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky. Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si. A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará. A co jídlo? Je tu v Praze cizí, neví, kam má zajít. Já vám alespoň přinesu nákup, starala se paní Květuš. Ne, děkuji, jste moc laskavá, ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková. Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou. Vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usmívavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit.

profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal. I když nevěděl proč,

0: Alenka dostala nové kolo. Objede poprvé dům a volá.
1: Tátí, bez šlapání.
0: Objede dům podruhé a volá.
1: Tátí, bez držení.
0: Objede dům potřetí a volá.
1: Tátí, bez žubů. Chudinka holčička, chce to opatrně, víš?
0: Asi málo brzdila.

0: moji milí mrzotkové a šmakovinky. Jak jsem se zmiňovala už minule a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
1: Já říkám řetkvičkám řetkví. A přitom se kvičet musí, že jo?
0: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
1: Jakože úplně nejvíc.
0: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křupavé pochoutky.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, čampr!
0: Prosím.
1: Řetkvičkové, čumpr, cimpr, campr, vymyslel jsem název.
0: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
1: Okurku mám rád, řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové, čumpr, cimpr, campr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
0: No ale... Je to řetkvičkový salát s okurkou.
1: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
0: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
1: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
0: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
1: Řetkvíčky.
0: Správně. 2 svazky řetkviček. Dál.
1: 1 okurku, jogurt.
0: Jaký?
1: Bílý. Česnek a sůl, mám to tady.
0: Z nádobí nám bude stačit mísa, prkénko, nůž a lžíce. A jdeme na to.
1: Jdeme na to a bude se to jmenovat.
0: Prosím tě, omej řetkvičky i okurku a dávej mi je sem na prkénko. Já je budu krájet na plátky. Plátky okurek ještě rozpůlím. Všechno, co krájím, házím potom do připravené mísy. Tak, hop.
1: To už je všechno, láskonko.
0: Skvěle. Nám to jde, co?
1: No, protože to umíš tak dobře a rychle rozcimprcamprovat. To je to, čo.
0: No to říká to čo, Piggy. To je legrační slovo.
1: To říká Míšanda Bibi. Já to slyšel a teď to pořád říkám. To čo? No, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. To čo? To čo? To čo? To čo?
0: No, no, jo, no, jo, no. Piggy, teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
1: To mi jde, to uvidíš, jaké to bude to, čo?
0: Aby to nebyl cimpr, campr.
1: No to se neboj, bude to salátek, jedna váseň.
0: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme skvělý jarní recept.
1: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
0: Recept i postup najdete na... Jak jsi to říkal? Že se ten salátek bude jmenovat, Piggy? Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.piggy.cz V Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
1: Řekla jsi ten salátek i s novým jménem?
0: No neřekla, já jsem ti nerozuměla.
1: Já jsem ti jen říkal, že jsem to bezvadné, krásné, nové jméno dočista zapomněl. Jak mi něco chutná, tak úplně přestanu bláhem myslet.
0: Spíš si přestaneš vymýšlet, co? No my s Pigim jdeme chroupat řetkvičkový salátek s okurkou. Vy si ho určitě také udělejte a mějte se moc a moc krásně. A příště zase naslyšenou. Ahoj!
1: Já už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo. No. Čumpr, cimpr, to, čo, campr, už no, to má.
0: Pigi, mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
1: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
0: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
1: No, ale teď jsem si vzpomněl.
0: Tak to už nevadí, Pigi. No spíš mi řekni, jak ti to chutná.
1: Náramně, to je salátek, jedna báseň.
0: Víš, ten je jeden z mých nejoblíbenější.
1: No, protože je tak výborně rozcimprovaný. Je to točo.
2: Křídu. My jsme ji tam nechali radši, aby se nemusela nosit pořád sem tam.
3: Pojď. Hele, co jste tam vlastně slyšeli?
2: Wow. To byla meluzina. Běž. To se mně stalo prvně, aby mě meluzina bacila přes zadek.
3: Měli halucinace. Touhle podlahou by prošel duch leda se zbíječkou.

0: Akorát tady je to nějaký dutý. Už je to tady. No co sedíte jako pecky? Za mnou! Rychle, rychle! Kluci, počkejte na mě! Bez přískoků.
1: Já nedělám přískoky, já zakop.
2: Vendelíne, Vendelíne, já se tam bojím.
1: Tak zůstaň tady.
2: Když já se tady taky bojím.
1: Tak pojď s náma. A pořád zvy, to je proti strachu nejlepší, zvy.
0: Nechte to! Mlátíte se tady jako blázni mezi sebou. Asi je neviditelný. Určitě nějakou koupil, ale není to na něm vidět.
3: Taky se to mohlo propadnout, že jsem na to jdu.
0: Pojďte se podívat. A co tamhle to? To je normální.
4: Zázrak.
2: Pánové, další zázrak.
0: Co je zase?
2: Modráčí v oko.
0: Fakt? To je malér. Zítra jdu na tu schůzi. Co to tady kvílí? Co ti je? Proč křičíš?
1: Už to zruš, už jsem po všem.
5: Tak to byla první výstraha.

poprvé uvidíš hvězdy na procházce nebem. Usneš a ve snu možná potkáš hrneček s medem. Pro tebe kromě medu vymyslet nedovedu. Nejhezčí

0: Honzovi boty. Jednou šli boty do světa a zapomněli s sebou vzít nohy. A tak nohy s sebou nevzali Honzu a Honza, místo aby šel za štěstím, zůstal doma za pecí.
1: Boty ušly už pořádný kus cesty, když najednou levá řekla pravé.
2: Pravá? To se nám to lehce vyšlapuje, jako bychom Honzu ani nenesli.
1: Poslouchej, levá, řekla pravá. Vždyť se mnou Honza opravdu nejde.
0: Levá se podívala a vidí, že pravá jde prázdná a zlostně na ní vyplázla jazyk ze šněrovadel.
1: No počkej, tak ty si jdeš jako na candrbál a já nesu Honzu sama.
2: Ale neneseš pravá, vždyť jsi také prázdná. Honzovi nohy jsou na peci bosé.
1: Pravá povídá. Co budeme dělat, levá, to abychom se pro Honzu vrátili?
2: Dobře, řekla levá. Já pro něj dojdu. A šla.
1: Pravá zatím čekala na cestě do světa.
0: Levá přiběhla k Honzovi do světnice a postavila se před pecí.
2: Honzo, vstávej, musíš přece s námi do světa najít štěstí.
1: Honza si protřel oči, líně vykoukl zeza pece a povídá.
3: Když si tě obuju, levá, budu skákat po jedné noze, to bych se pěkně uštval, zůstanu, kde jsem.
0: Levá běžela za pravou na cestu do světa.
2: Pravá, musíš tam běžet, Honza si tě musí obout, já tady na vás počkám.
1: Pravá běží za Honzou, ale z půly cesty se vrátila. Ty jsi ale hloupá, levá. Vždyť by zas skákal po jedné, kdybys nešla se mnou. Potřebuje nás obě. A vrátili se pomalu k Honzovi.
0: Honza zatím tvrdě usnul.
1: Venku se setmělo a noční vítr si ustlal u komína, aby trochu ohřál své profoukané tělo. Hvězdy, jedna za druhou, jako tiché procesí, vyšly na nebe a každá na svém místě rozžehla lampu.
0: Boty si stouply k peci jedna vedle druhé a svými pěkně vykrojenými jazyky si pošeptali, že už Honzu budit nebudou, že za štěstím půjdou, až ráno kohout zakokrhá svou kokrhavou písničku.
1: Druhý den, když kohout dokokrhal, obuli se boty do Honzy, aby už vstal.
0: Honza poslechl, obul se do bot a šli.
1: Raz, dva přes náves, raz, dva přes louku.
0: Tři kroky přes les, čtyři kroky k potoku. Na břehu potoka se zastavili.
1: Levá, křikla pravá. Spadla si do vody, rychle ven. Pravá se podívala ze břehu do vody a polekala se. Obě jsme spadli do vody, utopíme se, neumíme plavat.
2: Ale jak to, že jsme suché?
0: Sáhla si na pravou levá.
1: Vždyť my stojíme na břehu, divila se pravá. Tak to máme ve vodě kamarádky.
2: Zdá se, že je jim tam dobře. Tahle voda není ani mokrá, podívej. Stojí si v ní, ani plavat nemusí.
0: Ukazovala levá na boty ve vodě.
2: Pojď, půjdeme za nimi a budeme si hrát.
1: A boty zavedly Honzu do potoka. Plácnul tam sebou jak široký, tak dlouhý, až voda cákala na všechny strany.
0: A také boty se pořádně napily.
3: To byl tvůj nápad, bručela pravá levé.
2: Ze které Honza právě vyléval vodu.
1: Takhle namočené do světa nemůžeme.
0: Rozhodli se boty a mokré šlápoty se za nimi táhly zpátky k Honzově chalupě.
1: V noci, zatímco se u pece sušili, domluvili se, že tentokrát až po třetí vyjdou do světa, nesmí už provést Honzovi žádnou hloupost, nebo by štěstí nenašel. A Honza bez štěstí, to by nebyl žádný Honza.
0: Když kohout do třetice zakokrhal, byly už boty s Honzou v půli cesty.
1: Šli, až došli do královského města.
0: Domy s podloubím byly pěkně stavěné, náměstí dlážděné, ulice značené, kočáry zlaté a stříbrné, koně okovaní, ale lidé tu chodili všichni bosí. Honza se musel smát, když potkával bohaté pány a paničky, co od hlavy až k patě vězeli v hedvábných kabátcích, brokátových sukních, samá krajka, zlaté řetězy a korále, prýmky a ažury, lemování a štykování, a spod té nádhery jim vykukovaly holé palce a paty. Palce v zimě na sebe brali barvu do modra a do zelena a když přituhlo, hráli dokonce do fialova. Honza se ptal, proč tu nikdo nenosí boty? Ale lidé to slovo neznali a poslali ho ke králi.
1: Před královským palácem stály kádě s vodou a báby, co za nimi seděly, každému myli špinavé nohy a malovanými pinzetami tahali královým hostům z chodidel trny od růží a od kaktusů, střípky skla a mastičkáři vedle nich léčili puchýře od kopřiv a od mravenčího štípnutí dávali obklad těm, kdo sklouzli po banánové slupce nebo schnilém jablíčku.
0: Sám pan král měl královské nohy královsky omrzlé a balili mu je do královského šátku.
1: Ale šátek se mu někdy rozvázal a zůstal ležet uprostřed královské komnaty a pak král šlápl bosou nohou na studenou mramorovou dlaždici a hned se rozstonal. Kýchal a pro samé kýchání nemohl královat.
0: Královská princezna zkoušela chodit po špičkách nebo jen po patách, co chvíli se o něco píchla a kvikla jako malé štěně, když mu někdo přišlápne ocásek. Jednou si navlékla na nožky královské rukavice, ale vypadala v nich jako vodnice. A tak přestala vstávat z postele a byla bledá, bledší a nejbledší.
1: Král si lámal hlavu, jak pomoci, a určitě by si ji byl dočista zlámal,
0: kdyby zrovna v té chvíli nevstoupil do královské síně Honza.
1: Postavil se před krále.
0: Levá noha obutá v levé botě.
1: Pravá noha v pravé botě.
0: Boty byly ušněrované, jak se patří při královské audienci.
1: Jazyky, to se ví, zastrčené, svršky naleštěné, podrážky očištěné.
0: Radost pohledět.
1: Honza se uklonil.
0: Uklonili se i boty.
1: Král v životě nic takového neviděl. Ze samého divení se mu řeč schovala někam za královský trůn a nemohl ji pěknou chvíli najít.
0: Pak udělala řeč kuk a řekla královými ústy Honzovi.
3: Jsi jistě bohatý a mocný. To, co bych zamkl do své královské pokladnice jako vzácný skvost, nosíš na nohách, jako by to byla obyčejná věc. Kdybys mi ten poklad dal, udělal bych tě svým spoluvladařem.
0: Honza, to se ví, boty králi dal. A pan král běhal po královských zahradách, skákal přes královské potoky, klouzal se na královské klouzačce, kopal do královského míče a naučil se šněrovat levou a pravou na 10 způsobů.
1: Když už toho královského skotačení měli levá a pravá zrovna dost, zanesli pana krále do královské postele, král si dal boty pod polštář a usnul.
0: Boty nezapomněly na Honzu.
1: Litovali ho, že zůstal bos. A tak našeptali v noci králi do ucha, aby udělal Honzu královským obuvníkem.
0: Že pak už je panu králi ještě lepší boty, než je levá a pravá.
1: Hned jak se král druhého dne probudil, zavolal vyššího kancléře a písaře a diktoval jim svoje rozhodnutí.
3: Jan, řečený Honza ze Zapetce, se povyšuje do stavu šlechtického
1: a ustanovuje se za ševce královského.
2: Sláva! Skákali levá a pravá radostí a musel v nich skákat i král. Jen Honza se té slávy polekal.
1: Vždyť jsem v životě žádnou botu neušil.
2: Obrátil se na pravou a levou. Ale boty k němu v noci po špičkách přišly a od posledního slavičího zatrilkování do prvního kohoutího zakokrhání mu vysvětlovali, jak jsou ušité.
1: Předvedli podrážky, svršky, podpatky, dírky, tkaničky a obšívání. Pro začátek si šlápli do bílé mouky a udělali před Honzu na koberec ťápoty. Honza je ráno obstřihl, přišel svršky z teplé plsti a měl pro krále bačkory.
2: A pak to šlo, jako když petrželku do polívky krájí.
1: Seděl na verpánku jako na trůně, měl stříbrné dratve.
2: Z diamantů floky.
1: A zlaté kladívko.
2: Šil boty pro krále, pro princeznu, pro hrabata, pro kupce, kupcové a kupčata, pro selky, sedláky a sedláčata, pro kováře, pro cukráře, perníkáře, pro štítaře, zbrojíře a údržbáře. Všem spravedlivým šil boty na míru.
1: A všem lichvářům je krátil, aby pořádně tlačili.
2: A tak vládl Honza spravedlivě a ševcovské království bylo šťastné království. Na levou a pravou, kterého k tomu štěstí přivedli, Honza nezapomněl. Dal si ty obě boty namalovat do královského znaku
1: a Honzovi děti, Honzíčci a Honzičky je měli ve veliké úctě.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Tři dary. Jednou dávno žili dva bratři, Pedro a Juan. Jíst neměli co. A tak se vydali do světa. Přišli na rozcestí, chvíli uvažovali, kudy dál, až nakonec řekl Pedro Juanovi: ty půjdeš jednou cestou, já druhou. Za 7 dní se tady znovu setkáme a uvidíme, kdo měl víc štěstí.
1: Rozloučili se a každý zamířil na jinou stranu. Pedro právě stoupal do strmého kopce, když znenadání potkal neznámého muže. Měl pěkné oblečení a na první pohled vypadal jako bohatý a urozený pán. Pedro pozdravil a pán se zeptal: kam jdeš, člověče? Jdu do světa za chlebem, protože mám hlad, odpověděl Pedro. Pán se zasmál. To je náhoda, já zrovna hledám sluhu. Pojď sloužit ke mně. Když mi budeš 3 dny dobře sloužit, dostaneš tolik peněz, že ti stačí až do smrti. Pedro rád souhlasil.
0: Neznámý ho zavedl do jeskyně v hlubokém lese. Uprostřed jeskyně hořela na kameni veliká svíčka, u stěny stála postel a u postele byl stůl s lavicí. Pán ukázal na svíčku a řekl: nesmíš ji spustit z očí ani na chvíli. Jakmile plamínek ukáže k posteli, půjdeš si hned lehnout. To je všechno, co od tebe žádám. Sotva to řekl, zmizel. Pedro si liboval. Taková služba se mi docela líbí. Posadil se na kámen a nespustil svíčku z očí. Náhle ho ovanul průvan, plamínek se zatřepetal a ukázal k posteli. Pedro se uložil, dal si ruce pod hlavu a začal dřímat.
1: Najednou se ozval ze tmy veliký rachot, jako by padaly skály. Po chvíli začal rachot slábnout, tu a tam se ještě udrolil drobný kamínek a bylo ticho. Pedro si umínil, jakmile se ráno rozední, půjdu pryč. Takový rámus se nedá vydržet.
0: Když se za svítání probudil, stál před ním neznámý a řekl: pověz mi, jak se ti spalo. Celou noc jsem oko nezamhouřil, postěžoval si Pedro. Už tady nezůstanu ani na chvíli. To je škoda, pokýval neznámý pán hlavou, protože když odejdeš, nic ti nezaplatím. A teď se pojď najíst. Posadili se ke stolu, najedli se masa a napili vína. Pedro si otřel mastnou bradu rukou a řekl: když se člověk pořádně nají, hned se na všechno dívá jinak. Teď se mi zdá, že se v téhle studené díře přece jen dá vydržet. Tak hlídej zase svíčku a dělej, co umíš, řekl pán a odešel.
1: Pán zmizel a Pedro zůstal sám. Jakmile se začalo stmívat, posadil se ke svíčce. Náhle zavanul jeskyní studený průvan. Plamínek svíčky se ohnul a Pedro skočil do postele. A nastal takový hluk, jako by se bořil celý svět. Někde docela blízko řinčali řetězy a z nenadání kdosi zvolal ze tmy nad Pedrovou hlavou: běda, já padám. Pedro se dopálil a zvolal: tak si padej a nech člověka spát. Na podlahu jeskyně spadly mužské nohy a znovu se ozvalo: běda, já padám. Tak jen si padej, řekl Pedro a obrátil se na bok. Na podlahu jeskyně spadl trup bez hlavy. A ze tmy se ozvalo znovu: běda, já padám. Teď už toho měl Pedro právě dost. Posadil se a vykřikl: tak jen si padej, ale spadni už celý, ať mám od tebe pokoj.
0: Sotva to řekl, ze tmy spadly ruce a hned po nich hlava. Části těla se spojily a před Pedrem stál pán, který ho vzal do služby. přistoupil blíž k posteli a řekl: vydržel si tady a tím si mě zachránil. Dám ti za dobrou službu 3 dary. Opasek, pokrývku a meč. Co si počnu s opaskem, pokrývkou a mečem? Zeptal se Pedro. Tak se mi zdá, že jsme se dohodli na něčem docela jiném. Jenom se neukvapuj, řekl pán. Z opasku můžeš vybírat tolik peněz, kolik jen budeš chtít a nikdy nezůstane prázdný. To už je lepší, přikývl Pedro. A co ta pokrývka? Je aspoň teplá? Stačí, když se na ní posadíš a řekneš pokrývko sem, pokrývko tam. Do Segovie, do Toleda, do Madridu, kam jenom budeš chtít. Pokrývka tě tam hned odnese. No dobrá, řekl Pedro bez veliké radosti. A co s mečem? S tím mečem vždycky zvítězíš, i když budeš mít proti sobě sebevětší přesil.
1: Pedro si vzal opasek, pokrývku a meč, vyšel z jeskyně a rovnou cestou zamířil k domovu. Na rozcestí v trávě už seděl jeho bratr a čekal. Tak co, Juane, zeptal se Pedro, jak si pořídil ve světě? Juan jen mávl rukou a mlčel. Moc si z toho nevysloužil, řekl Pedro. To já jsem si přinesl ze služby aspoň opasek, pokrývku a meč. Juan si všechno prohlédl a zeptal se nedůvěřivě. Pedro, bratře, komu si to vzal? Nikomu jsem to nevzal. Povídám, že jsem si to vysloužil. Jenom vlastně nevím u koho. Tak vzal z opasku peníze a dal je bratrovi. A dal mu jich tolik, že si Juan postavil novou chalupu, nakoupil si krávy a pole a dobře si žil.
0: Pedro zatím užíval svých darů. Chvíli byl v Toledu, chvíli v Barceloně, pak zamířil na své pokrývce do Granady. Bojoval s loupežníky v Aragonu a s Maury v Andaluzii. A protože měl v ruce kouzelný meč, vždycky zvítězil. Zanedlouho si o něm vyprávěla celá země. Doslechl se to i sám král a přikázal, aby k němu Pedro přišel na královský zámek. Sotva se před ním Pedro objevil, řekl král netrpělivě. Dej mi ty 3 kouzelné věci. Když mi je dáš, můžeš si vzít mou dceru za ženu. Když král dostal, co chtěl, zavolal stráže a dal Pedra vyhnat za brány města. Já blout, říkal si Pedro, já hlupák, já blázen. Takový je tedy náš král. Takové je tedy královské slovo.
1: Ale co mohl dělat? Pustil se znovu do světa. Došel až do kraje, kde ho nikdo neznal a přihlásil se do služby u jednoho urozence. Budeš mi dělat zahradníka, rozhodl pán. Ale pamatuj si, na zahradě jsou olivy, pomeranče a jablka. Těch si můžeš natrhat, kolik jen chceš, ale jsou tam i broskve a hrušky. Těch se nesmíš nikdy ani dotknout. Pedro šel do zahrady a řekl si, však pán neschudne, když si utrhnu jednu pěknou hrušku. Utrhl si hrušku, snědl ji a hned mu na hlavě vyrostl velký roh. To jsem tomu dal, řekl si Pedro. Ale co, snědl jsem hrušku, teď už je docela jedno, když s ním i broskev. Utrhl šťavnatou broskev, snědl ji a roh zmizel. Takhle je to tedy, zaradoval se Pedro. Ale to se mi náramně hodí. Natrhal si pytel broskví a pytel hrušek a řekl pánovi, ze mne nikdy pořádný zahradník nebude. Půjdu dál do světa.
0: Pán mu vyplatil trochu peněz, Pedro si za ně koupil dlouhý doktorský plášť a vydal se rovnou cestou ke královskému zámku. Postavil se k bráně a začal nabízet své hrušky. Hrušky byly veliké a voněly tak pěkně, že je hned koupil královský kuchař a dal je svému pánovi na stůl. K Král, královna i princezna se do nich pustili a všem třem narostly na hlavě dlouhé rohy. Královna bědovala, princezna plakala a král dal svolat všechny lékaře své země. Potírali rohy všelijakými mastičkami, zasypávali je prášky, ale nic to nepomohlo, rohy nezmizely.
1: Když to trvalo 3 dny, Pedro si oblékl doktorský plášť, zabušel na bránu a řekl: slibuji, že vyléčím královnu, krále i princeznu. Přivedli ho ke králi. Dám ti všechno, co chceš, bědoval král, jenom mě zbav té hrozné věci. Dobrá, řekl Pedro, tak mi dej kouzelný opasek, potom ti roh odstraním. Dám ti všechno na světě, zvolal král, jenom opasek ti dát nemohu, ten je pro mě moc důležitý. Pedro pokrčil rameny. Jak chceš, nech si tedy opasek i roh a já zase půjdu. A už mířil ke dveřím.
0: Král tedy s těžkým srdcem dal Pedrovi kouzelný opasek. Nepravý lékař požádal o sklenici vody, ukápl do ní šťávu z broskve, potřel roh a přikázal králi, aby zbytek broskve snědl. Sotva se tak stalo, roh zmizel. A teď já, zvolala královna, teď odstraň můj roh. Pedro jí prohlédl roh a řekl: odstraním ho, když dostanu králův meč. A ten já ti nedám, vykřikl král, ten ti nedám za nic na světě. Královna popadla krále za krk a začala křičet: ty už roh nemáš a mně může zůstat na dosmrti? Jen ať si královna chodí s rohem na hlavě, tobě to nevadí, tobě je to jedno. Král si povzdechl, přinesl meč a Pedro odstranil roh královně.
1: Sotva skončil, přiběhla v slzách princezna s velkým šátkem na hlavě a prosila ho, aby jí zbavil té strašné věci. Proč ne, řekl Pedro. Půjdeme na dvůr, posadíme se na jednu pěknou pokrývku a já tě vyléčím dřív, než se naděješ. Král věděl, že s Pedrem už nic nepořídí. Dal přinést pokrývku, princezna ji rozprostřela na dvoře a posadila se na ní. Pedro si sedl vedle ní a zvolal vesele: pokrývko do Toleda. A bžikem byli v Toledu. Pedro řekl princezně: když si mě vezmeš za muže, uzdravím tě. Když si mě nevezmeš, zůstane ti roh navždycky. Princezna ho objala a zvolala: vezmu si tě, a jak ráda. Pedro jí dal tu nejkrásnější broskev a za chvíli roh zmizel, jako by nikdy nebyl.

0: přes vodu. A pak se k nám za svítání vrací z východu.
1: Kdo nemůže spát, má si počítat, jestli všechny vrátili se a pak usne snad. Jestli všechny vrátili se a pak

0: Plave to ve vodě, není to ryba, skáče to po zemi, není to zajíc.
1: Kdo na to přišel?
2: Plave ve vodě, skáče po zemi.
3: To jsem viděl. Je to zelený. A skákalo to u nás na zahradě.
1: Baterka s nožičkama.
3: Jo.
1: Ne, baterka s nožičkama to nebude. Plave ve vodě, skáče po zemi a dělá kvak, kvak, kvak, kvak.
3: Je to žába.
4: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
5: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z úplného ostrova?
4: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
1: Piggy reklama!
6: Jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jej, Danánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
6: Jau!
1: Proč padáš, Hugo?
6: Protože tu mám všude ty knížky, no...
1: Takhle? No, hromadě, knížky... No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
6: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
6: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro. Aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
6: Ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
6: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
6: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
6: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
6: No.
1: Ahoj, mrsetkové a šmakovinky říká.
6: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Vymyslá bum, bim.
6: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
6: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
6: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo. To jsi řekl přesně. Přednáška. Všichni ostatní mají

0: líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo. Vždyť si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, tak v téhleté knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No nevím.
0: No krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma. Nevím to.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to bych koukal.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano. A buchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Páne, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo. No jo, už to chápu, Hugo.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky? Krčmě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: No, tak třeba vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, nebo, čurbes to je...
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Že to je dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem je nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Říšek, krčmě. Louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.

novej semínko, hola.

0: Aničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Niky. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu. Malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku. Pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám. Čípak, číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí. Už se kiki neboj. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
1: Piggy vtipk!
2: Jirko, proč to mléko hned nevypiješ? Podívej, už v něm zase máš mouchu.
3: Jirka s klidem odpoví. Neměj strach, mami. Ona ho moc nevypije.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Vsuvka. Příběh Carlose a Tullamora. Znali se od klukovských let. Tullamor vedl partičku uličníků a rváčů na levém břehu řeky. Carlos byl vůdcem party na pravém břehu. Levobřežníci a pravobřežníci si přísně střežili svá území. A to byla záminka k věčným bitvám. Ze starých stvrdých podkolenek si udělali pendreky a těmi se mlátili hlava nehlava. Jak už to mezi vojevůdci bývá, Carlos s Tullamorem byli sice nepřáteli na život i na smrt, ale zároveň si jeden druhého vážil. A když skončil čas klukovských her, podali si ruce a stali se z nich přátelé. Ani Carlos, ani Tullamor se nechtěli smířit s tím, že je čeká spokojený domácký život jako valnou většinu všech lichožroutů, kteří, když vyrostou, zařídí si v rodinách svých domácích pánů vlastní lichožroutí rodinky a nestarají se už o nic jiného než o obživu. Rozhodli se, že budou žít jinak. Carlos se chtěl jenom toulat, cestovat, užívat si svobody. Když nic nemáš, tak ti všechno patří, říkával. Jenže Tullamora sváděla touha pomoci a po majetku. Netrvalo dlouho a stal se z něho padre alias velký šéf. Přesto zůstali přáteli, dokud se ve městě neobjevila Mochita. Mochita byla žhavá a opojná Mexičanka a v jejich životě se objevila čirou a nešťastnou náhodou. Její pan domácí, mexický obchodník s ponožkami, se chystal na cestu do Evropy. Mochita nakoukla ze zvědavosti do jeho otevřeného lodního kufru naditého nejrůznějšími vzorky podkolenek, punčoch a ponožek. Jenže cvak! Víko sklaplo a lodní kufr i s Mochitou po několika dnech doputoval do města, v němž žili Tullamor s Carlosem. Tullamor se o příjezdu tohoto cizince dozvěděl a zmocnila se ho touha po mexickém zboží. Vloupal se do jeho hotelového pokoje a když kufr otevřel, na první pohled se zamiloval. Žádnou ponožku si neodnesl, ale unesl Mochitu. Krásná mexická lichožroutka v cizím sichravém městě nikoho neznala. Obtloustlý Tullamor rozhodně nebyl její typ, ale zahrnul ji péčí a vlněnými punčochami a také bydlení na prostorné půdě vily profesora Kadeřábka bylo na zdejší poměry víc než luxusní. Mochita neměla ani potuchy o tom, že je mafiáno. Doma se choval jako vzorný manžel a starostlivý otec jejich dvou synů, Tullamora juniora a Ramsese. A Carlos jí nic neřekl. Zachoval se čestně k svému příteli, i když Mochitu tajně miloval. Často ji navštěvoval, byla téměř nepřetržitě nachladlá a ona mu vyprávěla o svém stezku po horkém slunci, po bzukotu komárů a drnčení kytar. A pak, když sichravé počasí přetrhlo nit jejího života, Carlos se s Tullamorem ani nerozloučil a zmizel. Musel poznat tu zemi Mochity, kytar, komáru, spalujícího slunce a pálivých papriček. Celé dlouhé roky o něm nikdo neslyšel.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Kouzelný klobouk. Eskimácká pohádka. Lovec jménem Kejan našel jednoho dne v pasti, kterou nalíčil, překrásnou stříbrnou lišku. Uvízla v ní oběma zadními běhy. Když se ji chystal zabít, promluvila na něho lidským hlasem. Nech mě naživu, lovče, dobře se ti odměním. Když se Kejan vzpamatoval z překvapení, řekl: Čím by ses mi mohla ty, liško, odměnit? Největší odměnu dostanu za tvou krásnou kožešinu. Mýlíš se, odvětila liška. Mnohem užitečnější než má kožešina ti bude tento dřevěný klobouk. Přejela si po hrudi a v tlapě se jí objevil malý špičatý dřevěný klobouk, podobný tomu, jaký si berou na moře rybáři proti dešti a slunci, jenomže mnohokrát menší. Bude tvůj, dáš-li mi život. K čemu mi bude klobouk, pomyslel si lovec. A kdyby klobouk, ale směšně malý klobouček, menší než dlaň? Zaváhal. Tu ho však napadlo, že to asi přece jenom nebude jen tak obyčejná liška. I co, řekl si. O jednu kožešinu více nebo méně, vždyť na tom stejně nezáleží. Přiklekl k lišce a uvolnil jí nohy z pasti. Nebudeš toho, Kejane, litovat, promluvila a podala mu klobouk. S kloboukem na hlavě se ti nikdy nic zlého nestane. Vždyť je tak malý, že si ho ani na hlavu nenasadím, chtěl říci, ale jakmile ho zkusil, zvětšil se do velikosti opravdického klobouku a seděl mu jako ulitý. A když ho sundal, byl opět malý, že se mu vešel do dlaně.
1: Podívejme,
0: zabručil překvapeně. Něco na tom bude. Teď už věřil, že je to opravdu kouzelný klobouk. Chtěl lišce poděkovat, ale poté jakoby se zemsléla. Kejan se tedy vracel domů bez kožešiny. Zašel k řece a ulovil aspoň několik ryb. Cestou k domovu ho z nenadání překvapila sněhová bouře. Rozpoutalo se pravé peklo. Najednou neviděl na krok před sebe. Burácivý vítr ho tiskl k zemi a zase ho zvedal a pohrával si s ním jako se sněhovou vločkou, až ztratil směr a nevěděl kudy kam. Kejan dostal strach, že domů nedojde a zahyne v tom ledovém přívalu sněhu. A tu si vzpomněl na dřevěný klobouček od lišky. Opatrně, aby mu ho vichřice nevyrvala z ruky, si jej nasadil na hlavu. Ahle, klobouk mu nejen přikryl hlavu, ale roztáhl se do té míry, že se v něm Kejan schoval celý. V klobouku bylo teplo a sucho, jako v nejlepším iglu, tak teplo a útulno, že vyčerpaný lovec únavou usnul. Když se probudil a nadzvedl okraj klobouku, viděl, že venku mezitím bouře ustala a vysvětlo slunce. Liška nelhala. Klobouk ho ochránil především nebezpečenstvím. Od té doby nosil Kejan liščin dárek neustále sebou. Jednou se s bratrem vydali na lov tuleňů. Nasedli do kajaků a po proudu řeky dojeli až na hladinu moře. Štěstí jim přálo a skolili několik pěkných kusů. Mezitím se připozdilo a oni si museli pospíšit s návratem do ústí řeky, neboť od severu začaly jít ledové kry a hrozilo nebezpečí, že jim odříznou cestu nazpět. Bratrovi, který měl lehčí loď a byl proto rychlejší, se podařilo včas proplout a stanout na břehu, kde se řeka vlévala do moře. Kdežto Kejan, jehož úlovek byl větší a loď tedy těžší, se opozdil a plovoucí let mu přehradil cestu. Bratr marně přemýšlel, jak Kejanovi pomoci. Hoď mi řemen, křikl na něho Kejan.
2: Jaký řemen?
0: Odpověděl bezradně bratr, ale v tom už ho to napadlo a rozběhl se ke kajaku. Vytáhl z něho dvě klubka řemene, jaká si každý sebou vozí na připoutání ulovených tuleňů, které pak vleče za člunem. Snažil se oba konce svázat k sobě pevným uzlem. Zimou, rozčílením a strachem o Kejanův život se mu třásly ruce, ale konečně byl hotov. Levou rukou přidržoval jedno klubko a pravou hodil druhé bratrovi. S pleskotem dopadl konec řemene do vody. Kejan ho vylovil a upevnil si jej kolem paže.
2: Táhni, volal Kejan.
0: A bratr na břehu se opřel vší silou do řemene a Kejanova loď se pomalu přibližovala ke břehu. V tom však řemen zachytil o velikou kru, sklouzl pod ní a jak bratr táhl, vklouzl Kejanův kajak pod led. To jsem to vyvedl, ulekl se bratr. Jestli se mi ho nepodaří rychle dostat ven, utopí se. A tak táhl, až se z něho potlil, ale všechna jeho námaha byla marná. Zaškubal proto řemenem, aby se přesvědčil, zda se bratr již neutopil. Z druhé strany se mu dostalo stejné odpovědi. Ještě žije, zaradoval se bratr na břehu a znovu táhl, seč mu síly stačily. Čas utíkal a kajak vězel pořád kdesi pod ledem. Co chvíli bratr na břehu zaškubal řemenem a spod ledu cítil ty též záškuby. Je to možné, že by Kejan byl stále ještě naživu? Myslel si a s novou nadějí se opíral do řemene. Zápasil takto dlouho a když už se začalo stmívat, poštěstilo se mu konečně vytáhnout kajak na vodu. A to, co viděl, bylo k neuvěření. Kejan seděl v lodi živ a zdráv a volal na něho. Táhni, bratříčku, už jsem zimou celý skřehlý. Co vám mám povídat? Kejan neutonul jen díky dřevěnému klobouku. Když viděl, že je zle, rychle si ho nasadil na hlavu, klobouk se zvětšil a bylo v něm tolik vzduchu, že Kejan mohl po celou dobu, co byl pod ledem, dobře dýchat. Oba bratři s vděčností vzpomínali na lišku, která se Kejanovi tak štědře odměnila.

Blešák a profesor. Byl jednou jeden vzduchoplavec a ten špatně skončil, balón praskl, vzduchoplavec sletěl a rozbil se na cimpr-campr. Chlapce 2 minuty předtím poslal dolů padákem a to bylo klukovo štěstí. Nic se mu nestalo a teď si žil a měl obrovské znalosti, aby se mohl stát vzduchoplavcem. Jenže neměl balón ani prostředky, aby si ho opatřil. Žít ale musel. A tak se dal na kouzelnické kousky a namluvení zevnitř. Říká se tomu břichomluvectví. Mladý byl, dobře taky vypadal, a když si dal na růst knírek a opatřil si pěkné oblečení, bývali by ho mohli klidně mít za mladé hrabátko. Dámám se líbil a jedna pana tak propadla jeho kráse a jeho kouzelnickým kouskům, že se s ním vydala do cizokrajných měst i zemí. Tam si říkal profesor. Nic menšího mu nestačilo. Neustále myslel na to, že si opatří balón a se ženuškou v něm vzlétne. Ale zatím na to ještě pořád neměli prostředky. Však se k ním dostaneme, říkal. Jen aby, říkala ona. Vždyť jsme ještě mladí a já jsem teď profesor. Drobky jsou taky chleba. Ženuška mu svědomitě pomáhala, seděla u vchodu a prodávala lístky na představení. V zimě to bylo poněkud mrazivé potěšení. Taky mu pomáhala při jednom kouzelnickém kousku. Položil manželku do stolního šuplete, bylo to velké šuple, tam ona pak přelezla do zadního šuplete a v předním šupleti nebyla vidět. Bylo to jako zrakový přelud. Jenže když jednoho večera vytáhl šuple, byla dočista pryč. Nebyla v předním šuplíku, ani v zadním šuplíku, nebyla v domě, nebylo po ní vidu ani slechu. A to byl tedy ten její kouzelnický kousek. Už se nikdy nevrátila. Bylo jí to líto, jemu to taky bylo líto. Měl po náladě, už se nemohl smát a dělat kousky, a tak i lidi přestali chodit, výdělky byly špatné, ošacení bylo čím dál horší. Nakonec už měl jen jednoho velkého blešáka. Zdědil ho po manželce a proto ho měl moc rád. Tak ho tedy vycvičil, naučil ho kouzelnické kousky, naučil ho dělat k poctě zbraň a střílet z kanónu, ale malého. Profesor byl na blešáka pyšný a blešák byl pyšný sám na sebe. Něco se naučil, měl v sobě lidskou krev a poznal různá velkoměsta. Viděli ho princové a princezny a milostivě mu tleskali. Tak to bylo vytištěno v novinách a na plakátech. Věděl, že je slavný a dokonce dokáže uživit i samotného profesora. Pyšný byl a slavný byl a přece jen, když s profesorem někam cestoval vlakem, jezdili 4. třídou. Ta totiž dorazí do cíle stejně rychle jako ta první. Spojoval je nevyřčený slib, že jeden druhého nikdy neopustí, nikdy neuzavřou manželství, blešák zůstane starým mládencem a profesor vdovcem. Takže to vyšlo beze zbytku. Kde je největší sukces, pravil profesor, tam se nemá jezdit dvakrát. Byl totiž znalec lidí a to je taky znalost. Nakonec už jezdil celý svět, jen v zemi divochů ještě nebyl. A tak si usmyslel, že se vydá do země divochů. Tam sice pravda, tak profesor věděl, požírají křesťanské lidské bytosti, ale on nakonec nebyl opravdový křesťan a blešák zase nebyl opravdová lidská bytost. Proto tedy usoudil, že se můžou vydat na cestu a že je čeká dobrý výdělek. Cestovali parníkem a plachetnicí, blešák předváděl svoje kousky a tak měli cestu zadarmo a dorazili do země divochů. Tam vládla malá princezna. Bylo jí jen 8 let, ale vládla. O moc připravila tatínka a maminku
protože měla pevnou vůli a byla nevídaně půvabná a nezbedná. Jakmile Blešák udělal k poctě zbraň a vystřelil z kanónu, okamžitě se do něho zamilovala a prohlásila: ten a žádný jiný. Láskou byla celá divoká, a to prosím už předtím byla divoška. Moje milá, rozumná holčičko, pravil její otec, kdyby se z něho aspoň napřed dala udělat lidská bytost. To nech na mě, starej, odsekla, a to bylo dost nevychované na princeznu, když mluví s vlastním tatínkem. To víte, byla divoká. Posadila si Blešáka na ručku. A teď si lidská bytost a vládneš spolu se mnou. Ale musíš dělat, co chci já. Jinak tě zabiju a profesora s ním. Profesorovi přidělili velkou síň. Tam měl teď bydlet. Zdi byly z cukrové třtiny, mohl si je olizovat dle libosti, ale on nebyl na sladké. Na spaní mu dali houpací síť. Bylo to, jako by ležel v balónu, v tom, co si vždycky přál a co na něj neustále myslel. Blešák zůstal u princezny, sedali na ručce a na útlém krčku. Vytrhla si z hlavy vlas a ten musel profesor uvázat Blešákovi za nohu. A ona ho měla přivázaný na velkém korálu, který měla v ušním lalůčku. To byly, panečku, krásné časy pro princezničku. Ostatně pro Blešáka taky, říkala si. Profesorovi se to ale nezamlouvalo. Byl přece světoběžník. Nadevše rád cestoval od města k městu a v novinách se dočítal, jaký je vytrvalý a šikovný, když naučil Blešáka veškerým lidským činnostem. Den za dnem se houpal v síti, lenošil a dostával prvotřídní stravu. Čerstvá ptačí vejce, sloní oči a pečená žirafí stehna. Lidožrouti nežijí jenom z lidského masa, to je delikatesa. Nejdelikátnější ze všeho, říkala princeznina matinka, je dětské ramínko s ostrou omáčkou. Profesor se nudil a rád by se býval ze země divochů dostal pryč, jenže Blešáka potřeboval sebou, to byl přece jeho zázrak a jeho obživa. Jen jak ho tak asi odchytit a získat? To nebylo tak snadné. Napnul všechny své myšlenkové schopnosti a pak zvolal: už to mám. Otče naší princezny, dopřejte mi něco na práci. Nemohl bych třeba vycvičit obyvatele vaší země, aby se uměli představovat? V největších zemích se tomu říká jemné způsoby. A co bys mohl naučit mě? Zeptal se princeznin tatínek. Svoje největší číslo, prohlásil profesor. Vystřelit z kanónu, až se celá země zatřese a s nebe spadnou upečení ti nejlahodnější ptáčci. To byste uviděl ráno. Sem s kanónem, přikázal princeznin tatínek. V celé zemi však neměli jediný kanón. Jen ten, co si přivezl Blešák, a ten byl moc malý. Uliju vám větší, prohlásil profesor. Jen mi k tomu poskytněte prostředky. Potřebuju jemné hedvábí, jehlu a nit, lana a provazy, jakož i žaludeční kapky na balóny. Ty balón nafouknou, odlehčí a vynesou do výše. Ty vydají v žaludku kanónu tu pravou ránu. Všeho, co si žádal, se mu dostalo. Celá země se seběhla, aby uviděla ten veliký kanón. Profesor je svolal, až když měl balon připravený, jen ho nafouknout a vzlétnout. Musím ho dostat nahoru, aby se ochladil, vysvětlil profesor a usadil se v koši pod balónem. Sám ho ale nestačím řídit. Potřebuju zkušeného druha, aby mi pomohl. To tady neumí nikdo jiný než Blešák. Poskytuji své svolení, ale jen velice nerada, pronesla princezna, podala Blešáka profesorovi a ten si ho posadil na ruku. Pustit lana a provazy, přikázal. A jedem balón teď. A všichni mysleli, že řekl kanón. A balón stoupal výš a výš až nad mraky, pryč
ze země divochů. Malá princeznička, její tatínek a maminka i všechen lid tam stáli a čekali. A čekají dodnes. A jestli nevěříš, tak si zajeď do země divochů. Každé dítě tam mluví o Blešákovi a profesorovi. Myslí si, že se zase objeví, až se kanon ochladí. Jenže oni nepřijedou. Jsou doma tady u nás, ve své vlasti. Jezdí vlakem první třídou, nikoli čtvrtou. Mají dobré výdělky a veliký balón. Nikdo se jich neptá, kde k balónu přišli nebo odkud ho mají. Jsou to zámožní lidé, vážení lidé, Blešák a profesor.

0: Biggy hádanka. Teď je jedna z dvorečku. Běží kolem sestřička, žlutonka je celička. Naše máma slepice se zobala nejvíce. Kdo pak ví? Který pak ptáček má maminku slepičku a tatínka kohoutka?
1: Housátko.
0: Kocoure Vojto, ty si ze mě děláš zase legraci.
2: Jo, je to kuřátko.
3: Operníkové chaloupce. Byl jeden tatínek a maminka a měli dvě děti, Jeníčka a Mařenku. Tatínek byl drvoštěpem a chodil do lesa kácet stromy. Někdy vzal děti sebou. Byl to pro ně vždy radostný den. Vždyť v lese byla spousta jahod, malin i borůvek. Jeníček i Mařenka se jich najedli a ještě si nazbírali plný hrníček. Jednoho dne děti nalezly nedaleko místa, kde tatínek porážel strom, tolik velkých jahod, že je ani nestačili sbírat. Jeníček povídal: Víš co, Mařenko, poznamenáme si cestu, abychom zítra opět toto místečko nalezli. Bude maminčin svátek, přineseme jí plný košíček pěkných jahod. Nesmíš však doma nic prozradit. Jeníček nazbíral drobné bílé kamínky, naplnil jimi všechny své kapsy. A když s Mařenkou odcházeli z lesa za maminkou a tatínkem, trousil kamínky po cestě až k chaloupce, ve které bydleli. Druhého dne řekla maminka: Jeníčku, dojdi mi s Mařenkou ke studánce pro vodu, ale ne, abyste zaběhli dál do lesa. Vraťte se brzy, budeme péci v dolečky. Jeníček popadl džbánek, Mařenka košíček a utíkali k lesu. U studánky postavili džbánek do křoví a běželi na cestičku, kterou si Jeníček poznamenal bílými kamínky. Pospíšíme si, Mařenko, povídal sestřičce. Až pro maminku nazbíráme plný košíček jahod, vrátíme se ke studánce. Běželi po cestičce, až se dostali k místu, kde včera našli tolik jahod. Sbírali pilně, sbírali, až měli košíček vrchovatě naplněný. Teď půjdeme honem ke studánce a odtud pak domů, aby měla maminka radost. Těšila se Mařenka. Marně se však rozhlíželi, kde je cestička, kudy sem po ní přišli, ale nemohli ji nalézt. Zašli od ní tuze daleko. Dlouho bloudili sem a tam. Mařenka se rozplakala, ale Jeníček, ač sám měl strachu dost, jí těšil. Neplač, Mařenko, tato cestička vypadá zrovna jako ta, po níž jsme sem přišli. Po ní se jistě dostaneme domů. Ale nedostali. Bloudili v lese do večera, až zabloudili daleko, daleko od chaloupky. Volali po lese, ale nic to nebylo platné, nebylo v něm živé dušičky. Nikdo je neslyšel, aby jim ukázal cestičku k domovu. Sluníčko zapadlo, Mařenku už bolely nožičky, chtělo se jí spát a oba trápil hlad. Jeníček utíral sestřičce očička, hladil ji a těšil. Neplač, Mařenko, snad přijdeme k nějaké chaloupce a poprosíme, aby nás tam nechali přes noc. Opět dlouho chodili sem a tam, ale chaloupka nebyla nikde k nalezení. Jeníček povídá: Vylezu na strom a podívám se, uvidím-li někde světýlko. Vyšplhal se na strom jako veverka a rozhlížel se kolem dokola. Pojednou radostně zvolal: Mařenko, už vidím světýlko, snad je z naší chaloupky. Rychle slezl ze stromu, vzal Mařenku za ručku a oba se vydali v tu stranu. šli a šli, až přišli k malé chaloupce, ale jejich to nebyla. Zaklepali na dveře a když jim nikdo neotvíral, otevřeli si sami a tichonce vešli dovnitř. Světýlko na okénku kmitalo již jenom malonko. Ještě než zhaslo, rozeznali ve světničce dvě malé postýlky, stolek a židličky. Chvilku ještě čekali a když se nikdo neukázal, svlékli se a vlezli do postýlek a spali až do rána. Ráno Mařenku probudilo sluníčko, svítilo jí přímo do postýlky. Mařenka se posadila, rozhlédla se po světničce a div divoucí, co spatřila. Postýlky, stoleček, židličky, ba i stěny, podlaha a strop. Všecko, všecinko bylo z perníku. Hned volala bratříčka. Jeníčku, vstávej honem, podívej se, co tu je. Oba vyskočili z postýlek, ohmatávali perníkové stěny i nábytek. Židličky byly ze samých perníkových srdíček, stůl a postýlky z marcipánu. Stěny byly plné koníčků, brejlí, miminek a husarů. Jej, to je krása, libovala si Mařenka. Ukousla kousek srdíčka, uštípla růžek stolečku z marcipánu a pak vyběhla za Jeníčkem podívat se, jak asi vypadá chaloupka zvenčí. Uviděli, že i chaloupka je celá perníková. Střecha byla také ze srdíček, koníků, brejliček, panáků a panenek. Jeníček dostal laskominy na perník. I vyzvedl Mařenku a řekl, ulom pár kousků ze střechy, budeme mít snídani. Mařenka ulomila dvě srdíčka, koníka a panenku. A když ji Jeníček zase postavil na zem, ozval se čísi hlas z chaloupky. Jeníček a Mařenka leknutím vše upustili a přitiskli se ke zdi. V tom se otevřely dveře a z nich vyšla babička. Byla sehnutá a opírala se o hůl.
4: To vy jste mi tu hospodařili. Co tu chcete vy, mlsouti malí?
3: Jeníček i Mařenka sepíjali ručky a babičku prosili, aby jim odpustila. Pak jí vyprávěli, jak chtěli mamince přinést k svátku jahůdky, jak zabloudili, až přišli sem. Babička zakývala hlavou a povídala.
4: Vaše štěstí, že máte maminku tak rádi, že jste jí chtěli udělat radost. Odpustím vám, ale to vám povídám. Po druhé maminku lépe poslouchejte. Utíkejte domů touto pěšinkou a už ať jste odtud.
3: Děti běžely, ani se neohlédly a brzy byly doma. Maminka i tatínek se radovali, že mají obě děti opět doma, protože se strachovali, že je více nespatří. Když se včera nevraceli dlouho od studánky, šla je maminka hledat a našla jen prázdný čbánek v křoví. Co se jich s tatínkem po lese nahledali a navolali? Jeníček i Mařenka litovali, že způsobili rodičům tolik starostí a slíbili, že vždy už budou poslušní a neodejdou z domova bez dovolení. Rádi byste, milé děti, věděli, co se stalo s perníkovou chaloupkou, viďte. Jeníček a Mařenka to také chtěli vědět a poprosili jednou tatínka, aby se šel s nimi na ni podívat. A tak šli, ale když došli na místo, kde chaloupka dříve stávala, nebylo po perníkové chaloupce ani památky. Babička si chaloupku přestěhovala. Nejspíš měla strach, aby jí snad jednou děti perníkovou chaloupku nesnědly, kdyby se o ní od Jeníčka a Mařenky dověděli. Na tom místě, kde stávala perníková chaloupka, babička zarazila do země svou hůl. Z hole vyrostl strom, na stromě větvičky a z těch jsou svižné metličky na nehodné dětičky.
5: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
0: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
5: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
0: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
5: Ach jo, já mám Justýnu většinou...

0: tady máš čaj, máme ho hotový.
1: O, děkuji, velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
2: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme, co říkáte?
1: Do čeho?
0: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
1: Justino. No, jistě, proto jsme tady. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
2: Dnes je to na Pigim.
1: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
0: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
1: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi pižbot.
0: Justino, ty víš, co to je?
2: To se tady taky divím.
1: A vy ne. Taková samozřejmost.
0: Počkej, nejdřív to vysvětli.
2: Ano.
1: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody. Vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
2: Ale ne rampouch.
1: Ne rampouch?
2: No, Piggy říkal prampouch.
1: A vždyť to říkám rampouch.
0: Justino, já jsem opravdu říkal prampouch.
1: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
0: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
1: Prampouch?
0: No.
1: Nic takového neexistuje.
0: Existuje.
1: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
0: Ne.
1: Hugo, piš mi bok.
0: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justina neví, co to je. Co ty, Hugo?
2: Já se přiznám, že taky netuším.
1: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
0: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
2: Tak ale vysvětluj, Piggy.
0: Takže prampouch.
1: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
2: Justino, nepřerušuj.
0: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
2: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
0: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
1: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
2: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
0: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He?
2: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
0: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
2: Už jsem to taky našel.
0: Aha.
2: Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
0: Ještě?
2: Piggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
0: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
1: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
2: Máš bod, Piggy.

0: To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justýna.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
3: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampouchu.

0: písnička.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Sedlák milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. Za toto to už můžu hubou klápnout. Tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.
1: Piggy vtip.
2: Chovatel norků se chlubí.
3: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany. Takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jenže ještě jedna věc byla mrzutá. Starý pavouk už nechtěl dělat žádnou novou záchranou síť, třeba že ho pavoučata prosila: tatínku, udělejte prosím vás Pytlíkovi novou síť, ať máme nějakou legraci. Ale pavouk ne za nic na světě. Ovšem, to zase neznáte Pytlíka. Když starý nechce, udělá si ji Pytlík sám. Jen co se podívá, jak si starý pavouk každý den dělá novou síť. Schoval se za lístek, pěkně si počkal a tu uviděl podivnou věc. Pavouk snědl prostě tu starou síť, ne snad, že by si ji pokrájel na talíři, ale soukal do sebe lana a nitky jako nudle, až měl celou síť v sobě, že z ní ani vlásek nezbyl. Pak si vylezl na jednu vysokou větvičku a hezky dlouho odpočíval. Najednou skočil rovnou po hlavě dolů a za ním z několika puntíčků na zadečku se táhla od nejvyšší větvičky báječná silná nit. Na ní zůstal chvilinku viset, ale pak se otočil jako akrobat a šplhal zase po své vlastní nitě nahoru. A co nit? Tu táhl za sebou? Kde pak? Pavouk ji nechal viset, ale hned k ní, jak lezl nahoru, přisoukával novou, takže když vylezl nahoru, visela pod ním pěkná smyčka. Zase chvilenku čekal, až přijde vítr, až zafoukne smyčku na některou větvičku tak, aby se tam zachytila. No a sotva měl tak hlavní lano zachyceno, začal se spouštět i na jiné větvičky, až si z vláken udělal hezkou hvězdu, pak začal běhat po hvězdě do kolečka, až byla celá pavučina hotová.
2: Božinku, to je to celé, divil se Pytlík, to tedy svedu 1, 2...
1: Rychle přeběhl ke své roztrhané záchranné síti a v minutě ji také snědl. No, nechutnalo mu to příliš, ale snědl ji. Pak se posadil na vršek větvičky a čekal, až se začne dělat pavučina. Něco se v něm skutečně dělo. V břiše mu kručelo, vrtalo to tam, točila se mu hlava, škytal o 106 a v uších měl, jakoby gramofon hrál. Ale pavučina z něho vylézt nechtěla. Jednu chvíli myslel, že přeci cosi mu začalo vycházet z nosu.
3: Ale byla to docela obyčejná kapička. Zkrátka, bylo mu špatně.
2: No, ještě asi nejsou hotové, utěšoval se. Bolí to, ale bude to slávy, až se o mě dovědí, že dovedu dělat pavučinu.
1: Nakonec se to v něm začalo s úžasnou silou všechno trhat, válet. Myslím, že se rozsype. Teď jdou nitě, zasténal, rozpřáhl se do vzduchu a skočil, jak to viděl prvé u pavouka, z větvičky dolů. Bác! Žádná nit, žádné záchranné lano se za ním neobjevilo. Pytlík sebou jen praštil o zem, ne jako pytlík, ale jako pořádný pytel písku. V hlavě se mu pořádně zatmělo. Ale hned poté se mu zdálo, jako by se rozsvítilo, jako by andělé na všechny strany létali. Každý z nich pletl pro Pytlíka síť a nit pro ní tahal z čertího ocasu. Pak z čerta počaly sršet jiskry jako ohňostroj a potom už Pytlík ztratil vůbec vědomí, byl docela bez sebe.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim, bonjour mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové, nebo spíš bonui, dobrý večer. Teď jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnoze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se, chce se vám spát, usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizér třeba řekne, jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnóza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnóza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Quel malheur, zapeklité. Možná byste tomu nevěřili, ale hypnóza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Olala! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá, nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netáhejte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mes amis. Naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstaly na svém místě a vůbec se nepohnuly. Upřeně se na knihy zadívejte
a pomalu a tajemně počítejte do 10. Můžete počítání prokládat hláškami jako jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

Sobecký obr. Každé odpoledne cestou ze školy si děti chodívaly hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s hebkou zelenou trávou. Nad trávu se tu a tam zvedaly krásné květiny připomínající hvězdy a stálo tam 12 broskvoní, které se na jaře vždycky obsypaly něžnými růžovými a perleťovými kvítky a na podzim nesly hojné ovoce. Na stromy sedali ptáci a zpívali tak líbezně, že si děti přestávali hrát a poslouchali je. To je nám tu blaze, volávali na sebe. Jednoho dne se vrátil obr. Odešel kdysi na návštěvu k svému příteli, cornwallskému lidožroutovi, a zůstal u něho 7 let. Po těch 7 letech neměl už o čem mluvit, protože jeho konverzační schopnosti měly své meze, a tak se rozhodl, že se vrátí na svůj hrad. A když tam došel, uviděl, že si v jeho zahradě hrají děti. Co tady děláte? Křikl velice hrubým hlasem a děti se rozprchly. Moje zahrada je moje zahrada, prohlásil obr. To by mělo být každému jasné. Hrát si v ní nesmí nikdo jiný než já sám. A vystavěl kolem ní vysokou zeď a dal na ní tabuli s výstrahou Vstup se pod trestem zapovídá. Byl to obr velice sobecký. Chudinky děti si teď neměli kde hrát. Zkusili si hrát na silnici, ale na silnici bylo plno prachu a tvrdého kamení a to se jim nelíbilo. Toulávali se po vyučování kolem té vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Tam nám bylo blaze, říkali si. Pak přišlo jaro a celý kraj byl samý kvítek a samý ptáček. Jenom v zahradě sobeckého obra byla pořád ještě zima. Ptákům se nechtělo zpívat, když tam nebyly žádné děti, a stromy tam zapomněli vykvést. Jednou jeden krásný kvítek vystrčil hlavinku z trávy, ale když uviděl tu výstražnou tabuli, tolik mu přišlo líto dětí, že vklouzl zpátky do země a zase usnul. Jen sníh a mráz se tam radovali. Na tuhle zahradu jaro zapomnělo, volali. A tak si tu budeme žít celý rok. Sníh zakryl velikánským bílým pláštěm trávu a mráz omaloval na stříbrno stromy. Pak nabídli severáku, že u nich může bydlet, a severák hned přiletěl. Byl zachumlaný do kožešin a celé dny burácel po zahradě a komínům sfukoval střížky. Rostomilé místečko, pravil. Musíme sem pozvat taky kroupy. A tak se přihnali kroupy. Den co den plné 3 hodiny rumplovali na hradní střechu, až roztřískali skoro všechny břidlicové tašky a pak se rychle, nejrychleji, jak dokázali, proháněli kolem dokola po zahradě. Oblečeny byly šedivě a dech měli jako led. Cože to jaro tak dlouho nejde, říkal si sobecký obr, sedě u okna a koukaje do své studené bílé zahrady. Snad se to počasí už jednou změní. Ale jaro nepřišlo vůbec a nepřišlo ani léto. Podzim věnoval každé zahradě zlaté ovoce, jen zahradě obrově nevěnoval žádné. Je to moc velký sobec, prohlásil podzim. A tak tam byla pořád zima a mezi stromy tam tancovali severák a kroupy a mráz. Jednou ráno se obr ještě povaloval v posteli a tu zaslechl půvabnou hudbu.
Tak líbezně zněla jeho uším, že si pomyslel, to jistě jde kolem královská kapela. Ve skutečnosti mu za oknem zpívala jenom drobná konopka. Ale on už tak dávno neslyšel ve své zahradě prospěvovat ptáčka, že mu to připadalo jako nejkrásnější hudba na světě. Pak mu nad hlavou přestali tancovat kroupy a severák nechal burácení a otevřeným oknem k němu zavanula lahodná vůně. Tak konečně přišlo jaro, řekl si obr, vyskočil z postele a vyhlédl ven. A co spatřil? Spatřil přenádhernou scénu. Malou dírou ve zdi vlezly do zahrady děti a usadili se ve větvích stromů. Na každém stromě, na který dohlédl, sedělo nějaké děcko. A stromy se z návratu dětí tak zaradovaly, že se obalily kvítky a nad těmi dětskými hlavinkami mírně mávaly pažemi. A kolem poletovali ptáci a radostně štěbetali a ze zelené trávy se smíchem vykukovali květiny. Byl to rozkošný výjev. Jenom v jednom koutě byla pořád ještě zima. Byl to ten nejzasší kout zahrady a pohyboval se v něm jakýsi chlapeček. Tak malý, že nedosáhl k větvím stromu a tak kolem něho pobíhal s hořkým pláčem. Ten strom měl pořád ještě na sobě zmrazky a sníh a pořád ještě nad ním fičel a burácel severák. Vylez si na mě, chlapečku, říkal strom a skláněl větve, jak mohl nejníž. Ale chlapeček byl příliš malinký. Obrově, jak se na to díval, roztávalo srdce. Jaký jsem to byl sobec, řekl si. Už vím, proč se sem jaru nechtělo. Vysadím toho chudinku chlapečka až do vrcholku stromu a potom zbořím tu zeď a z mé zahrady bude provždy, provždycky dětské hřiště. Doopravdy tuze litoval svého chování. A tak opatrně sestoupil po schodišti, tichounce otevřel domovní dveře a vyšel do zahrady. Ale děti se ho tak polekali, když ho uviděli, že se všechny rozutekly a zahrada se opět proměnila v zimu. Jenom ten malinký chlapeček neutekl, protože měl v očích tolik slz, že obra ani neviděl přicházet. A obr se k němu přikradl, vzal ho něžně do ruky a vysadil ho do koruny stromu. A strom rozkvetl a přiletěli k němu ptáci a dali se na něm do zpěvu a chlapeček rozpřáhl obě paže, objal obra kolem krku a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že obr už není zlý, honem přiběhli zpátky a s nimi přiběhlo jaro. Teď je to vaše zahrada, dětičky, řekl obr a velikánským krumpáčem zboural zeď. A když lidé šli ve 12 hodin na trh, zastali obra, jak si hraje s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Celý den si tam děti hráli a večer přišli dát obrovi s bohem. A kde je ten váš maličký kamarád? Ptal se obr. Ten chlapeček, co jsem ho vysadil na strom. Toho si obr nejvíc zamiloval, protože ten ho políbil. To nevíme, odpověděli děti. Ten už je pryč. Musíte mu vyřídit, aby sem zítra určitě zase přišel, pravil obr. Ale děti řekli, že nevědí, kde ten chlapeček bydlí a že ho až do dneška nikdy neviděli. A obr nesmírně zesmutněl. Každé odpoledne, když měli po škole, chodili si teď děti hrát s obrem.
Ale ten chlapeček, kterého si obr tolik zamiloval, se už nikdy neukázal. Obr se ke všem dětem choval tuze laskavě, ale přece jen toužil po tom svém prvním přítelíčkovi a často o něm hovořil. Toho bych tak rád viděl, říkával. Míjela léta a obr velice zestárl a zeslábl. Už si nemohl hrát a tak jen sedával v ohromné lenošce, díval se na děti, jak si hrají, a obdivoval se své zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti, to jsou květiny ze všech nejkrásnější. Jednoho zimního rána, když se oblékal, vyhlédl z okna. Teď už neměl zimu v nenávisti, protože věděl, že je to vlastně spící jaro a květiny, že si odpočívají. Najednou si s úžasem promnul oči a díval se a díval. Však to taky byla divuplná podívaná. V nejzaším koutě zahrady byl jeden strom celý obsypán rozkošnými bělostnými kvítky. Větve měl zlaté a viselo na nich stříbrné ovoce a pod stromem stál ten chlapeček, kterého si obr tolik zamiloval. S velikou radostí uháněl obr dolů a rovnou do zahrady a pádil trávou k dítěti. A když přiběhl až k němu, tvář mu zrudla hněvem a vykřikl: kdo se to opovážil ti ublížit? Neboť na dlaních těch dětských ruček byly stopy po dvou hřebech a stopy po dvou hřebech byly i na nožkách. Kdo se to opovážil ti ublížit, křičel obr, pověs mi to a já popadnu svůj veliký meč a zabiju ho. Ne, ne, odvětilo dítě. Vždyť to jsou rány po lásce. Kdo jsi? Zašeptal obr a zmocnila se ho podivná posvátná bázeň, takže před děťátkem poklekl. A dítě se na obra usmálo a řeklo mu: jednou si mi dovolil, abych si hrál v tvé zahradě. Dnes půjdeš se mnou do mé zahrady, kteráž je stráj. A když sem toho odpoledne vběhli děti, našli obra mrtvého. Ležel pod stromem a celý byl posypán bílými kvítky.

Večer, když zapadlo sluníčko a my jsme byli celý den hodní, babička otevřela svoji starou truhlu a vyndala z ní tuhle kouzelnou krabičku. Ta krabička má tady ze strany kolíček, kterým se takhle natáhne. A když se otevře její víčko, začne hrát. Teď hraje písničku Na dobrou noc. Babička nám ji často zpívala. A jestli chceš, zaspívám ti ji teď taky. Nejdřív ti ale povím její slova.

verbujou. Verbovat, to znamená odvádět chlapce do války. Když verbujou, budou brát. Když verbujou, budou brát, škoda chlapců na sobě.

0: Nedělní výlet. Jednou v neděli po obědě se rozhodl parní vál, že pojede na výlet. Byl těžký 10 tun, funěl a motor mu dělal dlu, dlu, dlu. A jak tak jede po ulici, u kterého si domů zaslechl tichoučký pláč. I zastavil se parní vál udiveně a povídá dlu, dlu, dlu, kdo pak to tu pláče? A tu se ozval pisklavý hlásek.
1: To jsem já.
0: Mžourá parní vál udiveně oběma reflektory a co nevidí? Za domovními dveřmi pláče malý klíček. I povídá mu parní vál. Dlu, dlu, dlu, proč pak tu pláčeš? A klíček zakňoural.
1: Když já bych chtěl jít na výlet.
0: A parní vál povídá. No tak běž a neplač tu, dlu, dlu, dlu. Ale klíček se zase rozplakal.
1: No jo, ale když já se bojím, jsem tu zem maličký. Ještě bych někam zapadl nebo se ztratil a už bych se víckrát domů nevrátil. Jenomže já jsem moc důležitý klíček. Patřím jednomu děvčátku a to mě nosí s sebou na krku do školy. Ale když jde v neděli s maminkou a s tatínkem na výlet, nechá mě vždycky doma.
0: I poškrabal se parní vál blatníkem na komínu a povídá. Víš ty co? Jestli chceš, můžeš jet na výlet se mnou. Dlu, dlu, dlu. Oba jsme ze železa a tak si budeme aspoň dobře rozumět. Co na tom, že jsi maličký a já velký, no ne? Dlu, dlu, dlu. I zapískal klíček radostně na dírku, vylezl si honem na parní vál a jeli spolu na výlet. Jedou tedy na výlet a rovnou do lesa. Pravda, v lese už bylo plno výletníků a každý si je prohlížel přes zelené brýle, cože je to za dva prapodivné výletníky. A cože tu vlastně chtějí? Ale parní vál všem moudře povídá. Dlu, dlu, dlu. A jeli dál. Klíček pištěl radostí, protože byl maličký a rozpustilý a tuze se mu líbilo, že jede na parním válu na výlet. Tím by se opravdu nemohl každý pochlubit. Jeli také kolem výletní restaurace. A tu povídá parní vál. Dlu, dlu, dlu, to

0: A mně dejte jednu, vlastně 3 kapky studené limonády.
1: I spráskl prodavač limonády ruce a povídá. Tak se mi zdá, že na mě jdou z toho vedra mátohy. Kdo to kdy slyšel, takovéhle přání? A já tu mám všeho všudy 3 poslední limonády. I ohlédl se parní vál za sebe a vidí, že za ním stojí z rovínka 3 poslední žíznivé děti. Mávl tedy blatníkem a povídá dlu, dlu, dlu. A jeli dál. Zajeli do borůvkového lesa, kterým teče bublavý potůček. Tam zastavili, klíček seskočil do borůvčí a snědl od žízně jednu celou borůvku. Hned měl uprostřed tělíčka maličkou bouličku. A to zrovna na tom místě, kde mají klíčky bříško. Jedna borůvka je pro takový klíček až. Za to parní vál vyjel do potůčku a pil a věřte nebo nevěřte, dobrou půl hodinku netekla potůčkem voda. Konečně si utřel parní vál blatníkem pusu a povídá dlu, dlu, dlu, to jsem měl žízeň, to bylo studené. No, a když tedy oba konečně zahnali žízeň a osvěžili se, zdřímli si nějakou tu hodinku na sluneční pasece. Teprve k večeru, když už si sluníčko začínalo oblékat červené pyžamo a ptáčci si na sobě začali natřásat strakaté peřinky, že půjdou spát, protáhl se klíček i parní vál, trošku si ještě pozívali a jeli zase domů. Po cestě si libovali, jak se jim výlet pěkně vydařil. A hned se také domluvili, že jestli bude příští neděli hezky, pojedou spolu na výlet zase. Ba ano, stali se z nich dobří kamarádi.

0: básničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes

0: Toky?
1: Učíme se kotouly?
0: Nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
3: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
5: Soby jsou lepší než lidi, víš, dřina je mít rád. Co cítíš, to dělej, k cíli pádí se směle. Tvůj cit nelže, tak

0: Tak už neotálej, hurvaj, sa začni. Buď rád, že ti s tím rozborem písničky pomáhám. Manička nám taky pomůže, viď?
1: Prosím, ano.
2: Kdyby jeden vůbec věděl, co se má o takové písničce povídat.
0: Jak to? No tadyhle to máš, no prosím. Ach, synku, synku, doma lisi, tatíček se ptá, oral lisi. No, takový pestrý námět, který nám má tolik co říci. No tak vyprávěj.
2: Na počátku písně se ptá, ach, synku.
0: Kdo se ptá?
2: Já nevím.
0: Vlastně pravda, to tam není.
1: Básník se ptá.
0: Správně, Máničko, ano, ano, básník se ptá synka.
2: Kterýho?
1: Velmi krásné jméno je Artur.
0: Jo, Máničko, ano, ano, tak tedy Artura se ptá. No, tak už mluv, hurmajs.
2: Arture, táta se ptá, jestli jsi doma.
0: Táta, to nějak vylepší.
1: Pan otec se dává ptát.
2: Jo, pan otec se dává ptát, jestli je Artur oral.
0: No, vida. A dál. Oral jsem, oral, říká Artur, ale málo. Kolečko se mi polámalo.
2: Protože?
0: No,
2: protože měl havárku.
0: Jaká pak havárka? Akorát kolečko se mu polámalo.
2: To neříkej, taťuldo. V té rychlosti, a jestli to bylo v zatáčce a myhne se nějaký protijedoucí.
1: Myhne se protiorající, hurvínku.
2: Ano, Artur nezvládne ruchadlo, vybočí do protibrázdy.
0: No, prostě, hele, polámalo se mu kolečko, no a?
2: A?
0: No?
2: A neměl rezervu.
0: No asi ne, kdyby měl rezervu.
2: Tak by měl o kolečko víc.
0: No dobře, oral by dál a nebylo by to, že ano, jak si...
1: Nebyla by písnička, víš?
0: No, to taky. No a onen dotyčný tam dále radí. Když se ti zlámalo, no dej ho spravit.
2: Ale kam?
0: No to tu nebudeme řešit. A končí to poučkou. Nauč se, synku, hospodařit.
1: Bez kolečka.
0: No jistě, hospodařit znamená všechno, co souvisí...
2: S hospodou.
0: Hele, neproduciruj se před Máničkou a ber to vážně.
1: Ber to vážně, hurvínku, život je tak složitý.
0: No ano, to má Mánička pravdu, že ano. A hospodaření taky. Musíme všichni, aby to, že ano...
2: Já taky už tak udlem mládí.
0: No ovšem, šetřit se má už od útlosti.
2: Kolečko.
0: Co kolečko?
2: Odbočili jsme, tatičku, odbočili.
0: No odbočili, protože máš moc řečiček a nic. Tak znova a stručně. No tak co, otec?
2: Otec se ptá Artura.
1: I ne, básník praví, že se otec ptá.
0: Ano, hurvínku, tak pokračuj, my ti budeme napovídat, jen tak vždycky ťuknem.
2: Aha, básník míní, že se otec ptá. Arture, jestli pak si vůbec doma? Maničko, ťukni.
1: Orali si.
2: A jestli pak si vůbec oral ty jeden... Taťuldo, ťukni.
0: Ale málo.
2: Třeba málo, ale ťukni.
0: No, orál, ale málo.
2: A jo, no orál na to, Artur, ale nestojí to za fajfku tabáku.
0: Za fajfku dýmky, za dýmku tabáku. Je to přeci píseň, šmankote.
2: Maničko, ťukni.
1: Kolečko se mi polámalo.
2: No dobrý, Taťuldo, ťukni.
0: Když se ti zlámalo, no?
2: No, Maničko.
1: Dej ho spravit.
2: Taťulda, nauč se, synku, Manička.
1: Hospodařit.
2: No, je to.
1: A je to.
0: No, tak vidíš, když se soustředíš, dej ti to jedna radost.
1: Ty jsi úža, hurvínku. Nevyčerpalo tě to moc.
2: Ach, moc, Maničko, oh,

0: za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí perly sila. Měsíc věděl, nepověděl. Hvězdy znali, pohlídali. Slunce vstalo, pozbíralo.
1: Co je to?
2: Je, to je jak básnička, co? Krásná.
1: Počkej, jestli si to pamatujeme dobře. Tak, za tmy tmoucí vstala víla. Plnou hrstí perly sila. Je, já už vím,
2: co?
1: Já už možná vím.
2: Tak povídej.
1: Když se ráno v létě brzy vstane a sundáš si botičky,
2: tak je tam
1: a holýma kopítkama chodíš po trávničku,
2: no,
1: tak máš mokrá kopítka. Je to rosa.
3: Já nahraju.
4: Ahoj, já jsem písničkář Míša a tohle je můj poslední hit, který vám teďko nasoukám, a klidně zpívejte se mnou.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pane Háli, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
2: Já?
3: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
2: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
1: No, hlavně musíme být nabroušený sekery.
2: Jo, to jo.

0: obličej.
1: Máte to daleko?
0: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
1: Jak asi daleko?
3: Ne,

0: už jedou?
1: Nejedou!
2: Nelží!
0: Už jedou. Na mou duši jedou!
2: Jedou! Jedou!
0: Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou!
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Zvu tě vřele na návštěvu ke mně dolů na dno. Pod vodou se nezabloudí.

netopíří kouzlení. Simsala, pum, bim, hi. Zavřete oči a poslouchejte sametový šum mých křidélek. Přilétám k vám. Já, netopír kouzelník, magický Pierre. Oh, lala. Opět vám poodhalím tajemný svět magie a čar. Ale pozor, jsou to kouzla nebo ne? O tom se přesvědčte sami. Dávejte pozor. Začínáme. Z vašich dopisů jsem vyčetl, že máte v oblibě zvláště efektní barevná kouzlíčka. Dobře. Připravil jsem si pro vás další. Ukážu vám, jak udělat v obyčejné sklenici vody ohňostroj barev. Gejzír rozmarné barevnosti. O, jaká nádhera. Navíc na tomto triku můžete odpozorovat několik základních vlastností oleje a vody. Budete na něj potřebovat jednu vysokou sklenici a dvě další sklenice. Stačí menší. Teplou vodu, olej a tekuté potravinové barvivo. Prodává se v obchodech v malých lahvičkách. Kupte alespoň dvě barvy a o nákup poproste někoho z rodiny. A teď vysokou sklenici naplňte teplou vodou až skoro po okraj. Do druhé a třetí sklenice nalejte trochu oleje. Do výšky asi tak 1 cm. Do každé sklenice s olejem kápněte několik kapek potravinového barviva. Do každé skleničky s olejem jinou barvu a zamíchejte. Teď přijde to hlavní. Do vysoké sklenice s teplou vodou pomalu nalijte část oleje s jednou barvou z té jedné sklenice a pak část oleje s druhou barvou z druhé sklenice. Co se stane? Co pozorujete na hladině? Olej s vodou se nemísí, protože olej má větší hustotu než voda. Zůstává nahoře na hladině. Barvivo ale proniká přes vrstvu oleje do vody a klesá ke dnu. Cestou ale nechává ve vodě barevné stopy, které připomínají různobarevné obrazce ohňostrojů. Krása, nespa? Barvy se promíchávají a mísí, vznikají nové a nové odstíny. Když vylijete olej s barvivem do vody, je zajímavé pozorovat, jak bublinky oleje spěchají na hladinu a jak se jimi naopak barvivo prodírá a vytváří pozoruhodné magické obrazce. Možná zahlédnete, jak najednou ze dna vyletí částečka barviva zase vzhůru, aby nakreslila ještě něco dalšího. Je to proto, že v ní asi uvízla nějaká nepatrná částečka oleje. A místo oleje je nahoře, takže barvivo vynese sebou zase vzhůru. Je to vskutku čarokrásná podívaná. Jaké barvy jste namíchali? Co vidíte v barevných obrazcích? Jaké obrazy? Napište mi, jak tenhle váš kouzelnický trik dopadl. Můžete si barevné tvary ve vodě i vyfotit a poslat mi obrázek. Těším se. A těším se i na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Smoulová, stroj se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, strysky začal stoupat dým. Smoulové se kvapně radí, co si počnou s tím lepším. Porouchal se Smoulí koráb, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána,

Jo, náš taťka ten by věděl, ale ten je v šmoulově. Jediná teď šance zbývá, a tak koumá knelení. Přišel na to, jak navázat se šmoulovem spojení. Nitko, mítě místo drátů, stořád od rybáře prut. Kutil ten se tím dí rady, šmoulí vysílač je tu. Porouchal se šmoulí koráb, brzy letět bude zas. Šmoulí trosečníkům říká starý známý tak.

0: To byl totiž rybář, měl ženu a oba bydleli na břehu moře ve velké lahvi od octa. Můžete si představit, jak to v té lahvi páchlo kysele. Rybář chodil na ryby a žena čekala doma na úlovek. Někdy se víc načekala, než on chytil. Jednou, takhle v úterý, rybář si vzal žížaly a pruty a šel na ryby. Rozmáchl se nad hlavou, zakroužil, žblunk a pak zapích prut a čekal na zabrání. Čeká, čeká, najednou se šňůra natáhne, víc se natáhne a on sekne a už ji táhne. Bránila se jen, co je pravda, a byla to pěkná ryba, hezká ryba, zlatá ryba, dobrých 7 kilo. Hej, rybáři, někdo volá, ale daleko široko nikdo není. Pusť mě, nech mě žít. Rybář kouká jako blázen. Ryba mluví. Poněkud šišlá. Udice jí totiž trochu vadí ve výslovnosti. Pusť mě, rybáři, nejsem skutečná ryba. Já jsem zakletý princ. Ryba, která mluví, stejně nemůže být dobrá k jídlu, povídá si rybář. No a pustil ji. Nějak mu to otrávilo rybolov. Složil pruty a jde domů. Tak co jsi chytil? Ptá se žena.
1: Hele, chytil jsem rybu, která nebyla ryba. Totiž byl to princ. Totiž byla to ryba. No, tak jsem ji pustil.
0: A to jsi za to nic nechtěl? Ptá se žena rybáře. Dal jsi rybě život nebo ne? To se zadarmo nedělá. Běž zpátky a požádej o něco.
1: No, oč ji mám požádat?
0: No třeba o novou chalupu. Smrdí to tady po octě. Běž a řekni, že potřebujeme chalupu. Ne, víš co? Řekni rovnou, že chci vilu.
1: Vilu? Na co vilu?
0: Diví se rybář. No jdi rychle, ryba to ráda udělá, říká žena. No, tak rybář šel. Nechtělo se mu, ale nechtělo se mu taky hádat se ženou. Přišel k moři, postaví se na skálu a spustí. Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co pak je? Povídá ryba.
1: Ale má žena jako říká, že když jsem ti tento daroval život jako, no zkrátka, ona by chtěla vilu.
0: Jdi domů, má vilu. Přišel rybář domů a kouká. Před vilou stojí jeho žena a vede ho dál. To koukáš, co? Povídá žena. Všude plno služebnictva se klaní, šofér, poklona pane šéf, kuchařky, ruklíbá, milostivá paní a rybářka s nosem nahoru prochází z pokoje do pokoje, rozsvěcuje, zhasíná, lustry z křišťálu, z ledničky do kuchyně a v jídelně s mužem zasedá. Stůl plný jídla. Tlačenka, cikánská, pečeně taliány, cukroví, bombony, oplatky, datličky a vína, Chateau Neuf du Pape, Marsala.
1: No, nyní máme do smrti postaráno, jihne rybář.
0: To se uvidí, ocekne rybářka. Najedli se, napili se a šli si lehnout pod prachové pokrývky. Ráno se žena probudí. Koukne z okna, ale nevidí oblaka a neslyší síkorky. Vidí jenom majetek a slyší zvonit zlato. Jde a budí muže. Chci být králem, hajdy k rybě, chci být králem nad touto zemí.
1: Na co králem, kdo?
0: Ptá se rybář. Já,
2: A běž k rybě a řekni, že chci být králem na touto zemi.
1: To nebudu žádat. Já mám dost.
2: Možná, že ty, já ne. Oblékni se a jdi k rybě. Dala vilu, dá i království. No tak rybář šel. Ví, že nedělá dobře. Ale co má dělat? Ženy se bojí a ještě víc se bojí jejich nářků. Moře je černé, bouřlivé. Rybář se postaví na skálu a volá: Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co tvá žena?
1: Žena chce být králem.
2: Jdi domů, je králem. Tak šel domů. Z vily se stal zámek. Plno věží a věžiček. Sluhové a nevolnictvo. A hudba a smích. A tichý pláč tam dole ve věži. Ale tam do věže rybář nepřišel. Přišel do velké síně, kde bylo plno vévodů a knížat, arciknížat, biskupů a arcibiskupů, prelátů, magnátů, grófů, kteří pod řády a řetězy nebyli k poznání. Všichni se hluboce klaní a na trůnu seděla jeho žena, na hlavě diamantovou korunu, v ruce zlaté žezlo. Po stranách stály dvorní dámy. Každá o hlavu menší než ta první, od největší až po nejmenší, a tupě se usmívali.
1: Tak co, jsi králem?
2: Vaše králem?
1: No, tak máme už do smrti postaráno.
2: Nic nemáme. Katí se žena a žene se z trůnu dolů a v tom plác. A leží na parketách. Zatímco dvořané účastí omdlévají, žena se zvedá a křičí na muže: Jdi k rybě zpátky a řekni, že chci být císařem.
1: Už máš dost.
2: Budeš nebo budeš o hlavu kratší. Jsem tvůj král, poroučí žena. No tak šel. Srdce z olova. Nohy vlekl, až k moři se dovlekl. Nelíbilo se mu to moře, takové bouřlivé, jakoby kvasilo bublinami. Stěží vylezl na skálu a volá: Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co je tentokrát?
1: Chce být císařem.
2: Už ani neřekl kdo, tak byl namíchaný. Jdi domů, je císař. Ze zámku se stala tvrz a hrad a palác v jednom. Všechno z alabastru, kování ze zlata. Za to více hlídek, více hudby, ale více pláče ve více věžích. Tam ovšem rybář nepřišel, to taky neslyšel, neboť vstoupil do obrovského sálu, kde byla mračna knížat a erteplat, mračna admirálů a více admirálů, králů a více králů, diplomatů a více diplomatů a hlupáků a více hlupáků. A uprostřed byl trůn z platiny, 2 míle vysoký, a tam nahoře seděla rybářka, na hlavě korunu z uranu, žezlo z radia a říšské jablko zlatá Renata. Po obou stranách trůnu stali těžko oděnci, první 2 míle vysoký a každý druhý o hlavu menší, až do úplného pumprdlíka a trpajzlíka 8 milimetrového. A před trůnem tlačí se mnoho sultánů, šachů, maharadžů, radžů, džů, ú.
1: Hej, ženo, jsi císař.
0: volal nahoru rybář a z výše dolů odpovídá žena.
2: Nečum, neklávos, běž k rybě, chci být papež.
1: Papež?
2: Ne, papež, hlupáku.
0: A muž běží.
1: Ta mi dává.
0: Vzedmul se silný vítr, sníh mu šlehal do očí a všude plno bláta, dýchat se nedá, jak vítr člověka zalkne. A přece se dostal na skálu a přece zavolal. Zlatá rybo, zdyť má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo.
2: No, a co je zas, co je opět?
1: Papežem chce být.
0: Jdi domů, je papež. Když přišel domů, uviděl obrovský chrám a kolem plno paláců a zahrad. Všude plno stráží, které mluvili švýcarsky, a všude vonělo kadidlo a zněly zvonky. A šepot zpovědnic zněl jako hukot Niagáry. A v nejkrásnějším paláci na trůnu ze samých svíček seděla rybářka na hlavě korunu třípatrovou.
1: Tak si papež, už nemůžeš být nic víc,
2: to se uvidí.
0: Odsekla žena a sestoupila z trůnu za zpěvu haleluja, haleluja. A šli na večeři. Když byli každý pojedli po jednom hovězím holoubátku, šli spát do peřin z andělských křídel. Muž spal, jako když ho do vody hodí, když se taky dneska nalítal, ne? Ale žena nemohla spát. Ne a neusnout. A jak ta kouká? Slunce se vyhouplo z oblaků a světlo začalo tlačit měsíc za hory jako špuntíček do lahvičky. A tu napadlo rybářku něco hrozného.
2: Rychle, honem, oblékni se a utíkej za rybou. Chci pohybovat sluncem a měsícem, ať to ryba zařídí.
1: Nech mě spát. Dolů z postele lenochu a utíkej za rybou.
2: A prásk. Vztekle se spustila z postele. Nudím se. Nechci se jenom koukat na slunce. Já chci řídit slunce a měsíc. A basta fidli.
0: A do rybáře mydlí zlatým pantoflíčkem. No a to už muž utíká k moři a to moře se strašně bouří. Vítr rve zelené listí se stromů
2: a ohýbá a poráží jedle a borovice a ve tmě ryba přišel k moři, sotva vylez na skálu a volá do tmy: zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo.
0: No, co je tentokrát?
1: Moje žena chce vládnout sluncem a měsícem. Atom chce rozebrat a mléčnou dráhu podojit.
0: Běž domů, najdeš ji v lahvi od octa. A opravdu, našel ji v kyselém smradu rozcuchanou, mastnou, špinavou, se špinavým krkem a okousanými nehty. A tam žijí oba dodnes. A dobře jim tak.

0: Učitelka výtvarné výchovy.
1: Karlíku, proč jsi namaloval tatínkovi fialové vlasy?
2: Protože nemám plešatou pastelku.

peciválek. Zaječí matka přihopkovala k šípkovému keři. Stál na mezi v plném květu a díval se po polích jako veliká růžová kytice. Každý rok vyháněl nové a nové pruty. Byl už tak hustý, že v zimě udržel nad sebou sněhovou střechu a za jarních plískanic nepustil do své houštiny ani vítr, ani déšť. Zaječí matka se protáhla pod keřem tak opatrně, že nezavadila o jediný trn. Potom vklouzla do pelechu. Vyhrabala jej mezi kořeny a vystlala vlastní srstí. Tam si opatrovala mladé, dokud nevycházeli do polí. Nic nepláč, Janečku, řekla dnes. Už se musíš taky podívat do světa. Věčně nezůstaneš peciválkem. Janeček, nejmenší synek, se krčí v koutku. Tiše poslouchá, myslí si, proč bych se toulal z domova? V teple se tu protáhnu, v suchu se tu vyspím. Mám-li hlad, maminka mě napojí mlékem. Je-li zima, zahřeje mě svým tělem. Tak co? Nikam nepůjdu. Ale maminka zase láká. Poléz, poléz, můj zlatý ušáčku. Kubík už venku přeskakuje brázdu. Matýsek hlídá a panáčkuje přitom jako kuželka. Jenom ty bys tu ležel jako hrouda. Janeček zalezl dále do kouta a povídá, jako by mu bylo do pláče. Když já mám ještě nožičky slabé a drápky jako nic. Proto máš nožičky slabé, že se neučíš běhat. Proto máš drápky jako nic, že je neučíš hrabat. Jen poléz, poléz a podívej se do polí. Kubíček už se pase na jeteli sám a Matýsek pozná v trávě i pampelišku. Na mezi kvetou sedmi krásy, u strouhy poměnky, u potoka blatouchy. A ty bys tu věčně ležel ve tmě a nechtěl vidět nic z té krásy? Janeček se přikrčil do kouta ještě víc a myslí si, ať si tam kluci dělají, co chtějí, já zůstanu doma. A nahlas se vymlouvá. Když já mám ještě maličká očka a světlo mě do nich píchá. Venku se ti oči rozkoukají a světlu zvyknou. Kubíček se onehdy taky bál vyjít do polí a dnes už se tam prohání jako starý. Skřivánci mu zpívají nad hlavou, křepelky tlukou z osení a kukačka z háje volá na něho vesele kluku, kluku. A Matýsek, to už je, pane, dokonalý rozumec, sotva zaslechne z dálky haf, haf, už peláší, aby se schoval do trní. A když z výšky něco vykřikne krá, krá, jako šipka se zabodne pod mes, aby ho nikdo neviděl. Takoví jsou to chytráci. A ty bys chtěl být pořád jen hlupáčkem? Janeček se ani nepohne. Myslí si, proč tam kluci lezou, když tam straší Hafánek a Krákora? A Skřivánka, Křepelku i Kukačku by slyšeli taky až sem, domů. Ale nahlas povídá. Když já mám ještě maličká ouška. Tamhle korobtvičky mají ještě menší. A jak pěkně poslouchají maminku. Sotva se vysoukají z vajíček, už běhají, kam je stará zavolá. Sami si hledají červíčky a mušky a když se polékají žáby, sami se hrnou pod křídlo. Škoda, že takové děti nemá každá maminka. Ale jaká pomoc? Zůstaň si tedy, Janečku, tady.
My se vystěhujeme do háje. Pastvy je tam dost a schovávaček ještě víc. Tebe tu necháme. Zajíček ani nemukal. Kubík a Matýsek, ať si jdou, kam je oči ponesou, ale maminka, ta by tu měla zůstat. Kdo by ho napájel mlékem? Kdo zahříval? Kdo by mu česal kožíšek? Ale maminka se chystala opravdu na cestu. Přivinula se laskavě k Janečkovi a lítostivě se s ním loučila. Ještě jednou tě napojím, ještě jednou tě pohladím. Ale je to naposled. Potom odejdu a už se nevrátím. Janeček se mlíčka nenapil. Ani si neliboval, jak jej maminka hladí. Než se vzpamatoval, byla maminka ta tam. Pro jistotu se prošoural celým pelechem, očichal každý koutek, ale kde nic, tu nic. Vystrčil hlavu z pelechu a zavolal skoro plačky: Mami, mami. Ale nikdo se neozval. V keři bylo šero. Jenom od pelechu se táhla křovím chodba a na jejím konci svítil kotouček světla. Janeček chvíli čekal, bude-li světlo dělat haf-haf nebo křičet krá-krá. Když neříkalo nic, vylezl opatrně chodbičkou až na mez. A venku volal zase: Mami, mami. Neohlížel se, kde kvetou sedmi krásy nebo poměnky. Neposlouchal skřivánka ani křepelku. Netěšil se, jak bude přeskakovat brázdu nebo panáčkovat v osení. Jen oči otvíral do kořán, uvidí-li někde maminku. A hle, maminka seděla nedaleko na poli, ani se nepohnula. Mami, mami, mami, vykřikl radostně. Počkejte na mne, půjdu s vámi. Nikam nepůjdeš, pecivále, vrať se domů. A když já bych přece šel nejraději s vámi? Nesmíš a nemůžeš. Máš dosud slabé nožičky, maličká očka a drobná ouška. Už mi to, maminko, všecko dorostlo. Podívejte se. Tak sem pojď, uvidím, řekla maminka zase tak přísně. Zajíček se smekl z meze, lezl po poli a když se přiblížil k mamince, zkusil udělat hop. Vidíte, maminko, že už mám silné nohy? A vidím vás celou, celičkou, protože už mám veliké oči. A slyším vás i zdaleka, protože už mám bystré uši. Jenom neutíkejte a vezměte si mě sebou. Budu vás poslouchat jako křepelátko, uvidíte. Snad bude z tebe přece jen řádný zajíček. Vezmu tě tedy s sebou. A teď hajdy do háje, aby se tam Kubík s Matějem nebáli. Janeček jde s maminkou a říká jí cestou: Třeba tam kluky vystraší největší žába. Ti by se polekali. Musíme si pospíšit.

0: Básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: díra. Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala s sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšem, že se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl. Co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sekl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
1: Sakra, o čem to mluvíš?
0: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši a to je nejvyšší podsta. A pak Dederon zvolal, Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
1: Ne, řekl Ramses.
0: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam, do té krysí díry.
1: Proč?
0: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Oh, že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
1: Už ne, kamaráde,
0: řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
1: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
2: Figi hádanka. Červená čepička, čiperná holčička. Přešla kus lesíčka, dobroty v košíčku, trhala kytičku pro svoji babičku.
3: Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec přišel, chrápat ho slyšel.
2: Do břicha kámen, žízeň a amen.
4: Kdo pak ví, odpoví.
2: Červená čepička a v ní holčička.
4: Tuhle pohádku znám.
2: Červený čepeček jde lesem a vlk vrrr.
4: Červený šátečku kolem se to.
2: Víš, jak se, hele, počkej, no. Víš, jak se říkalo té čepičce?
4: Jarmulka.
2: Karkulka.
4: Aha, červená karkulka.
2: A pohádka o ní.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Máme tady čtvrtou radu.
2: Jak se umíš chovat, když jdeš nakupovat?
3: To je nějaké umění. Prostě přijdu, nakoupím a odejdu.
4: Jo, bez placení.
2: No je snad samozřejmé, že zakoupené zboží musíš zaplatit.
1: Ano, ale ledacos pro každého samozřejmé není. Máničko, ty jsi například řekla, přijdu.
3: No, a to se mám připlazit.
4: To ne, ale pozdravit.
3: Jo. Já kolikrát v samoobsluze pozdravila, plno lidí tam bylo a ani človíček mi neodpověděl. No, tak proč bych zdravila?
4: To je fakt, proč bych zdravila?
1: No počkejte, poněvadž ve veřejné místnosti zdraví pouze ten, kdo přichází a odchází.
2: Ano, tak je to správně.
3: Ale v malé prodejně mě prodavačka přivítat má. Jsem přece zákaznice.
1: No, a to ti má postavit slavobránu.
2: Jo.
4: No, ručičko líbá, milostivá slečinečko.
1: Ale no tak.
4: Račte za 20 haléřů družníčka. No mám vám to donést z domu, abyste si neunavinkala. Nožičku líbá.
3: No, nahodu, nožičku líbá, mi říkat nemusí.
2: A to ostatní, ano, Máničko, prosím tebe, ty přece nakupuješ, ona prodává. Mezi vámi je normální vztah, jak si...
1: Ano, správně. A proto i tady platí pravidla slušného chování.
2: Já bych dal takový příklad, paní Kateřino.
1: Ano, prosím.
2: Například přijdeš do uzenářství, že ano, a postavíš se tedy před toho prodávajícího a neřekneš jeden párek.
3: No jasně, to vím. Dva párky. Musím pamatovat taky na bábinku, že? Když ponesu tři.
2: Když řekneš prosím dva párky. Rozumíš, to prosím tam hraje.
3: Ano.
2: Slyšíš to, cítíš to.
1: Ano, správně. A nebo, když stojí v samoobsluze fronta na košíky, Máničko,
3: postavím se nakonec, no.
1: A proč tak mrzutě, Máničko? Máš zdravé nohy? Máš? Jsi nemocná? Nejsi? No tak tu chvilku tady stát vydržíš, ne?
3: No jenomže každou chvilku tě někdo odstrčí a postaví se před tebe.
4: To je fakt.
1: Přede mne?
3: No já stojím ve frontě a tebe odstrčí. Tebe by nikdo neodstrčil. Ale malou holku? Oje.
4: No jo. A když si lze uslyší, že se nemá hádat, že snad nejde k ohni, že je drzá, nebo
3: ano.
4: Dokonce, že je...
3: Jo, to mi říkají, Urvínku. Mluv radši slušně.
2: Počkejte, no tak hádat se pochopitelně nesmíte, ale požádáte nějakou důvěryhodnou paní, aby
3: mě pustila před sebe.
2: Ne, myslím to tak, Máničko, že... No tak když už chceš požádat zrovna ty, tak požádáš, aby se tě zastala.
1: Ano.
2: Žáno.
1: A Máničko, ty bys nikoho před sebe nepustila?
4: To by byla hloupá, paní Kateřino.
1: Vane, ohleduplná.
4: Ohleduplná?
1: No jistě.
4: To jako, že ráno by se postavila na konec fronty a večer by tam ještě stála, jo? Tomu říkáte ohleduplná.
1: Ano, ale ne.
4: Byla hloupá.
1: No to ne. A nebude přece dávat přednost každému. Ale pustit před sebe starého, nemocného člověka nebo budoucí maminku.
3: No, tak to je něco jiného, ale to si neřekla.
4: Jo.
1: No.
2: A co máš vědět, než jdeš do obchodu schválně?
3: No to prosím, jestli mám peníze.
1: Ale Máničko,
2: tak samozřejmě, ale především, Máničko, musíš vědět, co chceš koupit.
1: Ano.
4: No jo, aby si nešla k řezníkovi pro mlíko.
2: Počkej, tak jsem to nemyslel. Já to myslel jako aby s dlouhým vzpomínáním nezdržoval, rozumíš?
4: Jo tak, jako že bych si to měl...
2: No, že bys si to měl třeba napsat na papírek.
3: No, na papírek.
4: Jo takhle, no tak to jsem zkusil. A řeknu ti rovnou, tati, vůbec mi to nepomohlo.
1: Přece si na něco zapomněl.
4: No, na ten papírek.
3: No.
2: A taky si pamatuj, Hurvínku, že při placení není žádná neslušnost přepočítat si účtenku, ovšem pokud...
4: Umím počítat.
2: No tak bez toho by to snad nešlo.
4: To je fakt.
2: Ovšem pokud součet nesouhlasí, bylo by zase neslušné...
4: Na to upozornit?
2: Ale...
4: Tak proč to mám přepočítávat?
3: No přece, aby ses pocvičil v počte.
2: Ne, nemyslím. Prostě upozorníš na to, ale slušně.
4: Slušně? Jak můžu někomu slušně říct, že mě lohnul, tatí?
2: A jinak to vyjádřit nemůžeš?
4: mohl by taky říct, že mě vzal na hůl.
2: Ale Horvindáku, no. Nejde to obsat nějakou otázkou?
3: No, tebe taky nic nenapadne, Horvínku.
2: No, Máničko, zkus to ty.
3: Zeptáš se. No? Ano. Prosím, promiňte, nechci se vás dotknout, ale nepropadl jste náhodou z počtu.
5: Ale Máničko, prosím.
2: Máničko, rečím. No. Moc hezky jsi to řekla, no, ale takhle ano, taky ne. No, tak ne, no. Stačí snad říct, promiňte, prosím, nezmýlil jste se, nebo nezmýlila jste se, protože zmýlit se, no, může každý.
1: Ano. Ano.
2: Tím končíme s nakupováním.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

je, milí písklata. Jsem tady zase. Od blikajícího monitoru a zběsile cvakající klávesnice vás zdraví vaše internetová myška Bibi. Dneska jsem dostala, jak říká Piggy, jeden čupr éňo něňo dotaz. A teda ten je. Ahoj, Bibi. Já jsem Honzík Šepulaj a potřebuju se zeptat, co je čupakabra. No to jsem teda valila očiska, že jo? Něco takovýho jsem v životě neslyšela. Čupakabra. Tak jsem chvíli přemýšlela a říkala jsem si. No jo, to zní jako párek s kečupem. Čupakabra. Ale ať jsem nad tím špekulovala, jak jsem chtěla, stejně jsem nic nevymyslela. Tak jsem šupadila k internetu a zadala tohle prapodivný slovo do vyhledavače. A ty jo? Tak to jsem teda zírala. Hned vám řeknu, co to je. Ta čupakabra. Na internetu se píše. Čupakabra, ze španělského el chupacabras, čupakabra, znamená to doslova vysávač kos. A správně se to čte čupakabra. Je to legendární zvíře, který žije v některých částech Severní a Jižní Ameriky. A teď se podržte. V různých koutech světa se stává, že farmáři občas nahlásí výskyt podivného tvora. Všechny popisy toho divného zvířete nejsou úplně stejný, ale shodujou se v tomhle. Zvíře je bez chlupů, říká se tomu, že je lysé, chodí po zadních nohách, má velký tesáky, zuby a oči, který mají tvar mandle. Tyjo. Několikrát bylo zvíře, který se pokládalo za čupakabru i nějak chycený, do pastí nebo tak, ale nikdy se nepodařilo ho zkoumat nějak dobře, živý a v celku, a většinou se i tak stejně přišlo na to, že to byl kojot nebo pes s nějakou chorobou kůže. Proto byl bez chlupů, jako vypadali mu, protože byl nemocnej. Čupakabru viděli úplně poprvé v roce 1995 v Portoriku. Tam prej vysála krev z 8 ovcí. Brrr, no tak to se mi nezdá. Další zprávy o téhle tajemné potvoře následovaly z Mexika, Texasu a z mnoha dalších států. Teprve v roce 2006 se vědcům dostal do rukou první dobře uchovaný vzorek té údajné čupakabry. Vědci ji tak poprvé mohli prozkoumat. A bylo po záhadě. Šlo o kojota, který měl prašivinu. No to je nemoc kůže. Všechno ostatní do sebe bezvadně logicky zapadlo. Ve zvířeti bez srsti lze jen obtížně rozeznat nějaký známý druh zvířete. Vypadá zkrátka jinak než se srstí, no. Je oslabený nemocí a není schopný lovit divoká zvířata. Aby se uživilo, hledá si snadnější kořist a tou jsou domácí zvířata. Naposledy viděla čupakabru rodina texaských farmářů loni v dubnu. A konečně. Poprvé se povedlo, že byl podobný živočich odchycený živej. Pár dní ho měli v kleci a dokonce ho i nafilmovali. Jo. Zvíře ulovený letos v Texasu ale není žádnej obyčejnej kojot. V kleci se živilo masem z kočičích konzerv a potravu si přidržovalo obratnýma rukama s dlouhýma prstama, který se nepodobaly tlapám nějaký psovitý šelmy. No tak to vypadá, že je třeba tentokrát šance, že to bude fakt ta čupakabra. Vědci dosud zvíře ke zkoumání nedostali, živý už není, a než ho dostanou, tak jen zatím odhadujou, že by mohlo jít o nemocnýho mýbala. No jo, tak čupakabra zůstane nejspíš fakt jenom legenda, jak to vypadá. Ale kdo ví? Na definitivní vyřešení záhady vysavače kos si tak musíme ještě chvíli počkat. Tak čau, písklata.

Maková panenka sbírala zlatý prášek z kopretiny a motýl Emanuel dělal závaží, aby se květ klonil panence k ruce. Slunce zářilo a kopretinový prášek jiskřil panence do očí. Kdyby tak byl slunečník, řekla panenka. Jen dopověděla, snesl se na ní modrý stín a stála v něm jako v jezírku. Z hora se ozval jemný hlas. Dovolíte, krasavičko, abych vám poskytl trochu osvěžení? Panenka se podívala a vznáší se nad ní cizí motýl. Na hlavě má zlatý cylindr a na křídlech vzácný vzorek. Panenka se mile uklonila. A Emanuel spadl žárlivostí z kopretiny. Cizí motýl jen povytáhl obočí a povídá, kdybyste dovolil, nešiko, naučil bych vás trochu lítat. Snesl se k Emanuelovi, prohlídl si ho ze všech stran a řekl makové panence, proboha, váš společník neví, že černý cylindr se už dávno nenosí? Emanuel se styděl, smekl černý cylindr a položil ho do trávy pod kopretinu. Vidím, panenko, že už mě nemáš ráda, ale já se k tobě vrátím, až budeš smutná. A uletěl do světa. Cizí motýl se za ním ani nepodíval a šel rovnou k panence. Dovolte mi, abych se konečně představil. Jsem tropický motýl Ibrahim a budu vám dělat deštník i slunečník. Panenka úplně ztratila srdce. Motýl Emanuel zatím smutně, nízko při zemi, letěl do světa. A vysoko na nebi vyšel měsíc. Kambák, měsíčku, povídá Emanuel, protože chtěl zamluvit své neštěstí. Ale tuhle nad kopeček trochu posvítit a udělat kapku rosy. A proč pak ty nejsi u makové panenky, řekl měsíc a kejklá v ruce stříbrnou konví. Když on je tam, tropický Ibrahim, tak proč ho nevyženeš? To nejde. Ještě nikdy se nepopral motýl s motýlem. Máš pravdu. A měsíc se zamyslel. Ale vrať se domů. Já tam za chvíli přijdu taky a cestou možná tou svou velikou kulatou stříbrnou hlavou něco chytrého vymyslím. Emanuel se vrátil domů. Přikrčil se za kopretinu a díval se, jak Ibrahim sype panence zlatý prášek do tváře. Pak se spolu dali do tancování. To už se na ně zhora díval měsíc. Chvíli se díval, potom pokýval velikou stříbrnou hlavou a začal ze stříbrné konve rozlívat rosu. A ta rosa padla rovnou na Ibrahima. Brr, řekl Ibrahim a hned pustil makovou panenku z náruče. A měsíc kropil ze stříbrné konve a Ibrahim jektal, jsem motýl tropický, kde pak studená rosa? To už mu splihla křídla a scházela z něho všechna krása. Měsíc vychrstnul zbytek z konve a v té chvíli Ibrahim už nebyl k rozeznání od hromádky starého listí. Je tma, jsem úplně sama a nešťastná, řekla maková panenka. Tak si panenko umí tváře, řekl Emanuel a podal jí svůj cylindr plný rosy. Panenka si omyla zlatý prášek z obličeje
a řekla Emanuelovi, že se už na nikoho a na nic vůbec nepamatuje.

0: Znáte čtyřlístek? Abyste ho neznali. Krásnou, trochu fintivou fifinku, která umí vařit ty nejlepší a nejvoňavější pochoutky, na které se nejvíc zbíhají sliny samozřejmě Bobíkovi, Silákovi, který je možná trochu pohodlný, ale srdce má vždycky na správném místě. Mišpulín je hloubavý myslitel, nedostižný vynálezce nejneskutečnějších přístrojů a všechny si dokáže i vyrobit. Prostě šikulka. A čtvrtý do party, Pinďa, ten umí hrozně rychle utíkat, zvlášť když se něčeho lekne. A leká se každou chvíli.
1: Co se děje?
2: Ale nic, Pindo, nelekej se. Jen jsem na to konečně přišla. Chce to ještě majoránku a muškátový oříšek?
3: No to je vůně, to bude lahůdka. Už to fifinko brzo bude.
2: Už by to, Bobíku, dávno bylo, kdyby mi Mišpulín nerozebral mikrovlnnou troubu na ty jeho vynálezy.
3: Že to nespal, aby to nebylo černé jako...
1: Jako Afrika? Co byste říkali prázdnina v Africe? Tady v novinách vyhlašují soutěž o nejlepší vynález a první cena? Cesta do Afriky?
4: A ty něco máš, Mišpulíne?
1: Ještě ne úplně, ale jdu na to pracovat.
2: Mišpulíne? Kam jdeš? Bude jídlo?
3: Jen ho nech, fifinko, a honem nos na stůl, papáníčko.
1: Hotovo, přátelé.
4: Je, takový maličký váleček. Co to je?
1: Dovolte, abych vám představil můj mini maxi zvedáko roztahovač.
3: A na co to bude?
1: Nechte se překvapit, ale teď honem na soutěž.
4: Určitě nenajdeme, kde se vynálezy odevzdávají.
3: Neboj, Pindo, zahneme tady za roh, dojdeme k tamhle té křižovatce.
2: Honem, Bobíku, honem, Mišpulíne, musíme jim pomoci.
4: Nestalo se nikomu nic?
5: Ne, ale tady pod plechtou převráceného nákladňáku je přitisknutý můj pejsek.
6: Chudák, malá, nebude mít dost vzduchu.
3: Puste mě k tomu. Ono to nejde. To auto je moc těžké.
1: Je na čase vyzkoušet můj vynález.
7: Co chceš dělat s tím válečkem?
1: To uvidíte. Tady ho podsuneme pod kabinu. Tak, zajistíme proti posunutí, Bobíku.
3: Jasně, Mišpulíne.
1: Tak, a teď zmáčkneme tenhle knoflík. Výborně, Bobíku, tak. A auto je zas na kolech. A teď zase druhý knoflík. A mini maxi zvedák roztahovač je zase mini.
6: No to je výborně,
8: to je vynikající.
5: Mockrát vám děkuju.
1: Není záč. Ale teď už honem na soutěž, ať nezmeškáme.
0: Na soutěži se sešlo mnoho vynálezců i vynálezů, ale Mišpulínův byl jediný, který už pomohl. Proto moudrá porota vyhlásila.
9: A první cenu si odnese Mišpulín ze čtyřlístku za skvělý vynález minimaxi zvedáku roztahovače s ohromnou silou, který se stane ozdobou naší výstavy vynálezů. Gratulujeme a přejeme hodně radosti z první ceny z výletu do Afriky.
1: Děkuji, přátelé. Ale ještě to není dokonalé. Musím ještě vymyslet dálkové ovládání.
2: Aspoň se v té Africe nebudeš nudit.
10: Vážení cestující, vítám vás jménem posádky kapitána Šubala. Poletíme ve výšce 10 000 metrů rychlostí 500 metrů za sekundu. Připoutejte se prosím, letadlo do Afriky za okamžik odlétá.
0: Letadlo se čtyřlístkem se vyhouplo nad mraky. Tehdy ještě však naši přátelé ani netušili, jaká nebezpečí je čekají. Ale abych nepředbíhal, je večer a fifinka, Mišpulín, Bobík i Pindia se ve své chatce chystají ke spánku.
11: Je tu nuda, dálkové ovládání je hotové, jen se vyvalovat v lenoška.
2: Budu sice krásně do bronzova, ale k ohništi mě vůbec nechtějí pustit. A já bych jim ukázala.
3: Ale pečené banány, placky, pražené kobylky a nakládané mušle jsou taky ňami, ňami.
11: Je. No tohle, někdo nás zamkl.
4: Opravdu. Dveře se nedají otevřít.
3: Bojí se, abychom jim neutekli.
11: Proč by to dělali? Snad jsme se nedostali k lidojedům.
2: Dnes jsem viděla, jak si připravují takový veliký kotel.
3: Je, a já jsem je dnes naučil, jak se mají správně ostřit nože.
11: Je.
4: A já jim sbíral větve na ohniště. Co budeme dělat?
11: Tak to je jasné. Přátelé, musíme rychle pryč.
3: Ale jak to chcete udělat? Podívejte, někdo nás venku hlídá.
11: Buďte klidní, přátelé. Nejsem sice žádný David Copperfield, ale mám s sebou pilku. Vy budete hlasitě chrápat a já...
2: Ty budeš taky chrápat, jako když řeže pilou.
11: Přesně tak, jenomže doopravdy.
4: Už to bude.
11: Za chvilku.
2: A už nemůžu.
4: Chrápit rychlejc. Už to povoluje.
11: Už je to.
0: A opravdu všechno se skvěle podařilo. Myšpulín vyřezal v dřevěné chatce otvor, kterým se všichni protáhli nepozorovaně ven a utekli tak lidojedům přímo ze špajzu. Teď již všichni odpočívají na pláži u moře a Myšpulín čte časopis Téčko, který si před chvílí koupil u kiosku.
11: Přátelé, tady o nás píší, poslouchejte. Vynález ukraden. Maxi zvedáko roztahovač, který získal první cenu v soutěži, zmizel. Důvodné podezření je na profesora Zádrhela a jeho ženu.
2: No tohle.
11: No.
2: Já myslela, že už od nich máme navždycky pokoj, když jsme je nechali kdysi na pustém ostrově.
4: Půjč mi to taky. Co ještě píší? Prý prchá s vynálezem do Afriky, do svého zimního sídla, po copku Minimandžáro. Kam před ní utečeme?
3: Nikam nebudeme utíkat, naopak. Najdeme ho a já ho chytím pod krkem a dám mu takovou...
11: Právně. Musíme získat zpátky náš vynález. Kde je mapa?
4: Teď může být někde tady, takže...
2: Chytneme ho.
3: Jasně. Konec nudy, vzhůru na cestu. A už nemáme skoro žádné jídlo. Bídně zahyneme hlady.
4: Počkejte, co je to tam na obzoru?
11: A podle mých propočtů by to měla být vyhaslá sopka Minimandžáro. Tady bychom měli profesora Zádrhele potkat.
2: Už toho začíná mít dost. 3 dny na cestě a nic.
3: Hele, tamhle nás pozoruje opička, vidíte ji?
2: Taky jsem si všimla, že už nás další dobu sleduje.
3: Mohli bychom si ji vycvičit, aby nám nosila banány a kokosové ořechy.
11: To není tak jednoduché, radši nech být.
3: A to náhodou jednoduché je. Já už takových vycvičených opiček viděl.
2: Ale v cirkuse, a to my teď, Bobíku, nejsme. Ty musíš mít ale veliký hlad, že takhle fantazíruješ.
11: Tak to zkus, aspoň bude legrace.
0: Bobík si svůj nápad nedal vymluvit a hned že opičku chytí. Sundal si čepici do tropu a začal na opičku mávat a ona zase mávala na Bobíka. V té chvíli Fifinka, Myšpulín i Pindia uvěřili, že se dá taková opička snadno vycvičit a šli s Bobíkem za ní.
11: Musíme jít opatrně, držme se pohromadě, je tady všelijaká havě.
2: Je, pomoc, had, tamhle je obrovský had.
4: Já se bojím.
11: No štěstí je hodně daleko, ale raději se takovým vždycky vyhněme.
2: Mohl by nás uštknout?
11: Tenhle ne, je to nebezpečný škrtí.
2: Já chci domů.
3: Tady už žádný had není, pojďte, ať nám opička neuteče.
2: Je, skáče k nám, asi se chce zpřátelit.
12: Tak to je konec.
13: Co to opice udělala? Ona mi vzala moji čepici.
2: Opičko, pojď sem, vrať tu čepici.
13: Musíme ji chytit.
14: Tak už nechytíš, podívej, jak rychle skáče pryč. To se s čepicí můžeš rozloučit.
2: Ale když teď může dostat Bobík úpal, jsme přímo na rovníku.
13: No to je teda... Opice jedna a teď mi mává čepicí na rozloučeno.
14: No, to se opravdu povedlo.
15: Že prý nám bude nosit banány. Ha, veselá opička.
13: Ta byla veselá, opravdu. No, tak pojďme.
14: Ano, musíme přidat do kroku, jinak se k zádrholovi nikdy nedostaneme.
15: A neboj, Bobíku, za chvíli budeme jíst.
4: Já, Fifi, dívej, lev.
14: Tak to asi nebudeme jíst my.
4: A nebudíkejme.
14: A tomu neutočeme. Už je za námi.
13: No, to je konec. Rychle pryč. Nakonec mě sežere les a ještě Larovýho.
2: Nem, ale kam?
4: Je, co se to děje?
13: Kde to jsme?
2: V nějaké veliké síťovce.
4: A pod námi je lev.
14: Jen klid, přátelé, nedělejte paniku. Jsme v síti na odchyt zvěře a tamhle domnějací lidé.
2: Aby je nesežral ten lev?
13: Tak o ně se bát nemusíš. Ti se o sebe dobře postarají sami. To je totiž profesor Zádrhel s manželkou a nějací ozbrojení domorodci.
16: Výborně, můj milý černoušci, váš náčelní vás chválí. Chytili jste nejodpornější partu na světě, alespoň pro mě nejodpornější.
17: Veliký náčelníku!
16: Ano, jsem krásný.
17: Krásný!
16: Jsem chytrý.
17: Chytrý!
16: Jsem silný.
17: Silný!
18: Proč zhánějí černoušci toho lva? Proč je mužičku nedáme sežrát?
16: Neboj, ženo, ještě si s nimi trochu užijeme. Jsou pořádně svázaný.
17: Svázaný!
16: Doneste je do vesnice a přivažte ke kůlům.
17: Ke kůlům!
11: To jsme v pěkné kaši.
13: Prosím tě, nemluv zase o jídle.
16: Skutečně jsem rád, Milánkovi, že jste na můj plán tak nádherně skočili. Už jsem vás čekal.
18: Vy jste dostali za ten vynález pitomý zájezd do Afriky. A my jedeme prodat tu vaši hračičku do Japonska. A tam za ní dostaneme spoustu peněz.
2: Jo, babe!
18: Jo, ale domů! Noč ta hrubá slova. Žádný lump, ale velký náčelník.
11: No.
18: Slyšeli jste přece, ne?
16: Ale už mě ti černí smrdutí barbaři přestávají bavit. Zbavím se jich i vás pomocí vašeho vlastního vynálezu.
11: Když už sám nedokážeš nic vymyslet, hlupáčku.
16: Omyl. Odporný myšpule.
11: No řekni myšpule.
18: No já řekni myšpule.
16: Plán jsem vymyslel. Tím tvým zvedáku roztahovačem roztrhám zevnitř kráteru horu mini manžáro a zasypu vesnici. A tak se zbavím těch nudných smrdotých domorodců, které už nepotřebuju. A vás s nimi. A ještě rozhlásím, že jste je oddělali vy.
11: No ten...
16: To je váš konec, broučci.
18: Broučci.
12: Tak to je konec. Rozlučme se, kamarádi.
13: Hlavu vzhůru, Pindo. Ještě není všecko ztraceno. Ještě se uvidí.

0: Ne? No to nic, to nebude trvat dlouho. Vidíš, myškule trváleče.
1: Už mi zase řek myškule.
2: No jo, zase.
0: Díky jemu udělá celá hora prask. A celé to tady zasype, a to i s vámi. A to je největší radost v našem životě, víš?
2: No, prask, hotovo.
3: Bídáku, ani si mi nedovolil upravit si účes.
2: Škoda, že nemám zrcadlo, abys viděla, jak příšerně vypadáš. Máš-li máš celou nakřivo.
0: Nech je, ženo, a pojď. Jdeme na věc.
2: Počkej ještě. Konečně jsou tu tak hezky přivázaní a ty chceš jít. Počkej. Hele, hele, jaké má Fifina hezké botičky. Ukáž. Jak mi padnou. A ta linie.
0: Tak už pojď. Jdeme.
3: Dívala ses pořádně. Určitě jsou to oni. Ale velký náčelník říkal, že jsou zlí. Poslechněte, kdo jste?
4: To máte jedno.
3: Já jsem Fifinka a tady je Bobík.
5: No, já jsem Bobík.
3: Tak ty jsi Pinja a tohle musí být Myšpulín. My vás známe z časopisu. Ale pak nejste zlí. To přece není možné, abyste byli zlí.
5: Tak to opravdu nejsme.
3: Tati, tati, oni jsou hodní. Vždyť je to čtyřlístek.
6: Jste opravdu ten čtyřlístek?
5: Jsme? Ale vy jste naletěli podvodníkům.
4: Honem, rozbažte nás. Zádrel a zádrhelka chtějí pomocí mého vynálezu roztrhat sopku a schodit ji na vaší vesnici.
6: Dobře, rozvážu vás.
5: Díky.
3: Ty už asi nechytíte, Bobíku.
5: Možná, že ne, ale musíme se o to pokusit.
3: Honem,

0: přišli? Jak je najdeme?
1: Určitě tudy.
2: Jdeme.
0: Začíná být tma. Já se bojím.
2: Já mám sirky. A co je tohle?
3: Co jsi našel?
2: Vyhráli jsme. Nechali mi v kapse kromě sirek i dálkový ovladač mého minimaxi roztahovače.
1: Tak ho spust, aby nemohli nic udělat.
2: To nejde, Pipinko. Musím ho naválec nejprve namířit. Jsme moc daleko, nevidím je.
3: Musíme rychle dál rozsvít sirku, ať tu trochu vidíme.
2: Tak.
1: Tady je cesta. Jdeme.
4: Pozdě! Hloupci! Myšpule, slyšíš?
2: Řek mi, Myšpule. Řek ti, Myšpule,
4: Majo. Mačkám spouštěcí knoflík!
2: Už to nestíhneme.
5: Jsem nejrychlejší. Půjč mi ovladač.
2: Tady je. A nezapomeň zeleným knoflíkem.
5: Dobře.
1: Snad je uvidí včas.
4: Sakra.
6: Nepovedlo se, mužičku? Co se to stalo?
4: Ten prokletý štěřlístek.
5: Vidím vás! Vidím vás! Počkejte!
6: Pomoc! Ten píďa je nám v patách! Já už nemůžu.
4: Prosím tě, už to máme k letadlu jen kousek.
6: Ne! Zlomil se mi podpatek!
4: Zujce, dělej!
6: Nejde to! Nějak mi otekly nohy. Počkej na mě!
4: Ukaž, sujo tě, tak ono dělej!
6: A už je to! Ten píďa je tu!
4: Poběž a neječ porád! Dívej se! Už nemůže! Tamhle se zastavil!
6: Tak honem do letadla! A je to v suchu. Můžeme letět do Japonska.
4: Škoda jen, že jsme je nemohli zlikvidovat. Rome, kde je ten vynález?
6: Položil jsi ho na zem, když jsi mi zouval ty boty.
4: Proklače. Ženo, já zabiju tebe a ne je. Já to prostě zabiju.
2: Jsme tady, Pindo.
1: Udělal jsi to výborně.
3: Ale zádrhelovi nám utekli.
2: To nevadí, aspoň máme od nich pokoj. Ale to můj vynález.
0: I ten je zachráněný. Ale víš, jak jsem za nimi utíkal, nevšiml jsem si a šlápnul jsem na něj.
2: Cože, ukáž?
1: Nevadí, Myšpulíne, opravíš ho.
3: Jen mě mrzí, že jsem jim nestačil dát pořádně do zubů.
2: Máš pravdu, Bobíku.
7: Všichni kamarádi ze čtyř lístků začali pomalu sestupovat ze svahu kráteru. Dole je čekali děti a dospělí z vesnice pod sopkou.
8: Hurá!
9: My bychom pro vás něco rádi udělali. Bobo.
0: Já bych prosil jen trochu vody. Mám z toho nějak vyschlo v krku.
3: Já bych něco malého zakousl.
1: Kdybych tak mohla poprosit o zrcadlo a hřeben. A neměli byste tu nějaké boty pro mě?
2: Nenašlo by se tu nějaké nářadí. Přece nenechám výstavu bez vítězného vynálezu, že?
10: Bobo.
7: Konečně si všichni ze čtyř lístků mohli vydechnout. Pindě si hrál s dětmi na schovku, Bobík se dosyta najedl banánů a nenosili mu je opičky, ale bral si je z mísy na stole. Fifinka dostala nové boty, ale teď už připravuje něco dobrého na ohni a Myšpulín v plném zaujetí spravuje svůj vynález. Všechno je v pořádku. Zádrhel pryč. Ale že by...
4: Vyhráli jste! Ale moc se neradujte!
6: Jo!
4: Brzo se zase uvidíte!

Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: Přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na

0: dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě. Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila. A začal jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbola od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem. Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá. Ale teď se ozvala znovu teta Bimbola. Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice? A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila. Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát. To se ukáže, řekla teta Bimbola. Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec. Je to pravda? Ptala se vrchní čarodějnice. Ovšem, ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda. A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla. A tuhletu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice. Jak to? Dotčeně se zeptala malá čarodějnice. Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro. No, právě proto, hubovala vrchní čarodějnice. Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro. A kromě toho, přisolila si teta Bimbola, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem. Cože? Vykřikla vrchní čarodějnice. Ještě tohle? Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala. Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěničky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelicos uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v

0: se nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili. Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohníváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usychala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekly, popálilo by nám to peroutky, dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun. Křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohníváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
1: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
0: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady. Sténal horce ohniváč.
1: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky.
0: Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
1: Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího.
0: Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách.
1: Pěničky řekly, dál neletíme, už se třese i vzduch a neunese nás.
0: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlosti.
1: Nač pak stůněš, Hrompaci?
0: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
2: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
1: Já něco zkusím, řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali ohníváči.
0: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
2: Co mi chceš, Amálko?
1: Aby se přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
0: Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
1: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
0: Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá,
2: zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky.
0: Ohníváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár dal skálit.
3: Krkouni. Aneb, dobrodružství na planetě Bimbuli. Na námět Romany Andělové napsala Zuzana Pospíšilová.
4: Byl jsi někdy dlouho nemocný? Nebo snad v nemocnici? Zkrátka zažil jsi někdy nudu? Hrozná věc. Ale nic v našem životě není přece náhoda. Věříš na zázraky? Myslím, že bys měl. Protože mně se opravdu jeden takový stal. Tím zázrakem je planeta Bimbule, kterou ti chci právě představit. Doufám, že tě očaruje stejně jako mě.
5: Moc mě těší, že ti můžu představit planetu Bimbuli a provést tě všemi jejími taji a kouzly, která skrývá. Věř nebo ne, od země nás dělí jen ždibínek duhové cesty. Ale pšš, to si nech jenom pro sebe. Nerada bych uvítala na Bimbuli nějaké darebáky a zlouny. Těm je k nám vstup přísně zakázán. Provedeme tě Bimbulí zemí. Seznámíš se s profesorem Bimbulíkem a křehoučkou Bimbulinkovou vílou Bimbulinkou se srdíčkem na dlani. Možná se ti občas zamotá ze všech těch jmen jazyk, ale ani já na tom nejsem o nic lépe. Nemysli si. Zaručeně nejvíc legrace si jistě užiješ s mými kamarády krkouny. Ovšem pozor, nejsou ani krkaví, ani hamouni. Prostě na mě jen neustále vystrkovali ze všech koutů své zvědavé krky a díky nim dohlédli vždy mnohem dál než já. Tak prostě krkouni. Jejda, málem jsem zapomněla říci to nejdůležitější. Že jsou to moji oživlí plyšáci. Ale pšš, to je strašně tajné. Vlastně tu nejsou tak úplně náhodou. Přála bych si, abys na našem výletě na Bimbuli zažil spoustu zábavy. Ať se ti na ní líbí stejně jako mě z krkouny. Tvoje Adélka.
6: Tak už je srpen, měsíc opuštěných baríků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí nebo polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné hrampádí a můj člověk to dovnitř naskládá, divné všechno. Pak to vyhází zase na dvůr a naskládá to tam jinak a pak to vyhází po třetí a začne to tam rovnat ještě líp. To všechny zaujme tak, že se houfují u auta a začnou mu radit. A v tu chvíli zalezu radši do boudy. Vím, co bude následovat. Vím, že mému člověku zbrunátní tvář, že se vysouká z vnitřku celý upocený a zježený a začne hafat, až se roztřese komín. Nakonec se dovnitř stejně vejde všechno. Všichni se zběhnou ke mně, balíčku, pá, buď tady hodnej a hezky hlídej. A můj člověk vydráždí své vozidlo. Všichni mi zamávají z okýnek a já začnu být opuštěný. Okrmení strach nemám, to mají na starosti mláďata naší sousedky. Ale ta odpovědnost, to si neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta ošizená lidská mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mě a chtějí mě užít. Den co den je tedy vodím k řece, ale až na večer, kdy u vody není nikdo než žáby. V létě jsou žáby k snesení, ale na jaře to bych z nich vyletěl z kůže. Celé noci nezavřou zobák. Žabí zpěv není ovšem žádným uměleckým projevem. Není to něco takového, jako když pes dává pac. Žabí kvákání je něco podobného jako zpěv ptačí. Když zpívá kos, taky nedělá umění. Jeho zpěv je vlastně řetězem vyhrůžek druhým kosům, že tady to není jejich a ať se koukají ztratit. Žabí zpěv je proti tomu jakousi inzertní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák hledá pro společnou cestu životem citově založenou družku. Značka příroda, hudba, porozumění. A věříte, že se vždycky najde nějaká žába, která mu na to naletí? Naklade pak 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se ale vylíhne o hodně míň pulců. Protože kde kdo se žabými vejci živí? Žába se totiž nevylíhne rovnou, jako třeba štěně. Vyvine se z pulce, kterému nejdřív naroste ocásek, později přední nožičky, potom zadní a teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. Když ovšem říkám, že žabáci nezavřou celé jaro zobák, nemám docela pravdu. Jednak nemají zobák, ale co hlavně, oni skřehotají se zavřenou hubou. Alespoň tedy skokaní, jako ten jeden můj. Aportoval jsem jednou asi 10krát z vody klacík a po 11. mě to už nebavilo. Tak jsem dělal, že klacík nevidím, že si prohlížím elektrické vedení. To mrkáš na drát, co? Ozvalo se vedle mě. Byl to ten můj žabák. Co bych mrkal? Nemrkám, namítal jsem. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře. To jsem čekal, povídal vyčítavě skokan. My žáby jsme objevili elektřinu. My děláme po země kouli civilizaci. A k čemu to je? Vždyť vás při to vůbec nepoznamenalo. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete. A hop, byl pod vodou. Tedy naštěstí pro něho. Já jsem totiž dlouho dobrák, ale když mě někdo takhle rozmerendí, tak se s ním nepárám. To dovedu být ten nejzuřivější zlák, jaký když žil u nás ve vsi. No, zeptejte se Listonoše nebo Kominíka. Každý přece ví, jak to s tím objevem bylo. Žáby byly naporcované pro pana Galvániho, protože v Itálii i jinde jsou žabí stehínka lahůdkou. Vyseli na měděných drátkách, na železném zábradlí a houpali se v průvanu. A kdykoliv se dotkli železa, tak to s nimi cuklo. Pan Galvani si toho všiml a povídal, a heleme se, elektrika. Jestli tedy tenhle objev chcete připsat žabám, tak můžete kocourům připsat vynález písma. A nebo mě vynález konce, protože já už svoje vyprávěnky končím. Končím, protože jsem vám toho napovídal už dost, abyste věděli, jak žiju já a některá zvířátka z mého okolí. Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi. Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni. Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci, ale i, vem je čert, žáby. Kdyby byl svět obydlen jen bariky, nebo jen čtenáři dětských knížek, nebo jenom ješky, byl by k uzývání. Tak se mějte dobře. A kdyby něco, tak mě najdete v boudě.

0: Milí posluchači, vítám vás u svého, u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, tedy s domácnostní kachnou Justínou, nově také básnířkou, veršopletkyní, no, veršotepkyní. Dnes jsem si pro vás připravila tip, jak vyrobit krmítko pro ptáčky.
1: No tak.
0: A také báseň o užitečnosti ptáků.
1: Budeme vyrábět to krmítko.
0: A jistě, za okamžik. Ale nejprve musíme připomenout,
1: ne.
0: Že... Ale ano, musíme. Musíme připomenout, co jsme si o krmítkách říkali plynule. Totiž minule. Neboť je možné, i když samozřejmě málo pravděpodobné, že... že minulý díl někdo neslyšel a tudíž neví to nejpodstatnější. A to je co?
1: Že jsi začala psát básně.
0: Ale ty mi lichotíš, Piggy. Ale ještě před ukázkou ze své básnické torby, tvorby, musím připomenout, čím ptáčky krmit a čím ne. Piggy, byl bys tak hodný a krátce, ale opravdu krátce to zopakoval? Nemáme jaksi času na zbyt, že?
1: Ptáčci zobají zrníčka a jablíčka a semínka a dobře vám s tím poradí tatínek nebo maminka. Bobulky různé mají rádi, co jim nasypou kamarádi. Jen sůl tam nesmí žádná být. Všechna se musí oddrolit.
0: To jsme si nedomluvili, toto. Kdo je tady básnířka? Já jsem tady básnířka. A ty tady nejsi básnířka. Tak se tu neroztahuj se svými neuměleckými veršovánkami, ano? Laskavě.
1: Pardon, mě to nedalo. Já jsem ti chtěl nenápadně ukázat, jak to vypadá, když se něco rýmuje tak, že je to básnička.
0: Já jsem umělkyně, mě nemáš co usazovat, totiž ukazovat. A nesměj se. Krmítka jsou vážná věc, jde o přežití ptactva. Takže se do toho pustíme, ano? Dnes začneme zcela jednoduchým krmítkem, které zvládnou úplně všichni. Příště si zkusíme nějaké složitější. Připravila jsem tady Piggymu tohle. Ruličku od toaletního papíru.
1: Je tady?
0: Med, lžičku a ptačí zob. Ten jsem koupila už připravený a smíchaný v obchodě, takže pokud to uděláte také, tak nebudete mít s přípravou téměř žádnou práci.
1: Jsem připraven vyrábět! Ale co s tím? Nijak mi to nejde všechno dohromady.
0: Ale do misky nasypej ten ptačí zob. A teď vezmi tu ruličku od toaletního papíru a potřij ledem. Totiž medem.
1: Ledem nebo medem?
0: A medem. Vždyť jsem jasně řekla medem. A ty mě jenom pleteš. Prostě tu ruličku potři medem. Tady máš lžičku. Nebo si vem kulatý nůž na zaspání. Tožíš namazání.
1: No já to potřu, když chceš, ale teda, jestli z tohohle má být krmítko...
0: Říkáš něco? Co si to tam umláš pod vousy?
1: Nic, tak... už to mám. Trochu to lepí. No?
0: Lepí, výborně. To má lepit, protože teď tu omedovanou ruličku polož do toho ptačího zobu, který je pěkně vysypaný do misky. A opatrně ruličku v tom zobu celou oválej. Co pak se stane?
1: Už to chápu. Zrníčka ze zobů se nalepila na ten med.
0: Piggy, soustřeď se, prosím tě. Pořádně to tam v tom zrní poválej, ať je to hodně tlustě a dobře obalené. Nesmí to být na dotek klátivé, totiž lepivé.
1: Myslím, že už to mám.
0: Tak, zbývá poslední věc. Vezmi provázek a provlékni ho ruličkou a zavaž ho.
1: To je fakt jednoduché. Takhle to teď můžu zavěsit na nějakou větev.
0: No ano, za ouško. které vzniklo z provázku, ho můžeš pověsit na rosničku.
1: Co?
0: Totiž na větvičku.
1: To jsem teď říkal.
0: Co jsi říkal?
1: No, že ho můžu pověsit na větev.
0: Jistě.
1: Tak já jdu.
0: Tak snad počkáš na mou báseň, ne, Piggy? To jsou nápady, jít beze mě. Já ti poradím nejlíp, na kterou větvičku to krmítko pověsit. Jenom se poeticky rozloučím s posluchači a můžeme jít. Báseň. Autorka napsala domácnostní kachna Justýna, praktická odbornice veršokecka, veršolepka, veršopepka.
1: Autorku můžeš přeskočit, ta je všem jasná.
0: Název? O užitečnosti ptactva. Když záhon ničí škůdci, přiletí přítel zahradníka a za chvilku je vyzobá. Kdo je ten přítel zahradníka? Ta užitečná našich zahrad ozdoba? To vám řekne kachna Justýna. Má ptactvo ráda, s ním vstává i usíná. Ptáci jsou velmi užiteční. Krmte je v zimě, budou vám vděční. Tak co? To je báseň, že?
1: To je.
0: No.
1: Bude se věšet.
0: Ale, milí posluchači, to je z vašeho dnešního oblíbeného pořadu všechno. Ale poslouchejte zase příště, mám v rukávu ještě několik dalších krmítek, tedy návodů na krmítka a jak je vyrobit. A teď mě už omluvte. No. Růžovko, kam utíkáš? Počkej na mě, domácnostní kachna básnířka ti poradí, kam to dát.
2: Byla neděle. Už od rána se chystal den jako ze zlata a Pavouček Pája měl domácí vězení. Pro všechny bratránky a kamarády připravil strýček nedělní výlet, jen Pája musel za trest zůstat doma. Strýček svolal pavoučky a oznámil jim: mládenci, čeká vás pouční výlet. Ach jo, ozvalo se kolem dokola. Poučné výlety nemají v oblibě ani pavoučci. Ale strýček se nenechal zvyklat. Bude to poučný výlet, ale užijeme si i plno legrace, slíbil. Půjdeme proti proudu potoka, cestou si nachytáme nějaké mušky a budeme se cvičit ve skoku na komára. Jé, ozvalo se kolem dokola. Myslím, že tak předpolednem dorazíme k velkému mraveništi a tady začne poučná část výletu. Budeme pozorovat mravence, budeme se dívat, jak se lopotí, jak se držou, co mají práce i v neděli, aby se uživili. Tak na vlastní oči poznáte, o co pohodlnější život máme my, pavouci. Snad si budete toho štěstí víc vážit. A teď alou, pochle, vchod. Pája kamarádům zamával a zůstal sám. Věděl, že včera udělal chybu a že jeho dobrodružství nemuselo dobře dopadnout. Ale být sám, tak sám, když ostatní jsou na výletě, to je až moc velký trest. Aby zapomněl a snad také proto, aby ho strýček sekáč pochválil, dal se do pletení nové sítě. Ještě tak do ní něco ulovit, řekl si, když byla hotová. A pak se to stalo. Stalo se něco nevídaného. V tom dni jako ze zlata se najednou nad pavučinou objevila zlatá muška. Pája ani nedýchal. Zlatá muška zakroužila, trochu se zakomíhala a bác spadla do pavučiny. Pavouček Pája ulovil zlatou mušku. To budou všichni koukat, pomyslel si. To bude slávy. Ale kamarádi se z výletu nevraceli, zlatá muška se v síti nehýbala a Pájovi začalo být zase trochu smutno. Chtěl se pochlubit, ale neměl komu. Chtěl si povídat, ale neměl s kým. Tak alespoň obešel svou vzácnou kořist. Muška zářila v síti jako vzácný drahokam. Pája si pomyslel, že je moc hezká. Já vím, že jsem moc hezká. Říkají mi zlatuška, promluvila najednou zlatá muška. Ty víš, na co myslím, vylekal se Pája. Vím, já jsem totiž kouzelná. Řekni mi své přání a já ti ho splním. A to znám, ušklíbl se pavouček. Já ti řeknu svoje přání a ty budeš chtít, abych tě pustil. To teda ne. Jak myslíš, urazila se zlatá muška. Dělej si, co chceš. Nemusíme se vůbec bavit. A zase odpočívala v síti bez hnutí, jako zasklená, jako perla, jako zlatý kamínek. Ale já tě stejně nepustím, řekl Pája. Jsi můj největší úlovek. Však tě o nic neprosím. Nech si mě tu třeba umřít, odpověděla zlatuška vzdorovitě. Pája chvíli přemýšlel. Tak dobrá, řekl nakonec. Já ti to přání povím, ale nepustím tě. Proč ze sebe děláš chytráka? Vždyť jsi docela hodný kluk, zavrtěla se v síti zlatá muška. Jsi nějaká moc pyšná, nahněval se Pája. Jsem zlatá muška, odpověděla zlatuška klidně. Jsem vzácná. Ani strýček Sekáč mě nikdy nechytil. Jak to víš? Jsem kouzelná, řekla zase docela samozřejmě zlatuška. A co si přeješ, to vím i bez tebe. Nemusíš mi to říkat. Tak schválně, naštval se Pája. Ty si, Pájo, přeješ, abys tu nebyl sám. Aby tady teď byl tvůj strýček a bratránkové a všichni tvoji kamarádi. Ty si moc přeješ, aby viděli, co jsi dokázal. Vždyť jsi ulovil zlatou mušku. Pája byl zaražený. Ta muška opravdu četla jeho myšlenky. Musel to přiznat. Musel přikývnout. To je zvláštní, řekl. Možná jsi opravdu trochu kouzelná. Vždyť ti říkám, že jsem, ušklíbla se zlatuška. A proto vím, že se za chvíli tvoji kamarádi se strýčkem vrátí a budou tě moc obdivovat. Ale já už tady nebudu. Jak to? Vylekal se Pája. Vždyť se nemůžu ani pohnout, zašeptala zlatuška. Když mě nepustíš, tak já tu asi vážně umřu. To ne, vylekal se Pája. A co udělal? Roztáhl pavučinu a pustil zlatou mušku na svobodu. Muška si protřepala křidílka a posadila se kousek nad pavučinou. Děkuji ti, pavoučku, řekla. Teď ti teprve doopravdy to přání můžu splnit. Přiletím za tebou vždycky, když ti bude smutno. Ale nikomu to neříkej. Bude to naše tajemství. Slibuješ, řekl Pája. Slibuju, odpověděla zlatuška. A zlehinka odletěla. Hned na to se všichni vrátili z výletu a obšekot vyprávěli, co zažili. Pája je poslouchal, ale o tom, co zažil on, neřekl ani slovo. Bylo to přece tajemství.

0: básnička.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jak se stal kůň učitelem počtu? Bylo jedno malé hříbátko, jmenovalo se Bělásek a to mělo dva kamarády, Filipa a Jakuba. Hráli si spolu na louce za městem, které se jmenovalo Deštník nad Kněžnou, skákali přes potok a závodili, kdo bude první uvrat stáje. Kluci dýchali jako lokomotivy, ale Bělásek by byl nejraději běžel znovu, vyhazoval zadní nohy do výšky a smál se tak, že se za ním ostatní koně otáčeli. Čemu se to hříbě pořád řechtá, říkali si pak mezi sebou, ale nakonec přišli na to, že asi ničemu, že se směje jen tak, protože život je veliká švanda, Jakub a Filip jsou nejlepší kluci na světě a svět je zelená louka plná slunka. Jenže žádná radost netrvá věčně. Jednoho dne řekli velcí koně Běláskovi, tak se připrav, kamaráde, už ti to končí, příští týden půjdeš do školy. Cože, řekl Bělásek. Škola je přece pro lidi a ne pro koně. Ale to byl omyl. Bělásek toho o světě moc nevěděl. Neměl například ani ponětí o tom, že existují různé školy, například škola pro cirkusové koně. A opravdu, 1. září, zatímco Jakub s Filipem šli do školy, kde bylo plno chlapců a děvčat, Bělásek šel do školy, kde bylo plno koňů a slonů, kočkodanů a pavijánů, plameňáků a jiných ptáků a ti všichni se v té škole učili číst, psát, počítat a taky mluvit, aby rozuměli, co se jim povídá a mohli odpovídat na otázky. To víte, že to pro ně nebylo nic lehkého. Většina slonů huhňala, většina pavijánů kňourala, jenom papoušci měli bezvadnou výslovnost a paní učitelka je chválila, kudy chodila. Běláskovi mluvení moc nešlo, říkal prosím ano, místo prosím ano, a mýval kvůli tomu zpočátku plno mrzutostí. Za to měl ale jedničku z taneční hodin, i když se tam učili samé nemoderní věci, jako například běhat do kolečka, klekat si na kolena a všelijak se uklánět. Nač nás učí takové nesmysly, myslel si Bělásek a nebyl sám. Ostatní koně si to mysleli také, ale o přestávce si tančili stejně po svém a to měli všichni nejraději, to bylo vždycky ve třídě plno řehotu, dokud nepřišel ředitel ve fraku a s dlouhým bičem. Pak už nesměl nikdo ani hrábnout kopítkem. A ředitel se postavil na stupínek, vzal do ruky křídu a řekl, dávejte pozor, 1 a 1 jsou 2. Je vám to jasné? Opakujte. A všichni koně opakovali. 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2 a opakovali to celé týdny a celé měsíce, až to všem bylo docela jasné. Tak se Bělásek naučil počítat, ani nevěděl jak. Pravda, zpočátku byl rád, že počítá sotva do 10, ale protože byl pilný a měl nadání, počítal za krátký čas tak, že se nad tím pozastavil sám cirkusový školní rada a poslal mu v pololetí 250 gramů cukru. Ale Běláska netěšili pochvaly ani cukr. Bělásek byl ten nejsmutnější kůň z celé třídy. Už se nesmál na celé kolo, až ostatní koně otáčeli hlavy, mlčel, měl v očích stesk, vzpomínal na louku za městem a na Filipa s Jakubem a přál si být aspoň kratičkou chvilku s nimi. Ale protože už nebyl žádným maličkým hříbátkem, věděl, že to není možné a protože se nechtěl zbytečně trápit, myslel raději na počítání. A tak počítal, co se jenom dalo. Školní lavice, parkety a schody, počítal dveře na chodbách, kliky u dveří a klíče v zámcích a když skončil školu a začal jezdit po světě s cirkusem Zelené slunce, počítal patníky na silnicích, stromy a telegrafní sloupy, počítal domy, mosty a kostelní věže, počítal lidi, skútry a automobily a netrvalo dlouho, měl spočítáno všechno, co se vůbec spočítat dalo, měl spočítán celý svět a nejen spočítán, ale i odpočítán a znásoben a dělen všechno křížem krážem. Tak se stal nejlepším počtářem mezi cirkusovými koni, měl zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Noviny o něm psali jako o senzaci, vystupoval v televizi i ve filmových týdenicích a ředitel cirkusu si ho velice vážil. Také proto, že Bělásek pomáhal slečně pokladní a když šla na zdravotní dovolenou, vedl celé účetnictví sám. Ale přitom byl tím nejsmutnějším koněm v cirkusu. Byl smutnější než želva a krokodýl, málo kdy promluvil a skoro vůbec nejedl. A když mu přece jenom přinesli oves, sedl si a do noci počítal zrnka. Bělásku, tohle přece nejde, říkal mu ředitel. Musíš jíst, jak bys vypadal, byla by ti vidět žebra, ještě by si diváci mysleli, že tě trápím hlady, no tak, sněs aspoň trochu jetele. Zítra vystupíme v Deštníku nad Kněžnou, měl bys být fit.
1: Cože? Řekl Bělásek. Co jste říkal? Kde zítra vystupujeme?
0: V Deštníku nad Kněžnou, řekl ředitel a Bělásek vyhodil zadníma nohama do výšky, zasmál se a snědl všechen jetel najednou, takže si ředitel pomyslel, tak, a je s ním konec, zbláznil se, máme po senzaci. A Bělásek se smál, stříhal radostně ušima a v duchu si zpívá tralala, tralala, co asi dělá Filip s Jakubem. A Filip s Jakubem seděli zrovna ve škole, psali cvičení ze slohu a to cvičení mělo název Moje nejhezčí vzpomínky. A hádejte, o čem oba psali.
2: Samozřejmě o Běláskovi, o tom, jak skákali přes potok a o závodech na zelené louce, jenomže v tom cvičení nadělali plno chyb a ostatní chlapci také a děvčata jak by jsme, ta paní učitelka se velice zlobila, čistila si brýle a přemýšlela, jak je za ty chyby potrestat. A jak tak přemýšlela, napadlo jí dát dětem za trest hodně těžký příklad z počtů a tak si vymyslela nejtěžší příklad na světě. Takže když šli děti ze školy domů, sotva se vlekly.
0: Proč se tak vlečete? Ptali se maminky a děti řekly, ale paní učitelka nám dala tak těžký příklad z počtu, že ho sotva uneseme. A maminky se divily, to snad není možné, ukažte. A děti dali sešity na stůl a maminky se pustily do počítání a počítali, ale s úkolem ne a ne hnout. Zavolali tedy tatínky a tatínkové se pustili do počítání, ale ať počítali, jak počítali, úkol vypočítat nemohli. To nebude samo sebou, řekli si tatínkové. Sebrali se a šli za školníkem s fajfkou, ale ten s úkolem taky nehnul. A nehnul s ním ani ředitel školy, což bylo napováženou. A když přišli všichni, ředitel školník, tatínkové a maminky za paní učitelkou, nasadila si paní učitelka brýle a pak počítala a počítala, ale docela marně.
2: To je pěkná ostuda, myslel si ředitel školy. Děti mají mít zítra úkol a ve městě není nikoho, kdo by ho dovedl vypočítat. Takhle to přece nemůžeme nechat. A šel a dal vyhlásit městským rozhlasem, že kdo příklad vypočítá, stane se ve škole učitelem počtu. Ampliony jsou v každé ulici, na náměstí jsou dokonce dva, slyšelo to tedy celé město a všichni si řekli, že by nemuselo být špatné učit děti, být hezky v teple, když venku prší, a tak si všichni sedli a počítali, ti, kteří to zkoušeli, i ti, kteří to teprve chtěli zkusit, a když do města přijel cirkus s Běláskem, bylo všude jako po vymření. Jenom Filip s Jakubem, kteří se o úkoly nikdy moc nestarali, kteří na ten početní úkol docela zapomněli, jak jen vyběhli ze školy, hráli si daleko za městem na zelených loukách, přeskakovali potok, vzpomínali na Běláska a když se vraceli, uviděli cirkus a než by řekl Švec, hledali v plachtě díru, kterou by se dostali dovnitř. Ale představte si to překvapení. Vidí docela prázdný stan, nikde ani človíčka, jenom uprostřed manéže stojí ředitel s hodinkami v ruce a říká, to jsem blázen, za 5 minut začínáme a v cirku se ani noha. Nebudeme přece hrát sami pro sebe. Jak to? Řekne Filip. Jsme tady přece my dva. A ředitel se dívá, kdo to mluví, a vidí dva malé kluky, zasměje se, posadí je do prázdné lóže, tleskne do dlaní, hudebníci spustí a cirkus začne. A Filip s Jakubem se dívají na šašky a na slony a na lvy s krotitelem, na lední medvědy, kteří válejí sudy, a také na akrobaty, kteří létají z hrazdy na hrazdu. A Filip tleská a Jakub tleská, mohou se oba utleskat a myslí si, to naše město je nejspíš padlé na hlavu. Všichni zůstanou doma a tady je tolik zvířat, tolik akrobatů. Když v tom najednou, zrovna když si tohle říkají, rozhrne se opona a doma leže vejde ředitel s krásným bílým koněm, kůň se ukloní a ředitel řekne, vážení diváci, tohle je kůň, který počítá tak, že svět dosud nic podobného neviděl. Má zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Dávejte prosím pozor. A pak dává koni příklady a kůň počítá jako jedna malina. Poslouchej, není ti ten kůň nijak povědomý? Řekne Jakub Filipovi. Ale Filip si náhle vzpomene na něco docela jiného, tukne se do čela a říká, člověče, my přece máme domácí úkol z počtu. Docela mi to vypadlo z hlavy. Co kdyby nám to vypočítal tenhle kůň? Docela mu to jde. A Filip zvedne ruku, hlásí se a ředitel přeruší vystoupení a ptá se, co pak bys rád, chlapečku? My bychom chtěli vědět, jestli ten kůň vypočítá i takový příklad, který mu dáme my, řekne Filip. A ředitel se usměje, ale prosím, to je přece samozřejmé. Tento kůň vypočítá všechno na světě, jen račte říci, o jaký příklad běží. A Filip vytáhne z aktovky sešit a řekne příklad, a kůň počítá a počítá, je vidět, že tu je pěkně těžký příklad, ale nakonec zvedne hlavu a řekne, milý Filipe, je to 125 788, napiš si to, ať to nezapomeneš. A Filip s Jakubem se dívají, jako spadlí z višně, odkud zná ten kůň Filipovo jméno. Oba jsou v ten ráz v manéži a Bělásek řechtá jako pominutý, vyhazuje zadní nohy do výšky a kluci poskakují kolem, dávají mu hubičky a muzikanti nevědí, co mají dělat, ale nakonec spustí slavnostní pochod, protože co jiného mají hrát při takové příležitosti, že? a ráno je ve škole poprask. Představte si, úkol nemá nikdo jiný nežli Filip s Jakubem. Ředitel školy se chytá za hlavu a křičí, co teď? Ti dva přece nemohou učit počty, kam by to vedlo? A Filip s Jakubem se ptají, co je? Jak to, že máme učit? Nevědí totiž vůbec, o čem je řeč. Nevědí, co se včera ve městě semlelo. A teď to slyší, že mají učit počty. A dostanou pořádný strach. Leknou se tak, že jdou rovnou do ředitelny a řeknou, prosím, my jsme ten příklad sami nevypočítali. A ředitel si myslí, aha, tady to máme, někdo jim to vypočítal, to jsem si mohl myslet. A kámen mu spadne ze srdce a tak se tedy zeptá, a kdo byl ten výborný počtář? A Filip řekne, prosím, kůň. Kdo? Křičí ředitel. A Filip s Jakubem to musí opakovat ještě nejmíň pětkrát. A když mu to konečně přeci jenom vysvětlí, omdlí ředitel tak důkladně, že všichni žáci chodí se skleničkami a polévají ho jako brambořík, aby se aspoň trošku vzpamatoval. A když se vzpamatuje, řekne, nedá se nic dělat. Slovo dělá muže, jsem ředitel školy, co řeknu, to platí. Od pondělka ten kůň učí počty a paní učitelka si vezme ruční práce. A Bělásek přijde do školy, řekne, dobrý den, děti, já jsem Bělásek a budu vás ode dneška učit počty. A děti volají hurá, protože moc dobře vědí, kdo Bělásek je. A Bělásek se zasměje a řekne nasedat. A Filip s Jakubem si mu sednou na záda a za ně celá třída. A když se všichni pořádně drží, vyrazí s nimi Bělásek za město, běží po silnici a pak přes louku a zase po silnici, jede s nimi do světa a děti počítají patníky a telegrafní tyče, stromy a domy a města a všechno možné. A netrvá to dlouho a všechny umějí počítat jako Bělásek, protože dobře může počítat jenom ten, kdo spočítá celý svět, kdo ho nejen spočítá, ale odečítá a násobí a dělá.

koberec a pišingrové drobečky. Jsou lidé, kteří si myslí, že koberce mají lehký život, ale není to pravda. Takovým lidem nevěřte. Až vám budou vykládat, že koberce celý den leží a nic nedělají, řekněte jim: což pak jste nikdy neslyšeli o létajícím koberci? A tu se začnou vykrucovat. Budou říkat, že samozřejmě o létajícím koberci slyšeli, že o tom ví kde kdo, ale že to je docela hezká věc létat si jen tak ve vzduchu a že to jenom dokazuje, jak pěkný život mají koberce. Nebudete je vůbec přerušovat. Necháte je, aby řekli, co chtějí, a pak se zeptáte: a proč si myslíte, že se takový koberec pustí do létání? Jen tak, pro nic za nic? A na to vám už nikdo neodpoví, protože o tom nikdo nepřemýšlel. A vy si odkašlete a začnete vyprávět. Byl jednou jeden malý červený koberec a ten se měl všelijak. Ležel na studené podlaze, na jednom uchu mu stál tlustou nohou klavír a za krkem stoleček a židle, na které se dával při jídle Ondřej. A to bylo, pane, jídlo. Všechno mu padalo z talíře. Rýže, brambory i rajčata. Někdy mu upadla i vidlička. A když jedl rohlík, byl koberec samý drobeček, protože se Ondřej při jídle otáčel na všechny strany, místo aby jedl nad stolem. Není to nic příjemného mít drobečky za krkem. Svědí to, lechtá to, jako vlasy, když jdete od holiče. Jenže vy chodíte k holiči jednou za 3 týdny, kdežto koberec to musel snášet den co den a dokud nebyl v pokoji sám, nesměl se ani podrbat. A představte si, ještě ke všemu dostával kvůli těm drobečkům každou chvíli na dvoře výprask, jako by jedl tak nepozorně on a ne Ondřej. To je ale nespravedlnost, mysleli si klavír, stůl i židle. A malý červený koberec jenom vzdychal. Měl slzy na krajíčku a někdy ho napadlo,

0: A když všichni spali, požádal slušně klavír, stůl i židli, aby laskavě na chvíli zvedli nohy, a pak vstal, opatrně vyšel na dvůr a tam se důkladně vytřepal, jako to dělávají pejskové, když lezou z vody. Ale některé drobečky ne a nedostat ven. Bylo to tím, že je Ondřej rozšlapal a to se pak těžko vytřepává. Nezbývá, než zahvízdat na ptáky, kteří spí na stromech, řekl si červený koberec a zahvízdal docela potichonku, tak tiše, jak umějí hvízdat jenom koberce. Nebylo to lehké. Ptáci zapípali ze sna, ale spali a spali a malý červený koberec musel hvízdat znovu a znovu. Zaslechla to kočka, která má tenké uši, seběhla ze střechy a řekla koberci. Co tady prosím tě hvízdáš? Nevíš, že je noc? Potřebuji vzbudit ptáky, řekl koberec. Mám pro ně drobečky ze sušenek. Třeba by na ně mohli mít chuť. Byla bys tak hodná a vzbudila je, ale jemně. Prosím tě, víš, že se ptáci koček bojí. Buď klidný, řekla kočka a vylezla na strom. Vzbudila ptáky a řekla jim. Nemáte náhodou chuť na drobečky? Ze sušenek? Je tady koberec. A ptáci byli vděční kočce i koberci. Byli jim dokonce velmi vděční, protože mají skoro pořád hlad. A k drobečkům ze sušenek se málo kdy dostanou. Ale podívejme se, řekla ráno maminka. Ten náš Ondřej se konečně naučil jíst hezky, nad stolem. Na koberci není ani jeden drobeček. Tak se mi to líbí. A považte, Ondřej byl pochválen a dostal dva dobré pišingry. To přece není žádná spravedlnost. Pochvalu měl dostat koberec a ne Ondřej. Mysleli si klavír i stůl i židle. A malý červený koberec si jenom vzdychl. A Ondřej se pustil do pišingrů. Ani si s nimi nesedl ke stolu. A drobil tak hrozně, že byl koberec celý kropenatý. Pišingrové drobečky jsou moc dobré drobečky, ale když je máte za krkem, jsou těmi nejhoršími drobečky na světě. Koberec byl za chvíli celý utrápený. Už toho mám dost, řekl si. A když všichni spali, požádal slušně klavír, stůl i židli, aby zvedli nohy, šel na dvorek, zahvízdal na kočku, kočka vzbudila ptáky a koberec jim řekl. Jsem plný drobečků, můžete je sezobat. Jsou to dobré pišingrové drobečky, lepší než posledně. Ale něco za něco. Už tady nechci být. Tohle není žádný život. Byl bych rád, kdybyste mě odnesli někam, kde děti umějí jíst. To nebude tak těžké, řekli ptáci. Létáme sem a tam, díváme se oknem a víme, jak kde děti jedí. Na druhém konci města bydlí jedna holčička, která jí velmi způsobně a vůbec nedrobí. Dobrá, řekl malý červený koberec. Sezobejte si drobečky a poletíme. Ptáci se zobali pišingrové drobečky a červený koberec řekl kočce. Děkuji ti, budu na tebe rád vzpomínat.
1: Rádo se stalo, řekla kočka.
0: Doufám, že ta holčička jí opravdu způsobně. Pak vzali ptáci koberec do zobáčku a letěli s ním nad střechami domů a ulicemi města. Bylo to už k ránu, někteří lidé šli do práce, elektriky začínaly jezdit a před mlékárnou stála paní mlékařka a dívala se k

0: obloze, jaké bude počasí. A jak se tak dívala, uviděla letící koberec.
1: Podívejme se, řekla si. Ani jsem nevěděla, že koberce létají. Nesmím si to nechat pro sebe.
0: A když přišli do mlékárny maminky pro mléko, vyprávěla jim o létajícím koberci. Takže o tom ví dnes kdekdo. Ale proč ten malý červený koberec letěl a kam letěl a že ho nesli v zobáčcích ptáci, kteří měli k snídani pišingrové drobečky, to už ví málo kdo.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kiksovic byli stará kouzelnická rodina. Vznikla spojením dvou slavných kouzelnických rodů, dnes už nikdo neví jakých. Tom Kicks byl poslední ratolestí. Tom Kicks, vlastním jménem Tomáš Nechyba, se narodil v Posázaví. Bylo to dítě líné a zároveň neposedné, což je vlastně ideální podmínka pro kouzelníka. Tyto vlastnosti v něm však musí vypěstovat teprve škola. Tom je měl vrozeny. Od raného dětství žil tedy životem líným a neposedným. V kouzelnické škole poslouchal půlkou ucha, odpovídal na půl huby a seděl v lavici tou trochu posednější půlkou svého neposedného zadečku. Nakonec dostal vysvědčení, ve kterém bylo napsáno: Tom Kicks vychodil základní kouzelnickou školu. Co však umí, nepodařilo se zjistit ani řediteli, ani paní ředitelové. Povoluje se mu užívání titulu půlmistr. Toto vysvědčení platí jako živnostenský list. A pod tím byl seznam předmětů: kouzelné zrcadlo, létající koberec, čapka neviděnka, hůlka trestáček, stoleček prostřice, elixír života, kamínek mudrců. A u každého toho předmětu stálo 2,5. Byla to vlastně půlka pětky z každého předmětu. Schování měl ovšem Tom Kicks pětku celou, ale to u kouzelníků není důležité. Proč to ošklivé vysvědčení? Tom Kicks si totiž pamatoval vždycky jen půlku zaklínadla, někdy první, někdy druhou. A proto z něj celý a opravdový kouzelník nikdy nebyl. Málo kdo ovšem viděl opravdového kouzelníka, já ale viděl celou kouzelnickou třídu pohromadě. A byla to škola pro opravdové kouzelníky, ne cirkusové nebo estrádní. Pracovali bez cylindru a bez kouzelnické hůlky. Neroztloukali vejce do buřinky, aby z nich pak udělali holuby. To uměl každý již v kouzelnické školce. A někteří to dokonce zapomněli, protože si tím nechtěli zatěžovat paměť. Ale i nejmenší z nich uměl hravě udělat ze saxofonu žirafu, nebo ze žirafy saxofon, nebo udělat z husího brka tryskáč, ovšem dálkově ovládaný. Tak tedy tu třídu jsem viděl na vlastní oči. A Tom Kicks tam seděl v lavici jako všichni. Jenomže mu to nebylo k ničemu. Byl nejhorším žákem třídy a nikomu nepřeju, aby použil jeho služeb. Odpovídejte zdvořile na jeho pozdrav, ale neobjednávejte si u něho žádné kouzlo. Kdo si je objedná, může dopadnout třeba jako ta paní, co chtěla šaška. Jedna paní chtěla šaška, který umí tančit Charleston a mrkat jedním okem. Šašci? Jsou moje nejmilejší kouzlo, řekl Tom Kicks. Přejete si šaška na modro nebo na růžovo? Okamžik musím si vzpomenout na šaškovské zaklínadlo. Pak řekl místo hokus pokus jenom hok pok. A udělali se jenom nohy, které uměli Charleston. Nakonec se ta paní s tím smířila a půjčovala ty nohy do tanečních některým nepříliš zdatným tanečníkům. Až půjdete jednou do tanečních, můžete si ty nohy taky půjčit. Jsou oblečeny do černých kalhot a mají na sobě lakýrky z roku 1920. Takže to kouzlo vlastně ještě nedopadlo nejhůř, protože si ty nohy půjčoval také jeden dědeček, když někam spěchal. Chodil pak hrozně rychle, ovšem jenom krokem Charlestonovým. Bylo to tedy jenom tak mírně zvorané kouzlo. Nakonec nohy, které dovedou Charleston, nejsou k zahození. Ale stejně si ta paní někdy v tichém koutku popláče, když si vzpomene, že mohla mít šaška a ten by ji rozveseloval. Jindy si zase jeden hodný chlapeček z první třídy přál kouzelný televizor. Televizor, prosím, řekl Tom Kicks a pravil abraka. Druhou polovičku zaklínadla dabraka ovšem zapomněl. Neptejte se, co se stalo. Nepřeju vám to na vašich televizorech. Každá půlka obrazovky přenášela jinou stanici. Tak se třeba objevila slavná operní pěvkyně vlevo a zprava do ní bušil boxer váhy kohoučí nebo welterové. Zpěvačka zpívala dál, ale těch ran ubohá, přeubohá. A nebo vlevo házel kovboj laso. A koho do něho chytá? Mustanga? Nikoliv. Admirála s dalekohledem na velitelském můstku. Jednou potkal Tom Kicks zlatníka, který si chtěl pořídit čapku neviděnku. To bude ohromné, říkal si. Nasadím si čapku a pak neviděn ve vlastním obchodě ukradnu nejdražší perlový náhrdelník. A ještě ho budou muset moji příručí zaplatit.
2: Prosím, řekl Tom Kicks, čapka je mé nejmilejší kouzlo. Přejete si čapku šik nebo trik?
1: Celé zaklínadlo čapky je kape kep kasket. Ale Tom Kicks řekl jen kapeke. Čapka udělala svou práci, ale jenom na polovic. A tu všichni příručí uviděli, jak kabát starého zlatníka vešel do obchodu, zastrčil náhrdelník do kapsičky u vesty a zase odešel.
2: No, to jste měli vidět honičku za tou vestou.
1: Celé město honilo vestu. Policie na motocyklech, civilisté pěšky. A tak měl ten zlatník nádherně vyprášenou vestu a nějakou tu modřinu na zádech. Nakonec mu ještě zviditelněli ponožky, takže ho pravý bek žákovské jedenáctky mohl krásně chytit za nohu.
2: Nevím, jestli tohle bylo tak docela nepovedené kouzlo, ale neradím vám, abyste si objednávali kouzla u Toma Kickse. Je to zbytečné. Nakonec je možná lepší být dobrým truhlářem nebo montérem, než půlmistrem v kouzelničině. Umíte třeba udělat jenom stůl, ale uděláte ho dobře. Dá se na něm prostřít bez kouzla a můžete dokonce pozvat Toma Kickse a pohostit ho jahodami se šlehačkou k snídani. Po dobu snídaně však nesmí kouzlit a mezi námi řečeno, Tom Kicks mnohem radši snídá, než kouzlí. Neumí si však vykouzlit snídani. Tak ho prosím vás jednou pozvěte.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: 3 a 2 je 5, 12 a...
4: Dobrý den.
3: 15. Dobrý den.
4: Vyhasla vám cigareta.
3: 30. Nemám čas si ji znovu zapálit. 25, 31, uf, tedy to je 501 622 731, 500 milionů, čeho? Ty jsi tu ještě? Už nevím čeho. Mám tolik práce. Já jsem vážný člověk, nebavím se hloupostmi.
4: Čeho 5 milionů?
3: 7. Za celých 54 let, co tu bydlím, jsem byl vyrušen jen 3krát. Před 22 lety chroustem spadl Bůh ví odkud a já se 4krát spletl ve sčítání. Před 11 lety jsem měl revmatický záchvat. Chybí mi pohyb. Nemám čas se jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A po třetí zrovna teď. Říkal jsem 500 milionů.
4: Milionů čeho?
3: Milionů hvězdiček, které vidíme někdy na obloze. Věcičky, které se třpití, zlatých věciček, o kterých sní lenoši. Jenomže já jsem vážný člověk. Já nemám čas na snění.
4: Ach tak, hvězd.
3: Ano, ano, hvězd.
4: A co děláš s 500 miliony hvězd?
3: 500 000, 1 621 731. Já jsem vážný člověk. Já jsem přesný.
4: A co s těmi hvězdami děláš?
3: Co s nimi dělám?
4: Ano.
3: Nic. Patří mi?
4: Tobě patří hvězdy?
3: Ano.
4: Ale viděl jsem už krále, který...
3: Králové nejsou majiteli, králové vládnou a v tom je rozdíl.
4: A co ti pomůže, že máš hvězdy?
3: Jsem bohatý.
4: A co ti pomůže, že jsi bohatý?
3: Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud se někdy objeví. 500 000 000 22 000.
4: Jak ti mohou patřit hvězdy?
3: A komu patří?
4: To nevím. Nikomu.
3: Patří mně? Neboť já jsem na ně myslel první.
4: A to stačí?
3: Ovšem, když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš jako první nějaký nápad, dáš si ho patentovat, je tvůj. A mně patří hvězdy. protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohli patřit.
4: To je pravda. A co s nimi děláš?
3: Spravuji je a přepočítávám. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk.
4: Patří-li mi květina, mohu ji utrhnout a odnést. Ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy.
3: Ne, ale mohu je dát do banky.
4: Co to znamená?
3: To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd a potom zamknu ten papír do zásuvky.
4: A nic víc?
3: To stačí.
4: Já mám květinu a každý den ji zalévám. Mám 3 sopky a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Pro mé sopky, pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný.
3: 342 miliony 500, 5 milionů 200, 20, 23.
5: Biznismen nevěděl, co odpovědět. Dospělí jsou podivní, řekl si malý princ v duchu a vydal se na cestu. Už proto, že měl o vážných věcech jiné představy.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží, a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka.
1: To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě,
0: napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku?
1: Jenom tak, všelijak. Lezu trávou cik a cak. Rozběhnu se podle chuti. Ale kam to neřeknu ti. Ani sám nevím.
0: Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce. Ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku. Jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.

dřevěný meč. Tento příběh se stal před mnoha lety v Afghánistánu. Jedné horké noci se zdejší král vydal dolů do města, aby se nadýchal svěžího vzduchu. Nechtěl, aby ho lidé poznali, a tak se oblékl jako prostý člověk. Prošel celým městem, až se dostal do chudé čtvrti. Před sebou uviděl stavení, ve kterém se ještě svítilo, a zevnitř se ozýval příjemný zpěv. Král přistoupil blíže k oknu a spatřil u stolu muže a ženu. Jaký klid vyzařoval z tohoto stavení. Král zatoužil dozvědět se, co je důvodem jejich pohody. Zaklepal na dveře, představil se jako chudý pocestný a požádal muže, zda by mohl být jejich hostem. Muž ho přivítal a nabídl mu místo u jejich stolu. Potěšený král poděkoval, ochutnal ovoce a zeptal se muže, kdo jsi a čím se živíš? Jsem chudý žid, odpověděl muž. Chodím po ulicích a čistím lidem boty. To, co vydělám, mi stačí k tomu, abych uživil sebe a svoji ženu. Ale co si počnete, až zestárneš a nebudeš už schopen pracovat? Zeptal se ještě král. Muž se jen pousmál a řekl, nemám se čeho bát. Bude tu někdo, kdo se o nás postará. A kdo, divil se král, vidím, že žijete sami bez dětí. Muž na něho vlídně pohlédl a řekl, ten, který mě ochrání, není člověk, ale Bůh, ať je jeho jméno požehnáno. Král se přestal dále vyptávat, poděkoval za pozvání a odešel. Když se král vrátil do paláce, rozhodl se, že si muže vyzkouší. Vydal nařízení, ve kterém zakázal čistit a spravovat na ulicích boty. Příští den si muž přečetl královu listinu a zjistil, že přišel o práci. Pozvedl své oči k nebi a řekl, Bože, jak mám teď žít? Pomoz mi, prosím tě, najít jinou práci, abychom měli být z čeho živi. V tom spatřil muže, který nesl čbány s vodou. Ano, to bude práce pro mě, pomyslel si. Koupil na trhu veliký čbán a vrátil se ke studni. Naplnil ho vodou, kterou potom nabízel každému, kdo ji potřeboval. Tak to dělal celý den. Večer zjistil, že vydělal tolik peněz jako dříve a tak se vydal domů. Té noci se i král znovu vypravil k jejich domu, aby se podíval, jak si muž poradil v nesnázi. Jaké bylo jeho překvapení, když uviděl za oknem muže spokojeného a šťastného jako minulý večer. Zachlepal na dveře a muž ho s radostí pustil dovnitř. Král usedl k jejich stolu a po chvíli se zeptal, co pak jste dnes dělal? Jistě jste četl králův rozkaz. Četl, odpověděl muž, ale Bůh mě neopustil. Král přede mnou uzavřel jedny dveře a Bůh pro mě otevřel jiné. Stal jsem se nosičem vody. Peníze mi stačí na jídlo pro mě i mou ženu. Král se odmlčel, potom poděkoval muži za pozvání a odešel. Na druhý den král vyhlásil, že je zakázáno, aby někdo prodával na ulicích vodu. Každý si musí nosit vodu sám. Když se muž vrátil ke studni, přečetl si nové nařízení a zjistil, že opět přišel o práci. Stál tam a přemýšlel, co si počne. Najednou šli proti němu muži, kteří porážejí stromy v lese.
Muž požádal, jestli se k ním může přidat, aby si vydělal na denní chléb. Vzali ho tedy sebou. Po celý den kácel stromy a večer zjistil, že si vydělal právě tolik, jako když spravoval boty či nosil vodu. Na večer přišel opět král do jeho domu. Byl zvědavý, jak si žid poradil tentokrát. Dozvěděl se, jakou práci si muž našel a vymyslel pro něho další překážku. Vrátil se do paláce, nechal si zavolat velitele stráží a nařídil mu. Vezmi si vojáky, vydejte se společně do lesa. Zadržte každého dřevorubce, kterého potkáte, a přiveďte mi ho do paláce. Všechny potom oblečte do šatů našich stráží, dejte jim meče a přikažte, ať hlídají můj palác. Velitel udělal vše tak, jak mu král přikázal. Mezi dřevorubci, které přivedl do paláce, našel král i muže, kterého hledal. Dřevorubci střežili palác po celý den a večer byli všichni posláni v nových uniformách domů, aniž by dostali zaplaceno. Stráže dostávají totiž peníze jednou za měsíc. Tak se stalo, že žid se vrátil domů s prázdnýma rukama. Byl z toho celý smutný. Neměl dostatek jídla ani na příští den, natož na celý měsíc. Zadíval se na svůj nový meč a dostal nápad. Nejdříve vyrobil ze dřeva meč stejné velikosti i tvaru jako ten původní a zasunul ho do pochvy. Potom vzal královský meč a prodal ho. Peníze, které za něj stržil, mu bohatě vystačí na celý měsíc. Na trhu koupil jídlo a pití a vrátil se celý šťastný ke své ženě. Té noci nevěřil král svým očím. V domě chudého žida se jedlo a pilo jako předtím. Král vstoupil do domu a vyptával se muže, co celý den dělal. Muž mu všechno dopodrobna vypověděl. A co si počnete, až se král dozví, že nemáte pravý meč? Zeptal se král. Muž mu odpověděl, netrápím se tím, co se ještě nestalo. Pevně věřím, že mě Bůh neopustí. Druhého dne vyhlásil král, že se bude konat poprava. Bylo zvykem, že se na takovou událost přicházeli podívat lidé z celého města. Nadešel čas popravy a všichni se shromáždili na náměstí. Král ukázal na chudého žida, aby právě on sťal hlavu odsouzenému, který ukradl meloun z královské zahrady. Žid se velmi polekal. To přece nemůžu, volal. V životě jsem nezabil ani mouchu. Je to můj rozkaz, řekl král. A ty ho musíš splnit, jinak přijdeš o život i ty. Žid poznal, že není úniku. Požádal alespoň, aby se mohl pomodlit k Bohu. Postavil se před shromážděný dav lidí a tiše se modlil. Potom vzhlédl k nebi a zvolal. Bože můj, znáš mě velmi dobře a víš, že jsem nikdy nikoho nezabil. Nechci udělat chybu. Prosím tě, Bože, jestli je tento muž nevinný, proměň můj meč v pouhý kus dřeva na důkaz jeho neviny. Všechny oči se upíraly na žida. Ten uchopil svůj meč a zdvihl ho do výšky. Každý musel uznat, že meč je opravdu dřevěný. Zavládlo hrobové ticho. Lidé úžasle zírali na žida. Až po chvíli se spustil bouzlivý potlesk
a provolávání slávy. Všichni se domnívali, že byli svědky velkého zázraku. Jen král a chudý žid věděli, že se žádný zázrak nekonal. Přesto však král musel obdivovat moudrost tohoto muže a popravu zrušil. Zavolal si žida k sobě a zeptal se. Nepoznáváš mě? Žid si krále pozorně prohlédl a pravil. Ano, vy jste byl 3 večery hostem v mém domě. Uhádl jsi, řekl král. Od této chvíle budete ty i tvá žena hosty v mém domě, v mém královském paláci. Poznal jsem, že jsi moudrý a tvá víra v Boha je silná a pevná. Budeš mi pomáhat vládnout a já budu rád naslouchat tvým radám. Žid měl pravdu. Důvěřoval Bohu a ten se o něj postaral. Ať je jméno Boží požehnáno až na věky.

0: Byla nebyla v křišťálovém paláci žila pyšná princezna. Tak pyšná, že se jí i květiny v zahradě museli uklánět. Tak zlá, že se jí srdce změnilo v ledový diamant, který studil jako rampouch. Pořád jenom něco chtěla. Od samého rána se křišťálový palác otřásal princezněným umíněným křikem. Chci bílé šaty z obláčků, chci jahodovou omáčku, chci pravou hvězdu na opasek, kočku chci tahat za ocásek, chci, aby na mě rostly trny, chci ušít polštář z mořské vlny. A tak dál, a tak dál. Div, že král z toho nestonal. Kudy jen chodil, hořce vzdychal a ze samého hoře kýchal. Toť se ví a toť se rozumí, že princezna už měla všechno na světě. Ale čím víc měla, tím víc chtěla. A celé noci přemýšlela, co by si ještě mohla přát. Samým přemýšlením už nemohla ani oka zamhouřit. A tak vstala a vyšla si do zahrady. V tom stanula jako skamenělá. Kam jen oko pohlédlo, na listí stromů, v trávě i na květech se v paprscích slunce třpitily kapky rosy. Zářily jako duhové perly. Takovou nádheru dívka ještě nikdy nespatřila. Dlouho ze sebe nemohla úžasem slůvko vypravit, ale pak se rozeběhla do paláce a uměně se rozkřikla. Chci náhrdelník z rosy, slyšíte? Chci na své šíji nosit nejkrásnější duhové kapky. Chci a chci a chci. Král s královnou nad rozmarem dcery nešťastně lomili rukama. Marně jí konejšili, marně jí domlouvali. Umíněná princezna nic nedala na jejich slova. Starý utrápený král rozmaru dcery nakonec přece jen ustoupil a povolal do paláce nejlepší zlatníky a šperkaře z celého království. Pod trestem smrti jim poručil do 3 dnů zhotovit princezně náhrdelník z nejkrásnějších kapek rosy. Zkroušení řemeslníci jen smutně svěsili hlavy a v duchu se už loučili se životem. Což by se někde ve světě našel mistr, který by dokázal takový zázrak. 3 dny nešťastní muži vysedávali v královském paláci s rukama v klíně a plakali nad svým osudem. Po poslední bezesné noci vyšel si jeden z nich, mladý zlatnický tovaryš, do královské zahrady, aby se naposledy rozloučil se sluncem. V planoucí záplavě orosených květů ze všeho nejkrásněji zářily slzy v jeho očích. Tu se před ním rozvilo růžové poupě a z květu vystoupila malá, křehká víla. Ve vlasech se jí třpitila čelenka z duhy a kolem něžné šíje zářil duhový náhrdelník z rosy. Zlatník úžasem o něm měl. Jsem rosná víla, usmála se nad jeho ohromením útlá pana. Zaslechla jsem tě vzlikat. Tvůj pláč je krásný. Krásnější než nejkrásnější kapky mé rosy. Dej mi své slzy, ozdobím jimi čelenku z duhy, žadonila. Nemusela dlouho prosit. Mladý tovaryš sklonil hlavu a hořce zaplakal nad svým osudem. Slza za slzou plíštila z jeho očí do dlaní malé rosné víly a ty slzy jiskřily v paprscích slunce jako oslnivé hvězdy. Děkuji ti, zašeptala okouzleně víla a zkrášlila duhovými slzami rosnou čelenku. Jak se ti odměním? Dej mi svůj náhrdelník z rosy. Zachráníš život můj i životy mých druhů, poprosil zlatník a svěřil se víle se svým trápením. Ale víla smutně zavrtěla hlavou. Nemohu splnit tvé přání, zašeptala. Kapky rosy jsou drahokamy víl. Kdokoliv z lidí se jich dotkne, tomu se rozplynou pod rukama. Pak se na okamžik zamyslela. Ale dám ti dobrou radu, mládenče, řekla a něco zašeptala Zlatníkovi do ucha. Chlapcova tvář se rozzářila. Děkuji ti, má dobrá rosná vílo, zvolal vesele a spěchal do paláce. Před královským trůnem už odevzdaně stály jeho druzy, hlavy svěšené, a čekali na králův nelítostný ortel. Zlatník poklekl před panovníkem a jeho pyšnou dcerou. Králi, promluvil zvučným hlasem, splním rád princeznino nevšední přání, ale mé skromné znalosti se ani zdaleka nemohou rovnat jejímu vytříbenému královskému vkusu. Ať tvoje dcera se mnou vyjde do zahrady a sama si podle své libosti nazbírá ty nejkrásnější drahokamy z rosy. Zhotovím je z nich náhrdelník, jaký lidské oči ještě nespatřili. Jakmile Zlatník domluvil, princezna nedočkavě vyběhla do zahrady a dychtivě vztahovala ruce po největších a nejzářivějších kapičkách rosy. Ale když se jich dotkla, duhové kapky se pod jejími prsty rozplynuly v obyčejné stružky vody. Pyšná dívka se nevzdávala. Zahlédla na záhonu růžové poupě, zářící tou nejčistší duhovou rosou, ale marně se namáhala. Po křišťálových krůpějích jí zůstaly v dlaních jen malé kalné loužičky. V té chvíli se růžové poupě rozvilo a uprostřed květu se vztyčila útlá postava rosné víly se zářivým náhrdelníkem kolem šíje. Princezna mohla na skvostném šperku oči nechat. Bezcitná, pyšná krasavice, promluvila víla přísně. Chtěla si poslat na smrt nevinné lidi, protože nesvedli to, co sama nedokážeš. Rosa odedávna patří květinám a vílám. Lidská ruka se jí nezmocní. Když tolik toužíš po náhrdelníku z rosy, zvol si některou růži za svůj domov. Staneš se jednou z nás, ale pamatuj. Zůstaneš zakletá tak dlouho, dokud tvůj otec a matka nevypláčou tolik slz, kolik je po ránu krůpějí rosy. Po těch slovech víla lehce pohnula rukou a na její pokynce kolem dokola rozvily nádherné květy. Princezna se dychtivě rozběhla k nejkrásnější bílé růži a bez váhání vstoupila do jejího květu. Kolem šíje se jí v paprscích raního slunce zatřpitil nádherný náhrdelník z rosy a princezna se roztančila radostí. Pak se nad její hlavou zavřely bělostné lístky. Nedobře si zvolila, marnivá krásko. Bílá je v našem království barvou věčného smutku, povzdechla víla. A i nad ní se zavřelo růžové poupě. Daleko od nás stojí smutný palác. Žije v něm stařičký král se svou bělovlasou královnou. Dnem i nocí pláčí. Až vám někdy bude zase do pláče, milé děti, přidejte své slzy k slzám stařičkého krále a smutné královny. Třeba jim vaše slzičky pomohou vrátit zakletou dceru.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Dobrý večer, děti. Byl sobotní večer. Ano, sobotní večer. A malý Hjalmar spěchal do postýlky, protože se těšil na návštěvu svého přítele Ole Zavřiočka. Včera mu slíbil, že se s ním podívá do nějaké... Jak pak to řekl? Do nějaké výšky. Asi budeme spolu létat, říkal si Hjalmar a vůbec neotálel s večeří ani se svlékáním. A sotva dozněly údery hodin, které oznamovaly čas jeho spánku, zavíral víčka. Za chvíli se ozvalo cupání nožek. Blížil se Ole a s ním sobotní vyprávění.

Lehonce vstoupil Ole zavři očka do Hjalmarova spánku. Podívej, zašeptal a rozevřel nad ním svůj podivuhodný deštník, který dnes vypadal úplně jinak než předtím. Hjalmarovi se zdálo, že to už není deštník, ale obrovská exotická mísa. Byly na ní modré stromy, kulaté můstky, růžoví ptáci a jabloňové květy. Dnes mám mnoho práce, volal Ole. Zítra je neděle, musím do zítřejšího rána vyšňořit celý svět, aby vypadal svátečně. Vezmu tě sebou na vysokou zámeckou věž. Odtamtud uvidím, jestli zámečtí skřítkové nezanedbali zvonici. Jejich úkolem je pečovat o zvony, aby pěkně zněly, musí být vyleštěné, jinak se zvuk nenese do dálky. Pak se podíváme do polí, jestli větry sfoukly prach z trávy a listů, a potom mě čeká největší práce. Musím vystoupit do veliké výšky a sejmout všechny hvězdy z nebeské klenby a vyleštit je. To je tedy ta výška, o které včera Ole mluvil, pomyslel si Hjalmar. Ale Ole zavři očka pokračoval. Všechny hvězdy seberu do velikého šátku, ale pozor, napřed musím každou očíslovat a také se musí očíslovat díry, ve kterých tam nahoře hvězdy sedí, aby se pak zase dostali na svá pravá místa. Jinak by tam potom neseděli pevně a padali by k nám jako létavice jedna za druhou.

0: Poslyšte, pane Ole, ozval se náhle starý portrét, který visel na stěně, u které spal Hjalmar. Poslyšte, já jsem Hjalmarův dědeček a patří vám můj dík za to, že vyprávíte chlapci příběhy, ale nesmíte ho mást. Nemůžete mu takhle vyprávět o hvězdách. Hvězdy se přece nedají snést s nebe a leštit. Hvězdy, řekl důrazně dědečkův portrét, jsou nebeská tělesa zrovna tak jako naše země a to je na nich právě to dobré.
1: Díky, starý pane, zvolal Ole. Jistě máte pravdu. Vždyť jste přece hlava rodiny, její nejstarší hlava, ale já jsem ještě starší než vy. Už jsem byl za dávných dob a uznávali mě Řekové i Římané. I jsem chodil uspávat, tak jako chodím uspávat dnes. Dovedu vkročit do snů malým i velkým lidem. Ale teď, prosím, už nemám čas. Čeká mě ještě mnoho příprav na neděli.
0: Musím se dotýkat lehce a jemně půlnočních oblaků, aby se země vzbudila po ránu čistá a svěží, odklidím všechen prach z vrcholků věží. Rozhodíme pastely z půlnoční palety, kolem hvězd ovinu stříbrné samety. To všechno udělám něžně a jemně, jak si to zaslouží nedělní země. Ole, zavři očka, se uklonil portrétu a opakoval. Teď prosím vyprávějte vy. Pak zavřel svůj deštník, co vypadal jako pestrá mísa, a odešel s ním do noci. Vyprávějte, vyprávějte, zamručil starý portrét. To bych snad ani už nemohl říci své mínění. A najednou bylo ráno a Hjalmar se probudil. Čekal pak dlouhé hodiny na podvečerní stmívání a na nedělní vyprávění Ole zavři očka. I my si na to vyprávění počkáme. Dobrou noc.
2: Napadla mě během dneška kolo, kolo, koloběžka. Ta by stála za pokus. Kolojízda, poloklus. Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí,

0: tunely se s překážkou,
1: ubrzdíme to podrážkou.
0: Kdo neumí říditi,
1: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
0: Setkáme-li se s poruchou,
1: dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem,
1: okamžitě zahneme.

Srbská pohádka Kozí uši cara Trojana. Byl jeden car, jméno jeho bylo Trojan. Ten car měl kozí uši a proto pořadě zval k sobě holiče, aby ho oholili. Ale každý z nich, jakmile k němu vešel, více domů se nevrátil. Každého holiče sotva práci svoji dokončil, zeptal se car Trojan, co na něm uviděl, a holič zpravidla odvětil, že spatřil carovi kozí uši. Sotva to však nešťastník vyslovil, car poručil, aby mu stěli hlavu. Tak došla řada i na starého holiče, ale ten ze strachu vzkázal, že je nemocen, a poslal k carovi svého pomocníka. Když tento přišel, ptal se ho car, proč sám mistr jeho nepřišel, načež chasník odpověděl, že je nemocen. Tu usedne car Trojan a chlapec ho holí. I zpozoroval holič, že car má kozí uši. Ale když se ho car Trojan zeptal, zdali na něm něco viděl, chytře odpověděl, že nic neviděl. Tehdy mu car vyplatil 12 dukátů a poručil, aby od té doby vždy přicházel ho oholit. Když holičský pomocník vrátil se domů, vyzvídal jeho mistr, jak se měl u cara, ale ten mu odpověděl, že dobře, a vypravoval, jak mu car poručil, aby po každého přicházel oholit. A ukázal také mistrovi 12 dukátů, které od cara dostal, ale nepověděl, že spatřil u cara kozí uši. Od té doby chodíval holičský pomocník stále cara holit a za každé oholení dostával 12 dukátů. Že však car má kozí uši, to choval jako tajemství. Ale posléze ho to počalo mučit a zžírat, jež toho stále nutilo, aby to někomu pověděl. A začal se tratit a hubnout, což pozoroval i jeho mistr, a proto se ho neustále vyptával, co mu je. Když se tak neustále vyptával, pověděl mu konečně jeho pomocník, že má na srdci jakési tajemství, které nesmí nikomu povědět. Ale zdá se mi, povídá, že by se mi i hned ulehčilo, kdybych to někomu mohl říci. Mistr mladíka vyslechl a pak pravil. Pověz mi to, já to nevyzradím nikomu. Bojíš-li se však mě to vyzradit, jdi k duchovnímu a tomu to pověz. Nechceš-li to však ani knězi svěřit, tedy jdi za město do polí, vykopej tam jámu, strč do ní hlavu a po 3x opakuj zemi tajemství, které tě tak trápí, a na to opět jámu zaházej. Mladík si vybral z rad svého mistra tu třetí a odešel za město do polí, vykopal tam jámu, naklonil se nad ní a po 3x opakoval – car Trojan má kozí uši. Pak zaházel jámu zemí a jen to učinil. Už cítil, jak se mu v duši ulehčilo, a proto se vesele vrátil domů. Když uplynul nějaký čas, vyklíčil v místě oné jámy bezový keř, který měl 3 krásné větve, přímé jako svíce. Přišel tam pastýř se svým stádem a když spatřil bezový keř, uřízl si jednu jeho větev, aby si z ní vyrobil píšťalu.
Ale sotva, že začal na ní pískat, ozval se z ní hlas. Car Trojan má kozí uši! Sotva se o tom car Trojan dozvěděl, kázal přivésti holičského pomocníka a zahřměl na něho. Darebáku, co si to rozhlašoval lidu?

těla, vyrobená z jeho prutů, vydává stejný hlas. Tehdy car poručil zapřáhnout a jel s holičským pomocníkem na to místo, aby se přesvědčil, je-li vše pravda, jak to chlapec povídá. Když tam dojeli, spatřili na keři již jen jeden prut. Car Trojan poručil, aby z toho prutu udělali píšťalu, že chce slyšet, jak bude pískat. Když tak vyrobili píšťalu a počali na ní pískat, vydávala hlas: car Trojan má kozí uši. Tu uvěřil car Trojan, že na zemi nelze ničeho utajit. Daroval onomu holiči život a posléze dovolil, že každý holič smí cara holiti.

0: Jednou se ovečka odtrhla od stáda a zabloudila v lese. Potkala vlka, slovo dalo slovo a spřátelili se. Léto prožili dobře. Všude teplo, jídla všude plno, tak jaké pak hádky. Na podzim se také jakž takž poměli. Ale sotva se probudila paní zima, začalo být ouvej. Vlkovi mrzly tlapy a ovci zalézal mráz do kožichu. Ovečka se nad tím zamyslela a řekla. Víš co, vlku? Postavíme si na zimu dům. Budeme topit v peci a zima k nám nedojde. Jenže vlk je kůže líná a tak se vymlouval. Nať stavět domek. Mně je v lese dobře. Ovečka si tedy postavila dům sama. Uvnitř byla pícka a u pícky lavice. Sotva uhodili mrazy, ovečka si zatopila a bylo jí teplo. Vlk pobíhal po lese a jak mráz sílil, vlk se začal ohlížet po ovečtině domku. Vydal se před její chaloupku a začal škemrat.
1: No, ovečko, otevři vlkovi maličko. Čenichy uši mi omrzly. Dovol, abych si u tebe aspoň hlavu ohřál.
0: Ovečka pootevřela, ale vlkovi to nestačilo.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko. Přední tlapy mi omrzly. Nech mě trochu ohřát.
0: Ovečka otevřela trochu víc, ale ani tohle vlkovi nestačilo. Vítr fičel a vlk skučel.
1: Ovečko, otevři maličko, boky mi omrzly.
0: Ovečka otevřela a vlk se celý vecpal dovnitř a hup na pec. Sotva se vlk ohřál, dostal ukrutánský hlad.
1: Ovečko, není už čas jít spát? Polez na pec, já se kousek posunu, místa budeš mít dost.
0: Hlas měl vlk vlídný, ale oči ukrutánsky hladové.
1: Ne, vlku, nemohu jít spát, mám ještě práci. Neumila jsem lžíce a neprosila mouku, půjdu spát, až to dodělám.
0: Ale sotva vlk usnul, ovečka se schovala do bedničky na dříví. Vlk se v noci probudil hlady, ale ovečka nikde. Vlk proležel na peci celý další den.

0: K večeru hlad zase zle kroutil jeho žaludkem.
1: Polez na pec, ovečko, zahřeješ se maličko.
0: Ovce ale odpověděla. Počkej, vlku, ještě jsem nedala kynout těsto na chleba. Až to dodělám, vylezu na pec. V noci zase hlad vlka probudil, ale ovečka nikde. A přišel třetí večer. Vlk znovu lákal ovečku, ale ta se opět vymluvila.
1: Kde pak, vlku? Na spaní je ještě brzy. Ještě jsem podlahu nezametla, pavučiny nevysmíčila.
0: Brzo ráno, než se vlk probudil, vyběhla ovečka do zimy. Šla do lesa a vyhrabala spod sněhu kuličky brusinek. Začala se v nich převalovat, až si celý kožíšek zamazala červenou šťávou. Potom vzala dlouhý prut a vrátila se k chaloupce. Zaklepala prutem na okénko a zakřičela strašným hlasem.
2: Je v téhle chaloupce vlk šedivec! Už 7 vlků jsem zakousla a tohle taky dostanu!
0: Vlk vyhlédl okénkem a jak viděl strašné huňaté zvíře, celé zamazané od krve, polekal se a upaloval z chaloupky. Ovečka si smyla brusinkovou šťávu z kožichu a začala si spokojeně žít ve své hezké, teplé chaloupce.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ach jo, vždycky abych čekala já na něho.
2: Mani, ty už seš tady?
1: Ne, nejsem,
2: jak vidíš. Čekáš dlouho?
1: Nečekám vůbec.
2: Tak co tu děláš?
1: Přemýšlím.
2: A na co myslíš?
1: Na nic.
2: Škoda, já myslel, že na mě.
1: No teď.
2: Aha, tak to já zase půjdu.
1: Ne, počkej, Ringo, pojď sem. Nikdo. Pojď, budeme dělat hlouposti.
2: Tak jo. Hele, převrátíme tuhle tu lavičku.
1: Ale ne, tak jsem to nemyslela.
2: A jak teda?
1: No, všimni si těch dvou na vedlejší lavičce, no.
2: Já koukám na ně, no, a co?
1: Hádej, co dělají, no?
2: No, nevím, no. On jí chce ukradnout z pusy žvejkačku.
1: Ale ne. Hurvinku, co ti dává pan Spejbl před spaním?
2: Multivitamínovou tabletku.
1: Ale to taky. Ale co? Pusu. Pusu ti nedává?
2: No, když je ještě vzhůru, když se vrátím domů, tak jo.
1: A líbí se ti líbání?
2: Ne.
1: Proč?
2: Vždyť je to nehygienické.
1: Jak to?
2: Pak to. Taťulda pořád líbal našeho kanára. A ten z toho pošel.
1: A co taková láska? Ta tě nic neříká.
2: Co je s ní?
1: No, kdyby se chtěl oženit.
2: Já se ženit nebudu.
1: A proč ne?
2: To bych pak měl děti. A ty by mě ukradli všechny moje hračky.
1: Ach jo, s tebou není vůbec žádná zábava. Tak já už raději půjdu.
2: Počkej, kam jdeš?
1: K jednomu milionářovi na večeři.
2: Páně, a kam to bude?
1: K McDonaldovi.
2: A s kým tam jdeš?
1: S Jarouškem.
2: Páni, s tím třeba s prdélkou?
1: No co? Pusu? Tu mi ještě nedal. Ale brýle mi už rozbil třikrát.
2: Hele, a můžu jít s vámi?
1: Jo, ale až budeš vědět, co je to láska. Měj se, haha.
2: Páni, asi si ji přece jenom vezmu. Je to třída. A navíc se jí líbím, takže má vkus. No jo, ale Lucka má zase tak krásně chlupatý morče. Ach jo.

0: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvačce přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
1: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš. Zubil se Kudla Dederon a tak jsem si tu na tebe počkal.
0: Výsměšně komíhl amuletem Hihlíkovi před očima.
1: Co to je?
0: Vrať mi to.
1: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
0: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
1: Od maminky, od maminky.
0: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už Kudla Dederon nenechal překvapit. Okrůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hihlík se marně snažil vytrhnout.
1: Tak už dost hraní,
0: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
1: Teď mě dobře poslouchej, Hihlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to. Jak jsi nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
0: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Hihlíka brnilo celé tělo.
1: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi, řekl Dederon.
0: Hihlík zavrtěl hlavou.
1: Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno, v najlonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
0: To jo, řekl Hihlík. Od dědy.
1: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre, kmotr všech kmotrů, Tullamore senior. Ha, už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
0: Hihlík mu vytřeštěně skočil do řeči. Tullamore senior, tak ty ho znáš? Hihlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda? Otec dvou bratránku Ramsese a Tullamora juniora?
1: Tak co je?
0: Hihlík se zpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
1: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já a ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
0: Ale já nechci, řekl Hihlík pevně.
1: Ale tohle chceš, ne?
0: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších. Vzali Hihlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa.
2: Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy,
0: pomyslel si Hihlík. Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hihlík nedokázal zakrýt svůj strach a kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
1: Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda. A pak přikázal, zavažte mu oči.
0: Hihlík měl v mžiku šátek na očích.
2: Tak to je konec, pomyslel si.
0: Viděl jen tmu a v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
1: A teď upaluj!
0: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
1: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
2: Kde?
0: Zeptal se Hihlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
1: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho hochu potlouká. Dovedou tě až za mnou.
0: Víc už se Hihlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela sám.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Je to je škoda, že už je po všem.
5: Však on si náš Ferda zase něco vymyslí.
6: Já už to mám vymýšlené. Víte co, budeme si jich vybrat pohádky. Já jich znám plno od nás kina. O perníkové karkulce, o sedmi sněhurkách, no rozdě spousty.
7: Ale o tom, jak si housenka pletla kabátek, tu jistě neznáš.
4: Jak si housenka pletla kabátek.
7: To vám byla jednou jedna housenka a ta se moc ráda strojila. Zrovna nadešel čas, kdy se měla proměnit v motýla a tak si začala plést kabátek. Ten si musí udělat každá housenka, než se promění v motýla. Celá se pak do něj zabalí, usne a když se pak probudí, kabátek praskne a housenka už není housenkou, ale motýlkem. Ta naše housenka však pořád nevěděla, jaký kabátek by si měla uplést, aby z ní byl hodně krásný motýl. Letěl kolem Bělásek a milá housenka na něj volala.
8: Co pak je teď v módě?
7: Zrovna tak. A ten Bělásek povídá, podívej se na mě, já jsem celý bílý, letos bude v módě bílá. A tak ta housenka začala plést bílou.
4: Je to byla ale hloupá. Nejkrásnější je přece červená puntičkovaná, jako nosím já.
7: Zrovna tak poradila housence jedna beruška. Housenka tedy začala plést červeno puntičkovaně, ale ten bílý načatý kousek už nechala. A kde se vzal, tu se vzal nejkrásnější motýl, otakárek.
9: Vy si děláte červeně puntičkovanou, to jsem jak živ neviděl, já bych nenosil jinou než žlutou černě páskovanou.
7: Housenka tedy připletla k těm předchozím barvám žlutou černě páskovanou a potom ještě zelenou měňavou. To jí poradil zlatohlávek.
4: Je to měla na sobě tedy učiněnou strakatinu.
5: To jsem tedy zvědav, jaký z ní pak byl motýl.
7: Všichni byli zvědaví. Ale nikdo se to nikdy nedověděl, protože ta parádivá housenka se vůbec neproměnila v motýla, ale v můru, která lítá pod mě, takže není vidět, jakou má barvu.
6: Dobře i tak, když byla hloupá.
5: A marnivá.
4: To já bych nikdy nechtěla být jiná nežli červená puntičkovaná, protože taková jsem ze všech nejkrásnější. Co se mi pozmíváte?
6: Pardon, to já ne.
4: A jsem ze všech nejkrásnější, abyste věděl, jsem. Počkejte, já to řeknu mamince, že se mi pozmíváte.
7: Jestli pak Víš, kdo to řechtá?
10: Já ne, Ferdo.
7: A co pak si kobylka, pytlíku?
10: A kobylka? Jaká kobylka?
7: Obyčejná luční kobylka, schovaná v hermánkovém houští.
11: Václav Cibula.
12: Španělské pohádky.
11: Zlatý kočár. Byl jednou jeden král a ten si přál mít zlatý kočár. Zavolal svého komořího a řekl mu: můj milý komoří, už mám všechno, co si král tak veliké země může přát. Jenom zlatý kočár mi chybí a to mě trápí. Musíš najít někoho, kdo by věděl, jak takový kočár získat. Královská pokladna je prázdná a zlata bych v ní nenašel ani na prstýnek. Kdo mi dobře poradí, dostane mou dceru za ženu. Kdo špatně, přijde o hlavu. Komoří se uklonil a pravil: neděli si starosti, náš králi a pane, hned zítra dám rozhlásit po celé zemi tvé přání. Když ho král milostivě propustil, komoří si dal přivolat královského trubače a řekl mu: můj milý trubači, dostali jsme svízelný úkol. Hned zítra dáš rozhlásit po celé zemi, že náš nejmilostivější pán a král hledá někoho, kdo by mu poradil, jak získat zlatý kočár. Kdo poradí dobře, dostane princeznu za ženu. Kdo poradí špatně, ztratí hlavu. Trubač se uklonil a řekl: nedělej si starosti, pane komoří, zítra bude vědět celá země, že náš pán a král zatoužil po zlatém kočáře. Trubač objel celou zemi a všude hlásal královo přání, avšak nenašel se jediný člověk, který by věděl, jak opatřit tolik zlata. Až jednoho dne zaklepal kdosi na bránu králova paláce a zvolal: lidé dobří, honem mi otevřte, jdu za králem. Stráž pootevřela bránu. Co chceš našemu králi? Zeptal se voják stroze a příchozí odpověděl: přináším dobrou zprávu. Chci poradit králi, jak získá zlatý kočár, po kterém tolik touží. Strážný otevřel bránu do kořán a spatřil před sebou venkovského chudáka, záplatovaného od hlavy až k patě. Ale urostlý byl, to musel strážný uznat, široký v ramenou, rovný jako jedle, oči mu svítily jako dva uhlíky. Honem si to rozmysli, řekl strážný, co pak nevíš, že v králově pokladnici je prázdno jako na vinici začátkem zimy? Chceš přijít o hlavu? Kat už má dlouhou chvíli. Chtěl zase bránu zavřít, ale venkovan řekl rychle: kdo tady mluví o katovi? Já si jdu pro princeznu. Neslyšel jsi snad, co dal vyhlásit náš pán a král? Strážný tedy znovu otevřel a jenom si povzdechl: tak pojď dál. Komu není rady, tomu není pomoci. Bude tě škoda. Zavedl mladého muže ke králi. Král si venkovana pozorně prohlédl a řekl: zdá se mi, že máš víc odvahy než rozumu. Pověz mi tedy, jak získám zlatý kočár. Takový zlatý kočár můžeš mít docela snadno. Jenom se divím, že si na to nepřišel sám. Král se zavrtil na trůně a řekl přísně: když jsi tak moudrý, poraď. A mladý venkovan řekl: stačí, když z jara třikrát za sebou nepřijde mráz a když v létě tři dny za sebou pořádně zaprší. Král užasl a odpověděl: musím se přiznat, že ti nerozumím. Můžeš mi to vysvětlit? Venkovan se podivil: Co je na tom tak složitého? Takovou věc pochopí každé malé dítě. Poslouchej dobře. Když přijdou jarní mrazy, všechno ti na polích i v sadech zmrzne a nic se ti neurodí. Když mrazy nepřijdou, vzejde ti obilí na polích a v sadech rozkvetou všechny stromy. A dál. Když začátkem léta pořádně nezaprší, stromy ti uschnou a obilí zežloutne. Ale když pěkně zaprší, všechno se zazelená a budeš mít takovou úrodu, že se ti zlato do pokladnice ani nevejde a ještě ti zbude na zlatý kočár. Král sklonil hlavu a dlouho přemýšlel. Potom vstal a zvolal. Přiveďte princeznu. Čeká tu na ní někdo, kdo si zaslouží, aby si vzal mou dceru za ženu.

o hloupém muži. Žili jednou v jedné vsi žena a muž. Žena měla svého muže ráda, jenom ji trápilo, že všechno poplete. Když ho poslala pro olivy, přinesl kukuřici. Když ho poslala pro kukuřici, přinesl kohouta. Když měl něco vyřídit, buď to vyřídil obráceně, nebo to docela zapomněl. A tak to šlo den ze dne pořád dokola. Jednou potřebovala žena jehly na šití a poslala pro ně muže do města. Vrátil se až večer. Žena se zeptala, kde má jehly, a muž odpověděl: potkal jsem na cestě vůz se slámou, volci nemohli do kopce a kočí mě prosil, abych mu trochu zatlačil. Hodil jsem jehly do slámy, aby mi nepřekáželi, a pomohl jsem mu. Ale už jsem je pak nenašel, i když jsem prohrabal celý náklad. Žena začala bědovat. Kam si dal rozum hodit jehly do slámy? Taková věc se přece zapíchne do kabátu. Počas se poslala žena muže ke kováři, aby přinesl železný hák do stáje. Muž si vzal od kováře hák a vzpomněl si, co mu žena radila. Chtěl zastrčit hák do kabátu, ale rozpáral přitom kabát na 3 kusy. Když přišel domů, žena se rozlobila. To tě nenapadlo, že taková věc se nese přes rameno? Muž kajícně přiznal, že ho to opravdu nenapadlo, a poprosil ženu, aby už se nehněvala. Uteklo pár dnů a žena poslala muže do sousední vsi, aby koupil vepře. Muž koupil vepře a hned si vzpomněl, co mu žena radila. Vzal vepře za nohu, hodil si ho přes rameno a zvesela si vykračoval domů. Když vkročil do dvorku, prasátko už nedýchalo. Žena bědovala a naříkala: kde si nechal rozum? Něco takového se přece přiváže na provázek a popohání se klackem nebo holí. Po nějakém čase ho poslala žena na trh pro džbán. Muž koupil džbán, přivázal ho na provázek a táhl ho za sebou. Sotva vyšel z města, ulomil si v křoví silný klacek a každou chvilku pěkně džbán popohnal. Když přišel domů, měl na provázku jen hliněné ucho. Žena se rozplakala a dlouho si stěžovala na svůj osud. Nakonec zvolala: příště už nikam nepůjdeš, raději si všechno vyřídím sama. Muž ji chtěl udobřit a řekl mírně: ano, to jistě bude lepší. Já zůstanu doma a o všechno se postarám, než se vrátíš. Po několika dnech chtěla žena poslat muže do města na trh, ale hned si pomyslela, jak by to zase dopadlo. Zavolala ho a řekla mu: musím jít do města. Poslouchej dobře, co ti povím. Zůstaneš doma a budeš hlídat, aby kozy neutekly do kukuřičného pole. Kdybys měl žízeň a šel se do sklepa napít vína, pořádně sud zavři. Vzpomněla si na hrnec plný cukru a řekla: hlavně nechoď k tomu velkému hrnci v předsíni, protože je v něm jed. A ještě dávej pozor na slepici a na kuřata, aby je nezadávila liška. Budeš si to pamatovat? Muž všechno poslušně opakoval a žena odešla do města na trh. Sotva za ní zaklapla vrátka, muž se posadil na dvorek a dával pozor na slepici, aby ji neodnesla liška. Slunce však pálilo a muž dostal žízeň. Vstal, šel do sklepa a vytáhl zátku ze sudu vína. V tom si vzpomněl, že nemá sklenici. Strčil tedy do otvoru palec a dlouho přemýšlel, co má dělat. Jak tak stál, spatřil na schodech psa. Přivolal ho, strčil mu ocas do otvoru a běžel si do světnice pro sklenici. Sotva našel sklenici, uslyšel, jak přes plot volá soused: hej, pojď rychle, kozy se ti pasou v kukuřici. Rozběhl se do sklepa pro psa, ale pes zatím utekl a ve sklepě bylo po kotníky vína. Vrátil se rychle do světnice, popadl z truhly pytel mouky a vysypal ji ve sklepě na zem, aby se víno vsáklo a žena nic nepoznala. Pak chtěl jít vyhnat kozy z kukuřičného pole, ale sotva vyběhl na dvůr, uviděl, jak mu liška odnáší slepici. Posadil se na práh, dal si hlavu do dlaní a začal žalostně naříkat.
Co si jen počnu? Může mít někdo na světě větší smůlu než já? V největším zoufalství si vzpomněl na hrnec s jedem. Vyskočil, běžel k hrnci, nabral jed na prst a lízl si. Jed byl sladký jako cukr, chutnal mu a tak vyjedl celý hrnec až do dna. Chvíli čekal, až jed začne působit, ale jed byl asi starý a ztratil účinek. Muž se rozlobil ještě víc, popadl cep, vyhazoval ho do vzduchu a čekal, až mu cep spadne na hlavu a zbaví ho všeho trápení. Tak ho spatřila žena, když se vrátila z města. Muži, vykřikla, co to děláš? Ztratil si rozum docela? Muž hodil cep do studny a vyprávěl jí, co se přihodilo. Žena ho vyslechla, objala ho a řekla, víš co, já ti odpouštím. A slíbila, že mu už nikdy nebude nic vyčítat. Muž byl zase rád na světě a oba pak spolu žili šťastně ještě dlouhá, dlouhá léta.

0: jedné malé chaloupci žil drvoštěp, který měl dvě malé děti, Jeníčka a Mařenku. Chodil do lesa na dřevo a protože nechtěl děti nechávat doma samotné, brával je s sebou.
1: Jeníček s Mařenkou sbírali v lese do čbánečku jahody a doma si na nich všichni pochutnávali.
0: Jednou se také vypravili s tatínkem do lesa. Přišli na velikou paseku, kde bylo plno velkých červených jahod. Tatínek odešel dále do lesa kácet stromy.
1: A děti sbírali do čbánečků sladké jahody. Za chvíli měli čbánečky plné.
2: Sluníčko pěkně svítilo a Jeníček s Mařenkou si v lese začali hrát na schovávanou. Les byl hustý a hluboký a milé děti ani nespozorovali, že se čím dál více vzdalují od místa, kde tatínek pracoval.
1: Začalo se stmívat a děti volali tatínka, ten se však neozýval, protože byl daleko.
3: To jsme, Jeníčku, zabloudili. Zůstaneme tady a ráno, až bude světlo, cestu domů najdeme,
2: řekla Mařenka, která byla starší a rozumnější.
1: Jeníček plakal a naříkal, protože se bál.
3: Neboj se, Jeníčku, povídá Mařenka. Byl jsi na strom a podívej se, zda někde neuvidíš světélko z naší chaloupky.
1: Jeníček se rozhlížel na všechny strany, až v dálce uviděl malinké světélko. Slezl dolů a hned se dali tím směrem.
2: Šli dlouho hustým lesem, až přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka, která byla celá z perníku. Nahledli oknem do chaloupky a tam uviděli sedět ošklivou starou babu a dětka.
1: Mařenko, já mám hlad, povídá Jeníček. Vylezu na střechu, ulomím kus perníčku a budeme se mít dobře. A už byl Jeníček na střeše, loupal perníček a házel dolů Mařence.
2: Babizna slyšela zvenku šramot a poslala dětka, aby se podíval, zda někdo neolupuje z chaloupky perníček.
4: Dědek vyšel ven a ptá se, dopak to na naší střeše loupá perníček.
3: Ale nikdo, to je jen větříček, tenunkým hláskem odpověděla Mařenka a dědek odešel.
1: Děti se najedli sladkého perníčku a chtělo se jim spát. Lehli si za chaloupkou do trávy a tvrdě usnuli. Když se ráno probudili, tak již sluníčko pěkně hřálo a děti dostali hlad. Jeníček zase vylezl na střechu, aby ulomil kus dobrého perníčku.
2: Babizna znovu poslala dětka, aby se podíval, zda někdo neloupe z chaloupky perníček.
4: Tentokrát však dědek děti uviděl a šel to povědět bábě.
3: Jeníčku, skoč rychle dolů, musíme utéci, volala Mařenka. Slyšela, jak babizna posílá dětka ven, aby děti přivedl, že je za trest zavře do chlívka.
1: Děti se chytili za ruce a utíkali, co jim nohy stačily.
4: Dědek se hnal za nimi, ale protože byl starý a nemotorný, byl kus pozadu.
1: Děti doběhly k poli, kde žena plela len.
3: Paní mámo, prosím vás, ukažte nám cestu domů. Zabloudili jsme a honí nás zlý dědek z perníkové chaloupky.
1: Chtějí nás s babou zavřít do chlívku, že jsme jim ulomili kousek perníčku z jejich chaloupky.
2: Víte co? Dejte se touto cestičkou do lesa, a já dětka nějak zdržím, řekla paní máma.
1: Děti utíkali tím směrem, kam jim hodná žena ukázala.
4: Za chvíli přiběhl dědek celý udýchaný a ptal se, osobo, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
2: Kdo je tady třetí? Jsem tu sama, pleju len? Odpověděla žena, jako by mu nerozuměla.
4: Osobo, Já se vás ptám, zda jste tudy neviděla děti utíkat.
2: Budeme trhat, až vypleju a uzraje.
4: Osobo, ptám se vás, neviděla jste tudy děti utíkat?
2: Tkát? Kde pak? Až vytrháme, budeme drhnout semeno a pak len močit.
4: Osobo, což pak nerozumíte, ptám se vás, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
2: Jaké pak smetí? Letos nám vyrostl moc krásný len.
4: Osobo, vy jste snad hlucha. Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
2: Jak pak můžu jen tak stát? Až usušíme, budeme třít a po vytření vochlovat a po vochlování budeme příst.
4: Osobo, co je mi do toho? Ptám se vás, viděla jste děti utíkat tudy?
2: Tudy? Žádné dudy neslyším. Až napředeme, budeme soukat a až nasoukáme, budeme tkát pěkné, tenké plátno.
4: Co je mi do plátna? Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
2: Prát! Kde pak? Až utkáme, budeme bílit, až vybílíme, budeme stříhat a šít košile, sukně a zástěrky.
4: Osobo, což pak si na uších sedíte? Ptám se vás, vydělali jste tudy utíkat děti?
2: Jo, děti, to jste měla říct hned? Viděla. Utíkali.
4: Kam?
2: Tam tou cestičkou do polí. A ukázala na opačnou stranu, než kam děti poslala. Ty už ale nedohoníte. Utíkali jako závodní koníčci.
4: Dědek se zlobil, nadával a vracel se zpátky za babou do chaloupky.
0: Jeníček s Mařenkou přiběhli domů, skočili tatínkovi kolem krku a všichni byli rádi, že to nakonec tak dobře dopadlo.

0: Tak co, fešáci? Nechcete se svést?
1: No. Ty ho znáš?
2: No jasně, to je můj táta.
1: A který?
2: No přece náhradní.

0: máma říká, že každý prima mužský už je dávno vdanej.
1: To se musí umět hledat.
0: No jako moje máma.
1: To já si vzal jen kravatu, představil jsem se jako ministr, měli jsme řízky, plzeňský pivo a už jsme kamarádi.
0: A já až budu velký, taky budu rozvážet mlíko. Já budu taky po tátovi. Horolezec.
2: V životě každého člověka jsou chvíle, kdy má pocit, že se nestačí ani zastavit, nebo alespoň ohlédnout. U mě ten koloteč začínal ráno. Vypravit Vaška do školy, letět na zkoušku do divadla, pak s plnými taškami domů a pokud jsem měla večer představení, dát pár instrukcí naší náhradní babičce, která se o Vaška starala, když jsem musela odejít z domu. U někoho ten kolotoč trvá týdny, někdy měsíce. Mně se ty chvíle protáhly na 8 let.
3: To už jste tady.
4: Jo. Jste šity prohlídnu doma. Dostane čisté pyžamo. A v 8 ať zhasne. A Karlo, žádnou čokoládu.
3: Aničko, a co večeře?
4: Stihnu to sama. Vašku. Vašičku. Já vím, že jsi doma. No ne, tady někdo umyl nádobí. Tady chce asi někdo za odměnu polárku. Pusinko moje. Tak kde pak je ten můj hodný chlapeček?
0: Má!
4: Co to je?
0: To je pes.
4: Co jsi mi slíbil, že necháš všechny cizí psy na pokoji?
0: To není cizí pes. To je Arnošt. Umí vyklepat prachovku.
4: Prosím tě.
0: Kdyby se ti líbil, mohl by být náš.
4: A kdo by se o něj staral? Večer si ho vezmeš k Valentům? A v noci s ním bude chodit Karla, ne?
0: Kdyby tu byl táta, tak bych nemusel k Valentům. Ani já, ani ten pes.
4: Ty jsi se prostě rozhodl, že mě budeš trápit. Neslíbil jsi mi, že už o tom nebudeš mluvit?
0: Když já bych chtěl taky kamaráda.
4: Dostaneš psa. Hezčího, ale až budeš větší.
0: On je hodnej. Kamarádí se s dětma. Chytá druhou ligu.
4: Kdo, ten pes?
0: Ne, jeho pán je prima, brankář.
4: Prosím tě, co to plácáš? Jaký brankář?
0: No přece náš školník. Určitě se ti bude líbit.
4: Proč bys se mi měl líbit?
0: Protože není ženatej.
4: Tak podívej se. Toho psa okamžitě vrátíš a o vdávání nechci slyšet ani slovo.

0: krucina, zase budu mít modřinu.
1: Pális je hulvát, ale Julinka by měla být něžná a jemná.
0: Jenomže to nebyl Pális, ale ten bídák Romeo. Dík.
2: Zvykla jsem si na myšlenku, že už se nikdy nic nestane. Že už mě nic nemůže překvapit. Milovala jsem Vaška, i když mi přidělával čím dál tím víc starostí. Milovala jsem svou práci. Na jevišti jsem zapomínala na celý svět. Jediný člověk, který mi mohl pomoci, stával v přítmí hlediště. Dodnes vidím tu jeho neproniknutelnou tvář, kamenný výraz. Jeho oči jsem spíše tušila. Přitažlivý, úspěšný mladý muž, Jindřich, můj šéf a partner. Náš vztah už trval 4 roky. Jeho manželství ve skutečnosti neexistovalo a přesto o rozvodu nemluvil. Věděla jsem, že nepřekonatelným problémem je pro něj Vašek. Můj život byl věčný stres mezi tím, co chtěl Jindřich a jaké představy měl Vašek.
3: Panáček a panenka spali v bílém domečku. Říkalo se jim sklenění milenci, neboť byli ze skla. A měli se rádi. V domečku s nimi spaly ovečky s beranem, které byly také skleněné. Pro všechny bylo místa dost, protože domeček byla vlastně krabice na boty číslo 46, což je i u pánské obuvy značná velikost. Spali vždycky až do Vánoc, protože to byly ozdoby na stromeček. Když přišly Vánoce, panenka se probudila, trošičku zívla, trošičku se protáhla a řekla, to jsem se pěkně vyspala. Podívala se na panáčka, pohladila ho po tváři a políbením ho probudila. Vstávej, můj milý, jsou Vánoce. Už, já bych si ještě zdřímnul. To nejde, je náš čas, řekla panenka. A hnali ovce pod stromeček. Jak je hnali, panenka se z nenadání zastavila, neboť v tu chvíli úžasla. Vidíš ten zámek? To je krása. Stál před nimi, celý modrý, posetý zlatými hvězdami a šla z něj vůně čokolády. Právě snídají horkou čokoládu. Taky bych si dala, olízla se panenka. Panáček hned nevěděl, ale potom se rozhodl. Jaký pak zámek? Je to škatule s vánoční kolekcí. Pojď už. A vykročil za ovcemi. Ale panenka se nehýbala. Já bych se do zámku ráda podívala. Všude bude samet, hedvábí a krajky a drahocenný nábytek. Co pořád stojíš? Podívej se, kde už jsou ovce, řekl panáček. Vzal ji za ruku a odvedl ji. Přišli ke stromečku. Panenka si vyskočila na větev a snila o zámecké nádheře. Panáček pískal na píšťalu vánoční melodie. Jemine, kde jsou ovečky? Probudila se ze snění panenka. Ovcím se pod stromečkem nelíbilo. Houfem se sebrali a s beranem v čele vypásali kytičky z květovaného koberce. Panáček, vlastně pasáček, na berana zapískal, ale beran dělal, že neslyší. A tak si na něj dokročil. Panenka seděla na větvi, dívala se na modrý zámek s hvězdami a představovala si, co se děje uvnitř. V tom se zámek otevřel a vyšel z něj průvod. Nejdřív se objevili mouřeníni a nesli nádoby ušlechtilých tvarů, svícny, stříbrné řetězy, ozdobné skřínky, hudební nástroje a jiné drahocenosti. Za nimi vyšly dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Kolem poskakovali psi a poletovali cizokrajní ptáci. Nakonec ze zámku vladařským krokem vykročil muž. Byl oděn v krásný staniolový šat. Jeho kabátec zdobily šperky. Kalhoty byly baňaté a pruhaté, co pruh, to jiná barva. Špičaté střevíce měl ohnuté nahoru, jako když se nad něčím ohrnuje nos. Průvod mířil k vánočnímu stromku a tam se zastavil. Cizokrajní ptáci posedali po větvích, mouřeníni rozvěšovali stříbrné řetězy a svícny, dívky zdobily stromek vzácnými předměty. Muž vladařského vzezření přikazoval, co kam přijde. V tom spatřil panenku, přistoupil blíž, uklonil se jí a řekl: jsem princ z Čokolandu, krásná princezno. Nejsem princezna, jsem obyčejná panenka. Chci tě do své kolekce. A to zas ne, řekla panenka, ale zvědavost jí nedala. A zeptala se, není ta kolekce náhodou modrý zámek se zlatými hvězdami? Princ vyskočil na větev, přisedl k ní a otázal se jí sladkým hlasem. Chtěla by ses podívat dovnitř? Nechtěla, řekla panenka a vyběhla o větev výš. A princ z Čokolandu za ní. Je tam hodně krajek, atlasu a hedvábí, zeptala se zase. Provedu tě a všechno sama uvidíš, řekl princ a sedl si zase vedle ní. Panenka vyskočila, vyběhla ještě o větev výš a princ za ní. Mě nechytíš, řekla panenka a utíkala po větvi. Doběhla až nakonec a nikam dál už nemohla. Princ se blížil, vztahoval k ní ruce a když se jí dotkl, zachvěla se. Jak jsi chladná, krásko, řekl princ. Jsem skleněná, odpověděla panenka. A taky je tu zima, netopí se. Pojď se mnou na šálek horké čokolády, řekl princ. Ta by tě zahřála. A jak by mě chutnala, pomyslela si panenka. Princ ji objal kolem ramen a už jí odváděl po větvi, už spolu sjížděli po stříbrných řetězech jako na toboganu, už vcházeli do modrého zámku s hvězdami. Co nádhery bylo v zámku a co sladkostí. Panenka pila horkou čokoládu, jedla bombóny s náplní citronovou, nugátovou, oříškovou a potom pomerančovou a ještě lanýžovou a ještě jeden fondánový a oči chtěli pořád víc a víc. Když pasáček vyhnal ovečky z kytičkovaného koberce, vrátil se s nimi pod stromeček a úžasl, co viděl. Stromeček byl ověšen krásnými ozdobami, svícny a stříbrnými řetězy. Na větvích seděli cizokrajní ptáci a houpali se na nich dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Ale jeho panenka nikde. Marně se rozhlížel a marně volal hlasem i melodií své píšťalky. Neviděli jste tu mou panenku, zeptal se nakonec. Odvedl si ji princ z Čokolandu, řekla jedna z dívek snědých tváří a ukázala k modrému zámku. Pasáček se tam rozběhl, vrazil dovnitř a zůstal úlekem stát. Uprostřed komnaty na atlasovém loži ležela panenka bez hnutí a nad ní se skláněl princ z Čokolandu. Zabil jste ji, vykřikl pasáček. Spí, řekl princ. V tom panenka otevřela oči a vzdychla. Mně je strašně špatně. Otrávil jste ji, budeme se bít, znovu vykřikl pasáček. Ale kde pak, řekl princ, předspala se cukrovým. Ale to už se pasáček vrhl do boje a dostal ránu do hlavy, jen to zadunělo. Máš prázdno v hlavě, posmíval se princ. A vy jste zase nádiva, zvolal s opovržením pasáček a píchl ho píšťalkou do břicha. A v skutku jsem nadívaný nejjemnějším nugátem, stačil ještě pyšně říci princ a chytil se za břicho. Pasáček toho využil, vzal panenku do náruče, vyběhl s ní ze zámku a zámek za sebou zavřel píšťalkou na petlici. A tak princ přišel o panenku do kolekce. Panenka už nechtěla čokoládu ani vidět a byla ráda, že jsou zase spolu s pasáčkem. Potom se slavili Vánoce. Po svácích se pasáček s panenkou a ovečkami vrátili do svého bílého domečku, ulehli a spali a budou spát zase až do příštích Vánoc.

o kůzlátkách. Žila, byla jedna koza. Postavila si v lese chaloupku a žila tam s kůzlátkama. Každý den odcházela za potravou a dětem přikazovala, aby se dobře zavřeli a nikomu neotvírali. Když se koza vrátila domů, trkla růžkama do dveří a řekla: kůzlátka, děťátka, odemkněte dvířka. Matička vám přišla, mlíčka vám přinesla. Já koza v boru jsem byla, trávu hedvábnou jedla, vodu studenou pila. Teče mlíčko po vemínku, z vemínka po kopítkách a z kopítek na černou zem. Když kůzlátka uslyšela matčin hlas, odemkla jí dveře. Koza nakrmila

slyšíme. Nepěješ ty hlasem naší matičky, naše matička pěje tenčím hlasem a takhle to neříká. A vlkovi dveře neotevřela. A tak vlk odešel s nepořízenou. Když se koza vrátila domů, pochválila kůzlata, že ji poslechli. Byli jste rozumné, mé milé dětičky, že jste neotevřeli vlkovi. To byl on a byl by vás všechny snědl.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Zelená je tráva, fotbal to je hra. Taťuldův večerníček.
2: Ber ho! Neber ho! Podrž ho! Ale ne drž ho!
1: Nadar. Taťuldo, ty se díváš na televizi.
2: No, asi, vidíš, ne?
3: A nedávaj náhodou večerníček.
2: A nemáte náhodou psát domácí úkoly?
1: Ne.
3: Si my dneska žádné nemáme.
2: To je škoda. Kam to kopeš, ty nádhero?
1: A budeš se ještě koukat dlouho, Taťuldo?
2: Pozor na něj.
3: Na Horvínka.
1: Proč na mě?
2: Šmanko, to je moula.
3: Horvínek.
2: Co?
3: Že jestli Horvínek.
2: Co je s ním?
3: Jestli je moula.
1: Já?
2: No.
3: Taky si to myslím. A co vy?
2: Co já?
3: Koukáte na fotbal, že jo?
2: Rád bych, Máni, rád bych. A pokud možno v klidu.
3: To se vám nedivím.
1: No baví tě to.
2: No jo, porád. To je něco.
3: Jo. Ukažte, já se na tu televizi taky podívám, když je to tak napínavé, jo?
2: Máni, kam to lezeš? Prosím tě, stoupni si někam stranou.
3: Proč?
2: Stojíš mi před obrazovkou, nevidím.
3: Hned, já si jenom na chvilku kouknu, jo? To jsou věci, to je, jestli teda tomu vašemu fotbalu dobře rozumím.
2: Uhni.
3: Tak ten pán, co stojí v té síčce, mezi těma dvěma tyčkama, ten míček, co mu do ní ty jeho kamarádi kopají, nechce, že jo?
2: Prosím tě, jak to myslíš?
3: No, protože ho pořád odkopává ten balonek, že jo?
2: Ale no jo, pořád nechce ho, no.
3: Jsem si to myslela, jenomže proč mu ho tam teda pořád kopají, když ho nechce?
2: Prosím tě, uhni.
1: Máni, to neřeš, fotbal je hra, ve které vítězí to mužstvo, které pošle nejvíc míčů do soupeřovy branky, no.
3: Poštou?
1: No.
2: Máni, uhni.
3: Jo.
1: No.
3: Proč?
2: Děti, nemůžete si povídat někde stranou a ne před televizí. Já nic nevidím.
3: Hned, už to bude. Hele, Horvínku, a kde asi mají ti hráči tolik těch míčů vzít, aby jich co nejvíc poslali do té branky, když na tom hřišti mají jenom jeden míč?
1: Máni, to neřeš.
2: Šmanko, teď nemůžete být chviličku sticha. Co? Co?
3: Co?
2: Máni, uhni. Stoupni si dál.
3: Už jdu, no.
2: No, konečně. A ty hurvajš taky uhni.
1: No jo, už jdu.
2: Jakže máš oči, ty nádhero?
3: Já.
2: A s tebou se nebavím, Máni.
3: Tada.
1: Ten ti to nám dal, co?
3: No.
2: Jak to hraješ, ty bambulo?
1: Já nic nehraju.
2: S tebou se nebavím, hurvajš.
1: Tada.
3: Ten ti to nám dal, co?
2: Já se na to nemůžu koukat.
3: Máte pravdu, pane Spejble. Kdo by se taky na takovou hloupost měl dívat? Já to vypnu, jo? Tak.
2: Ne! Máni, co to děláš? Zapni tu televizi honem. No tak, rychle.
3: A tak jo, no.
2: To je konec.
3: Konečně, já to zase vypnu. Tak.
2: Dali jsme vítězný gól. A já ho neviděl. Švanko, já to nepřežiju. Já to prostě nepřežiju.
3: Ale ano.

0: Podívejte se, pane Spejble, tohle vám pomůže.
1: Co to má znamenat? Máni, ty jsi mě polila čajem?
0: Ano, prosím, ale studeným.
1: Cože?
0: To znám totiž z domova. Bábinka vždycky říká, že šok se má léčit šokem.
1: Já ti dám šokem.
0: No, ale měl byste se jít utřít, jste celý zmáchaný. Tak až se nenastydnete, pane Spejble.
2: To určitě, taťulte, to určitě.
1: Co, já?
0: Jo.
2: Tati, až se utřeš, tak utři prosím i tu podlahu, jo?
0: Správně, vždyť tady to tak vypadá, sama voda.
1: Já tady nebudu.
2: Ty, Mani, to nám to vyšlo, viď? Hezky jsme si to na taťuldu vymysleli. Televize je naše. Teď se konečně můžeme kouknout na ten večerníček.
0: Moje řeč, zapni honem tu televizi.
2: Provedu.
0: Yes, stihli jsme to.
2: Sláva.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: O slepičce se zlatým hřebínkem a španělském králi. Byla jednou slepička, celá bílá, bělička. Na hlavě hřebínek z čistého zlata svítil jako slunce v pravé poledne. Však taky byla slepička na svoji krásu náramně pyšná a věřila, že se hodí za ženu jen pro samého krále. Jednoho dne slepička hrabala na smetišti a našla diamant. Byl velký, velikánský. Svítil 100x silněji než samo slunce. Když ho slepička uviděla, řekla si vesele. Půjdu s ním na královský hrad, dám ho králi a až ho král uvidí, hned se do mne zamiluje a vezme si mě za ženu. A tak si udělala z trávy košík, takový malý, maloučký a přesto hezký, hezoučký. Košík si pověsila na krk, do košíku položila diamant a vydala se na cestu ke královskému hradu. Když ostatní zvířátka viděla jít cestou, cestičkou, slepičku bílou, běličkou s blištícím hřebínkem z čistého zlata, zběhla se všecka na ní podívat a pak se jí pěkně začala ptát. Kam pak spěcháš, slepičko, krásnější než sluníčko? A slepička jim pyšně pověděla. Nesu králi drahokam a pak se za ní slavně vtám. A všecka, všecička zvířata se slepičce uctivě poklonila a přála jí šťastnou cestu, aby dobře pořídila a královnou brzy byla. Všecka, všecička, jenom zlý vlk ne. Vyběhl z hlubokého, hlubokánského lesa, kde je i ve dne tma jako v noci. Postavil se doprostřed cesty a křikl hrubým hlasem.
5: Kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice?
4: Ale slepička mu pěkně pověděla, jako všem.
2: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
4: A tu křikl vlk ještě hrubším hlasem.
5: Nevdáš, to ti povídám, protože tě spolknu sám.
4: Ale slepička vytáhla zobáčkem z košíku diamant a ukázala ho vlkovi. A jen ho vlk uviděl, začal se zmenšovat, až byl maličký, menší než blecha. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou lesem přišla k velikému stromu, tak vysokému, že se větvemi dotýkal nebe. tak širokému, že by ho neobsáhlo 100 mužů. Byl to král dubů. Postavil se slepičce do cesty a křikl hlasem jako hrom.
5: Kam pak spěcháš, slepice? Ošklivá jak opice.
4: Ale slepička mu pěkně pověděla jako všem.
6: Nesu králi drahokam a pak se za ně slavně vdám.
4: A tu dub křikl ještě silněji.
5: Nevdáš, to ti povídám, protože tě rozdupám.
4: Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho králi dubů. A jen ho dub uviděl, začal se zmenšovat a zmenšovat, až byl maličký, menší než stébélko. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou došla k veliké a prudké vodě. A přes tu vodu nebyl ani přívoz, ani most. Slepička se zastavila a povídá.
6: Vodo, milá vodičko, rozestup se maličko. Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
4: A tu se začala voda valit ještě prudčeji a řekla.
5: Nemohu se, slepičko, rozestoupit maličko. Musím k moři na pořád svoje vlny hnát a hnát.
4: Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho vodě. A jen ho voda uviděla, začala se zmenšovat a zmenšovat, až byla menší než kapička rosy. A tu ji slepička popadla do zobáčku a strčela do košíku a putovala dál ke královskému paláci. A šla 7 dní a 7 nocí v jednom spěchu bez oddechu, až přišla před královský palác. Tam ji zastavili stráže a že ji dál nepustí. Ale slepička vytáhla z košíku diamant, ukázala jim ho a povídá.
6: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
4: A stráže ji hned pustili dál. Uprostřed královských komnat potkal slepičku králův majordom. Nic nedal na její peří, bílé, běličké jako padlý sníh, ani na její hřebínek z čistého zlata. Řekl si, že to utekla ze dvora některá z králových slepic a poručil sluhům, aby ji chytili a strčili do kurníku. Ale slepička pyšně předstoupila před majordoma a povídá.
6: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
4: Majordom přijal od slepičky diamant a zanesl ho králi. A král povídá. Kdo mi ho přinesl?
5: Nějaká slepice výsosti,
4: odpověděl majordom.
5: Tak jí vyřiď, že děkuji. A ať jí strčí do kurníku, kam patří.
4: A tak sluhové slepičku chytili a strčili do kurníku. Tam se hned do ní všichni kohouti a všechny slepice pustili zobany. Když slepička viděla to příkoří, vzpomněla si na vlka a zvolala.
6: Vlku, vlčku, pojď už ven a staň se mým ochráncem.
5: A tu vlk vyskočil z košíku. V mžiku oka byl veliký jako dřív a vrhl se na kohouty a slepice.
4: Za chvilku je spořádal do posledního kuřátka. Nenechal naživu nikoho. Jen tu milou slepičku se zlatým hřebínkem. Sotva se rozednělo, sletěla slepička z hřadu, běžela do paláce a začala se procházet po krásných královských komnatách. Když to sluhové viděli, utíkali oznámit králi, že slepička utekla z kurníku. Král se rozhněval a povídá,
5: hoďte jí za tu opovážlivost do žaláře.
4: A tak sluhové slepičku chytili a uvrhli do nejhlubšího sklepení. Sklepení mělo zdi silné jako 7 vozů vedle sebe a bylo tak těsné, že se chuděrka slepička skoro nemohla hnout a tak temné, že tam byla pořád noc. Div, že se tam neudusila. Když slepička viděla to příkoří, vysypala z košíčku stébélko a povídá: Dube, Doubku, pojď už ven a staň se mým ochráncem. A Doubek se postavil na zem a v mžiku oka začal růst, až byl vyšší než nejvyšší věž. Rozbořil rázem stěny žaláře a s ním i půlku paláce. Když král viděl a slyšel, co se stalo, byl zlostí bez sebe a rozkázal, aby slepičku hodili do pece. Byla právě rozpálená, protože se chystali péct pro krále koláček snídani. A tak sluhové slepičku chytili a hodili do rozpálené pece. Když slepička viděla to příkoří, vytřásla z košíku kapičku vody a povídá: Vodo, vodo, pojď už ven a staň se mým ochráncem. Voda se začala okamžitě vzdouvat a valit proudem jako dřív, až uhasila pec a zaplavila celý palác. Strhla všecko, co ještě stálo, a odnesla to k moři. Králi se tak podařilo zachránit holý život. A protože viděl, že slepičku se zlatým hřebínkem nepřemůže, vzal si ji raději za ženu. Uspořádali slavnou královskou svatbu a po té svatbě žili spolu dlouhé a dlouhé roky v míru, klidu a veselosti a měli dětí jako smetí, protože slepička snášela každý den jedno vajíčko. Všichni jejich synové se stali králi a bylo jich tolik, že nakonec opanovali všecky země na světě.

0: proč teriéři hrabou. Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho svěřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedě hezky ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepisného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce? Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi, hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.
1: To tedy Pepa skutečně nevěděl. Znal sice užovku Žofii, co se k večeru klikatě prohání po hladině, ale tak silného hada a ještě k tomu až skoro u samotného dna skutečně ještě nikdy neuhlídal. Z rovinka plul krákosí za Štikou Aneškou. Tak když byl Pepa akorát na největší hloubce, kousek od místa, kde v hluboké tůni na dně ostával sumec Horimír, tak toho hada uhlídal.
2: Jejda, ty jsi had?
3: Nejsem had, jinochu, jsem ryba.
2: Aha, a kde máš ploutvičky, když jsi ryba? Hm?
3: Mám dvě po straně a jiné nemám. Musím občas přes souš a tak nemám nic, co by mi v tom překáželo. Jsem úhoř. Jmenuji se René.
2: Já jsem kapr. No, vlastně ještě kapřík. A jmenuji se Pepík. Ale Říkají mi Pepa. A když u toho nejsem, tak mi říkají Jejda. Ale na suchou zem na břehu si netroufnu. I když bych moc rád. Ty můžeš na vzduch nadlouho?
3: Docela nadlouho. Než se dostanu zase do vody.
2: A neudusíš se?
3: Neudusím. Začnu dýchat kůží. Ale cože jsi tak zvědavý, kapříku?
2: Protože jsem tě tady ještě nikdy neviděl.
3: Není divu. Já tudy jenom proplouvám. Táhnu z hor a váš rybník je na potoce.
2: Kam proplouváš, René?
3: Daleko, mladíku. Hodně daleko. Do moře a potom přes moře tam, co se rodí úhoři.
2: To se úhoři rodí v moři?
3: V moři, chlapče. Tomu moři se říká Sargasové a úhoři z celého světa se tam sjedou a narodí se noví. No a teď, když už víš všechno, popluj zase dál. Musím. Je čas.
2: Tak hodně štěstí, paní René.
3: Hodně štěstí, Pepíku.
1: Zavolala ještě úhoří paní René a vjela do trávy na hrázi, aby se vyhnula zavřenému zdymadlu.
2: A co tam bude paní René vlastně dělat?
4: Už tam zůstane navždycky. Musí tam umřít. Už je to tak. S tím nic neděláš.
2: A proč musí paní René umřít?
5: No přišel její čas. Dopluje do Sargasového moře a tam se jí narodí dětičky. Paní René umře a dětičky se sem vrátí. Teda ty, co se dostanou nad přehrady, jezy, zdymadla a tak. Ale až za 3 roky.
1: Ozvalo se ještě pod Bartolomějem a on poslouchal také sumec Horymír.
2: Proč až za 3 roky, Horymíre?
5: 3 roky jim to trvá, než sem ze Sargasového moře doplujou. Víš, jak je to daleko?
2: Nevím.
5: Hodně.
2: Plule tady úhoř paní René.
6: Teda řečnit dovedeš, juniore. Kdo tomu má rozumět? Plula tady úhoř René. Snad plul tudy úhoř René, ne?
2: Když říkám, že plula, tak plula, a ne plul. Ona je René totiž paní. Vlastně asi slečna.
7: Tak je to potom úhořice.
8: Ne, že bych se chtěl přijít, to teda ne, ale úhořice se mi moc nezdá. Nikdy jsem to neslyšel.
3: Tak říkejte úhoř René, ať si každý myslí, co chce.
6: Byl tady úhoř, není tady úhoř, tak proč bychom se celý den měli bavit o úhořích?
2: No jo, jenomže ona úhoř paní René umí chodit po suchu.
7: Tak to není ryba.
2: Je to ryba. A může chodit po suchu. Jenomže asi jenom chvíli, než se dostane přes hráz.
6: Jo, tak se na to úhoří pochodování po suchu jdeme podívat.
1: A tak pluli, až byli u náhonu. Ale tam nebylo po paní René vidu ani slechu. Popojili tam, co z rána a k večeru se dávali rybář Frolík, Imlauf a Šubr, ale ani tam paní René neuhlídali. Když už se zdálo, že je pryč, objevila se paní René sama.
3: Tak se musela zpátky do vody. Je to na druhou stranu přeci jenom moc daleko. Od té doby, co jsem tady plula nahoru, museli s tím stavidlem něco udělat. Je nějaké větší.
9: No jo, on porybný šťovíček skutečně loni na podzim stavidlo spravoval, aby bylo pevné, kdyby z jara přišla veliká voda.
2: Tak tady zůstaňte s námi, paní René.
3: Už jsem ti vysvětlila, že to nejde. Musím do Sargasového moře, aby bylo na světě víc úhořů. Už takhle je nás málo. Jak se sem naše Monté dostane, když nebude?
2: Co je to Monté, paní René?
3: To jsou naše miminka. Narodí se ve slané vodě daleko v Sargasovém moři a potom plují i několik let, než se dostanou sem zpátky, odkud jsem vyplula. Sem do sladké vody.
2: Hejda! A jak ty dětičky vědí, že mají plout zrovna sem? Do potoka Kotyčáku a potom do Pardoubku a nahoru Rokyťákem až na kopec Hůrku?
3: To neví nikdo. Snad si pamatují něco od nás, když jsou to naše děti. Asi mají také kousek naší paměti.
2: A to by se nemohly ty vaše děti narodit tady v rybníku Pardoubku?
3: To nejde. Už jsem říkala, že úhoři se narodí jenom ve slané vodě. Musím do moře a ještě k tomu Sargasového, protože je teplé a je tam hodně jídla. I když je to strašně, strašně daleko, jak si vzpomínám.
6: Měli bychom rozhejbat Šťovíčka, aby otevřel stavidlo. Jenomže jak?
4: Já bych možná věděl. Někde jsem viděl, jak rybník přetek přes hráz. To by potom paní René šla s vodou rovnou do náhonu nebo do potoka.
6: Jenomže milej, zlatej, malej, Lojzo, kudrnatej, jak to chceš zařídit, aby šla voda přes hráz?
4: Muselo by se to stavidlo nějak ucpat, potom by šla voda přes hráz.
7: Takovou neschopnost, aby pohledal. To jste si nevšimli, že dole u dna je taky mřížka a tou odtéká voda z rybníka do potoka a pryč?
9: Jenomže ta mřížka je taky těsná a tou se paní René taky neprotáhne. Ne, že by neměla štíhlou postavu.
7: Ale kdyby se ucpala právě ta mřížka dole, tak by šla voda vrchem a milostivá paní by mohla přeskočit.
1: A také, že ano. Začali snášet chomáče vodní trávy a starý kapr je pěchoval do mřížky dole u dna. Ale ani moc nemusel, protože voda, jak se tlačila ven z rybníka Pardoubku, sebou brala trávu sama a sama ji taky strkala do mezer v mřížce u dna. A tak za chvíli bylo hotovo. Všichni kamarádi se pěkně seřadili a koukali, kdy voda začne stoupat. A voda stoupala, jak potůček Rokyťák přiváděl vodu z Hůrky rovnou do Pardoubku. Jenomže potom se ukázalo, že pracovali úplně marně a zbytečně. Nad nejhořejším prknem stavidla byla totiž také mřížka. Voda se valila z Pardoubku vrchem skrz horní mřížku a dole u mlýna kroutil hlavou v mlynářské čepici pan mlynář Kotyk, protože té vody bylo najednou na jeho mlýn nějak hodně.
6: Tak jsme si moc nepomohli, že jo, dědo?
7: Já nad stavidlo nevidím. Jak mám vědět, že je tam vzadu ještě mřížka? Co moje paměť sahá, nikdy tam nebyla.
9: Ještě, že jsme se loni Šťovíčkovi posmívali, jak spadnul do vody, když to stavidlo spravoval.
2: Ale co te? Když paní René musí do Sargasového moře a má to tam ještě daleko. Ještě, aby tak nestihla svoje dětičky, až se budou hlásit na svět.
6: Tak o to se neboj, mladej, u toho bude, i kdyby nechtěla. Protože bez ní by její dětičky zřejmě zcela logicky bejt nemohly.
3: Nedá se nic dělat. Budu muset přece jenom posuchu.
1: Povzdechla si paní René a začala rychleji dýchat, aby měla vzduch do zásoby. Mezitím ale už doběhl mlynář Kotyk do hostince pod hrází a veselému porybnému Šťovíčkovi hlásil, že v rybníku Pardoubku se asi něco děje s vodou.
10: No, budu muset ještě trochu popustit spodem, protože je voda moc nahoře a mohla by provalit hráz.
2: A je to.
9: Teď může paní René klidně proplout pod stavidlem.
4: Ještě musí chvíli počkat, až tam bude víc místa.
8: To je štráchu pro jednoho úhoře. Uplavou taky buchanky a bude hlad, dejte na mě. Jinak nic vezlím.
2: Jak můžeš myslet na jídlo, když tady jde o montované děti paní René?
6: Jaký montovaný děti zase?
2: Paní René přece říkala, že se sem budou vracet její montované děti.
4: Neříkala montované, říkala monté. Monté jsou všechny úhoří děti dohromady.
6: Tak, milostivá, budeme se loučit.
1: Prohlásil po chvíli okoun Félix a rozhlížel se, kde je paní René. Přiběhli také Frolík, Imlauf a Šubr, kteří tu zprávu o velké vodě v Pardoubku zaslechli v hostinci pod hrází, kam přišli za Šťovičkem na kus řeči, a to ostatní, a kde jim o tom pověděl hostinský Houdek, takže si ani nesedli.
11: No ne, to byla voda až přes hráz.
6: Proč by měla být voda přes hráz?
11: No, protože tady zůstal v trávě úhoř.
6: Chudák, no. Asi se chtěl dostat přes hráz dolů na vodu. Vždyť je právě jejich čas. Vlastně chtěla, protože tady nahoře jsou jenom samice.
1: Potom porybný Šťovíček šel, sebral z trávy udýchanou paní René a šel jí opatrně pustit pod hráz dolů do potoka, aby mohla plout dál až do Sargasového moře. Protože věděl, že jednou tudy nahoru poplují její děti. A bude dobře. Protože podle Šťovíčka tady mělo být ve všech vodách, co jich jenom je, hodně druhů ryb. Od každého aspoň jedna.

0: Pohádka o lidce, která stále žalovala. Nikdo si přesně nepamatuje, kdy lidka začala žalovat, ale všichni se shodují v tom, že to bylo velmi brzy. Strýc Milan například tvrdí, že uměla žalovat dříve než mluvit. Teta Máňa si vzpomíná, že Lidka začala žalovat, když ona byla na léčení v Luhačovicích, léčila si tam srdce a když se vrátila, Lidka už žalovala.
1: Otec si pamatuje, že to bylo jednoho dne, když přišel z práce. Lidka mu žalovala, že sousedu fanouš jí poplival. Otec šel za sousedem a řekl mu, že jestli fanouš Lidku ještě jednou poplivá, tak uvidí.
2: I maminka si něco pamatuje. Bylo tehdy velmi sichravo a Lidka měla na sobě svetřík a puntíkovanou sukni.
0: Jen dědeček si nepamatuje nic. Je starý a hlava už mu neslouží. Nikdo si též neumí s jistotou vzpomenout, od koho se Lidka naučila žalovat.
1: Strýc Milan například tvrdí, že v Lidčině případě jde o vrozenou chorobu, takže se nemusela od nikoho nic učit.
2: Teta Máňa má jiný názor. Lidku naučili žalovat děti ve školce. Všechny děti ve školce žalují, to přece není nic nového. A krom toho tetě Máně to potvrdili i lékaři, když byla v Trenčanských Teplicích.
1: Otec to vidí jinak. Vyní jsou Lidčiní bratranci a sestřenice. Vždycky, když přišli na návštěvu, rozházeli všechny hračky, panenkám udrhali hlavy a plyšovým medvědům vyškrábali oči. Potom se začali prát a ten, kdo dostal největší nářez, šel žalovat. Lidka se to naučila od nich, od koho také jiného, že?
2: Maminka si pamatuje, že u nich v rodině nikdo nežaloval a proto nechápe, kde se to mohla Lidka naučit.
0: Jen dědeček si na nic nevzpomínal. Je starý a v hlavě to má úplně přeházené. Stejně si už nikdo nedokáže vzpomenout, na koho Lidka nejčastěji žalovala.
1: Strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala nejen na lidi, ale i na zvířata, věci. Několikrát se dokonce stalo, že žalovala i na sebe samu.
2: Teta Máňa má jiný názor. Lidka žalovala jen na zlé děti, zlá zvířata a nepodařené věci, jinak se nežalovalo na nikoho. Na léčení v Karlových Varech to ovšem pacientům potvrdil i doktor Sebehrys, který se v žalování odborně vyznal.
1: Tatínek to vidí konkrétněji. Lidka nejčastěji žalovala na bratrance a sestřenice. Vždy, když přišli na návštěvu, Lidka na ně začala žalovat a přestala až 2 dny po jejich odchodu. Ve všední dny to bylo jiné, tehdy Lidka žalovala na sousedovic fanouše ráno, v poledne i večer.
2: Maminka si vzpomíná, že Lidku od žalování někdy i bolela pusa a proto ji na ní musela dávat studené obklady. Tehdy Lidka na nikoho nežalovala, což mohou potvrdit i různí svědkové.
0: Jen dědeček si nepamatuje nic, je starý a v hlavě mu cosi přeskakuje.
3: Dnes si nikdo nedokáže s jistotou vzpomenout ani na to, jak Lidka vlastně žalovala.
1: Strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala tak strašně a odporně, že ho z toho vždycky rozbolila hlava, potom zuby, uši, nohy, ruce, břicho a nakonec játra. Na tváři mu vyrazily vředy, opuchl mu jazyk a celý se roztřásl a začal koktat. Trvalo to sice jen chvilku, ale nepřál by to ani svému největšímu nepříteli.
2: Teta Máňa, ta má jiný názor. Lidka se sice při žalování válela po zemi, zuřivě křičela a z nosu jí visela dlouhá nudle, ale na léčení v Pěšťanech jeden lékař povídal, že v určitém věku je to normální a přirozené. Zamyslet by se měli zejména učitelé ve školách. Na léčení v Pěšťanech mnoho spolupacientů tetě Máně potvrdilo, že dnes není ničím zvláštním, když se dítě svalí, zuřivě sebou mlátí o zem a žaluje jedna radost.
1: Otec si pamatuje, že vždy, když Lidka začala žalovat, zastavili se v kuchyni hodiny a bratranci a sestřenice se schovali pod postel nebo do skříně. Maminka si vzpomíná, že Lidka byla velmi čistotná a proto se ani jednou nestalo, aby si lehla do bláta nebo kaluže, jak to při žalování dělali jiné děti.
3: I dědeček by možná něco řekl, ale nespomíná si na nic, je starý a v hlavě má všechno naopak. Stejně už nikdo neumí říct, co se stalo, že Lidka přestala žalovat.
1: Strýc Milan například tvrdí, že Lidce od žalování zdřevěnil jazyk a proto přestala žalovat.
2: Máňa má jiný názor. Lidce nezdřevěnil jazyk od žalování, ale od úleku. Na léčení v Mariánských lázních měl o takovýchto případech odbornou přednášku doktor Kobliha. Dítěti prý stačí ukázat něco strašného, ona se lekne a jazyk mu zdřevění raz dva.
4: Otec si pamatuje, že to bylo tehdy, když strýc Milan vzal bratrance a sestřenice do ústavu pro neposlušné děti. Nikdo neví, co se stalo, ale bratrancům a sestřenicím tam zdřevěněli hrůzou hlavy.
1: Maminka si vzpomíná, že od té doby vždy, když bratranci a sestřenice přišli na návštěvu, už nechtěli žádné buchty a jen slušně a tiše seděli v koutku. A Lidce zdřevěnil jazyk proto, že jí strýc Milan ukázal fotografii ředitele ústavu pro neposlušné děti, profesora Samojeda.
4: Strýc Milan naproti tomu tvrdí, že kdyby Lidka nežalovala, že bratranci a sestřenice si navzájem otloukají dřevěné hlavy, určitě by jí nezdřevěnil jazyk.
2: Teta Máňa by chtěla ještě podotknout, že dřevěný jazyk je dnes rozšířenější než dřevěné hlavy.
4: Otec si pamatuje, že sousedovi Cvanoušovi zdřevěněli jen uši, což je dost nespravedlivé.
1: Maminka si vzpomíná, že dřevěná hlava a uši se dají nalakovat, ale jazyk ne.
3: I dědeček by rád něco řekl, ale už je starý a v hlavě mu cosi duní, píská a rachotí. Milé děti.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Skřivan k nám přilétá brzy na jaře. Přiletěl a rozhlíží se a jaro nevidí. Na loukách a na polích leží sněhová peřina. Potoky a rybníky jsou zasklené ledem. Zajíci nosí husté kožichy. Komíny si vykuřují, aby se zahřáli. To se divím, povídá Skřivan. Tady přece má být jaro. Že bych si popletl kalendář, ťapkal po mezi, kde vítr sníh odfoukal a přemýšlel, co má dělat. Že bych se vrátil na jih, pomyslel si, je tam teplíčko, počkám nějaký ten týden a potom zase přiletím. Když si ale vzpomněl na tu dalekou cestu, moc se mu nechtělo. Ťape si po mezi, do nožek ho zebe a neví, jak se nejlíp rozhodnout, když na něj někdo zavolal škvrněcím hláskem. Pane, už je jaro? Není, řekl Skřivan. Děkuji za informaci, řekl hlásek z dírky pod keřem a byla to myška. V tom se černě zatmělo, myška pískla a byla pryč. Pod keřem přistála vrána, dostala smyk na kousku ledu a jela dolů pomezi. Sakra krá, ta má kliku. Krákorala vrána pod mezí a chytla se vzadu. Ještě jsem si kvůli ní roztrhala kalhoty. Pro někoho štěstí, pro jiného smůla, řekl Skřivan. Dej si pozor na zobák, abych ti jednu neklovla. Rozlobila se vrána. Co tu vlastně pohledáváš? Čekám na jaro. Nevíš, proč tu ještě není? Pořád ještě spí. Někde chrní a já nemám co do zobáku. Pravda bylo, že po jaru ani vidu, ani slechu. A nikdo nepočítal s tím, že se tak opozdí. Mrzlo, že ryby pod ledem byly skoro mražené. Zkrátka zima trvala moc dlouho a každý volal po jaru. Jenže nikdo neuměl Jaro probudit. Nakonec svolali poradu a radili se. Vrabec řekl, že s tím Jarem je to nehoráznost a ať se to dá do novin. Krkavec zase řekl, že mu to už taky leze krkem a že by se s tím mělo něco udělat. Malý Šoupálek byl toho názoru, aby se sepsala stížnost. To se všem líbilo a napsali stížnost. My, ptáci a ptáčkové, si stěžujeme na Jaro, že pořád spí a nevstává. Nám je proto zima a máme hlad, neboť se nesežene nic k snědku. Už to není k vydržení. Na důkaz toho naše podpisy. Stížnost potom podepsali, jak kdo umí, všichni ptáci z polí, z lesů, ze zahrad i od vody. Mezi ptáky je listonošem holub a tomu dali stížnost k doručení. Vrabec ještě za ním volal a řekni, že tady čekáme na vyřízení. Čekali, mrzli, v bříškách jim kručelo a holub se nevracel. Choulili se k sobě a někteří hráli pro zahřátí ping-pong s kamínkem. Holub přiletěl až ráno a celý rozčilený povídá, když se někomu posílá psaní, musí se napsat řádná adresa. Já letím a zrovna když chci dopis doručit, tak na něm není žádná adresa. To je řečí pro maličkost, řekl vrabec. Napište někdo adresu, ať je po jeho. Jenže nikdo nevěděl, kde si stěžovat na Jaro. Už to vypadalo, že se sněmování rozejde, když se přihlásila Sýkorka. Já myslím, že bychom Jaro mohli vzbudit budíkem. Prosím tě, od kdy se Jaro budí budíkem, zakrákala vrána. K smíchu, budíkem, chechtal se krkavec svým hrdelním hlasem. Zkusit by se to mohlo, řekl malý Šoupálek. Jen kde si opatřit budíka? Já bych věděla. Ten se pískla myška, která ve své dírce u keře poslouchala a všechno slyšela. Má ho jezevec. Aby ho vzbudil ze zimního spánku, třeba by ho půjčil. Jezevec budíka půjčil. Co by nepůjčil, když už byl stejně vzhůru a těšil se taky na Jaro. Ptáci odlétli s budíkem do prostřed velikého pole, aby bylo všude a dodaleka slyšet. Natáhli péro a budík zvonil na Jaro. Čekali a nic. Nedá se nic dělat, řekl Skřivan, který při všech těch poradách a při všem tom konání mlčel a přihlížel. Já jsem měl na Hromnice aspoň vrznout. Hromnice jsou dávno pryč, já jsem nevrznul a lidi to ode mne čekají. Kdybych měl zmrznout, odkládat se to dál nedá. Skřivan vzlétl do výšky k nebi a zaspíval. Ale zpěv mu u zobáčku mrzl na rampouch a rampouch padal k zemi. Sluníčko zpěv přece jen zaslechlo dřív, než zmrzlo a vystrčilo hlavu mezi mraky, aby Skřivánkův koncert líp slyšelo. Teple se usmívalo a v tom teplém slunečním úsměvu rampouch tál a linul se z něj do krajiny pod sněhovou peřinou Skřivánčí zpěv. Sluníčko nadzvedlo sněhovou peřinu a vida. Pod ní spalo Jaro. Zpívej, Skřivánku, zpívej, volali všichni. Skřivánek zpíval a Jaro se probudilo. obléklo se do zelených šatů, do vlasů si dalo kytky a běželo loukami, běželo sady a zahradami, poli a lesy. Všude bylo jaro.

0: Nahoře na stráni, pod velikým stromem, stála chaloupka a v ní žil dědeček s babičkou. Jednou, když byl hezký letní den a sluníčko si hrálo s mráčky na schovávanou, dědeček se vyhříval na lavičce před domem a babička se procházela po zahrádce. Když tu se dědeček mlsně olízl a povídá:
1: Babičko, neusmažila bys mi k svačině jeden koblížek? Prosím, dostal jsem na něj velkou chuť.
0: Proč ne, dědečku? Odpověděla babička a hned si to namířila do kuchyně. Smíchala trochu mouky se smetanou, na kastrůlku rozpustila lžíci másla a za chvíli už se koblížek smažil a voněl po celé chaloupce. Když byl koblížek na másle usmažený, babička ho položila do otevřeného okna, aby vychladnul. Ale koblížkovi se nechtělo jen tak ležet na okně. Sklouzl dolů do trávy, z trávy se skulil na cestu a už se kutálel po cestičce dolů ze stráně. Když tu proti němu stojí zajíc:
2: Koblížku, koblížku, krásně voníš, já tě sním, povídá.
3: Ne, ne, počkej, zajíčku, než mě sníš, poslechni si, jakou písničku umím zaspívat.
2: Tak dobrá, zaspívej, řekl zajíc.
0: Posadil se, zvedl uši a začal poslouchat.

0: Zajíču! A než se zajíc vzpamatoval, koblížek si to kutálel po cestě dolů, až se za ním prášilo. Najednou ale koblížkovi skřížil cestu šedý vlk.
1: Koblížku, tak krásně voníš, hned si tě sním.
0: Počkej, vlku, nejdřív si udělej pohodlí a poslechni si, jakou umím zpívat písničku. Vlk si lehnul, položil si hlavu na přední tlapy a začal poslouchat koblížkovu písničku.

0: A než se vlk vzpamatoval, byl koblížek pryč. Kutálel se dál po cestičce, když tu proti němu stojí huňatý medvěd.
1: Ale, koblížku, ty tak pěkně voníš, hned si na tobě pochutnám.
2: Ne, medvěde, počkej jenom chviličku, zaspívám ti písničku,
0: povídá koblížek a zase začal tu svoji.
3: Koblížek na másle smažený, na okně chlazený, já jsem! Čadečkovi utekl a vapičce jsem utekl a zajíčkovi utekl a vlkovi jsem utekl a tobě, medvěde, tobě taky uteču!
0: A než medvěd stačil cokoliv udělat, koblížek byl pryč a kutálel se dál. Kutálí a najednou, kde se vzala, tu se vzala, stojí před ním zrzavá liška.
4: Ale podívejme se, koblížek, jak jsi hezký, červenoučký, ovoňavoučký. Budeš jistě dobrý.
2: Počkej chviličku, Liško. Poslechni si nejdřív moji písničku.
3: Já jsem já, koblížek, na másle smažený, na okně chlazený. Já jsem dědečkovi utekl, babičce jsem utekl a zajíčkovi utekl, vlkovi jsem utekl, medvědovi utekl.
4: Koblížku,
0: přerušila ho Liška.
4: Určitě je to nádherná písnička a jistě ji moc krásně zpíváš, ale víš, já už jsem stará a špatně, moc špatně slyším. Co kdyby ses mi posadil přímo tady na čumák?

0: dělala chramst a snědla ho.
1: A co dědeček s babičkou? Když zjistili, že jim koblížek sklouzl z okna a skutálel se po cestě pryč, babička znovu smíchala trochu mouky se smetanou, na kastrůlku rozpustila lžíci másla a upekla dědečkovi koblížek ještě krásnější a vonavější.

proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožů berka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: Tak se nezlobte, čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
1: No tomu se nedivíme.
2: Nedivíme.
1: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
2: Rád zbaví. Kdybychom my byli psami?
3: Bé, říká se psima, bé.
2: Ne, správně je psimi.
1: Psimi.
3: Povídali, že mu hráli B, říká se psema, přece sedmý pát, ne, B.
4: Kdybychom byli těmi psi.
0: Opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano, tak začal vyprávět.
4: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotcheria, to je dávno vyhnulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hruze, jak mi to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velaryby i operzenci jakoby protáhli a začali si

0: mezi sebou povídat. No, zkrátka řeknu vám, hluk tropilí ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
1: Brontosaurus? Co to je?
2: Zasténala Pila.
1: No přece sýr.
2: Vysvětlila Kabelka.
1: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
0: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vlejštěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalezáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti dvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahraji.
3: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
0: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, cha, cha, cha, volali ještěři.
4: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
0: to mluvil Atlantosaurus.
4: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
0: Co to jen může být, dohadovali se jeden přes druhého. A nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový, snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabíjí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
1: Počkat, počkat, deštníku.
0: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnula, že se mi to zdálo. Ať vypráví další, prosím, těším se.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Hihlík jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hihlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky.
7: Hihlíku, to jsi můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš.
8: Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hihlík.
7: To ti chválím, roztal trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil.
8: A s čím asi? Stekal se Hihlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej.
7: Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl. Tak dobrá, viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru?
8: On si začal, žaloval Hihlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále.
7: A tak dále a tak dále. Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
8: Nevyhodí, řekl Hihlík rozhodně. Já ho znám. On je dědo takový jako osamělej nebo co. No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
7: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
8: Jaká vrána?
7: Chlapče, vrána k vráně se dá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
8: Ale má?
7: A koho?
8: Nás, zvolal Hihlík triumfálně. A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až do teďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
6: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané licháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.

Příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě. Plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se natahoval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučily s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsen. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kdepak, nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehřáli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Šel Janeček na kopeček, hnal před sebou pět oveček a šestého berana se zlatýma rohama.
2: Léčení ještě chvilkýny. Každý večer, když hodiny odbyly osmou, volala paní šedivá na Bertíka, Láďu a Zuzanku. Děti, je 8 hodin, máte nejvyšší čas jít spát. Snažila se, aby její hlas zněl vesele, ale ve skutečnosti by se nejradši rozplakala, protože už věděla, co bude následovat. Zuzanka, Bertík i Láďa spustili jeden přes druhého, že se jim ještě nechce, právě si začali hrát a žádný kamarád nemusí chodit spát už v 8. Každý může být vzhůru i po 8. A pak znovu, prosím, jen co to dohrajeme, ještě chvilku, jenom chvilililinku, prosím. Paní šedivé pomalu docházela trpělivost. Bertíku, Láďo i ty, Zuzanko, jestli chcete vyrůst, potřebujete vydatný spánek, to vás ve škole jistě učili.
3: My nechceme vyrůst, chceme jen dohrát tuhle hru,
2: vysvětlil mamince Bertík. Paní šedivá se s nimi večer co večer handrkovala, přemlouvala je a prosila, aby už šli do postele. A než přestali smlouvat a loudit, bylo skoro 9. Maminka si s nimi už vůbec nevěděla rady. Jednoho dne zavolala své přítelkyni paní Peroutkové.
4: Dobrý den, tady šedivá. Ráda bych se vás zeptala, v kolik hodin chodí Kateřina s Frantíkem spát?
2: Paní Peroutková odpověděla, kolem 8. Pokud ovšem nepřijde na večeři strýček Milivoj a nevypráví nám své historky z vojny, to víte, to jsou nápady mého muže. Nejenom, že dětem dovolí, aby zůstali vzhůru až do 9:30, ještě jim dává peníze, že strýčka Milivoje poslouchají.
4: Ale obyčejně chodí do postele v 8 večer, ne?
2: Vrátila se paní šedivá ke své otázce.
4: Samozřejmě, protože dobře vědí, že jinak bych jim příště nedovolila poslouchat strýčka Milivoje a on k nám chodí někdy i 4x do týdne.
2: Protože šedivých neměli žádného strýčka Milivoje, usoudila maminka, že jí paní Peroutková asi nepomůže a rozloučila se s ní.
5: Pak telefonovala paní Zahradníčkové.
6: Dobrý den, tady šedivá. Volám jen kvůli tomu, kdy chodí váš Vilém s Gabrielou večer spát.
7: U nás si nepotrpíme na ponocování, pravila paní Zahradníčková. Manžel chodí z práce v 5, večeříme v 6:30 a v 6:30 už jsme v posteli.
6: V 6:30? Nevěřila paní šedivá svým uším. Proboha, není to zas až moc brzy?
2: Na to paní Zahradníčková řekla, že ne, protože vstávají v 4:30 ráno.
6: Komu by se chtělo vstávat už v 4:30?
2: Zhrozila se paní šedivá.
7: Nám tedy ano,
2: odsekla paní Zahradníčková uraženě a třískla sluchátkem. A tak paní šedivá přemýšlela, až si najednou vzpomněla, že jí zrovna včera maminka Jardy Tomka vyprávěla o nějaké paní Láry Fáry. Přestože ji v životě neviděla, rozhodla se, že jí hned zatelefonuje a zeptá se, co má dělat s nočními sůvičkami.
6: Dobrý den, tady šedivá, maminka Bertíka, Ládi a Zuzanky, představila se zdvořile.
8: Ano, ano, vím, jak se jim vede, řekla paní Láry Fáry. Neviděla jsem je od té doby, co se vrátili z tábora.
2: Paní šedivá si povzdechla.
6: Což o to, všem se nám vede docela dobře, ale jen do 8 hodin do večera.
2: Pak začnou děti zlobit a smlouvat, aby nemuseli do postele.
6: Paní Láry Fáry chvíli uvažovala.
4: A pořád škemrají ještě chvilku, mami, ještě chvilku? Je to tak?
3: Proboha, jak to víte? Zarazila se paní Šedivá.
4: Paní Larifáry se zasmála. Ještě chvilkýna je jeden z nejběžnějších dětských neduhů. Jak jste začala o tom, že jsou do 8 večer hodní, už jsem věděla, co mi povíte dál.
3: Poradíte mi, co s tím? Zeptala se paní Šedivá. Jak by se to dalo vyléčit?
4: Ach, to je velice prosté, zvolala paní Larifáry. Ode dneška je k ničemu nenuďte. Nechte je vzhůru, jak dlouho budou chtít. Vy s manželem běžte klidně spát a dětí si nevšímejte.
3: Nebudou z toho nemocné. Nezničí si zdraví, strachovala se maminka.
4: Nebojte se, uklidnila ji paní Larifáry. Pár dní bez pořádného spánku jim neuškodí. Opravdu, za pokus to stojí. A pokud budete mít nějaké pochybnosti nebo se vám bude zdát, že ta léčba neúčinkuje, kdykoliv mi zavolejte.
2: Večer odbyly hodiny 8 a paní Šedivá dál v klidu zašívala ponožky. Ani slovem se nezmínila o posteli. Tatínek si přelaďoval různé rozhlasové stanice, zatímco Bertík, Láďa a Zuzanka hráli Člověče nezlob se. Hodiny odbyly 9. Paní Šedivá odložila ponožky a sáhla po časopisu pro ženy. Tatínek si stále ladil rádio a Bertík, Láďa a Zuzanka dál hráli Člověče nezlob se. Když hodiny odbyly 10, paní Šedivá zívla a odložila časopis. Tatínek vypnul rádio, ale Bertík, Láďa a Zuzanka rozehráli další kolo. V 10:30 odešli rodiče spát a nechali děti v pokoji. O půlnoci se paní Šedivá probudila. Nejdřív se lekla, myslela si, že v domě jsou lupiči, ale pak si vzpomněla na své sůvičky, sešla po špičkách ze schodů a nahlédla do pokoje. Bertík, Láďa a Zuzanka ještě stále hráli Člověče nezlob se. Další den spali do 11:30. Kolem 9:00 se pro ně stavoval Jarda Tomek, jestli nepůjdou na plovárnu. Ale paní Šedivá mu popravdě řekla, že všichni ještě spí. Nakonec se probudili a hned se začali hádat a hašteřit. Jak se doslechli o Jardovi a o plovárně, zlobili se. Proč si nás nevzbudila? A Jarda taky na nás mohl počkat. To bych ráda věděla, proč by si Jarda kvůli vám kazil den. Měl čekat, až se uráčíte vstát? Ale dost řečí, pojďte se nasnídat. Toho večera se tatínek s maminkou vypravili do kina. Bertík, Láďa a Zuzanka zatím doma hráli blechy. Když se rodiče kolem 10:30 vrátili, děti stále hráli blechy a nemohli se dohodnout, kdo je na řadě. Třetí den byli na 9:00 ráno objednaní k zubaři. Proto je maminka v 8:00 vzbudila.
9: Zuzanka byla tak ospalá, že se nemohla ani nasnídat. Láďa zíval, až mu zaskočilo vajíčko natvrdo. Museli ho obrátit hlavou dolů a pořádně s ním zatřást. Bertík jen seděl, mlčel, omnul si oči. Cestou k zubaři usnul hned v autě. Zuzanka až v čekárně a Láďa teprve na zpáteční cestě.
2: Když večer tatínek s maminkou odešli spát, navrhl Láďa, máme pořád trčet doma, pojďme si hrát ven. Vyběhli do tmy, nasadili si kolečkové brusle a začali na nich jezdit po ulici. Paní Mráčková od naproti vyběhla v županu před dům a spustila křik. Nevšimli jste si, uličníci, že je skoro půlnoc? Co pak se v noci takhle vyvádí?
3: My už nemusíme chodit brzo spát. Můžeme být vzhůru, jak dlouho chceme, řekl Láďa.
7: Tak se běžte honit někam jinam. Tady bude ticho. Paní Mráčková se otočila na podpatku a praskla za sebou dveřmi.
9: Dětem nezbylo nic jiného, než se vrátit domů. Vytáhli si hrací desku na Člověče, nezlob se.
7: Zuzanka prohlásila, že si vezme růžové figurky.
9: Ale Láďa ji hned zarazil.
3: Pardon, teď jsem na řadě já.
7: Zuzanka mu připomněla, že on měl růžové včera, Bertík předevčírem, a tak dneska je řada na ní. A pro jistotu se ještě rozbrečela.
9: Láďa se zamračil a s výkřikem
3: sežer si je,
7: mrštil figurkami po sestře. Jeden panáček zapadl do krbu a děti museli svorně přehrabovat vychladlý popel, dokud ho nenašli. Když už chtěli začít hrát, Bertík usnul s čelem opřeným o hrací desku. Zuzanka s Láďou tedy hráli sami. Bertíkovu hlavu figurkami přeskakovali. Zuzanka pak taky usnula, právě když jí padla šestka. Hodiny odbíjely jednu po půlnoci.
2: Další den se v blízkém kině hrálo dopolední dětské představení. Dávali dobrodružný film o indiánech, kovbojích a cestovatelích a děti se velice těšili. Jakmile však našli svá sedadla a usadili se v přítmí sálu, v tu ránu usnuli. Přišli o týdeník, o krátký film s myšákem Mikim i o celý film o indiánech. Promítání skončilo a ostatní děti odešly domů na oběd. Ale Láďa, Zuzanka a Bertík spali dál. Zuzanka se probudila první, posadila se a protřela si oči. Kde to jsou? Proč je tu taková tma? Byla celá rozlámaná, bolely jí ruce, nohy, záda. Šťouchla do Bertíka a Ládi, až se taky probudili. Pořádně se lekli, když viděli, že jsou ještě v kině. Teď už v tmavém a opuštěném. Jen v první řadě seděly dvě krysy, chroupaly praženou kukuřici
9: a Zuzanka se dala do hlasitého nářku. Všichni už jsou pryč a my tu teď umřeme hlady.
3: Mlč, ty káčo ubulená,
7: za mnou, ozval se Láďa. Tápali ve tmě uličkou k nejbližším dveřím. Byly zamčené. Zkoušeli další východy, ale ani ty nešli otevřít. Zuzanka se znovu rozbrečela.
9: Já mám hlad a chci domů.
7: Bertík řekl.
3: Musí tu někde být nouzový východ. Pojďte se podívat.
7: Znovu šátrali pod mě uličkou mezi sedadly, až vylezli na pódium před plátnem. V tom se otevřely dveře. Tmu prořízlo ostré světlo baterky a čísi hlas zavolal. Hej, co tady děláte vy uličníci?
3: Byl to vrátný pan Murdych.
7: Bertík, Láďa i Zuzanka měli velkou radost, že ho vidí. Rozběhli se k němu a přilepili se na něj jako klíšťata. Vysvětlovali jeden přes druhého.
3: My jsme tu byli zamčení, asi jsme usnuli. Kolik je hodin? Pusťte nás ven.
7: Pan Murdych se jim smál, odemkl hlavní vchod a dovedl je domů.
2: U Šedivých se hrála odpolední partie kanasty s Andrlovými a tatínek s maminkou se příliš nedivili, že děti zaspali kino.
7: Na stole v kuchyni máte jídlo a nezapomeňte po sobě všechno uklidit, řekla paní Šedivá a pokračovala ve hře. Děti se odšouraly do kuchyně, ale byly příliš unavené, než aby mohly něco sníst. A tak šli rovnou do svého pokoje a svalili se do postelí. Následujícího dne, byl to už pátý den od začátku léčby, měla sousedovic Petra narozeniny.
2: Při té příležitosti se konala velká oslava s různými soutěžemi, kouzelníkem, který předváděl všelijaké triky, s hrami, balónky a odměnami pro děti. I Láďa, Bertík a Zuzanka byli mezi hosty. Ale celé odpoledne seděli jako zařezaní. Zuzanka měla tak černé kruhy pod očima, až Petřina maminka dostala strach, že se jí udělalo špatně a nedovolila jí jíst další dobroty. Bertíkovi klesla hlava právě v okamžiku, kdy kouzelník vytahoval z klobouku králíka. Kouzelníka se taková nezdvořilost dotkla a tak věnoval králíka Hubertu Preclíkovi. Láďu přepadl spánek v sedě. U stolu si opřel tvář o talířek se zmrzlinou, zavřel oči a nechal si zdát, že je na severním pólu. Petřina maminka přivolala všechny děti, aby se na něj podívali. Byla z toho ostuda jako hrom. Když se večer přiblížila 8:00, tatínek s maminkou seděli nad rodinným rozpočtem a moc toho nenamluvili. Zuzanka, Láďa a Bertík do sebe na gauči šťouchali, aby neusnuli. Nakonec hodiny odbyly bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Děti okamžitě vyskočily. Už je 8:00, smíme jít spát. Už nikdy nechceme ponocovat. Paní Šedivá se podivila. Myslela jsem, že se vám to líbí. Říkala jsem si, že v jiných rodinách to asi dělají taky tak. Děti se div nerozplakaly. Nikdo nechodí spát tak pozdě jako my. Pusťte nás už spát. Prosím. Prosím. Tak dobře. Když budete hodní, smíte chodit do postele každý den v 8:00. Nechala se přemluvit maminka.

0: hromadou, před vrata na drníček, na zelený trávníček. Vodo, vodičko, studenička, nesi si ti večeřička. Pověz ty mě pravdu, co se tě ptát budu. Kam se dostanu, na kterou stranu, kde je můj milý dnes, ozvi se mi pes.
1: Co to do tebe vjelo? Počkej, já se podívám. Je, to seš ty, Máničko.
0: No.
1: Prosím tebe, co mě blázníš psa? Vyskakuje, jako kdyby nebyl týden venku.
0: On mě slyšel, on mě slyšel.
1: No a co má být? Myslím, že tě slyšela polovina baráku. Šmankote, proč tady brindáš tu vodu? To chodíš kropit soukromou lajzandu, vždy tam nemrzne.
0: To je taková lidová pověra. Děvčata dříve pokropila trávníček před vraty, dala vodu studánce a pak čekala na odpověď, kde je její milý.
1: A to najednou zaštěkal pes.
0: No, vždyť se také v té říkance praví, ozvi se mi pes.
1: On byl zakletý?
0: Kdo?
1: Ten její milý?
0: Nebyl.
1: Tak proč se jí neozval? Proč musel štěkat pes?
0: Protože odkud se ozval štěkot psa, tam se šlo.
1: Tam se šlo. Půjdeš-li tedy za štěkotem našeho žrýka, dostaneš se až k nám, což docela přivítám.
0: Proč to přivítáš?
1: No, proč? Protože nemám ještě uklízeno. Jméně ustrojený vánoční stromeček a ty, jak tě znám, tak mi s tím jistě pomůžeš. Pojď, prosím.
0: A to mě tady vůbec neznáš, víš? Chtěla jsem jít ty.
1: A přeci za štěkotem psa.
0: Tuhle, abys věděl. Jsou věci, kterým ještě nerozumíš.
1: I rozumím, přesto, že se mi soustavně zapovídá sledovat televizní pořady s Hvězdičkou. Jsme si prostě souzeni, což rozhodl náš žiry. No vidíš.
0: Pojď, Hrdinko, půjdeme si rozkrojit jablíčko, pojď.
1: A žirek má zase štěka.
0: Ale ne, uvidíme, co je uvnitř.
1: Jo, jestli tam třeba není takový malinkatý červíček.
0: Ale fuj, jestliže se nám při rozkrojení jablíčka ukáže uprostřed Hvězdička, tak budeme šťastní.
1: A když se neukáže, roztrouháme jablka na štrůdl.
0: Prosím tě.
2: Co pak si to vy dva tady zase šuškáte, co?
1: Ale objasňujeme si některé zákonitosti vánočních obyčejů.
2: No pokud vím, tak se obyčejně chodí na koledu. Jestli pak si už byl na koledě?
1: To se rozumí, otče. Učinil jsem tak již v dopoledních hodinách.
2: No a co jsi dostal?
1: Jednu kapsu prázdnou, druhou vysypanou, v třetí nic.
2: No, to jsi musel všem sousedům za dveřma hulákat nějakou odrhovačku a ne některou z našich půvabných koled.
1: No Máně, řekni, nebyla půvabná.
0: To byla, pane Spejble, ta nejpůvabnější. Vždyť od vám ji může Hurvínek přespívat, že ano?
1: To mohu, klidio, pídio. Tak, 3, 4. Já jsem přišel k vám, abych řekl vám, že je dnes koleda. Kdo mi dnes něco dá, rád to uhlídám.
0: No, pane.
1: Kdo mi nedá nic, je zhrubý Janovic. Já se na něj zamračím, jako medvěd zabručím. Potom půjdu pryč.
0: No, pane, tak co tomu říkáte, pane Spejble?
2: No, co bych měl říkat? Vždyť on jim vlastně vyhrožoval a strašil je nějakým medvědem. Jo, to se, chlapče, nediv, že máš všechny kapsy prázdné.
1: Tak docela prázdné nejsou. Paní správcová mi dala křížaly.
2: Žížaly?
1: Křížaly! Sušené švestky, jablka a meruňky.
0: No, bábinka říká, že křížaly nesmí chybět na žádném vánočním stole.
1: A kdo by si dával na vánoční stůl sušené žížaly? Ha, že ano.
2: Vidíš, já to ti stále říkám pořádně vyslovovat.
3: To už máte připravenou štědrovečerní tabuli, že tu tak klábosíte?
2: Ne, nemáme, paní Kateřino.
1: Zatím by se na ní dalo jen psát. Já bych jet.
2: Tak si sedí na trakař a jeď. Jako bys nemohl s tou prostořikostí přestat alespoň na ten štědrý den.
3: No, doufám, Hurvinku, že si celý den nic nejedl. Jinak bys neviděl zlaté prasátko.
1: Raději bych viděl housku se salámem.
2: Celý rok vštěpuju do tvé hlavy lásku k našim starým lidovým zvykům a ty tu začneš o housce se salámem. A zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. Říkáme s básníkem, že ano?
1: Pokud vím, tak mi celoročně básníš o potřebě vydatné stravy, kterou zanedbávám a připomínáš mi, že jsem tlustý jako strnat pod kolenem či hubený, že bych mohl přespávat v klíčové dírce, skalho, že se vysypu. A teď mi tady začneš s nějakou dietou kvůli vás za ostalým pověrám.
0: To nejsou pověry, Hurvinku.
1: Snad mi nechceš namluvit, že jsi u nás v paneláku někdy viděla zlaté prasátko, leda z hladu.
3: Samozřejmě, že to je jen pověra, ale krásná. Děti se aspoň nenimrají při večeři v jídle, když jim za ten den pořádně vyhládne. Víte, štědrý den býval vždycky takovým zvláštním dnem v roce. Hojně se věštilo a hádalo.
1: Jaká čísla vyjdou v matesu, ne?
3: Lidé tehdy měli jiné starosti. Třeba jaká bude úroda, kdo se vdá, kdo půjde do světa. A tak se chodilo na poslechy.
1: Kam?
2: To se rozumí, že ne k sousedům za dveře.
3: Za humna, nebo jen tak na zahradu. Tam každý pozorně poslouchal a z toho, co prvně uslyšel, mohl věštit, co ho čeká.
1: A co ho nemine?
3: No, tak příkladně, uslyšel-li někdo sloukání prken, nebylo to dobré znamení?
2: Tomu bych rozuměl, paní Kateřino, to znamená jako, že se budeme stěhovat, že ano?
3: Ovšem, jestli se ozvala písnička nebo hudba, to byla radostná zpráva.
0: Je, pojďme si hrát na poslechy.
1: Vždyť už si věštila způsobem štěkacím.
0: To nevadí, zkusíme to ještě jinak. Co se ozve, to je moje.
1: Vždy ti to nikdo nebere.
0: Je.
1: Kde to bylo? To se hned podívám.
3: Neslo se to z druhého poschodí.
2: No, to nebyl zrovna příjemný zvuk.
0: Hádala bych na něco skleněného.
1: Už jsem to prověřila.
0: No, co to bylo?
1: U zezulků dle starého štědrovečerního obyčeje házeli přes rameno pantofel, kdo jako půjde první z domu. Tak šel pantofel. Zapomněli, že mají za zády okno. Nepříjemné uhádnouti z toho, co z příjemného. Co se ozvalo, to je tvoje, Máni.
0: A prosím tě, ani mi nemluv.
3: I co, Máničko, jen se nermuť. Střepy znamenají štěstí.
0: No, vidíš.
1: Otec Zezulka je jiného názoru. Ale teď věštím já. Ticho!
0: Slyšíš něco, Hurvinku?
1: Zatím je klid po boji. Ale něco cítím.
2: No jo.
0: No jo.
2: Nějaký čmout.
3: Pro panička, já mám v troubě Vánočku.
2: Šmangote. Můj kapr, můj smažený kapr, teď už přesmažený.
1: A tak říkám, promiň, Taťulo, piju z básní.

Jsem září, první měsíc podzimu a doufám, že jste se na mě těšili. Otevírám vám dveře škol a školiček, nechávám uzrát jablka, hrušky a také kaštany. Tedy, abychom si rozuměli, ten krásný strom, na kterém každé jaro rozkvetou bílé květy podobné svíčkám, se správně jmenuje jírovec, ale říká se mu kaštan podle jeho hnědých lesklých plodů kaštánků. Takže pohádka, kterou vám budu vyprávět, by se mohla jmenovat Jak kaštán svými kaštánky zachránil hadího krále. Tak pěkně poslouchejte.

0: Žil v jedné vesnici chasník, líný až běda. Od jara do podzimu se povaloval pod starým kaštanem a od rána do večera si představoval, jak by to bylo krásné mít hodně peněz, zámek plný sloužících a nic, ale vůbec nic nedělat. Jednou šel kolem kaštanu stařík, s nůší větší než on sám, a prosil mládence, aby mu ji odnesl k chalupě. Když mi pomůžeš s nůší, pomohu ti já k bohatství. A proč si k němu nepomůžeš sám? Zavrčel chasník. Rád bych, ale jsem starý a staré ruce poklad nevykopou. Poklad? Byl hoch rázem na nohou. Kde je? Ale stařík si vedl svou. Pomůžeš mi? Povím. Nepomůžeš? Nepovím. Chasník popadl nůši a hnal se, jako by ho čerti honili. Před chalupou nůši schodil a teď dětku mluv. Počkej, počkej, počkej. Pod tím tvým kaštanem, začal stařík, sotva se vydýchal, bydlí hadí král. V jeskyni plné drahých kamenů tam celou zimu spí na zlatém loži pod stříbrnou pokrývkou. Mládenec už dál neposlouchal. Tak motiku a sekiru, honem! Počkej, počkej, počkej. Jen žádný spěch, chlácholil ho stařík. Musíš počkat, až léto předá vládu podzimu.
1: A kdy to bude?
0: Vyptával se chasník. Byl nejen líný, ale taky hloupý. Až den bude stejně dlouhý jako noc. Pak se u paty kaštanu objeví hadí král. Hadím slovem otevře vchod do jeskyně a uloží se ke spánku. Když vyjde první hvězda, bude už spát a ty si můžeš prokopat cestu dovnitř.
1: Říkal jsi, že had otevře slovem. Stačí, když mi ho prozradíš a nemusím nic kopat.
0: Musíš se trochu namáhat. Takový poklad přece za to stojí, usmál se stařík a zmizel v chalupě.
1: Jestli mě balamutíš, tak si mě, dědo, nepřej, křikl za ním chasník místo poděkování, obrátil se a šel zpátky ke svému kaštanu.
0: A už se od něho nehnul, aby snad nepropásl hadího krále.
1: Bylo to krušné čekání. Brzy vyzbíral všechny maliny i ostružiny, které měl na dohled, snědl poslední planou hrušku a nebýt hodných pocestných, kteří se s ním rozdělili o krajíček chleba, umřel by hlady. Nikdy se mu čas tolik nevlekl. Až jednou. Právě dohasl poslední červánek, ve spadaném listí to zašustilo, jak se jím prosmíkl bílý had se zlatou korunkou a zmizel pod kořeny kaštanu jako tichý stín. Mládenec se štípl do tváře. Zdá se mu to? Nezdá? Pak ale nahmatal mezi kořeny úzký otvor a věděl, že přišla jeho chvíle. Měl se co držet, aby nezačal kopat dřív, než vyjde první hvězda. Sotva se ukázala, popadl motiku, jenomže kořeny starého kaštanu byly jako kámen. Motika od nich jen odskakovala a sekera se co chvíli stupila. Ale chasník nepovolil. Otvor, kterým vklouzl do podzemí hadí král, se pomalu zvětšoval. A už by jím mohlo prolézt i dítě, už i hubený výrostek. Zbývá poslední kořen, tlustý jako mužská ruka. Ještě tebe rozsekám a cesta je volná. Křikl, rozpřáhl se a vší silou ťal. tuto v koruně stromu zahučelo, zadunělo a tisíce kaštanů se začaly sypat dolů jako nemilosrdné krupobytí. Mládenec uskakoval, chránil si hlavu rukama, ale krupobytí bylo čím dál hustší. Dal se na útěk a utíkal, jako by mu za patami hořelo, jako by ho ty strašlivé kaštany mohly snad dostihnout na míle daleko. Kdo ví, kam až doběhl, jisté je, že zpátky se už nevrátil. A tak to má být.
2: Proč to utekli? Teď se budu číst děvnej pergamen, aby vás všichni viděli.
3: Ach, Janku, Janku, jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
2: To máte fuk. Ať si tluče.
3: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
2: To už vás nikdy neuvidíme.
3: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
2: Ani za soumraku ne. Tatínek nechce.
3: Dej mi ten pergamen.
2: Leontýnko. Leontýnko. Leontýnko. Počkej!

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
2: Ty jsi živá.
0: Javor.
2: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
3: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.

pohádky. Bylo jedno království z dlouhé pohádky. Král tam měl dlouhé vousy, ministři dlouhé řeči, kat dlouhý meč, princezna dlouhou vlečku a ten drak, co si pro princeznu jednoho podzimního dne přišel, měl dlouhý ocas. Drak povídá. Jdu si pro vaši princku, dejte ji sem. Raz, dva. Řekli drakovi, že mu ji dají, ale protože v tom království raz, dva trvalo 14 dní, přišel mezi tím pod královský hrad cizí princ. Všecko na něm bylo nějak kratičké. Měl krátké kalhoty, ačkoliv to vlastně byly dlouhé kalhoty. Měl krátké vlasy, ačkoliv mu vlastně sahaly až po uši. A meč měl sotva na půl pídě, ačkoliv když se člověk dobře podíval, byl to vlastně dlouhý meč. A v ruce držel píšťalku. Ten princ si stoupil pod hrad, pískl na píšťalku a zaspíval. Trala! Když se ho zeptali, co bude dál, odpověděl, už nic, to je celé. Podle toho poznali, že je to princ z krátké pohádky. V tu chvíli zrovna docházelo raz, dva, co trvalo 14 dní a z hradu vyváděli princeznu, aby ji dali drakovi. Kapali ji slzy z očí, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pomaloučku, jako by ty slzy byly z medu. Tu panu vedete drakovi? Zeptal se princ z krátké pohádky. Že ji opravdu vedou tam, kde bydlí drak a jaká je odměna pro toho, kdo draka zabije, věděl princ dřív, než mu to ti z dlouhé pohádky začali vykládat. K drakovi to bylo sotva za roh druhé skály. Ale než tam ti z dlouhé pohádky princeznu dovedli, stačil už princ z krátké pohádky usekat drakovi 9 hlav a zakopat je 7 sáhů do země. Teprve potom drak z dlouhé pohádky začal čichat člověčinu a přemýšlet, že by se měl přichystat na prince, který s ním přišel bojovat. Taky ti, co se loudali s princeznou k dračí skále, si nepovšimli, že se jim princ z krátké pohádky už před 14 dny s princeznou oženil. A bude trvat 3 neděle, než se král z dlouhé pohádky dopřemýšlí toho, že je tchánem a panuje jen v polovici království. Tak rychle to dokázal princ z krátké pohádky pořídit. Zabít draka, pojmout princeznu za choť a ujmout se vlády v polovici království. Zdálo se, že je všecko v pohádkovém pořádku. Ale nebylo. Neschody mezi princem z krátké pohádky a princeznou z dlouhé pohádky, teď už vlastně novým králem a novou královnou, začaly hned první den. Když nový král už večeřel, nová královna teprve snídala. A bylo čím dál tím hůř. Když král měl pátek, měla královna teprve minulé pondělí. Podej mi husu, povídá u oběda král. A královna mu ji přinesla za 10 dní při valčíku na dvorní ples. Tu se nový král zamyslel. Ono se mu i jinak těžce panovalo, když povelel vojákům o vojenské slávě. Palte? Bouchlo to až na přes rok po jaru. Ministři ho taky rozčilovali, poručil. Ministerská rada se sejde za 1/4 roku. A když přišel do zasedací síně, ministři tam seděli ještě odposledně. Všecko se mátlo, pletlo, král už se v ničem nevyznal. Jednoho dne vzal svou píšťalku, zapískal na ní a zaspíval. Trala! Pak se vrátil do krátké pohádky. Ti z dlouhé pohádky si teprve za nějaký ten rok všimnou, že jim tam někdo zabil draka, oženil se s princeznou a chvíli vládl v polovině království. Ale než se rozmyslí, co by se s tím mělo dělat, toho už se nikdo nedočkáme. A proto je dobré, že jedny pohádky jsou dlouhé a druhé krátké. Kdo je plete dohromady, vysvobodí princeznu, ale nikdo z toho nic nebude mít.

Slyšel jsem je u plotu stát prochladlá, tak mě lítost náhle popadla. Přinesl jsem domů čtyři koťata, co opustila ruka vroklatá. A teď kam se podívám, tam najdu ta koťata chlup.

0: Prostě teď jsem zelený, žádné melouny, kumte ryby.
1: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
2: Pláčáš, slunce naši jasné.
1: Ona je utrápená.
3: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
4: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
3: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
4: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
3: Ja? Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Paťuldo.
7: Cupank.
6: Paťuldo, jestli pak víš, že budu mít brzo narozeniny.
7: Jen jestli si nevymýšlíš. Máš je nějak moc často, Hurvajs.
6: Nic si nevymýšlím. To je přece kalendářový fakt. S tím se nedá nic dělat.
7: No dobře, no. No a co má být?
6: Domnívám se, že budeš mít hlavu plnou starostí, co mi koupíš.
7: Jen se nic o mé hlavě nedomnívej, něco dostaneš.
6: Já vím, punčoch jako posledně.
7: No a co, nebyl to snad dárek?
6: Nebyl. To byla součást rodičovské ošacovací akce. Stejně bys mě byl musel koupit. Foukalo mi na paty.
7: Kluku nevděčný. A co bys tedy chtěl?
6: Já bych chtěl nějakého živého tvora do domácnosti.
7: No a nemáš tu snad mě? Nejsem dost živý tvor?
6: Já nemyslím tebe. Myslím nějaké zvíře. Třeba kanárka.
7: Ani nápad. Co pak nemáme na hodinách kukačku?
6: Ale kukačka přece nespívá.
7: Tak ti zaspívám já, že ano. A je to, hele. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
6: Tati, zadrž tento nápor na můj ubohý sluchovod. Chtěl bych něco, co by kolem mě poskakovalo. Třeba bílé myšky, taťuldo.
7: Tak dozvědět.

0: Weiss. Nepřipustím, aby kolem našeho rodinného krbu poskakovaly bílé myšky. Dalo mi to dost práce, než jsem pochytal ty šedivé.
1: Tak mi kup morče, taťuldo. Má takový roztomilý čumáček a 4 nožičky.
0: Ať si má roztomilých čumáčků a nožiček, kolik chce, do bytu mi to nesmí. Copak jsem krotitel?
1: Stačilo by mi taky koťátko, takové malé, co ještě ani nevidí.
0: A já bych to pak vodil za ruku, ne? To pust z hlavy.
1: Tak mi kup alespoň žabku rosničku, co leze po žebříčku. Když vyleze nahoru, tak je hezky, víš?
0: Já vím. A co když nepoleze nahoru? Bude sedět dole jako pecka a pořád bude pršet, to zrovna.
1: Taťuldo, už to mám. Rybičky.
0: No rybičky, tak proč to neřekneš hned, Hurvajs? Koupím ti jedny olejovky a je to.
1: Je, tati, já myslím živé rybičky, co plavou ve vodě.
0: No to vím taky, že plavou ve vodě. Jen mě pořád nepoučuj. Ale poslyš, Hurvajs, nedělá to randál?
1: No nějaké to šplouchnutí ploutví jim snad promineš, ne? Jináče jsou němé jako ryby.
0: No tak dobře, Hurvajs, budeš je tedy mít, když si to přeješ.
1: Je sláva, hurá!
0: Počkej, to ti povídám. Půjdu je vybrat s tebou, ať vidíš, jaké má tvůj otecko rybologické znalosti.
1: Taťuldo, pojď se podívat, jak se ty rybičky v akváriu krásně hemží.
0: Budeť by se nehemžili, však to taky bylo drahé. Za ty peníze bych se taky hemžil, Hurvajs.
1: Když mluvíš o těch penězích, taťulinku, tak bych ještě prosil o 50 haléřů.
0: Už zase? A na co prosím tě?
1: Budu jim muset koupit vši.
0: Blázníš? Chceš to kramarium zaneřádit?
1: Ale tati, já jim chci koupit vši vodní.
0: Od koho?
1: A ty mi nerozumíš. To jsou vodní vši, potrava pro ryby, víš?
0: Ale nic jim nebudeš kupovat. Zbyly nám od oběda 2 knedlíky, tak jim je tam hoď a hotovo.
1: Kde pak, taťuldo, to by najedli?
0: Tak nedostanou nic. Já je naučím si vybírat. Podívejme se na rybajzny.
1: Ach jo, tati, vždyť mě pochcípají.
0: Nic se neboj, až budou mít hlad, řeknou si sami.
1: Je, tati, podívej, jedna rybička schází, ta malá.
0: Tak se asi někam schovala, vidíš, Hurvajs, říkal jsem ti, vyber si větší. Koukej, jak se ta veliká, jak se má k světu.
1: Až moc, podívej, jak tu malou hoň. Je, taťuldo, že jí chce sežrat.
0: To snad ne. Necháš jí? Hele, šc, fuj, lehni.
1: Pořád za ní jezdí, taťuldo, honem.
0: Tak dělej, nastav jí nohu nebo tak. Já kvačím procedník a vylovím jí.
1: Měl si poslechnout tu paní v obchodě. Říkala, že je to dravec.
0: Dravec, nedravec, vylovím jí a dostane výprask. Takhle po ní mávnu.
1: Já, taťuldo, proč mě polejváš?
0: Honím rybu, tak ty takhle. Počkej, já tě dostanu.
1: Vždyť už nám teče voda pod postel. Já si jdu vzít radši plavky.
0: Že tě nechtím, no? No počkej, ne?
1: Tati, nespadni tam, neumíš plavat.
0: Ale jen se neboj, však já toho žravce chytím.
1: Vždyť už jsi jako vodník, kape ti voda ze šosu.
0: Co mi do toho pořád mluvíš? Už jsem ho mohl mít. Koho k nám teď čerti nesou? Hurvaj, zdi otevřít. Počkej, už vím jak na tebe. No počkej, překvapím tě. Jediným mohutným skokem. 1, 2, 3 a chňap. Jezusko, ty mankote. Co? No nazdar.
1: Taťuldo, přišel pan Novák. Je, co jsi to udělal?
2: Prosím vás, co to tu děláte? Máme promáčený celý strop. Vy máte akvárium?
1: Omyl, pane Nováku. Už nemáme akvárium. Jak vidíte, máme z něj materiál pro sběrnu surovin.

0: Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když jí poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile, z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, bojíš se, má to, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám pro smích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zazval, přišel jsi? Chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně. Sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se na mne chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být při čem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Rumcajs neklidně převalil na posteli a zívl. Manko, neslyšíš nic?
3: Nic, Rumcajsi. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá. Někdo loví v lesním rybníčku raky.
2: Jo, to by tak hrálo, škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství. Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot.
3: Taky Cipísek vjel do střevíčků z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo povšem. Jen hráz a cesta k Jičinu byla postříkaná, jak tam tudy někdo nesl koše s raky.
2: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
3: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoveček se neozval. Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k Jičínu, vypravili se po ní. Ale na jičínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr. Rumcaj se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi. Raků bylo na 3 koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme. Šli tiše podloubím kolem rinku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
0: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
3: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené. Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka. Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží 3 košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
0: Podávej, Cipísku,
3: zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal 3, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
2: Kdo je to v kuchyni?
3: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
2: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký račí chlapák,
3: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
2: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
3: Padl na všechny 4, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
2: Hejsa!
3: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
2: Hejsa, sa!
3: No takového štípání a kule nemůže namátnout ani ráčka.
2: Hromovej hrom! Bez světla to nepůjde.
3: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka, vykulil se s nimi taky vodník, Volšoveček. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese krákosový list.

0: Dnes vám budu vyprávět o jednom malém království, kde všechno kvetlo a vonělo a jablka v zámecké zahradě byla sladká jako mámino pohlazení. A jako jablko jablku, právě tak si byli podobni oba královští synové, princ Jája a princ Tumáš. Bratři se narodili ve stejný den a stejnou hodinu a přestože na pohled byli k nerozeznání, ve skutečnosti byl každý z nich úplně jiný. Princ Jája byl pyšný, panovačný a myslel jen na sebe a tak stále volal: "To chci já, to musím mít já. Princ Tumáš myslel spíš na druhé, na to, jak jim udělat radost, jak jim pomoci a svému bratru ve všem ochotně vyhověl. Jen si vezmi, co se ti líbí. Tumáš. Už víte, koho měli lidé raději? A proč se princové jmenovali právě Jája a Tumáš?
1: Jájo, počkej, zastav se! Je tam potok, spadneš, chceš mě dohonit, haha, ale to se ti nepovede. Já budu v královské zahradě první, já. Je tam potok, jájo, stůj.
2: Pomoc, utopím se, pomoc.
3: Nekřič tolik, a podej mi ruku. No, vidíš, vždyť je tu vody po kolena.
2: To jsi mi udělal na schvál. Chtěl jsi mě předhonit, porazit.
3: A to není pravda. Volal jsem na tebe, aby ses zastavil, ale ty nic, hnal ses dál přímo do potoka.
2: Ne, vehnal jsi mě do potoka. A proč je tu vlastně ten potok? Proč ho už dávno nezasypali? Nemusel jsem do něj spadnout, vždyť je životu nebezpečný. Ano, mohl jsem se dokonce zabít. Já princ. A proto poroučím, potok se musí zasypat.
3: Potok přece za nic nemůže. Jen se podívej, jak kolem všechno voní, kvete. To on dává vláhu květinám i stromům v sadech, lukám a polím. Bez něj by i květiny v královské zahradě uvadly.
2: Aby květiny v královské zahradě neuvadly, na to máme přece zahradníka. Potok se zasype, prostě tu nebude a já už do něj nikdy nespadnu. Nechci přijít o život.
3: Ty o život nepřijdeš, ale připravíš o něj všechny stromy, keře i květiny. Nemohou žít bez vláhy.

0: Nic nepomohly Tomášovi domluvy a prosby. Umíněný princ Jája nechal potok zasypat. Sotva však zmizel poslední pramínek vody, začala celá zámecká zahrada uvadat a zanedlouho v ní nebylo jediného kvítku. Dokonce i velká jabloň uprostřed zahrady začala usychat. Ať se zahradník snažil sebevíc, bez vody nic nesvedl. A vody bylo v království stále míň a míň.
1: To jsi zahradník. Nechám tě zavřít do černé věže. Zničil jsi naši krásnou královskou zahradu. Proč se nestaráš o kytky a stromy? Copak nevidíš, jak všechno vadne a usychá?
2: Vidím, princi, vidím. Srdce mi nad tím pláče. Ale kde vzít vodu? Čím zalít květiny a keře, kdyby alespoň trochu zapršelo? Ale od toho dne, co jste nechal zasypat potok, neukápla do našeho království ani kapka rosy, ani kapka deště. Sady žloutnou, pole jsou vyprahlá, nic se neurodilo. Jestli to takhle půjde dál, zahyneme žízní a hladem. Jasnosti, ten potok jste neměl.
1: Si drzí, mlč. Stráže, odveďte zahradníka do černé věže.
3: Zahradníku, pojď ven. No pojď si volný.
2: To jste vy, princi Tomáši? Váš bratr vám neodpustí, že jste mě pustil z vězení.
3: O to neměj starost. Raději mi poraď, jak zachránit zahrady, pole i lesy, než sucho všechno zahubí. Je to zvláštní. Od toho dne, co zasypali potok, ani kapka deště nespadla. Je to už několik měsíců. To přece není samo sebou.
2: Není, princi, není. Vodní vládce se na nás rozněval. Nechali jsme zasypat potůčkové víle její nejmilejší potok. No, tak teď nám nedá ani kapku vláhy.
3: A kdo ti tohle všechno řekl?
2: Kdo? No, potůčková víla přece. Každé ráno se brouzdávala v potoce za královskou zahradou. A raní rosou si omývala oči.
3: A teď? Kde je teď?
2: Ten den, co poslední pramínek potoka zmizel, se přišla rozloučit. A pak už se neukázala. Volal jsem ji, ale marně.
1: Tomáši, kde jsi, slyšíš? Tomáši, ozvi se.
3: Zkusím tu vílu najít.
1: Tomáši.
2: Já raději půjdu. A děkuju vám, princi, děkuju.
1: Tady jsi. Konečně jsem tě našel. Ale co děláš u černé věže?
3: Nic. Prohlížím si tu spoušť, kterou si udělal z naší krásné zahrady. A sadů, a luk.
1: Nic jiného neumíš jen vyčítat? No to mám tedy, bratra.
3: Jen se podívej. Stromy spálené sluncem, tráva suchá, květy uvadlé. Tolik bych jim chtěl pomoci. Když tady bublal potok, bylo všechno jiné. Je to vlastně i má vina. Neměl jsem ti dovolit udělat takovou hloupost.
1: Tak podle tebe za všechno můžu já. A mraky a déšť jsem asi taky zahnal já, ne?
4: Ano, princi Jájo. Za to, co jsi provedl, nekápne ve vašem království ani kapka deště. Nespadne ani krůpěj rosy.
1: A ty jsi kdo?
4: Potůčková víla. Zničil si můj potok. Voda v něm byla průzračná a čistá. Každý poutník se jí osvěžil, uhasil žízeň. Všem rostlinám, všem tvorům poskytovala vláhu. I tobě, princi.
3: Potůčková vílo, prosím tě, řekni, co udělat, jak chybu napravit.
1: Nic se napravovat nebude. Já, princ této země, jsem spadl do potoka a dost.
4: Svojí nešikovností a zbrklostí.
1: Co si to dovoluješ, ty, stráže?
4: Stráže ti nepomohou. Ty sám musíš vše napravit.
1: No tohle? Nikdy.
4: Budeš mě volat, prosit a hledat, až budeš žízní vyprálí jako ty ubohé květy a stromy kolem.
3: Potůčková vílo, počkej. Udělám, co mi řekneš. Všechno napravím.
4: To musí tvůj bratr, Tomáši.
1: Snad bys tomu nevěřil, Tomáši. Ty bys byl ale povedený král. Pojď raději do zámku, začíná být horko a dusno. A neboj se, žízeň mít nebudeme. Sklepy jsou plné studeného vína.
0: A tak nechal princ Jája otevřít staré zámecké sklepy a místo vody teď používali víno. Kuchař vařil omáčku z vína, polévku z vína, ke snídani bylo víno a koláče, dokonce i nádobí umývali vínem. Jenomže netrvalo dlouho a v zámeckých sklepích nezbyla vína ani kapka. Prince Jáju sužovala stále větší a větší žízeň. Marně sliboval stříbro, zlato, zadoušek vody, marně vyhrožoval vězením. Služebnictvo už ho nechtělo poslouchat a nakonec uteklo ze zámku pryč. Tehdy si princ Jája vzpomněl na Potůčkovou vílu.
1: Mám žízeň, tu máš, slyšíš, já mám žízeň. Copak nikde není ani kapka vody nebo šťavnaté jablko? Ano, ano, přines mi jablko, třeba malé. Tumáši, prosím tě.
3: Márně prosíš, bratře, zahradu jsem prošel křížem krážem, všecko je suché, zvadlé.
1: Nevěřím ti, hledal jsi špatně, něco tam být musí. Já to chci, rozumíš? Já nechám celou zahradu prohledat. Zavolám stráže.
3: Stráže ti nepomohou.
4: Nepomohou.
5: Tohle mi přece řekla ta víla. Jak se jen jmenovala?
3: Potůčková víla.
5: A ano, ano, ano. Potůčková víla. Co to jenom říkala?
3: Že ty sám musíš všechno napravit.
5: No, to se řekne, ale jak? To mám já sám odklízet kameny z potoka?
3: Nic jiného ti nezbude. Ale chceš-li, pomohu ti.
5: Tumáši, víš, co je to práce? Vždyť tam padneme horkem a žízní.
3: Pojď, zkusíme to. Já Potůčkové víle věřím. Nenechá nás zahynout.
0: Po celý den a po celou noc odnášeli oba bratři písek a kameny, kterými byl potok zasypán. Únavou se jim hlava točila, nohy podlamovaly, ruce měly do krve sedřené. Teprve k ránu, když odvalili poslední veliký kámen, uviděli, jak se pod ním zatřpitil průzračný pramínek vody.
1: Tumáši! Voda! Dokázali jsme to! To byla dřina. Podívej, ruce mám samou krev.
3: Já mám ruce sedřené, Jájo.
1: Já vím, pomáhal jsi mi, díky, Tumáši. Podívej, to jsou kapky deště. Prší!
3: Prší. Lidičky, prší!
4: Nesu vláhu a déšť všem rostlinám, zvířátkům i ptactvu. Všem lidem v království. I vám, princi Jájo a Tumáši. Ať všechno kvete a zraje jako dřív.
1: Děkujeme, Potůčková víla. Však si to za tu dřinu taky zasloužím.
4: Napravil si jen to, co jsi předtím pokazil, princi Jájo. Doufám, že si to budeš pamatovat.
3: Budeme si to pamatovat oba, Potůčková víla.
4: A já teď posílám do všech studánek dostatek svěží, pramenité vody. A v potoce za královskou zahradou, ať smije únavu každý, kdo to potřebuje.
3: Slyšíš, Potůčková víla? Už zase bublá tvůj potok.
4: Je nás všech a všichni ho budeme chránit.

Princ Tumáš a princ Jája to potůčkové víle slíbili. A do království, které opět kvetlo a vonilo jako dřív, se lidem vrátila radost a smích.

Tři bílé růže. Byl kupec a měl tři dcery. Jezdil na trh prodávat zboží. Pokaždé, když se vypravoval do trhu, prosil ho obě starší sestry, aby jim přivezl krásné šaty. Nejmladší dcera nechtěla nic. Zatímco se ty dvě strojily před zrcadlem, hleděla si práce a byla pilná jako včela. Když se kupec zase jednou vypravoval za obchodem, naléhal na nejmladší dceru, aby si rovněž něco přála. Onže jí to z trhu rád přiveze. Dcera řekla, když jinak nedáte, přineste mě tři bílé růže. Otec přijel na trh, rozprodal zboží a koupil dcerám šaty. Když tak chodil po městě, šel okolo zámku a ten zámek byl zakletý. V zahradě spatřil tři bílé růže. Vzpomněl si na nejmladší dceru, vešel do zahrady a růže utrhl. V tu chvíli uhodil z čistého nebe hrom a u růžového keře stál smutný netvor, který oslovil kupce lidským hlasem. Pro koho ty růže tráš? Otec mu pověděl o nejmladší dceři. Netvor řekl, za to, že si ty růže utrhl, musíš mě dceru přivést, jinak bude s vámi oběma zle. Dal mu na cestu zlata a stříbra, co kupec unesl. Kupec se vrátil domů. Měl radost z tolika zlata a stříbra. Ale trápilo ho, že musí obludě dovést svou nejmilejší dceru. Starším dcerám dal drahý mušelín na krásné šaty, nejmladší tři bílé růže a řekl, ty růže jsem utrhl v zakletém zámku a musím tě tam dovést. Jsi mladá a hodná. Bylo by tě škoda, půjdu místo tebe. Dcera mu to nedovolila, že půjde sama. Sestry se tvářily, jako by za ní plakali, ale byly to falešné slzy. V šátku, kterým si utírali slzy, byla totiž cibule. Otec vzal dceru a vypravili se spolu do města. V zámku nepotkali živou duši. Chodili z komnaty do komnaty a všechny byly prázdné. Jen v poslední stál prostřený stůl a čerstvě povlečené lůžko. Zůstali v zámku na noc. Ráno přišel do komnaty netvor. Měl smutnou tvář a řekl, že otec se má vrátit domů, ale dcera musí zůstat na zámku. A zase dal kupci na cestu zlata a stříbra, co kupec unesl. Dcera žila v zakletém zámku sama. Jen jednou za den přicházel za ní do komnaty netvor a měl neskonale smutnou tvář. Když dcerka žila na zámku třetí rok, poprosila netvora, aby ji pustil za otcem na návštěvu, že se jí stýská. Netvor ještě více se smutnil, ale nakonec jí dal dovolení na tři dny. Ale řekl, že jestli se nevrátí, učiní mu zle. Otec měl radost, že dcera je živá, zdravá, vyptával se, jak se má na zámku. Dcera odpověděla, milý tatičku, dobře se mám. Každý den je stůl prostřený, lůžko čerstvě povlečené, šatu mám, kolik chci a jak jich chci. Nic mi neschází, ale přece jenom jsem ráda, že jsem vás zase jednou viděla. Zůstanu u vás tři dny, potom se ale musím vrátit do zámku, jinak bych tomu netvoru způsobila veliké zlo. Kupec dceru přemlouval, aby se do zakletého zámku nevracela. A také sestry se jí snažili zadržet, protože jí záviděli. Zadrželi do čtvrtého dne, ale pak už na přemlouvání nedala. Vzpomněla si, jak byl netvor smutný, když ji pouštěl domů. A táhlo ji to zpátky do zakletého zámku.
Šla a když přišla do zámku a vstoupila do své komnaty, netvor tam ležel neživý vedle neustlaného lůžka. Když na něj dívka promluvila, ani se nehnul. Tak byl mrtvý. Zaplakala nad tím, co způsobila, když nedodržela slib. A bylo jí mrtvého netvora líto. Z veliké lítosti ho políbila na smutnou tvář. V tu chvíli se zablízklo z čistého nebe. V zahradě rozkvetly tři bílé růže. A mrtvý netvor se proměnil v krásného prince. Princ dívku objal a řekl, děkuji ti, že si upřímným polibkem zbavila zakletí mne i celé město. Teď jsme svobodní a ty budeš mou královnou a budeme tu vládnout dobrým lidem až do samé smrti. A tak se i stalo. Starý kupec měl velikou radost a nehodné sestry z černé závisti

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Nečekaná návštěva a amulet. Hihlíkův děda měl návštěvu. To se nestávalo právě často, ne, že by byl mrzout nebo dokonce lakomec. Dělalo mu radost, když mohl ze skromných zásob připravit nějaké drobné pohoštění. Vadil mu ale ten divný zvyk skoro všech návštěv mluvit jen proto, aby řeč nestála. To začínal být po půl hodině netrpělivý, po další půl hodině nesvůj a hodinu na to už tak nerudný, že se návštěva měl k odchodu. Až zase ve dveřích, když říkal naschledanou, se děda usmíval a někdy přímo zahřil. Tentokrát ale jedna návštěva přišla už dopoledne a seděla tu ještě, když se Hihlík vrátil z pohřbu. To je pan Bono, zrovna přiletěl z Afriky, představil děda opáleného lichožrouta ve slunečních brýlích. Z Afriky? Užasl Hihlík. Ještě měl plnou hlavu zážitku z krematoria a teď tohle. Ty jsi Hihlík, viď? Zadíval se mu do očí ten cizinec. Moc jsem se těšil, až tě poznám osobně. Ale s vyprávěním toho o tobě moc nevím, ale vím tolik, že by ses divil. Hihlík si pomyslel, kdo by asi tak mohl o něm v Africe vyprávět, ale zeptat se nechtěl, aby tu plachou myšlenku nezakřikl. Víš, kdo mi o tobě povídal, viď? Hihlík přikývl. Ale ve vyprávění tvých rodičů jsi pořád malý kluk. Až se dostanu zpátky, musím jim říct, že to není pravda. Usmíval se pan Bono. Jsou pryč už 3 roky, připomněl mu Hihlík, i když nechtěl, zazněla v jeho hlase výčitka. Dneska děti rostou hrozně rychle. To není jako za mých časů, ozval se rychle děda. Bude to zdravější stravou a hojností. Mně vám, pane Bono, připadá, že svět se přímo topí v ponožkách. A přišlo to z Číny. Hihlík netrpělivě poskočil. Už měl těch úvah dost. Pane Bono, zvolal. A co moji rodiče, jak se mají? Co tam tak dlouho dělají? Jak když se vrátí domů? Všechny tyhle otázky a ještě pár dalších vychrlil jedním dechem. Pan Bono si odkašlal. Vím, že je to pro tebe těžké, ale... Zkus své rodiče pochopit. Chlapče, chlapče, musí tě bolet, že je nemáš u sebe, ale jak jsem poznal tvého moudrého dědečka, myslím, že ti pomáhá utvořit si správný názor na svět. Děda přikyvoval, ale Hihlíkovi byl každý názor ukradený. Vlastně ani neví, jaký má takový správný názor vypadat. A i kdyby to věděl... Všechny názory světa by vyměnil za jednu máminu pusu a tátovo obětí. Najednou mu bylo hrozně smutno. To se ví, že děda je moc hodný a starostlivý a určitě je to nejmoudřejší lichožrout na světě. Ale nikam ven už nechodí. Má svůj vlastní svět a schovává ho ve vzpomínkách, pomyslel si Hihlík. Za to tenhle pán Bono vypadal jinak a mluvil jinak než ostatní lichožrouti. A děda, který zase svého vnuka dobře znal, poznal, na co teď asi myslí. Hihlíku, zvolal, jako by si až teď vzpomněl na něco důležitého. Vždyť já jsem ti zapomněl říct, že tady pan Bono je velvyslanec. Správně by ho měl oslovovat vaše excelence. Na to se pan Bono ušklíbl tak jako pohoršeně a utrousil. Ale prosím vás, komu čest, tomu čest, nenechal se odbít děda. Hihlíku, pan Bono lítá po celém světě a schání pro africké lichožrouty podporu. To jako scháníte ponožky? Zeptal se Hihlík. Víš, Hihlíku, začal pan Bono pomalu, ponožky mají na starosti právě tvoji rodiče. Já se starám o to ostatní. Teď už znervózněl i děda. Hihlík dobře slyšel, jak si brumlá. Ostatní, to bych rád věděl, co to je. Ostatní. Ale přímo se nezeptal. Ani na to neměl čas, protože pan Bono konečně začal povídat o Hihlíkově mamince a tatínkovi. Vyprávěl, jakou záslužnou práci v Africe dělají a v jakém strašném nebezpečí se kolikrát octnou. Mluvil dlouho a všechno, co řekl, bylo krásné a napínavé a samá chvála jeho tatínka a maminky. Hihlík poslouchal a byl na své rodiče a na jejich nebezpečnou práci ohromně pyšný. Jenže jeho smutek to nijak zvlášť nezahnalo. A pak podle hluku z Vavřincova pokoje poznal, že jeho kamarád je už doma a že za chvíli uvidí na posteli ty dva licháče z krematoria a rukou psaný pozdrav: spí sladce, Ekone. Při tom pomyšlení se Hihlík na celé kolo rozesmál. Takhle se mi líbíš, pochválil ho pan Bono a zvedal se k odchodu. Na zápěstí mu něco blikalo. Pěkný hodinky, mlaskl Hihlík pochválně. Hodinky a kompas v jednom, upřesnil velvyslanec. A najednou se bacil dlaní do čela. Že já bych na to snad zapomněl. Sál do kapsy a podával Hihlíkovi malý kožený váček pro tebe od vašich. Hihlík po váčku hned chňapnul. Co je to? Matka ti posílá amulet. Amulet, vytřeštil se Hihlík. Vidím, že na pověry nevěříš a amulety jsou ti k smíchu jako mě, ale ber to jako suvenýr. Naschledanou, excelence, řekl děda ve dveřích a bylo vidět, že si také oddechl. Hihlíkovi se prsty trochu třásly, když sahal do koženého váčku. Na rozdíl od jeho excelence, síle a moci amuletů věřil. Čekal, že to bude uschlá ropucha, nebo tykrý zub, nebo tak něco. Ale tenhle amulet vypadal jako hříbeček na štupování punčoch. Ze dřeva však nebyl. Byl z rohu bílého nosorožce.
2: Měl chudý otec jediného synka. Mladého, bystrého, Ondra se jmenoval. Jednoho dne otec povídá: dost jsem se o tebe, synku, nastaral. Teď jdi do světa a nauč se nějakému řemeslu. Ať je to, co je, jen když z něho budeš živ. Ondra tedy šel do světa a vyučil se zbojníkem. Když se vrátil, otec se ho hned vyptával. No, čemu ses naučil? Chytrosti. A budeš z toho živ? To víte, že budu. Dokud budou lidé hloupí, smál se Ondra. V té dědině byl pánem bohatý zeman. Měl krásného koně, na kterém mu tuze záleželo. Když o tom Ondra slyšel, pravil, já bych mu ho ze stáje vyvedl, i kdyby na něm seděli. Lidé tomu nevěřili, smáli se, že ne, ale on, že ano. Když o tom uslyšel zeman, dal si Ondru zavolat a povídá, jestli to dokážeš, dám ti 100 zlatých. Ondra souhlasil. Pán poručil čeledi, aby koně přísně celý den střežili. Nevzdalovali se od něho a večer, aby si na něho šafář sám sedl. Jeden čeledín, ať mu stojí u hlavy, druhý u chvostu a kdyby se něco neobyčejného strhlo, ať hned volají o pomoc. Na večer se pán sám přesvědčil, zda je jeho rozkaz vyplněn a teprv potom šel spokojeně na lože. Když se v zámku vše stišilo, zaklepal kdosi na dveře konírny. Otevřete, nebo spíte? Kde pak spát? Ale kdo jsi? A co chceš? Co pak mě neznáte, aby vás husa kopla? Jsem zámecká kuchařka. Nesu vám od pána trochu pálenky, abyste dobře hlídali. Jen skleničku prý jim dej, Zuzo, rozkázal pán, ale já jsem si pomyslela, že vám i víc přijde vhod. No, tady máte pořádný čbán? Na mou duši, dobrá, pochutnával si šafář po notném doušku a poslal čbán dál, ale ne, abyste mi usnuli, přikázal čeledínům. A co byste se měli bát, vždyť jste 3... Co pak by se mohl ten šelma opovážit sem přijít? Jen pijte. Ber prý, dokud dávají, říkával můj neboštík dědeček, dej mu pámu věčnou slávu, a byl to člověk poctivý. Vždyť jsem ho znal, přisvědčil šafář a zase vzal čbán. Kuchařka Zuza mluvila, šafář pil, hlídači pili. Zuza ustavičně pospíchala a přece se z místa nehýbala. Konečně zpozorovala, že jsou hlídači na mol opilí. I počkala ještě, až tvrdě usnuli, pak vyšla z konírny, přinesla trdlici a tu postavila na místo koně. Šafáře položila pod ní, jednoho hlídače podepřela k jednomu, druhého k druhému konci. Pak tiše vyšla z konírny a krásného koně sebou odvedla. Časně ráno, sotva se počalo rozbřeskovat, pán vstal. Všude bylo ticho. V domnění, že je vše v pořádku, vešel do konírny. Ale jak ustrnul, když uviděl místo koně dřevěnou trdlici. Navzdor zlosti ale obdivoval Ondrovu chytrost a rozhodl se, že mu ještě něco uloží. Poslechni, jestli dnes v noci vezmeš mé paní zlatý prstýnek z prstu, dám ti 200 zlatých. Chceš to zkusit? Ovšem, že to zkusím, svolil Ondra. Večer pán sám všecko prohlídl, každý kout. Než ulehli, ještě se podíval, má-li paní prsten na ruce. Za chvíli uslyšel u okna šustění, rychle se obrátil a vidí v okně hlavu, jako by chtěla do jizby nahlížet. Počkej, já ti dám, řekl si. Tiše vstal z lože, uchopil Valašku, rozevřel okno a bác! Valaškou chlapovi do hlavy, že se jako špalek zvrátil dolů. Ach, muži, ty jsi ho zabil, zvolala paní. Když zeman viděl, že se chlap dole opravdu nehýbe, dostal strach. I řekl paní, že se jde na něho podívat. V okamžení ale byl zpátky a šeptal, dej mi raději prsten, kdyby ten šelma přece jen přišel, aby ti ho nevzal. Paní mu prsten dala a on zase odešel. Za chvíli se pán vrátil zpět a vypravuje paní, že ten chlap dole nebyl člověk, ale jen přistrojený, slaměný došek, jakožto klam od Ondry nastrčený. Ale mě neoklame, dodal pán a povídá, Raději mi ten prsten dej. Vždyť jsem ti ho dala. Je to chvilička, divila se paní. Pán zůstal jako omámený. Ráno přinesl Ondra prsten a pán mu dal 200 zlatých. Jsi doopravdy chytrý chlapík, ale ještě jednou musíš svoji chytrost dokázat. Jestli dnes v noci ukradneš mému správci kuchařku a dovedeš ji do zámku, pak ti dám 300 zlatých. Nejen kuchařku, ale i správce vám přivedu, řekl Ondra se smíchem pánovi a vesele se vrátil domů. Pak šel k potoku, nachytal si raky a když se hodně setmělo, ustrojil se za anděla, rakům nalepil na ocásky svíčičky a vydal se do správcova stavení. Tam svíčičky zapálil a raky pustil. Ti se rozlezli, kam jen mohli, takže jizba byla plná světla. To probudilo kuchařku. Posadila se na posteli, když v tom se před ní zjevil anděl. Připrav se, jdu si pro tebe, půjdeš se mnou do nebe. Kuchařka, veliká mudlářka, tomu hned uvěřila a začala se chystat na cestu. Pan správce se tu zedivil tomu, že jeho kuchařka má přijít zaživa do nebe. To by se i jemu líbilo. Prosil tedy anděla, aby ho vzal také s sebou a anděl svolil. Když vyšli z domu, přehodil přes ně Ondra plachtu, naložil je na trakař a vezl k zámku. Vzdychali a kroutili sebou, nebo tím hlavy jen tak odskakovali, jak trakař po hrbolaté cestě ujížděl. Zeman byl vzhůru, čekal, zdali Ondra i třetí pokus vyvede. A hle, tu, co si zarachotí v síni, a do dveří se strká Ondra s velikým rancem, z něhož se vysypali pan správce a kuchařka. Zeman se smál, až se za boky chytal. A Ondrovi vyplatil 300 zlatých, které si svou chytrostí vydělal. Ondra se pak vrátil k otci a živil se poctivě. Chytrých kousků prý ale ještě několik vyvedl.

O lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe? Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě? Připravil nějakou hostinu? A společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, liško? Jenomže ti všichni tady v lese znají, že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba vránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav

0: když večer Čáp přišel na hostinu, Liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto.
1: Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná.
0: Posmívala se mu Liška.
1: No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím.
0: A rychle vylízala i Čápu v talíř.
1: Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě.
0: Čáp druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když Liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem, plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to Čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si.
1: Vidíš, Liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni.
0: A tak se hladová Liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela Čápa přelstít.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: To si můžete myslet, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
2: Co tu děláte?
3: Vysím, pane šéf.
2: Co pak to nevidíte?
4: Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
5: Je, tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační. Nechaj nám ho na hraní.
4: Ale najednou uprostřed všeho volání se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy.
1: No to jste teď měli vidět pavouka. Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vláknat provazy a lana na záchranu.
4: Malí pavoučci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup dolů, také každý na svém vlákně, a už byli u medových cukrátek.
5: Tatí, ten pán něco ztratil.
2: Jo, to je dobré.
5: Halo, pane, vy jste cukrář?
1: Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky každé v ústech kousek kolečka nebo preclíčku šplhali kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky. Hyp, hyp, hyp, kdo bude první nahoře? Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne.
2: Šampion světa ve šplhu po pavučině blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál. Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu, sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma. No to je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit jen tak po dvou nohách, jak to dělají provazolezci.
4: To je pravda. Síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jakou mívají provazolezci na poutích, neměli.
5: My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal, volala pavoučata.
1: A hned také šla za tatínkem. No a druhý den už měl pytlík

Z jedné větve ke druhé napjato pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení a tatínek to chtěl také vidět. Tak koukejte, pavoučata. Já vám to ukážu, zahájil představení Pytlík. Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo a vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil. To se musí pěkně nadhodit do ruky, povídá, a bác. Jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i s pavoučaty z větve dolů. Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také. Visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku. Pardon, zavolal zahambeně Pytlík, ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka. Prach milion zatras mákem, zaklel starý pavouk, když už se houpal na vypuštěném vlákně. Pardon, volal Pytlík za ním a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil. Ale co čert nechtěl, nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl Pytlíkovi jako klobouk na hlavu a Pytlík se se vším s bydlem a s růžovým kloboukem poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka. Pomoc, vražda, ten pán mě chce zabít, volal zlatohlávek a začal se s Pytlíkem potýkat. No, to vám bylo k popukání. Pytlík s růžovým kloboukem na hlavě vypadal jako nějaká panička. Zlatohlávek zase třímal v ruce bydlo, které sebral Pytlíkovi a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, zlatohlávek i Pytlík, spadli dolů. Ne, až docela na zem. Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pytlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě. Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál. Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům. Za chvíli se všude povídalo, že zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem. Spletli si Pytlíka s paní, pohoupat v houpací síti a že mu ta paní za to nabyla bydlem. Zkrátka, zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu.

0: Slovenská pohádka Pecko v nebi. V jedné dědině žil člověk, o kterém říkali, že je sprostáček. Nebyl také nikdy ani dvě míle za pecí, a proto mu říkali Pecko. Ubohý Pecko byl každému na posměch. Všechny kouty s ním vymetli, neboť kdekdo ho považoval za blázna, i když neublížil ani kuřeti. Jednou šel nebožák do kostela a tam slyší, kterak pan farář káže. Kdo kráčí cestou trnitou, přijde do nebe. Pecko, jakmile přišel domů, povídá matce. Matko, půjdu do nebe. Jen si jdi, já tě zdržovat nebudu. Odpověděla mu matka a hned upekla černou hnětenku na cestu, vecpala mu ji do torby a doprovodila ho až za ves. Pecko, pamětliv slov kněze, nešel cestou, kudy jiní šli, ale raději šel přes kamení, trní a bodláčí v pevné víře, že jde do nebe. Lidé se mu sice smáli, ale on jich nedbal. Chodil dlouho. Už byl rozedraný, unavený k smrti, ale do nebe dosud nepřišel. Až jednoho dne padl hladový a žíznivý u dveří jednoho kláštera. Vrátný ho našel a dovedl do kláštera. Tam mu dali jíst a pít a řekli mu, jestli chce zůstat, aby zůstal, že může u nich sloužit. Pecko chudinka, když viděl krásné místnosti kláštera a mnichy často se modlit, anebo v krásné zahradě se procházet, tak si myslil, že je v nebi, zvlášť když se mu dostalo lepší a hojnější stravy. Neboť kdykoliv se mnichové najedli, dostal i on na svou misku, že jak těživ se neměl tak dobře, neboť doma mýval jenom suchý chleba. Jednou si zalezl se svou miskou do postranní chodby, kde visel starý, dřevěný kříž s tělem ukřižovaného. Pecko si sedl k němu a dlouho se na ukřižovaného díval a potom pravil útrpně. Chudinko, jak ty jsi ale hubený, jsi tu přece v nebi, proč ti taky nedají najíst? Pojď a jes se mnou. A už přistrčil misku blíže k samotným ústům ukřižovaného a položil k ní i svoji lžíci, aby Kristu jako hostu dal přednost. A z kříže sehnul se Kristus a pojedl s ním. Od té doby Pecko vždy přisedl se svou miskou k ukřižovanému a dříve, než sám okusil, mu podal. Nikdo o tom nevěděl. Mnichové se chodili modlit do kostela a o prostáčka se nestarali. Jednoho dne hledal vrátný Pecka a tu ho našel sedět v oné chodbě pod starým křížem. Ale na kříži viděl zářícího Krista a slyšel, jak prostáčkovi povídá. Dnes ty budeš u mne na hostině. I běžel vrátný k převorovi a vypravoval mu, co viděl a slyšel. Ten pospíšil do chodby s mnichy, kteří hned prostáčka vzali mezi sebe a dovedli ho do nejpěknější světnice, kde na všechno se ho ptali. Když Pecko vše jim pověděl, poznali, že je člověk Bohu milý a že Bůh ho chce povolati k sobě. I připravili ho k smrti, a ještě ten den prostáček pokojně skonal. Kristus pro jeho lásku vzal si ho do skutečného nebe.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Svičí bubla tam a sem!
3: Káťa doma našla puding v prášku.
2: Odkud to je?

0: kartičkách. Už si ho měla? Je vážně top. Já si ho naberu i do svých bot. To vystačí na 10 let. Pudink už je vážně v celém domě. Co v tom prášku tak jen mohlo být? Jeho spousta pro tebe i pro mě.
1: Dá se to někde vypnout?
2: Kdo ví, jak to kouzlo zastavit?
0: Otevři pusu, pudink!
2: Pudink! I pro babičku pudink! Pro pejska lžičku pudink! Netopírovi pudink! Rybka už ho loví!
0: Koukej, co píšou na obalu!
1: Zaklínadlo, rychle ho řekni!
2: Blub, bla, blub, pudinku stop! Láry, fáry, kouzla a čáry, píseň, kost, máme zlost! Už tě bylo dost, už tě bylo dost!
0: Už to přestalo!
1: Hurá! A co teď budeme dělat s tím vším pudinkem?
0: Máme všude pudink, no tak co teď s ním?
2: Tak co teď s ním?
0: Máme všude pudink, no tak co teď s ním?
3: Co se tady děje?

0: Vyspuli.
1: Vítám vás, tak pojďte dál, pane Spejble. A ty se chovej jako doma, hurvínku.
0: Šmanko, ty jenom to ne, hurvajs. Splakala byste nad výdělkem, paní Kateřino.
1: Ano.
2: Kdybych se choval jako doma?
0: A nesnad? Co se přehlídne doma, to si nemůžeš dovolit mezi lidmi, že ano?
2: Jej, Danánky, vy nejste člověk, pane Spejble.
0: A co bych asi byl? Žirafa?
2: A já žirafátko, ne? Oba jsme přece člověkové neboli lidi, dívko.
3: Víš to jistě, hurvínku.
2: No, že váháš.
3: No, takže u vás doma jsou taky lidi, že ano?
0: No jo, vidíš. No. Slyšíš, hurvajs? Z toho vyplývá, že i doma se má člověk chovat slušně.
2: Slušně, slušně. Co to znamená slušně?
3: No přece, že nemáš vyplazovat jazyk a plivat na zem a dávat nohy na stůl.
2: No, no, já přijdu domů, plivnu na koberec, dám nohy na stůl a vyplaznu jazyk. Ty máš nápady, Máni.
1: No, takhle to Mánička nemyslela, hurvinku.
2: A stejně, proč Jirik může vyplazovat jazyk a já ne?
3: Yeah.
0: Ty jsi přece oslík. Jestli jsi nevšiml, tak mezi tebou a Žerikem je určitý rozdíl, že ano?
3: Jasně, pane Spejble. Hurvínek nejí kosti.
0: Ale ne.
3: Ne? Ty jíš kosti, hurvínku.
2: Já kosti fakt nebaštím, taťuldo.
3: Nebaštím.
0: Manko, te, Žerik je přece zvíře, když to hurvínek...
3: Taky.
1: Mánička.
3: Oslík není zvíře, bábinko. A pan Spejble říkal, že hurvínek je oslík.
1: No ale těm myslel, že má hloupé otázky.
2: A oslík má hloupé otázky.
1: Ale...
0: Vy jste popletové. Rozdíl je v tom, že Žerik je zvíře, kdežto hurvínek je člověk.
1: Ano, a že člověk se má podle toho chovat.
3: Aha, nejíst kosti.
0: Ale ne, chovat si podle pravidel slušného chování.
1: Tak.
2: Jasně, jíst kosti může, ale vidličkou a nožem, že tatí.
0: Šmanko ty.
1: No, asi bychom měli ta pravidla dětem objasnit, pane Spejble.
0: Ano, ano, aby poznali abecedu slušného chování. A hned s tím začneme.
4: Zlatá husa. Byl jeden hospodář a ten měl tři syny. Nejmladšímu říkali pořád jen Truldík a doma byl jen pro smích, za nic ho neměli a při každé příležitosti ho odstrkovali. Jednou měl jít nejstarší syn do lesa kácet stromy. Nežli se vypravil, dala mu ještě matka dobrý sladký koláč z kolika vajec a k tomu láhev vína, aby neměl hlad a žízeň. Když přišel do lesa, potkal starého šedivého mužička. Ten pěkně pozdravil a povídá: dej mi kousek koláče, který máš v kapse, a nech mě napít vína. Mám takový hlad a žízeň. Chytrý syn však odpověděl: když ti dám svůj koláč a své víno, sám nebudu mít nic, klid se svou cestou. Nechal mužička stát a šel dál. Jak potom začal svůj strom osekávat, netrvalo dlouho a sekl nakřivo, sekera mu zajela do paže a tak musel honem domů a dát si ruku obvázat. Ale to nebylo samo sebou. Přivolal mu to ten šedivý mužiček.

Kola koto. Potom zas šel do lesa druhý syn a matka ho vypravila stejně jako nejstaršího, dala mu sebou koláč a láhev vína. Také on potkal starého šedivého mužička a ten ho poprosil o kousek koláče a doušek vína. A druhý syn odpověděl taky náramně moudře. Co dám tobě, to ubyde mě. Klid se svou cestou. Nechal mužička stát a šel pryč. Ale trest ho neminul. Sotva několikrát zaťal do stromu, sekl se do nohy a domů ho museli odnést.

koto. Zakrátko řekl Truldík: tatínku, puste mě taky do lesa, nechte mě kácet. Otec odpověděl: tvoji bratři se přitom posekali, nehrň se do kácení, stejně to neumíš, si nešika. Ale Truldík tak dlouho prosil, až otec konečně řekl: i tak si s pánem Bohem dí, když se ti něco stane, aspoň budeš chytřejší. Matka mu dala jen narychlo vodou zadělanou placku a láhev z větralého piva. Když přišel do lesa, taky hned potkal šedivého mužička. Ten ho pozdravil a povídá: dej mi kousek své placky a dej mi napít ze své láhve. Mám takový hlad a žízeň. A Truldík odpověděl: mám ale jenom obyčejnou vodovou placku a láhev z větralého piva, ale jestli tím vezmeš za vděk, sedneme si a najíme se. A tak usedli. Ale když Truldík vytáhl svou placku, byl z ní najednou dobrý sladký koláč a ze zvětralého piva ohnivé víno. Najedli se, napili a potom mužíček povídá: protože jsi dobrosrdečný a ze svého daruješ ochotně druhému, pomohu ti ke štěstí. Támhle stojí starý strom, ten porazíš a mezi kořeny něco najdeš. Potom se mužiček rozloučil. Truldík šel ke stromu a skácel ho. Ale jak strom padl, podívejme. Mezi kořeny sedí husa a peří má z ryzího zlata. Vytáhl husu, vzal ji pod paždí, ale nevrátil se domů. Pustil se zaslíbeným štěstím do světa. K večeru zašel do jedné hospody, že tam přenocuje. Ale hospodský měl 3 dcery. Ty husu uviděli a jak byli zvědavé, mohli na tom prapodivném ptačisku oči nechat. Hlavně by byli tuze rádi dostali nějaké to zlaté pírko. Nejstarší si řekla: však já už si vyčíhám příležitost, abych si mohla pírko vytrhnout. A když Truldík po chvíli vyšel ven, chytila husu za křídlo, jenže prsty i dlaň jí na tom křídle uvázly jako přismolené. Potom přišla druhá dcera a taky jen s tím úmyslem, že si vezme zlaté pírko. Ale jen o svou sestru zavadila, hned taky zůstala jako přismolená. Nakonec přišla i třetí sestra, taky pro pírko, a první dvě na ní křičely: nechoď k nám, pro všechno na světě, jenom sem nechoď. Ona, toť se rozumí, nevěděla, proč by k ním neměla chodit a myslela si, když jsou u husy oni, mohu tam já taky. Přiskočila a jak o sestru zavadila, už k ní zůstala přilepená. Tak chtěj nechtěj, museli tu noc přečkat u husy. Ráno vzal Truldík husu pod paždí, šel pryč a nic se neohlížel na milé 3 dívčiny, které byly k huse přichyceny. Pořád museli běžet za ním napravo nalevo, jak Truldíka nohy nesly.

polích je potkal farář. Vyšel si po ránu na procházku a když tenhle průvod uviděl, povídá: Styďte se, holky nehodné, takhle běhat po polích za tím mladým chlapcem, co pak se to sluší? A chytil tu nejmladší, co byla na kraji, za ruku a chtěl ji odtáhnout, ale sotva na ní sáhl, hned taky rukou uvázl a musel běžet pořád za nimi.

0: proto.
1: Netrvalo dlouho a šel tudy kostelník. Když viděl, jak pan farář cupe v patách za třemi holčinami, podivil se a zvolal: Ale, pane faráři, kam pak tak naspěch? Nezapomeňte, že dneska máme ještě jedny křtiny. Protože se farář ani neobrátil, přiběhl kostelník k němu, vzal ho za rukáv a už byl taky pevně přichycený.

0: tři holky, kdo pak se to přilepil za ně? Vždyť je to pan farář v sutaně, za farářem běží jako psík, pěkně přilepený kostelník. I to, to, to, to, i to, to, to, to, ta husička ta jim dala co pro to.
1: Jak těch pět klusalo jeden za druhým a Trulda s husou je vedl jako na provázku, šli tudy dva sedláci s motykami, vraceli se z pole. Farář na ně zavolal, prosil je, aby jeho a kostelníka vyprostili. Sedláci přiběhli, ale sotva na kostelníka hmátli, už se taky nemohli odtrhnout a tak už jich bylo sedm, co běželi za Truldíkem se zlatou husou.

0: Co proto?
1: Potom přišli do jednoho města. Tam panoval král, který měl jedinou dceru, a ta dcera byla tak zasmušilá, že ji nikdo nedokázal rozesmát. Proto král ustanovil, kdo princeznu rozesměje, ten, že ji dostane za ženu. Jak to Truldík uslyšel, vydal se s husou a celým jejím průvodem rovnou na zámek a pěkně to tam prováděl po nádvoří. Když princezna uviděla, jak těch 7 lidí pořád běhá za sebou a žádný se nemůže utrhnout, dala se do takového smíchu, že vůbec nemohla přestat. A milý Trulda měl najednou rozumu dost a hned se domáhal své nevěsty. Jenže otci nebyl tenhle zeťáček po chuti. Král si vymýšlel všelijaké kličky a námitky, až prohlásil, že mu nejdřív musí přivést člověka, který dokáže vypít plný sklep vína. Trulda si hned vzpomněl na šedivého mužička, že by mu mohl pomoci, a vydal se znovu do lesa. Došel až na místo, kde porazil strom, a vida. Seděl tam nějaký chlapík a tvářil se tuze strápeně. Truldík se ho zeptal, nad čím se tak trápí.
2: Mám ukrutnou žízeň, odpověděl muž, a nemohu ji uhasit. Studená voda mi nedělá dobře. Pravda, vypil jsem jeden sud vína, ale co to vydá, jako když ukápne na rozpálený kámen.
1: To já bych ti mohl pomoci, povídá Trulda. Jenom pojď se mnou, napiješ se jako houba. Vrátil se s ním na zámek, zavedl ho do sklepa a milý nedopita vzal ty veliké sudy útokem a pil, až ho v bedrech píchalo. Nežli se den se dnem sešel, měl piják celý sklep vypitý do poslední kapky. Truldík se honem hrnul ke králi a znovu se domáhal své nevěsty. Jenže král zlobilo, že by si takový prostý chasník, kterému všichni ještě ke všemu říkají Trulda, měl odvést jeho dceru, a stanovil mu další podmínku. Nejdříve prý musí přivést takového chlapíka, který dokáže sníst na posezení celý kopec chleba. Truldík se dlouho nerozmýšlel, pustil se rovnou do lesa a vida, zase tam jeden seděl na stejném místě, stahoval si břicho řemenem, mrzutě se kabonil a stěžoval si. To je trápení, už jsem snědl celou pec dobře vypečených pochníků chleba, ale copak je to platné, když má člověk takový hlad jako já. Žaludek mám prázdný a musím se pořád jen stahovat řemenem, aby mě hlad neumořil. Truldík se zaradoval a povídá, i to je snadná pomoc, vstaň a pojď se mnou, najíš se dost a dost, co hrdlo ráčí. A hned ho vedl ke královskému dvoru. Král zatím dal svést všechnu mouku, co jí v říši bylo. A pekaři mu z ní napekli velikánský kopec chleba. Nedosyta z lesa si k němu stoupl, dal se do jídla a za jediný den celou tu horu chleba spořádal, že ani kůrka nezůstala. Truldík teď po třetí žádal o svou nevěstu, ale král se pořád ještě chtěl vyvléknout ze svého slibu a chtěl od něho loď, která by jezdila po vodě i po souši. To už je to poslední, řekl mu. Jak s takovou lodí přijedeš, hned dostaneš mou dceru za manželku. Truldík se obrátil na patě a zas rovnou cestou do lesa na staré místo. Tentokrát tam seděl onen starý šedivý mužíček, kterému dal svou placku, a povídá Truldovi. Pil jsem pro tebe, jedl jsem pro tebe, teď ti dám ještě tu loď. A to všecko proto, že jsi mládenec, který má slitování se starým člověkem. A doopravdy mu dal takovou loď,
2: co jezdila po vodě i po souši. Truldík do ní vsedl a ujížděl ke králi. Když jí král uviděl, už mu svou dceru nemohl dál odpírat a chtěj nechtěj jim vystrojil svatbu. Po letech král umřel, Trulda zdědil království a dlouho byl se svou manželkou spokojeně živ. A jak to dopadlo se zlatou husou? Když husa pomohla princeznu rozesmát, Trulda od ní prstem hladce odloupl ruku nejstarší hospodské dcery a ostatní hned byli také volní. Všech sedm uhánělo domů, až se jim hlava třásla. Zlatou husu pak vzal Trulda sebou do lesa, když tam šel hledat mužíčka, pěkně ji zas posadil mezi kořeny skáceného stromu a nechal ji tam. Zlatou husu potom už víckrát nikdo neviděl.

Zima ubíhala moje strašně pomalu. Od té doby, co se narodil malý tatu, měli na ní mnohem méně času nejen máma Kidživu a táta Richard, ale i babička Kamba. A hrát si s tetou Šindou, která dovede být pořádně zlomyslná, to není jen tak. Proto moja samou radostí povyskočila, když jí rodiče jednoho předjarního dne konečně dovolili vyběhnout ven. Hned zamířila na kopec, aby se rozhlédla po krajině a zjistila, co se za dlouhou zimu změnilo. Už od malinka totiž z vršku ráda sledovala výběhy, klece a rybníčky, kde žijí nejrůznější zvířata. Ptáci, antilopy, želvy a taky velikánské kočky. O nich moja od babičky Kamby věděla, že se jmenují geparti a žijí v Africe. Vždycky se proto snažila dohlédnout až daleko dozadu za gepardí výběh, kde, jak si myslela, jsou africké pralesy, ve kterých si Kamba jako gorilí holčička hrávala. Snad to bylo tou dlouhou zimou, kdy nesměla ven, ale jak moja o překot utíkala na kopec, z čista jasna se jí zapletly ruce s nohama. Uf, uf. Udělala kotrmelec a skutálela se až do rákosí u vody. Ještě, že do ní nespadla. Rákosí sice náraz změkčilo, ale i tak jí bolelo koleno a palec na pravé ruce. Už se chystala natahovat moldánky a v tom na své bolístky zapomněla. Z vodní hladiny se k ní nesly tiché hlasy. Co tam může být? Postavila se a opatrně rákosí rozhrnula. Na vodě se pohupovali dva ptáci. Jeden byl celý hnědavý, druhý měl v křídlech krásná modravá pírka a na hlavě nápad

0: Kejhavě pozdravili oba naráz a zhoupli přitom hlavami. Moja se jim představila a zvědavě se zeptala. A kdo jste vy? Kde jste se tu vzali?
1: A jsme kachny. A.
0: Odpověděla jí ta hnědavě zbarvená.
1: A. Ty jsi kachna. A.
0: Skočil jí do řeči pták s bílým pruhem na hlavě.
1: A. Já jsem kačer. A.
0: Kachna nakloněla hlavu ke straně, jakoby z vrchu se na kačírka podívala a pak se otočila zpátky k moje.
1: Zastavili jsme se tu, na, abychom si odpočinuli. Na, na, na. Ale co nevidět, poletíme dál. Na, na.
0: Poletíte? A kam? Podívala se moja.
1: Na, na, na, na. Přece domů,
0: řekla kachna.
1: Na, každý rok létáme tam a zase zpátky. Na, na. Tak daleko, že si to ani neumíš představit. Cestujeme až do Afriky.
0: Spustil důležitě kačer.
1: Vždycky koncem léta se vydáme na jih. Přes zimu jsme v teple v Africe. A na jaře, jako zrovna teď, se zase vracíme domů.
0: Moja se podrbala na hlavě. Nešlo jí to na rozum. Afrika je snad tamhle, nesměle ukázala k výběhu gepardů. Jen kousíček odtud. Byla bych tam co by dub?
1: Na, na, na, na, na, na.
0: Zasmál se kačer.
1: Že prý je Afrika tady za rohem, na, na, na, na, na. Ale mojo, do Afriky je veliká dálka, na,
0: vysvětlovala kachna.
1: Pěšky bys tam šla nejmíň rok. Tak, tak,
0: pokýval kačer.
1: Do Afriky můžeš jedině doletět. A.
0: Pokynul moje a zamával křídly.
1: Naschledanou, mojo. A.
0: Loučila se kachna.
1: Musíme domů.
0: A pak oba, kachna i kačer, odstartovali. Moja se úžasle dívala, jak stoupají výš a mizí v dálce. Jedině doletět? Mumlala přitom. Do Afriky jedině doletět? Jo, umět tak létat, to by bylo něco. Pomalu se sbírala z rákosí, že si půjde hrát. A v tom jí to napadlo. A proč vlastně ne? Proč bych se také nenaučila létat? Nejdřív se podívám, kdo bydlí v těch velikých pavilonech se spoustou oken. Potom poletím ještě dál a až po vyrostu rozletím se do Afriky. Od babičky slýchala, že v pralesech je na stromech spousta prolézaček a lián a na svazích, že tam jsou úžasné skluzavky. To bude něco? Je. Rozběhla se, že to poví mámě a tátovi a taky babičce a tetě. V zápětí však zpomalila. No jo, jenže co když se jim to nebude líbit? Co když mi létání zakážou? Zpomalila ještě víc. Už se sotva loudala. Nakonec se zastavila a v zamyšlení usedla do trávy. Kde pak? Radši s tím počkám. Až se naučím lítat, rovno jim to předvedu. Ti budou koukat. Létat, to se snadno řekne. Ale jak na to? Jak tak moja seděla, zkusila mávat rukama. Mávala a mávala pořád rychleji, jenže ani stéblo by spod ní nepodstrčil. Byla na zemi jako přilepená. Že bych zkusila taky nohy? Lehla si na záda a mávala rukama i nohama. Sotva popadala dech, ale zase nic. No, tak jinak, zafunila. Vyskočila na nohy a znovu zkusila mávat rukama. Ani takhle to nepůjde. Musím vymyslet něco jiného. Unaveně si sedla do trávy a zamyslela se. Jak oni to všichni dělají? Kachny jenom zamávali křídly a fí, a byli pryč. Mouchy to dělají taky tak. A co vrabci? Jú, já už vím. Moja si vzpomněla, že vrabci si vždycky sednou někam na větvičku, skočí z ní a je to. Jsou ve vzduchu a letí jim to samo. Je, tak odkud poletím? Rozhlédla se a pak se rozběhla k úplně nejvyššímu stromu. Byl suchý a holý, jen na horních větvích zůstaly zbytky kůry. Moja objala kmen a pokusila se vyšplhat nahoru. Jenže hladké dřevo jí klouzalo pod rukama i nohama. Vždycky se dostala kousek nad zem a buch, sjela dolů. Jen dosáhnout na první větev a pak už to půjde, řekla si a přivlekla ke stromu dlouhou tyč. Opřela ji o kmen, vyšplhala po ní a vyšvihla se na nejbližší větev. To je ono, ale abych se pořádně rozletěla, musím výš. Moja šplhala a šplhala, větve byly pořád slabší, na vrcholek zbýval jenom kousíček. A najednou se ozvala rána, pod mojou praskla větev a buch. Moja padala dolů. O jednu větev se uhodila do nohy, o druhou dozad, ale třetí se na poslední chvíli chytila. Visela vysoko nad zemí, držela se dvěma prsty, na létání si už ani nespomněla. Spadnout z takové výšky, to by nebylo jako skutálet se do rákosí. Pomoc, mami, pomoc, tatí! Naštěstí Moju zaslechla Šinda, která se vyhřívala na jarním sluníčku a ládovala se čerstvými lístečky. Znepokojeně se rozhlédla. U všech bílých goril, tamhle je. Honem se rozběhla za Kidživu, Richardem a Kambou. Pomoc, Moja, pomoc! Ale to už Moju uviděl táta Richard. Přiběhl ke stromu, jedním skokem byl na nejnižší větvi, druhým na půli cesty k Moje. Ještě jeden skok... Mojo, vydechl, jakmile svou gorilí holčičku pevně držel. Teď se mě chyť kolem krku. A pomalu s ní slézal dolů. K mámě Kidživu, která si se starostlivým výrazem držela ruce na uších, k odfukující Šindě a k chápavě se usmívající Kambě, již se křečovitě držel malý tatu. Mojo, co tě to napadlo? Pustila se do ní Kidživu, když se s tátou Richardem ocitla zpátky na zemi. Moja s provinilým výrazem vyprávěla, jak se rozhodla naučit létat, jak se chtěla podívat, kdo bydlí v těch velkých pavilonech a hlavně, jak plánovala doletět do afrických pralesů, o kterých ji vyprávila babička. A že si to zkoušela rovnou z takové výšky, podivil se táta Richard. Když však viděl, jak se na něj podívali Kidživu se Šindou, vzal Moju kolem ramen. Bylo by to krásné, jenže gorily létat nemohou. Za to umíme jiné věci. A ty jsi, Mojo, chytrá holka a určitě se je všechny brzo naučíš.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
2: To ti povídám, ovečko, řekl Beránek. Nechoď daleko, ať tě nikdo neodnese.
3: Ano, ano, řekla ovečka, ale jak se tak pásla, vzdalovala se od Beránka čím dál tím víc.
4: Za velikým bukem číhali tři vlci únosci. Když viděli, že je ovečka sama, vyskočili spoza buku a ubohou ovečku uloupili.
1: Beránek se chvíli klidně pásl, pak ale zjistil, že se mu ovečka někam zatoulala a rozhodl se jí najít. Nikde ji neviděl, ale došel až k buku, kde si přečetl vzkaz, který mu tam vlci nechali.
4: Chytrý Beránku, jestliže nepřijdeš a nepřineseš zítra večer sem k buku pytel opravdických dukátů, upečeme ovečku a sníme ji k večeři. Únosci.
2: Pro pána, povídá si, kde pak já bych vzal pytel opravdických dukátů?
1: Jenomže to by nebyl chytrý Beránek, kdyby nevymyslel plán, jak vlky oklamat. Vzal pytel, do pytle nazbíral bukvice a pak se vydal hledat ztracenou ovečku. Když ji konečně našel, byla už hluboká noc. Vlci spali okolo ní, stočeni tak, aby ji nikdo nemohl ukrást. Beránek se potichu připlížil k prvnímu vlkovi a do kožichu mu podstrčil tento vzkaz. Druzí dva vlci tě chtějí ošidit o dukáty za ovečku. Smlouvali se na to dneska v noci a já je dobře slyšel. A podepsal se jako měsíček. Druhému i třetímu vlku napsal to samé a potichoučku odešel.
4: Aha, povídá první vlk, když se ráno přečetl dopis. Aha, povídá i druhý vlk, když si přečetl dopis. Aha, povídá si i třetí vlk. Tak je to tedy, řekli si všichni tři a hrozivě se na sebe zamračili. Začali kout vlčí plány, jak by na druhé dva vlky vyzráli.
1: Přišel večer, vlci jako pěny, měsíček na obloze a ovečka chudák o úzkostí bez sebe roní slzy.
4: Dej se pro dukáty, řekl první vlk. Zůstaň tu, druhý vlku, a hlídej ovečku. Ani mě nenapadne, zavrčel druhý vlk. Ať ji hlídá třetí.
5: Ani mě nenapadne, ohradil se třetí vlk. Ať ji hlídá první.
6: No, ale mě se ani trochu nechce,
1: na to první vlk.
4: A nás hlídání nebaví, řekli druzí dva vlci. No jo, tak co budeme dělat? Zeptal se první vlk. Půjdeme pro dukáty všichni tři.
1: Tak jo, souhlasili všichni. Měsíček jim pěkně svítil na cestu a když dorazili k buku, uviděli pod ním pytel jako dům.
4: Jsem z dukáty,
1: vykřikli vlci a hned si začali valchovat hřbety a vít a vrčet až hanba. A jak se tak rvali, pytel se roztrhl a vysypali se z něj bukvice.
4: Kde jsou naše dukáty? Dukáty nejsou,
1: zabrečeli.
4: Někdo nás ošidil.
1: A už všichni tři pádí a ženou se s jazyky až k zemi, aby se pomstili na ovečce. Ale ovečka nikde. Zatímco se vlci prali, Beránek totiž ovečku osvobodil.
7: Kde je ovečka?
8: Zavili vlci.
7: Ovečka tu není. Někdo nám ji uloupil.
8: Smál se měsíček, který to všechno zhora pozoroval a měl radost z toho, jak se Beránkovi podařilo vlky přelstít.
7: Měsíček! Měsíček to byl! Já ho na cimpr-campr rozkousám! Já ho na kusy roztrhám! Já ho na hadry rozkubám!
8: Jenomže měsíček byl tuze vysoko, převysoko. A co zatím dělali Beránek s ovečkou? Ti už dávno byli doma a Beránek řekl ovečce.
2: Příště se mi netoulej, nebudu.
8: Slíbila ovečka a oba šli spát a měsíček se na ně zhora pěkně usmíval.

0: Když ještě pejsek a kočička spolu hospodařili, řekli si jednou, že půjdou spolu na výlet. Byla zrovna neděle, sluníčko pěkně svítilo. Půjdem třeba do lesa, řekl pejsek. Kam pak jinam bychom šli, když je tak hezky? I třeba z do lesa, řekla kočička. Jenom škoda, že nemám žádný slunečník, když sluníčko tak krásně svítí, dělala bych s ním v lese parádu. To jistě ještě nikdo neviděl kočičku s parapletem.
1: Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko trochu opálí, povídal pejsek. Jsi bez tak po té dlouhé zimě nějaká bledá. A teď už se dlouho neolizuj a pojď.
0: No, vždyť se přece musím drobátko upravit, když jdu v neděli ven, řekla na to kočička. Člověk musí přece na sebe trochu hledět. Podívej se jen na sebe, jak vypadáš. Máš jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Uši se mají nosit stejně.
1: Pejsek si narovnal uši a šli.
0: Cestou si vykládali, co budou v lese dělat. Že si tam budou hrát naschovávanou a chvíli taky nahoněnou a pak, že si lehnou na záda do trávy a budou se dívat nahoru na modré nebe. Co tak šli, koukal na ně skřový zajíc. Hehe, začal se posmívat. Ten pejsek má jedno ucho nahoru a druhé na křivo. Takhle.
1: A udělal to po pejskovi.
0: Byla to pravda. Pejsek si nedal na uši pozor a měl každé jinak.
1: Koukej, on se ti posmívá,
0: řekla kočička.
1: Pejsek se na zajíce rozlobil a rozběhl se za ním do křoví.
0: Ale zajíc utekl a byl už dávno pryč.
1: Ono v tom křoví bylo moc trní,
0: řekl pejsek.
1: Ale kdybych byl chtěl, tak bych ho byl dohonil.
0: Šli dál. Když tak šli, potkali děti.
2: Jej, volali děti. Koukejte, holky, koukejte, kluci. Ten pejsek má roztrhané kalhoty. Kouká mu z nich košile.
0: Kočička prohlížela pejska se všech stran.
1: Ba ano, pejsku už to tak je. Kalhoty máš vzadu roztržené až hanba. To bude od toho, jak jsem vlítnul za tím zajícem do trní, bědoval pejsek. To je ostuda, takhle roztrhané kalhoty zrovna v neděli. Kdybychom to aspoň mohli spravit, nemáš sebou niť?
0: To nemám, povídala kočička. Ale snad něco cestou najdeme, nějaký kousek provázku nebo něco takového.
1: Hele,
0: rozhlížel se pejsek.
1: Tamhle, myslím, něco je.
0: Koukají a byla to dlouhá dešťovka. Ležela tam rovně natažená a myslela si, že ji nikdo nevidí.
1: Vždyť je to rovné, šťouchla do dešťovky kočička. To je tuška.
0: Dešťovka se lekla a zamotala se do kolečka.
1: Ba ne, křičel pejsek, to není žádná tuška. Vidíš, je to provázek, vezmi ho a zašij mě ty kalhoty.
0: Kočička vzala dešťovku a zašila pejskovi dešťovkou kalhoty.
1: Tak, a teď už se mě nikdo nebude smát,
0: liboval si pejsek. A šli zase dál.
1: Jak tak šli, dešťovka se ze svého leknutí vzpamatovala. Já přece nejsem žádný provázek, já jsem dešťovka,
0: pomyslila si a začala se potichu z těch kalhot pomalu soukat ven. Šlo to těžko, ale konečně se jí to přece podařilo a vyvlíkla se polehonku až do půl ven.
1: Tak prosím, že jsem dešťovka, řekla. To teprve budou vidět, až vylezu celá ven.
0: Šla kolem slepice a vidí, že pejskovi vylézá z kalhot dešťovka. Počkejte trochu, řekla pejskovi, tadyhle. A vyzobla a vytáhla dešťovku a spolkla ji. Tadyhle byla dešťovka a ta vám, myslím, vyžrala do kalhot díru. Ani bych nevěřila, že dešťovky žerou také kalhoty. Kočička se dívá a vidí, že pejsek má kalhoty zase celé rozpárané. Vždyť to byl provázek na zašití kalhot, řekla slepici, a vy jste nám ho kmotra snědla. Čím pak teďka zašijeme pejskovi kalhoty? Ba ne, povídá slepice, na mou duši byla to dešťovka a žádný provázek. Dešťovky to já znám. A jestli chcete ty kalhoty zašít, však taková díra v kalhotech dělá opravdu ostudu, zvláště dneska v neděli. Já sice žádnou jehlu anič nemám, ale když půjdete ještě o kousek dál, tak tam bydlí švadlena a ta vám to snad zašije. Tak tedy šli pejsek s kočičkou k švadleně. Švadlena zašila pejskovi díru v kalhotech a dala jim ještě každému hrneček mléka a kus mazance a pejsek s kočičkou šli spokojeně domů.

vyskočil a hned ho mít chtěl. Žádal plísňák a posmažený, tím byl celý snímek zkažený.